Rapsodii Taras Bulba Leoše Janáčka hrála Filharmonie Brno, kterou řídil Jakub Hrůša. Pavel Haas byl talentovaný skladatel, jehož život ale předčasně skončil v koncentračním táboře. Haas měl blízko k Leoši Janáčkovi a ke kraji kolem Brna. Té je věnovaný i jeho smyčcový kvartet číslo 2 opus 7 s bicími nástroji, zvaný z Opičích hor. Opičí hory se v té době říkalo Vysočině. Hraje Kocianovo kvarteto a na bicí nástroje Svatopluk Čech a Martin Kopřiva.

Smicový kvartet číslo 2 opus 7 Pavla Haase s bicími nástroji zvaný z Opičích hor předneslo Kocianovo kvarteto spolu s hráči na bicí nástroje, kterými byli Svatopluk Čech a Martin Kopřiva.

Asi není slavnějšího klavírního koncertu, než je Čajkovského bémol. Těžko uvěřit, že dílo nebylo zpočátku dobře přijato a neocenil ho ani Nikolaj Rubinstein, který inspiroval jeho vznik. Nakonec Rubinstein změnil názor a koncert začal hrát. O popularitu díla se zasadil i klavírista a dirigent Hans von Below, kterému Čajkovský koncert věnoval. Hraje Peter Topercer, symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, řídí Jiří Bělohlávek.

Dozněl koncert pro klavír a orchestr číslo 1 bémol opus 23 Petra Iliče Čajkovského. Solistou byl Petr Topercer, symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK řídil Jiří Bělohlávek.

Tanějev patří k nemnohým vyvoleným. Bude velkolepým pianistou i skvělým skladatelem, řekl o svém žákovi Nikolaj Rubinštejn. Tanějev byl vlastně zázračné dítě. 10 lety byl přijatý na Moskevskou konzervatoř ke studiu klavíru a skladby. V 28 letech se stal ředitelem této konzervatoře a mezi jeho žáky patřili Rachmaninov, Skriabin či Glier. Jeho partitury jsou detailně propracované a zároveň lyrické a dramatické. Zazní teď Tanějevův kvintet pro dvoje housle, violu, violončelo a klavír G-moll opus 30. Hrají Olga Vinokur na klavír a kvarteto Martinů.

Kvintet pro dvoje housle, violu, violončelo a klavír G-moll opus 30 Sergeje Tanjeva hráli Olga Vinokur na klavír a kvarteto Martinů.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Pěkný poslech stanice Český rozhlas D-dur přeje a hudbu vybírá Jana Vašatová. Budou to díla Antonína Dvořáka, Francise Poulenca, Maurice Ravela, Ludwiga van Beethovena, Josefa Bohuslava Ferstra, Jeana Sibelia, Václava Jana Tomáška a Hektora Berlioze. Na úvod zazní Pražské valčíky Antonína Dvořáka. Budapešský festivalový orchestr řídí Ivan Fischer.

Pražské valčíky Antonína Dvořáka hrál budapešský festivalový orchestr, který řídil Ivan Fischer. Gloria, duchovní skladba pro soprán, smíšený sbor a orchestr, patří k nejslavnějším skladbám Francise Poulenca. Objednala si ho Kusevického nadace na počest Sergeje Kusevického a jeho ženy Natálie. Poulenc později tvrdil, že souvisí i s jeho operou Dialogy karmelitek. Zpívají Christine Beauvoir, soprán, a sbor BBC, BBC Symphony Orchestra řídí Sir Andrew Davis.

To bylo Gloria, duchovní skladba pro soprán, smíšený sbor a orchestr Francise Poulenca. Zpívali Christine Brewer, soprán a sbor BBC. BBC Symphony Orchestra řídil Sir Andrew Davis.

Maurice Ravel zanechal jediný smyčcový kvartet, kvartet F-dur. Dokončil ho, když mu bylo 28 let a věnoval svému učiteli Gabrielu Faurému. Daleko více ale kvartet líbil Claude Debussymu, protože odpovídal jeho představám o tomto hudebním žánru. Kvartet má po všech stránkách neuvěřitelný náboj, melodický, harmonický, rytmický. Hraje Vihanovo kvarteto.

Svoji klavírní koncert číslo 5 S-dur opus 73, zvaný Císařský, zkomponoval Ludwig van Beethoven roku 1809 ve Vídni a věnoval ho arcivévodovi Rudolfovi, který byl jeho mecenášem, přítelem a žákem. Premiéra se odehrála roku 1811 v Lipsku. Solistou byl Friedrich Schneider a Johann Philipp Christian Schulz dirigoval Gewandhaus Orchestra. Beethoven, který býval dřív solistou svých skladeb, už kvůli postupující hluchotě nemohl hrát. Naším solistou je Alfred Brendel, vídeňské filharmoniky řídí Sir Simon Rattle.

Klavírní koncert číslo 5 S-dur opus 73 Ludwiga van Beethovena zvaný Císařský přednesl Alfred Brendel, vídeňské filharmoniky řídil Sir Simon Rattle.

Josef Bohuslav Förster komponoval svůj nonet opus 147 pro tehdy nedlouho existující ansámbl českého noneta. Nonet přináší variace o dvou tématech a k premiéře došlo roku 1932. Hraje české noneto.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Vltava končí hudební program digitální stanice Českého rozhlasu D-dur.
1: Český rozhlas uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
2: Hana Zagorová 80.
1: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
2: Marty Jandové,
1: Evy Burešové,
2: Kateřiny Marie Tiché,
1: Terezy Maškové,
2: Veroniky Kekubařové,
1: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
2: 24. listopadu v pražské Lucerně.
1: Více na www.zagorova80.cz.
3: Český rozhlas a Muzeum Prahy vás zvou v sobotu 13. června na pražskou muzejní noc. Galerii Vinohradská 12 v budově Českého rozhlasu v Praze můžete navštívit od 19 do 23 hodin. Čeká na vás expozice z dějin rozhlasového vysílání s řadou radiopřijímačů i záznamové techniky. Těšit se můžete i na výstavu akademického malíře Martina Velíška s názvem Příběhy. Více na rozhlas.cz/galerie.
4: Partitury.
5: Pěkné ráno, milí posluchači na stanici Vltava, otevíráme hudební partitury. Od mikrofonu vám ničím nerušený poslech přeje z brněnského studia Českého rozhlasu Jan Hlaváč. Na začátek si vyslechněte dílo Leopolda Koželuha, koncert pro klarinet a orchestr v tónině Esdur. Solistou je Emil Drápela, české komorní solisty řídí Leoš Svárovský.

Koncert pro klarinet a orchestr Esdur od Leopolda Koželuha hráli Emil Drápela spolu s českými komorními solisty. Provedení řídil Leoš Svárovský. Z díla Antonína Reichy vybírám kvintet pro smyčcové kvarteto a flétnu v tónině A-dur. Hraje Wallingerovo kvarteto a flétnista Petr Pomkla.

Z díla Antonína Reichy dozněl kvintet pro smyčcové kvarteto a flétnu v tónině A-dur. Hrálo Wallingerovo kvarteto a flétnista Petr Pomkla. Jan Václav Křtitel Tomášek a jeho koncert pro klavír a orchestr si můžete poslechnout v podání klavíristy Petra Topercera. Státní filharmonii Brno řídí Jiří Bělohlávek.

Koncert pro klavír a orchestr od Jana Václava Křtitele Tomáška hrál klavírista Peter Topercer spolu se Státní filharmonií Brno. Provedení řídil Jiří Bělohlávek. Na stanici Český rozhlas Vltava stále posloucháte ranní partitury. Teď se přeneseme k dílu Georga Friedricha Händla. Vybírám jeho koncert pro varhany číslo 2 v tónině A-dur, dílo 7. Hrají Eduard Müller a Schola Cantorum Basiliensis. Řídí August Wenzinger.

Slyšeli jste koncert pro varhany a dur číslo 2, dílo 7 od Georga Friedricha Händla. Solistou byl Eduard Müller, Schola Cantorum Basiliensis řídil August Wenzinger. Z díla Jana Dismase Zelenky si můžete poslechnout symfonii koncertanty v tónině A-moll. Zahraje Kamerata Bern.

Z díla Jana Dismase Zelenky jste slyšeli symfonii Koncertanty v tónině A-moll. Hrála Kamerata Bern. A na závěr skladba Antonia Vivaldiho, bude to sonáta in F pro zobcovou flétnu a continuo. Zahrají Moritz Steger na zobcovou flétnu a continuo konsort.

0: Dnešní partitury na stanici Vltava uzavřelo dílo Antonia Vivaldiho, jeho sonáta in F pro zobcovou flétnu. Hrál Moritz Steger a Continuo Consort. Od mikrofonu vám pěkný den s Českým rozhlasem přeje Jan Hlaváč.
1: Víkendová příloha.
2: Dobré ráno, vážení a milí posluchači a posluchačky. Začíná kulturně publicistický týdeník Víkendová příloha. K jejímu poslechu vás ve Milena M. Marešová, která ji připravila a dopoledním programem vás bude provázet. A začnu knižním tipem. Příběhy o milém pánu Bohu spisovatele Rainera Marie Rilke vydal v překladu Sergeje Machonina v roce 1997 Atlantis. Cituji z vyprávění o jednom, co naslouchal kamenům. Co my cítíme jako jaro, vidí pán Bůh jako letmý malý úsměv pobíhající po zemi. Zdá se, jako by se země na něco rozpomínala. V létě o tom každému vypravuje, až pak zmoudří ve velkém podzimním mlčení, s nímž se svěřuje osamělým. Všechna jara, která jsme, vy a já, zažili, všechna dohromady ještě nestačí zaplnit jednu vteřinu Pána Boha. Jaro, jehož by si měl Bůh všimnout, nesmí zůstat ve stromech a na loukách. Musí zmohutnět někde v lidech, protože potom se neděje tak říkajíc v čase, ale spíš ve věčnosti a v přítomnosti Boží. Když se právě to jednou přihodilo, vznášel se Boží pohled svými tmavými perutěmi nejspíš někde nad Itálií. Země dole byla světlá, čas se třpitil jako zlato, ale napříč přesto všechno ležel jako tmavá cesta černý a těžký stín širokoplecího muže a daleko před ním neklidný, přelétavý stín jeho tvořících rukou. Hned nad Pízou, hned nad Neapolí, hned rozplynulý na nejistém pohybu moře. Bůh nemohl odtrhnout pohled od těch rukou. Nejdřív mu připadalo, že jsou sepjaté, jako by se modlili, jenže modlitba, která z nich příštěla, je odtahovala daleko jednu od druhé. Nastalo ticho v nebesích. Všichni svatí sledovali Boží pohledy a pozorovali, stejně jako on, ten stín zakrývající polovinu Itálie a hymny andělů utkvěly na jejich tvářích a hvězdy se třásly. Od země bylo v tu hodinu na cestě mnoho modliteb. Bůh však rozpoznával jen jedno. Michelangelova síla stoupala z vinic k němu vzhůru jako vůně a Bůh strpěl, aby naplnila jeho myšlenky. Sklonil se níž, našel tvořícího muže, podíval se mu přes rameno na ruce, na slouchající kameni a polekal se. Že by v kamenech byly také duše? Proč naslouchá ten muž kamenům? A teď se mu ruce probudily a začaly vyrývat kámen jako hrob, v němž jako plamínek kmitá skomírající hlas. Michelangelo, zvolal Bůh pln úzkosti, kdo je v tom kameni? Michelangelo se zaposlouchal, ruce se mu třásly. Ty, můj Bože, kdo jiný přece? Jenže já k tobě nemůžu. A tu pocítil Bůh, že je i v kameni. Zmocnila se ho úzkost a tíseň. Jak to dopadlo, se dočtete, jen co zmíněnou knihu dohledáte v knihovně. Ale už za okamžik uslyšíme esej z pera německy píšícího pražského autora Rainera Marie Rilke s názvem Prazvuk. V pravidelné rubrice Z Čech až na konec světa a zpět se spolu s Marií Sýkorovou ohledneme za filmovou nabídkou letošního festivalu v Cannes a Jiří Kamen nás pozve na výstavu. Další fragment z katedrály, jaký neznáme, přidají Mariusz Winceler a Ivan Hofmann 5 minut po 8:30. Za světem mateřského citu se s historičkou Magdalenou Pokornou vydáme dnes naposled ve 8:45. Matkou dnešní části je Julie Havlíčková. V 9 hodin nás Miroslav Buriánek vezme na výpravu za jedním z republikově nejúspěšnějších amatérských divadelních souborů. Jeho jméno je Klas a sídlí v Klášterci nad Ohří. V 10 hodin nám Eliška Pilařová připomene vzácné staré ovocné odrůdy. V českých zemích vyšlechtěné, zachované, objevené, dodnes pečované a pěstované. Cestu dnešní víkendovou přílohou za vším dobrým a časem prověřeným otevírá rakouská jazzová zpěvačka a flétnistka Lia Pale s skladbou s názvem Drahý Rainere Marie.

Z vlastního, dosud nevydaného překladu, připravil Vlastimil Kaňka následující úvahu básníka Rainera Marie Rilka, patřící k nejranějším textům, reflektujícím proměny lidského myšlení v kontextu rozvoje nových médií, jakými byly stenograf, gramofon, rádio, film a podobné. Esej s názvem Prazvuk čte Ondřej Novák.

dobách, kdy jsem ještě chodil do školy, musel být fonograf na světě teprve krátce. Tím lze vysvětlit i to, proč nás náš učitel fyziky, muž horlivě nakloněný nejrůznějším druhům kutilství, navedl k tomu, abychom si takový aparát sami z dostupných součástek vyrobili. K tomu nebylo zapotřebí více, než obsahuje následující seznam. Jednu ohebnou lepenku přilepenou k trichtýři, cár nepropustného papíru, který se často používá k uzavírání zavařovaček a kterým se přelepením užší části trichtýře vytvoří improvizovaná membrána, dále se pak do jejího středu svisle nainstaluje jedna štětina z kartáče na kabáty. Pomocí těchto maličkostí lze vytvořit první část oné tajuplné mašiny. Přijímač a reproduktor byly připraveny k použití a nyní šlo už jen o to vytvořit válec k zápisu, jímž by bylo možné pomocí malé kliky otáčet a který bychom mohli těsně přitisknout k zapisujícímu hrotu. Nepamatuji si, z čeho jsme ho vytvořili, jenže se vynašel i cylindr, který jsme co nejobezřetněji pokryli tenkou vrstvou vosku ze svíčky. Ten ani ještě nestihl zcela schladnout a stuhnout, když jsme se plni neustále rostoucí nedočkavosti pustili do prvního nahrávacího pokusu. Lze si asi bez dalších slov představit, jak to vypadalo. Jakmile někdo něco promluvil či zaspíval do trichtýře, hrot zapíchnutý do pergamentu okamžitě zaznamenal zvukové vlny na pomalu se točící povrch. A jakmile se naopak tato horlivá ručička pustila po své vlastní fermežované cestě nazpět, rozechvěl a rozezněl se z papírového kornoutu zvuk, který ještě před chvilkou patřil nám. Byl to sice zvuk nejistý, nepopsatelně tichý, nesmělý, ale jeho účinek byl pokaždé nejdokonalejší. Stanuli jsme svým způsobem tváří v tvář novému, nekonečně jemnému kousku skutečnosti, z níž k nám dětem mluvilo cosi vysoce nadřazeného, co však zároveň ještě leží v úplných počátcích a hledá naši pomoc. V ten okamžik a ještě několik následujících let jsem si myslel, že na tento samostatný, nám zcizený a vně nás uchovaný zvuk nikdy nezapomenu. To, že tomu bylo jinak, zapříčinilo tyto zápisky. Nebyl to zvuk z trichtýře, který se vryl do mé paměti, nýbrž onen znak vyrytý do válce. Nedávno jsem si na tuto událost při svých návštěvách přednášek anatomie na pařížské École des Beaux-Arts vzpomněl. Nebyla to ani tak rozmanitá spleť svalů a šlach, nebo dokonalá harmonie vnitřních orgánů, co budilo mou pozornost, jako spíše sušina skeletu. Ačkoliv jsem se poctivě snažil hloubat nad celou lidskou stavbou, bylo toho na mě až příliš. Má pozornost se tak stále znovu stáčela pouze k výzkumu lebky. Okouzlení, jaké ve mně tento zvláštní, do sebe uzavřený dům vyvolal, došlo dokonce tak daleko, že jsem si sehnal lebku vlastní, abych s ní mohl trávit dlouhé noční hodiny. A jak to u mě s věcmi často bývá, nebyly to pouze okamžiky záměrného studia, které mi tento dvojznačný předmět zvláštním způsobem přisvojili. Za svou důvěrnou znalost lebky vděčím bez pochyby okamžikům, kdy jsem předmět pouze pohladil pohledem, jakým mimovolně zkoumáme a vnímáme nám dobře známá prostředí. Přesně takovýto pohled to byl, který jsem na předmět upřel a následně přesně a pozorně zaujal. V onom často tak charakteristicky živém a vyzývavém světle svíčky se mi náhle velmi zřetelně zjevily lebeční švy.
Hned jsem věděl, co mi připomněli. Připomněli mi ony nezapomenutelné stopy, jak byly tehdy špičkou štětiny vyryty do voskového kotouče. A nyní nevím. Je to rytmická zvláštnost mé představivosti, která ve mně od té doby, často s velkými časovými rozestupy, zas a znovu probouzí nutkání odrazit se od tehdy bezprostředně vnímané podobnosti mezi lebkou a fonografem a dopadnout do dosud neslýchaných pokusů? Co je ten návrh, který mé nitro neustále předkládá a od něhož se odráží do neznáma? Zní takto. Lebeční švy sdílejí, předpokládejme, jistou podobnost s jasně se vinoucí čárou, vyhloubenou ostnem fonografu do rotujícího cylindru. Co by se stalo, kdybychom hrot fonografu oklamali a vedli ho stopou, jež nepochází z grafického překladu tónu? Stopa by byla něčím přirozeně osobě jsoucím. Dobrá, řekněme to napřímo, lebeční švy by byly onou stopou. Co by se stalo? Musel by vzniknout tón. Sled tónů. Musela by vzniknout hudba. Pocity. Jaké pocity? Nevěřícnost? Stud? Strach? Úcta? Jakým ze všech možných pocitů bychom byli prostoupeni? Nejasnost mi brání v tom, abych našel jméno pro tento prazvuk, který má přijít na svět. To nechám pro tuto chvíli stranou. Kdo by nechtěl vyzkoušet hrotu fonografu podstrčit třeba jiné čáry, úplně z jiné oblasti? Jakou konturu bychom nechtěli tímto způsobem, tak říkajíc, dotáhnout do konce, abychom ji zcela přeměněnou ucítili v jiné smyslové oblasti. Po jistou dobu jsem se zabýval arabskými básněmi, u nichž se zdálo, že se na jejich vzniku zároveň stejnou měrou podílelo všech pět smyslů. Napadlo mě nejdříve, jak ojediněle používá evropský básník těchto pomocníků a jak je převálcován téměř vždy pouze jedním z nich, tváří, pohledem, který je naditý světem. Jak nepatrný je naopak přínos, který k němu připlouvá nepozorným sluchem, nemluvě o neúčasti zbylých smyslů. Ty se podílejí pouze zcela okrajově a nárazově, jen tam, kde je to v daném okamžiku užitečné. Dokonalá báseň může vzniknout pouze pod podmínkou, že se všemi pěti smysly utkáme se světem a on se nám tím zjeví ve své nadpřirozené podobě, v podobě básně. Jedna žena, které jsem toto kdysi v rozhovoru vylíčil, vykřikla, že taková schopnost a zkušenost všech smyslů není ničím jiným než přítomnost a milost lásky. Právě proto je zamilovaný člověk v tak ohromném nebezpečí, protože je odkázán na spolupráci svých smyslů. O nichž ví, že se setkají pouze v jednom jediném ošidném středu, v němž se, ignorujíce svou šířku, zbíhají a v němž není trvání. Znázorníme-li celý zakusitelný i nám nedostupný svět pomocí kruhu, praští nás okamžitě do očí, o kolik větší jsou zkušeností nedostupné černé sektory oproti těm světlým výsekům odpovídajícím světlometům senzuality. Pozice zamilovaného je taková, že se z nenadání cítí být uprostřed kruhu, tedy tam, kde se v jednom bodě zbíhají známé s neuchopitelným, kde se jeví jako celek a náš majetek, avšak za cenu rezignace na jednotlivost. Toto rozpoložení je básníkovi k ničemu. V básníkovi musí být zachována přítomnost rozmanitých jednotlivostí –
Básník musí využít smyslové výseky v jejich šíři. Musí roztáhnout každý svůj smysl, jak jen to je možné.

ale z mikroskopu, dalekohledu a mnoha dalších naše smysly nepřemisťuje do jiných sfér. Není snad předčasné předpokládat, že umělec, který stále čileji a duchovněji rozvíjí tuto svou pětiprstou ruku smyslů, pracuje nejrozhodněji na rozšíření jednotlivých smyslových oblastí. Jelikož však není sto pracovat bez zázraku, nedovolují mu jeho snahy o prokázání existence těchto sfér zanést jeho osobní územní zisky na obecnou mapu světa. Rozhlédneme-li se však po prostředku, který by byl sto mezi tak zvláštně oddělenými oblastmi, konečně vytvořit naléhavou jednotu, jaký pokus by mohl být slibnější než právě ten, o němž jsem pojednal na prvních stranách této vzpomínky? Jestliže je zde na konci s velkou zdrženlivostí pokus znovu navržen, mělo by být pisateli přičteno k dobru, že odolal svodu libovolně rozvíjet výše zmíněné předpoklady ve svobodných pohybech fantazie. Naopak se mu tento úkol, který byl po tolik let opomíjen a stále znovu se vynořoval, zdál příliš omezený a příliš doslovný.

0: Prazvuk byl název eseje, který z vlastního, dosud nevydaného překladu textu Rainera Marie Rilka připravil Vlastimil Kaňka. V dnešní premiéře v režii Lukáše Hlavici četl Ondřej Novák. Marie Sýkorová v květnu navštívila a intenzivně prožívala francouzský filmový festival v Cannes. V následujících minutách nám nabídne své postřehy a hodnocení.
1: Zlatou palmu, tedy nejvyšší ocenění festivalu, získal na 79. ročníku festivalu v Cannes rumunský režisér Christian Mungiu, a to za svůj snímek s názvem Fjord. Koprodukční film vypráví příběh rumunsko-norské rodiny usazené v Norsku, což je podstatné. Manželský pár totiž čelí obvinění ze zneužívání a týrání dětí. Film chce tematizovat roli státu a institucí ve výchově a ochraně dětí a možnosti zneužívání práva na úkor rodiny. Podstatou je i zasahování do integrity, intimity rodiny. Drama, jehož administrativnímu chladu a odcizení člověka člověku v uvozovkách pokrokové Evropě přispívá i chladné prostředí scén z norského fjordu. Režisér svým filmem poukázal na rozkol mezi kulturním vnímáním pojmu rodiny, a to v současnosti. Co ale letošní přehlídce oficiální soutěže předcházelo, tak trochu tím zamotal Hollywood. Letos byl festival trochu jiný, bez účasti velkých právě hollywoodských studií. Festival v Cannes, přezdívaný největší filmovou přehlídkou na světě, se letos otevřel už po 79., ale bez účasti amerických filmových gigantů. Spekulace o tom, co je důvodem, se i hned v médiích vyrojily. Je to politika Donalda Trumpa? Ano, i o tom se mluvilo. Spíš je to ale nezájem ze strany samotného Hollywoodu a preference Benátek jako festivalu, který je blíž udílení Oscarů. Hvězdy sice do Cannes nakonec plus minus dojeli, ale změna vidět byla. A to právě v poměru Amerika versus Evropa. Hlavní soutěži tak letos dominovaly evropské snímky. Evropských autorů a autorek, režisérek a hlavně režisérů, kteří točí za evropské peníze. Prostě evropské koprodukce, jako by se totiž Evropa konečně dala dohromady a chtěla čelit Americe. Jen dva snímky pocházely z americké, navíc i nezávislé produkce. Tím prvním byla gangsterka Paper Tiger amerického režiséra Jamese Greye. Druhým snímkem pak The Man in Love režiséra Iri Zachse. Oficiální soutěž se věnovala

0: a hlavně tedy evropským snímkům. A protože je to Francie, kdo dává nejvíc peněz právě na kinematografii, vypadalo to v soutěži letos jako mezinárodní přehlídka francouzských filmů. V Cannes se během festivalu promítne stovka filmů. Nejen tedy v té hlavní selekci, ale i ve speciálních projekcích soutěži Jistý pohled, tedy Un certain regard, a dalších paralelních sekcích, jakými jsou Týden kritiky, Acid nebo Patnáctka filmařek a filmařů. Letos bylo v Cannes na přehlídce celkem 69 filmů, které podpořila finančně Francie. To hlásala hrdě společnost Unifrance. Hlavní soutěž nám ukázala, jak může do budoucna vypadat právě evropský film. Maďar Laszlo Nemes, Japonec Ryusuke Hamaguchi, Iránec Asghar Farhadi natočili francouzské filmy ve Francii s francouzskými herečkami a herci. Zmíněný Christian Mungiu pak natočil film v Norsku a Polák Pavel Pavlikovský zase film o Německu. Celkem 22 filmů bylo letos v hlavní soutěži. Hned v první polovině festivalu se začalo mluvit o dvou možných kandidátech. Prvním z nich byl snímek Fatherland polského režiséra Pavla Pavlikovského. Film, který vypráví o návratu spisovatele německého génia Thomase do poválečného Německa. Režisér prostřednictvím filmu zkoumá evropskou identitu, a to na jedné zemi, navíc té, která válku prohrála. Černobílý snímek, tak jak jsme u Pavlikovského zvyklí, nám ukazuje, jak je Německo rozdělené na část pod správou Američanů a na druhou pod vedením Sovětů. Pavel Pavlikovský si za svůj snímek Fatherland nakonec odnesl cenu za režii. Nutno dodat, že se o ní dělil, a to s režiséry filmu La Bola Negra. V první polovině festivalu rezonoval i film Soudan Japonce Ryusuke Hamaguchiho, snímek natočený ve francouzské koprodukci a také ve Francii, za který belgická herečka Virginie Efira a Japonka Tao Okamoto získali cenu za ženský herecký výkon. V druhé polovině festivalu se ale objevili hned dva kandidáti, o kterých se začalo mluvit v superlativech. Prvním z nich byl film nazvaný Minotaur ruského režiséra Andreje Zviagince. Tento filmař, žijící v exilu právě ve Francii, je na festivalu v Cannes oblíbeným tvůrcem. Je to jeho už 6. dlouhometrážní film, který byl v hlavní soutěži v Cannes. V minulosti to byl třeba film Leviatan nebo Nemilovaní. Andrej Zviagincev ve svém novém snímku mluví o politice, vyjadřuje se proti režimu Kremlu i proti politice Vladimira Putina. Sice nenápadně, ale jasně. I když, jak řekl francouzským médiím, a to ještě před festivalem, jeho film je mocně pacifistický. Skrz příběh rodiny a manželskou krizi ale ukazuje a kritizuje ruský režim a zejména válku na Ukrajině. Až takový dostojevský motiv lomcuje rodinným dramatem, a to vše na pozadí válečného konfliktu, rukování, manipulace i mocenské hry plné korupce. Andrej Zviagincev nám ukazuje Rusko současnosti. Za svůj film Minotaur získal velkou cenu a během udílení měl nejvíc politický proslov, nejvíc osobní, nejvíc důrazný, přímý, konkrétní, protiputinovský. Celou dobu se spekulovalo, zda právě tohle není letošní Zlatá palma. Pro porotu v čele s korejským režisérem Parkem Chan-wookem to ale nebyla. Bylo to těžké rozhodování. Letos totiž byla soutěž velmi vyvážená, velmi silná. Zlatou palmu z Cannes nutno dodat, že už podruhé, poprvé to bylo v roce 2007 za snímek 4 měsíce, 3 týdny, 2 dny, si tedy odnesl Christian Mungiu za svůj snímek Fjord. A ještě krátce k vedlejším sekcím, které stojí také za zmínku. V evropském a hlavně rumunském kontextu totiž zůstaneme. Patnáctka filmařek a filmařů letos uvedla snímek Deník pokojské rumunského režiséra Radu Judeho. Je to komedie, která velmi trefně tematizuje vidění společnosti a fungování Evropy dneška, a to z pohledu západních ale i východních obyvatel našeho kontinentu. Za zmínku stojí určitě i film Flesh and Fuel francouzského režiséra Pierre Le Gallas. Jeho tématem se stala také Evropa, a sice trochu jiná. Jeho příběh queer film je love story řidičů kamionu, Francouze a Poláka. Festival v Cannes nabízí i výběr nazvaný Cannes Premiere. Tam letos uvedli i film Aki portugalského režiséra Tiaga Guedese. Byl to nejdelší film ve výběru, téměř 4 hodiny. Film je adaptací románu jihoafrického spisovatele, nositele Nobelovy ceny Kocího, který se premiéry v sále Debussy účastnil. Velký důraz se v Cannes samozřejmě dává i na dokumenty. Jedním z nich byl film amerického režiséra Stevena Soderbergha, snímek nazvaný John Lennon – poslední interview. Jednalo se o celý záznam rozhovoru, který John Lennon poskytl rozhlasovým novinářům a novinářkám 8. prosince 1980, jen několik málo hodin před tím, než byl zavražděn. Steven Soderbergh pracuje ve filmu se svědectvími a ví, pověďmi dalších reflektuje Lennonovy názory na umění, na hudbu, politickou situaci, ale také na svou roli rodiče. Jednou z paralelních sekcí festivalu v Cannes je i týden kritiky. Jedná se o soutěžní sekci. Právě tento výběr nabídl třeba snímek Dua, který natočila kosovská režisérka Blerta Basholi. Film ukazuje příběh 13-leté Duy a ukazuje, jaké je hledání identity v Kosovu. Selekce Un certain regard, tedy jistý pohled, je také soutěžní. Letos bylo ve výběru 19 snímků, tím oceněným se nakonec stal film Every Time rakouské režisérky Sandry Wollner. Jedná se o rodinné drama a právě ten se podařilo dostat i do české distribuce. Zmíněný týden kritiky s 9 dlouhometrážními filmy nakonec vyhrál film La Gravida francouzské režisérky Marine Athlon. Film zkoumá propojení mezi současností, tedy tou, která je reprezentovaná nejmladší generací, školní skupinou mládeže na výletě do Pompeji, a vnímání historie a civilizace. I tento snímek se dostal do české distribuce. Velmi očekávaná na závěr tohoto výběru byla i premiéra filmu s názvem Červené skály francouzského režiséra Bruna Dumonta. Film natočený až dokumentární formou nám ukazuje příběh malých dětí, které tráví léto mimo jiné skákáním ze skalisek do moře. Stejně tak v 15. uvedli i film Le Vertige, tedy Závrať, režiséra Quentina Dupieux. To byl jeho druhý film letos na festivalu v Cannes. Ve Francii panuje jistý kult snímků těchto dvou filmařů, kult Dupieux a kult Dumont. Já se řadím spíš do klubu Bruna Dumonta. Takový alespoň náznakem byl 79. ročník filmového festivalu v Cannes.
1: Zprávu o kulturním dění ve Francii připravila Marie Sýkorová. V galerii U dvou polívků brněnského divadla Bolka Polívky byla v polovině týdne otevřena výstava Karla Fuxy a jeho dcery Elišky, nazvaná Bezhlavci. Nedávno ve stejných prostorách vystavoval Arnošt Goldflam grafiky své i svého syna, a tak se zde v blízké době setkali dva představitelé brněnské bohémy. Karel Fuxa uvádí své skleněné artefakty, dřevěné sochy, které montuje ze sklářských forem a grafiky. Jde o díla vzniklá před půl stoletím, která nyní dotvořil zásahy tuší. Jeho dcera Eliška představuje své smalty. Výstavu uvedl Bolek Polívka. A se všemi jmenovanými aktéry této expozice se na vernisáži setkal Jiří Kamen. Nejprve hovoří s Karlem Fuxou.
2: Nedávno jsme ve víkendové příloze mluvili s kladenským fotografem Jiřím Hankem. Jiří Hanke pořádá výstavy, které nazval Rodinné balení, a pod tím rodinným balením se skrývá on, jeho manželka a syn, všichni fotografují. Myslím si, že vy byste mohl také přemýšlet o výstavě, která by se jmenovala Rodinné balení, a do toho balení v uvozovkách mohl zabalit mnohem více postav.
3: My jsme teda nutno říct všichni amatéři, nikdo se, kromě taty, který dělal u Tyrlové kreslený filmy, nikdo se tím neživil a všichni jsme malovali, sochali a různé věci ze záliby. Já jsem zkusil všecko. Moje žena je doktorka, ale měli jsme výstavu s ní a s dcerou. Dcera dělá smalty a moje žena dělá takový patchworky z hadru, polštáře, ale dělá taky keramiku, taky sklo zkusila, umí všecko, ale nedělá to dál, umí to lepší než já. Synové jsou oba fotografové, dokonce Ryša má Slezskou univerzitu, no ale živí se kamerou a střihem. Tatínek byl teda u té Týrlové ve Zlíně, pak dělal ve své době slavné film Havrana Želva se Zikmundem, výtvarníkem. Kainar to napsal. S Václavem Zikmundem. Kainar to napsal. V New Yorku to dostalo nějakou cenu na mezinárodním festivalu. Maminka ne, ta výtvarnou činnost nedělala, ale napsala pěkný vzpomínky. No tak vlastně všichni něco aspoň v okrajově dělali. A i ty malí děcka rádi malujou. Ale my je netlačíme, aby byli výtvarníci, ale holka malá 8 leta dělá objekty takový papírový a těší je to. To je hlavní u nás, aby to těšilo a pak si člověk taky váží těch mistrů a jsem měl štěstí vlastně, že mě tata od dětství bral k Matalovi a Mikulku jsem brzo znal a Franta Vláčil u nás bydlel delší dobu a vedle byli Kainarovi. Takže jsem už v dětství zdědil ty některé výtvarníky a básníky, takže to mě pomohlo i v té televizi, že jsem to celý život jsem dělal hlavně dokumenty o umělcích.
2: Ještě doplním Fuchsovu promluvu. Václav Zikmund, o kterém se Fuchsa zmínil v souvislosti s animovaným filmem, na kterém se podílel Fuchsův otec, byl významným serialistou. Minulý týden ve Vltavských osudech na jeho pedagogické působení na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci vzpomínal sochař z Nového Jičína Jan Zemánek. S druhou vystavující v brněnské galerii Divadla u dvou polívků je Eliška Fuchsová, kterou jsem nejdříve požádal, aby popsala, jak připravuje své smaltové objekty.
4: Tak smalt je v podstatě technika, kdy se nějaký kov, zpravidla železo v případě technického smaltu, pokrývá speciálním pigmentem, který se posléze vypálí na poměrně dost vysokou teplotu. A tím, že ten pigment je částečně na bázi křemičitanu, tak se tou vysokou teplotou rozstaví a přilne právě k tomu podkladu. A ten technický smalt má krásné vlastnosti v tom, že ty barvy jsou překrásně sytý, hluboký a pestrý. A to je to, co se mě na tom právě líbí.
2: Máte nějaký koncept připravený dopředu nebo někdy vy improvizujete při té výrobě nebo se vůbec nedá improvizovat?
4: Dá se improvizovat a vlastně se mi to děje dost často, protože já sice do té smaltovny přicházím s nějakou představou, co budu malovat, ale pak zjistím, že to třeba absolutně nefunguje. A tak přemýšlím na místě, improvizuju, zkouším a občas z toho vyleze právě věc lepší, než jakou jsem si původně do té smaltovny přinesla.
2: Artefakty vašeho otce se vyznačují humorem, nadsázkou, někdy groteským humorem. Tento otcův smysl pro humor objevíme i ve vašich pracích. S humorným nápadem přicházíte do smaltovny nebo vás napadne až cestou, míněno v procesu tvorby?
4: To si většinou přehodí cestou, protože nemyslím si, že se vtip dá úplně vymyslet, sedět na ním, ale v momentě, kdy popustíte, nebo aspoň já to tak mám, kdy popustíte úzdu své fantazii, tak myslím, že občas tam právě nějaký groteskní srandovní momenty vyvstávají.
2: Ve svých smaltových artefaktech vytváříte různé bytosti, fantomy, na hranici snu a reality. Setkávají se v nich různé světy, lidský, zvířecí, rostlinný, mykologický, které všelijak mixujete, prolínáte. Někteří diváci se vašich fantomů bojí, někteří by je naopak použili na zahnání zlých duchů. Co byste vzkázala těm, kteří se jich bojí?
4: Lékaře mají jenom ti, kteří mají špatné svědomí možná, ale nemyslím si, že já to vezmu z jiného konce. Já nad tím svým výtvarným uměním nebo cokoliv to je, tak já nad tím moc nepřemýšlím, tím pádem ani A nedávám kladné nebo záporné vlastnosti těm figurám, které se v těch mých smaltech objevují. Takže myslím, že je to na výkladu každého, který přetlu konkrétní věc představit.
2: Pravila Eliška Fuchsová. Poslední slovo bude mít Bolek Polívka. Představí galerii v divadle U dvou polívků.
5: My se snažíme zvát lidi, které máme rádi. Nerozlišujeme příliš, co se týče jejich původu, jestli jsou spíš diletanti, amatéři, anebo jestli jsou vysocí profesionálové, jako tady zrovna byl Boris Jirků nebo Karel Prášek, který by studoval Bozár, kdysi dávno v Paříži. A tak máme z toho vždycky radost a lidi se sejdou. Máme tady taky promítání různých dokumentů o různých lidech, folkařích, a mnohem před dvěma dny byl Donovan. On natočil kouzelný dokumenty a jezdil po celém světě a spotkával se s lidmi, kteří opravdu stáli za to, a samozřejmě i českou scénu mapoval.
2: Teď sedíme zřejmě v místnosti, kde máte stálou expozici a tady máte dva obrazy od Borise Jirků.
5: Boris Jirků je ze Zlína a já jsem z Vizovic, což je 14 km od Zlína, jak jsme se znali velice dobře. A tak mám spoustu obrazů od něj, takže bych mohl udělat takovou výstavu komornějšího charakteru, což asi v nejbližší době taky uděláme.
1: Rozhovor o výstavě Bezhlavci Karla Fuchsy a Elišky Fuchsové připravil Jiří Kamen s výtvarníky i hercem Bolkem Polívkou. Expozici můžete v Brněnské galerii U dvou polívků vidět do konce srpna. Po šesté se vydáme do svatovíckého chrámu, který nám představuje uměnovědné duo Marius Vinceler a Ivan Hartmann v cyklu Katedrála, jaký neznáte. Dnešní část má název Katedrála plná neočekávané inovativní techniky. Čte Libor Vacek.
6: Zkušený dvorský architekt Lucemburku Matyáš z Arasu se stal pověřeným stavitelem svatovíckého chrámu. Zřejmě vypracoval jeho plány a započal se stavbou v duchu osvědčených jihofrancouzských tradic katedrální architektury, do níž vnesl vysoké umělecké požadavky. Teprve 4 roky po jeho smrti opatřil osobní značkou zalomeného kůlu mladiství novátor Petr Parléř, dílec pod hlavicí 3. jižního arkádového pilíře stojícího v rozhraní. Právě tady navázal na nedostavěnou část pražského dómu v počátcích své profesionální dráhy, co by člen rozvětvené rodiny stavitelských, kamenických a sokařských mistrů ze švábského Gmindu, pro něž se ujalo novodobé označení parléř, po češtině polír, podle obecného výrazu pro předáka stavební hutě. Tuto prestižní zakázku získal díky přímluvě úředníků Karlovy císařské kanceláře pocházejících z Parléřova rodiště, patrně na základě dovedností získaných u svého otce při stavbě kostela Panny Marie v Norimberku. Původní konvenční koncepci katedrály svatého Víta v mnoha směrech radikálně přetvořil a svými inovativními stavebními postupy okázale začal překračovat hranice tehdejších výrazových možností. Parléřova tvůrčí dílna započala svou originální práci smělou konstrukcí západního klenebního pole staré sakristie, které se celistvě spojilo s klenbou jejího východního pole z předchozí stavební fáze. U tohoto svého prvořadého projektu odvážný architekt opustil těžkopádné klenební plochy a ihned přišel s výraznou změnou sestavení jednotlivých částí klenby. Byla tvořena prostou, harmonickou žebrovou kostrou, jež působila tedy velmi odlehčeně, ale přesto zcela plnila adekvátní nosnou funkci. Z jejího středu byl dolů spuštěn visutý svorník zakončený křížovou kytkou, o nějž se opíraly oblouky 4 volných žeber. Uplatnění tohoto neobvyklého detailu bylo možné díky skrytému železnému táhlu. Klenba se tak hravě rozprostřela jako nehmotná síť nad jedním z nejpozoruhodnějších interiérů evropské gotiky. Rovněž viditelně lze konstrukční Petra Parléře dokumentovat na lodní síťové klenbě vysokého chóru. Při její realizaci neaplikoval tradiční podpěrné prvky svádějící svislé i šikmé tlaky do podpor. Pomocí navzájem se prolínajících trojpaprsků tvaru poloviční hvězdice ve vlastním závěru kněžiště a protínajících se dvojic klenebních žeber vyvinul spojitý, odlehčený prostor proudícího charakteru, který je plný dynamiky, jakoby bez konce. Vzdal se tektoniky ustáleného klenebního systému a dokonce transformoval použití svorníku, v němž se již žebra nesetkala, nýbrž se protěla, nečekaně se rozdvojila a pokračovala volně dál. Pro spojení mezi díly jednotlivých žeber a jejich návaznost na svorníky upotřebil železné spojky zalévané do olova, díky nimž bylo klenební pole zachováno a tudíž později přežilo i ohněm způsobená závažná poškození. Po následující století pak měl ve střední Evropě obrovský ohlas tento Parlérův objev staticky dokonalých klenebních obrazců síťového vzoru. Bylo tedy i zcela přirozené, že došlo při neogotické dostavbě katedrály svatého Víta k naprosto shodnému přenesení tohoto ojedinělého klenebního systému i na celou hlavní loď. Skeletová kostra otevřeného pravoúhlého vřetenovitého schodiště na jihovýchodním nároží příčné lodi nad bokem slavnostní brány je také součástí nezvykle pojatých možností sakrální stavby osobitého konstruktéra. Spojuje spodní a horní ochoz pražského domu. Jeho zakomponování do celku fasády vyžadovalo od Petra Parléře reprezentativní formu, která byla docílena elegantním zredukováním vnějších stěn donosných sloupků a také plastickou dekorací se začleněnými kamennými štíty a reliéfními znaky zemí koruny české. Stavitel se zde zajímavě vypořádal s vyrovnáním rozdílů mezi úrovní jednotlivých architektonických segmentů tím, že na každém stupni odsazení změnil otáčení schodů. Tento nevídaný rytmus členění pomohl snížit zatížení schodišťového pláště. Záhy se stalo následovaným velmi působivým modelem. Parléřova univerzálnost přesahovala obor architektury též do oblasti kamenosochařství, řezbářství a malířství. Tento geniální mistr kamene vytesal pravděpodobně řadu nedochovaných plastik pod označením Petrus Sculptor. Jeho umělecký profil odpovídá představě jednoho z několika původních legendárních stavitelů, sochařů a malířů předhusitské doby zvaných Panicové z Prahy. Technické novinky nekončily v Parléřově huti, ale byly typické i pro dostavbu metropolitního kostela v letech 1858 až 1929, kdy architekti, stavaři a dělníci tehdejšího stavebního podniku, řízeného podle aktualizovaných středověkých pravidel, sahali po nejmodernějších materiálech a postupech. Po vleklých debatách uměleckého odboru jednoty pro dostavění chrámu svatého Víta bylo definitivně rozhodnuto, že veškeré krovy nad hlavní a příčnou lodí budou mít železnou konstrukci provedenou pražskou strojnickou akciovou společností. Ozdobný hřeben břidlicí pokryté střechy byl sestaven z litinových dílů, které připomínají parléřovský motiv kružbových obloučků s liliemi. V nemalém rozsahu se uplatnil i armovaný beton, například při opravě velké jižní věže. V průběhu 20. až 30. let minulého století se již používaly integrované vysavače, podlahové vytápění a elektrická ventilace podzemních prostorů a hrobky. Architektonické řešení pražské katedrály je samo o sobě dílem neočekávaných inovativních technických způsobů práce, které neustále udivují svou konstrukční jedinečností, a též dílem prověčnost tvořících individualit s citlivým vztahem ke stavebnímu materiálu, k jeho hmotě, objemu a dané prostornosti.
1: Svatovítskou katedrálu, jaký neznáme, nám představují Marius Vinceler a Ivan Hartmann. Dnešní část nazvali Katedrála plná neočekávané inovativní techniky. Četl Libor Vacek. Všechny části cyklu můžete poslouchat také na webu stanice Vltava, kde zároveň lze ještě do 17. června hlasovat, která ze tří hudebních kompozic rozezní nové varhany v katedrále svatých Víta, Václava a Vojtěcha. Čtvrtou částí uzavřeme cyklus Za svitem mateřského citu, který připravuje Jarmila Konrádová spolu s historičkou Magdalenou Pokornou.

0: Když se dneska mluví o emancipaci ženy v 19. století, bývá ten pojem emancipace zužován často na jejich veřejné, jistě nečetné, literární či společenské angažmá a z toho pak bývá vytvářen obraz ženy, která se prosadila ve veřejném prostoru. Zapomíná se ale při tomhle hodnocení, často se i historicky hovoří o feminismu, začátkem 19. století, zapomíná se přitom na ty ženy, které zastávaly jednak tradiční roli maminky, ženy v domácnosti a ta práce v domácnosti byla nesrovnatelně těžší než dneska, ale zapomíná se i na samostatné podnikavé ženy, které třeba po smrti manžela zdědily ten podnik a museli se stát jak o ten podnik, tak o rodinu, o nezaopatřené děti. Takže já bych dneska chtěla připomenout tyto ženy, které nejsou v tom veřejném prostoru tolik známy, ale bez nich by vlastně, ať už jejich manželé nebo synové, se nedokázali tak dobře prosadit. Takže to bude takové jako intimnější vyprávění.
1: Za svitem mateřského citu. Čtyři portréty slavných matek anebo matek slavných dětí připravila historička Magdalena Pokorná. Část čtvrtá. Julie Havlíčková. Co jsem poznal srdce tvé, Juliánko moje, zase vidím hvězdičku, ale ta je tvoje.
0: Karel Havlíček, tehdy už etablovaný český novinář, redaktor Pražských novin, poznal Julii Sýkorovou v modistickém salonu Barbory Kašparové, což byla maminka jeho tehdejšího přítele známého. Díky dochované korespondenci a několika vzpomínkám zachovaných od pamětníků můžeme datovat počátek jejich vzájemného vztahu do roku 1847. Na jaře toho roku se měli poznat. Koncem toho roku, 27. prosince, už Karel avizoval své mamince domů do Brodu budoucí sňatek těmito slovy.
2: A stran té holky, kterou si vezmu, neměj taky pražádnou starost. Budeš vidět, až ji poznáš, že je hodná a hospodářská a že má dobré vychování.
0: Julie byla dcerou Františka Sýkory, lesního úředníka na Tunovském panství ve Svojšicích, a Anny Rozené Sládečkové, která také pocházela z rodiny lesního vrchnostenského úředníka. Po sňatku Julie vplula vlastně do té Havlíčkovy rodiny a přilnula, jak vypovídá byť nečetná a někdy i torzovitě zachovaná korespondence k Havlíčkově mamince. S radostí přijala její nabídku, aby jí, stejně jako její ostatní děti, mohla tykat. To nebyla tehdy, ale ani ještě dlouho potom naprostá samozřejmost. Možná, že mnozí posluchači mají vlastní zkušenost, že tchánovi a tchyni dlouho nebo po celý život vykali. Dopisy Julie tchyni, již oslovovala od té doby, kdy jí tykala nejdražší maminko, svědčí o tom, jak těžká byla její cesta ke spisovné češtině. Z tohohle hlediska si jazykovědci také mohou těšit na ty výzkumy, protože to opravdu je nesmírně zajímavé. Stejně takovou cestu komplikovanou k té češtině měla i sama Josefa Havlíčková, tehdy ještě za svobodna Dvořáková, protože některé její dopisy z mládí se také zachovaly. Julie Havlíčková se ve svých dopisech, či často jen přípisech k dopisům Karla Havlíčka, stala důležitým zpravodajem pro tu brodskou rodinu. Informovala je o běžném provozu domácnosti, o záměrech mladých manželů, zaskakovala v tomhle směru i za novinářskou prací přetíženého Karla a na rozdíl od Karla, který v potenciálně konfliktních situacích matku mentoroval, tak Julie těmi svými řádky dokázala vysvětlovat, přinášet naději, uklidňovat. Bohužel se tato korespondence zachovala zase jenom jednostranně a to můžeme jenom litovat a být smutní, protože by určitě stálo za to Julii v její korespondenci poznat bližší. Karel a Julie tedy uzavřeli manželství jen pár dní před vypuknutím revolučních událostí v roce 1848 v Praze. A ta velká politika i její důsledky pak provázely celé to krátké, zhruba sedmileté manželství Havlíčkových. Ještě v závěru toho roku 1848, předvečer Štědrého dne, se manželům narodil jediný potomek, tedy dcera Zdeňka. Karel, ten se těšil na syna, samozřejmě. A už ve svém dopise skromně říká, že v polovině prosince psal svému spolupracovníkovi Hermenegildu Jirečkovi: mám-li již syna, poroučím se mu také. No, ale když se narodila dcera, tak z toho měl radost a pyšně domů dobrodu psal.
2: Zrovna teď, v jednu hodinu spoledne, narodila se nám šťastně holka, zdravá jako ryba a silná. Julie neměla dlouhý porod a byl co možná lehký. Je zdravá, jako by nic.
0: Julie pak psala o několik týdnů později a s úlevou.
3: Mnohokrát jsem si již vzpomněla na tvá slova, že bude mít holku taky rád. Jest tomu vskutku tak, ani bych si to byla nemyslila.
0: Julie psala dobrodu i v dramatických revolučních dnech v květnu 1849 po odhaleném májovém spiknutí. Narychlo psala toho 10. května, protože tehdy Praha se dostala do stavu obležení a ona měla starost o to, aby v Brodě neměli starost, co se stalo, takže psala narychlo, že v Praze nedošlo k žádné pračce. A aby uklidnila maminku, tak psala, že Zdeňka k zubům nijak nestůně. Takže to jsou takové ty informace z toho velkého světa i ty úplně niterné rodiny. Později pak informovala, to už bylo po zastavení Národních novin v lednu 1850, to byla velká rána pro Karla Havlíčka, tak maminka se měla dozvědět, jak vlastně veřejnost těžce nesla tenhle ten úřední zásah proti Karlovi, a Julie se rozepsala o tom, jakou vlnu solidarity ve veřejnosti ten Karel získal. Píše o tom, že Karel dostává nabídky různých požitků z hospodářství, ze statku a tak dále, aby měli co jíst, aby měli v té rodině o co se podělit. A navíc psala také o tom, že se chystají mnozí čeští představitelé zaslat do Vídně petici, aby Havlíčkovy noviny mohly zase vycházet. V této poměrně obtížné situaci, do které se mladá rodina dostala, se ale mohla Julie zase něčím přece jenom pochlubit. A to byl sňatek její mladší sestry Adély, dobově Adelaide, s tím, že si bude brát Františka Jaroše. Já bych o tom ani nemluvila, o tom Františku Jarošovi, kdyby se pak nepropsal do života Karla Havlíčka a nestal se takovým jeho obráncem a prostředníkem při jeho propuštění z Brixen. František Jaroš byl pražský mistr pokrývačský a byl tehdy významným představitelem i té pražské městské politiky, a Julie se rozepsala o těch nákladných darech, které sestra od tohoto nápadníka dostala, i o tom, že si ten budoucí švagr František Jaroš přál, aby byla jeho vyvolená Adéla vymalována, aby měla portrét, a dokonce přinutil i Julii, aby se nechala také vymalovat. Ono dneska se tomu můžeme usmát, ale pro tu dobu to bylo velice prestižní a nákladná záležitost nechat se vymalovat. Vezměme si jenom, jak málo těch autentických portrétů se zachovalo i u Boženy Němcové. A tady v tomhle směru měla Julie pocit, že se má čím dobrodu pochlubit. Vztahy obou rodin, tedy Jarošových a Havlíčkových, byly vřelé. O tom svědčí i Havlíčkovy řádky z kutnohorského pobytu z prosince roku 1850, kdy byla Jarošova rodina očekávána na Vánoce, a když nejeli a nejeli, tak Havlíček poznamenal:
2: jestli nepřijedete v pondělí ráno do Kolína, ať vás čert vezme. Jestli ale dokonce nepřijedete, již ani čertovi za to nestojíte, aby vás vzal.
0: V dopisech Julie se ovšem již v tomtéž roce, tedy v roce 1850, začínají objevovat témata týkající se zdravotního stavu Karla, ale zejména samotné Julie. Julie tehdy na základě soudu lékařských kapacit maminku dobrodu ujišťovala, že jen co zesílí, tak bude všechno v pořádku. Netušila samozřejmě, že problém není v nějaké maličkosti, ale že se rozjíždí tuberkulóza, nemoc, která se stala osudnou pro celou tu rodinu, nemoc, která tehdy sužovala obrovské množství lidí a byla vlastně nevyléčitelná. Zdravotní stav Julie se komplikoval a pomoci měl i mnohatýdenní pobyt její a Zdeňky u jejich rodičů v Proseči. S lítostí, že svého Karla na dlouhou dobu neuvidí, přesto věřila, že jí ten pobyt pomůže. To bylo již v době, kdy byl Havlíček vystaven úředním jednáním v souvislosti s vydáváním Slovana. A ona sama si povzdechla, já bych byla ráda, aby se teď Karel aspoň na nějaký čas odřekl redakce. To už se stahovala nad Havlíčkem mračna, bylo to v červnu 1851 a v srpnu 1851 po úředních výstrahách Havlíček sám vydávání Slovana zastavil. Bohužel se z pozdějšího brixenského období zachovala korespondence jen torzovitě a ta manželská už vlastně až na naprosté jednotliviny vůbec ne. Ač četné dopisy putovaly po té daleké cestě z Brixenu do Prahy, respektive do Brodu. Víme, že Havlíček své ženě psával často, pravidelně, až do poslední chvíle jejího života. Aniž věděl, že na ty dopisy už Julie ani odpovědět nemohla, protože Havlíčkovi do Brixenu nedali vědět, že Julie slábne, takže se o její smrti, zemřela v dubnu 1855, to jí bylo sotva 29 let, tak se dozvěděl až po svém návratu z Brixenu a vlastně ho to zlomilo. Julie Havlíčková si zaslouží připomenutí nejen proto, že byla Havlíčkovou milovanou Juliánkou, jak zaznělo na začátku tohohle pořadu, ale i proto, že mu dokázala zcela samozřejmě vytvořit zázemí. A sám po návratu z Brixenu napsal své známé Matildě Arnemanové.
2: My jsme se netoliko velmi milovali, nýbrž i ctili. A těmi nepříjemnostmi stal se náš poměr ještě vroucnějším.
0: Julie Havlíčková, jak víme, odpočívá v hrobě na Olšanech, kam byl o rok později po její smrti pohřben i Karel Havlíček.

Cyklus Za světem mateřského citu připravila historička Magdalena Pokorná ve spolupráci s Jarmilou Konrádovou. Dnešní část byla věnována Julii Havlíčkové. Ukázky četli Vladimíra Bezdíčková a Petr Gojda. Celý cyklus můžete následně poslouchat na webu stanice Vltava. Klášterecká amatérská společnost. KLAS. Prostě klášterecká láska a sen. Do Klášterce nad Ohří nás do divadelního zákulisí zve Miroslav Buriánek.

Divadelní spolek Klas aneb Klášterecká láska a sen. Klášterec nad Ohří, německy Klösterle an der Egr, je město v okrese Chomutov, ležící v nadmořské výšce 320 metrů v údolí Ohře mezi Krušnými a Doupovskými horami v severozápadních Čechách. Žije zde přibližně 14 000 obyvatel. Městem prochází silnice 1/13 a železniční trať Chomutov-Cheb. Historické jádro města je městskou památkovou zónou. Symbolika Kláštereckého divadelního amatérského spolku spočívá v tom, že město Klášterec nad Ohří má Klas ve svém znaku.

0: Vstoupili jsme s Janem Milotou do kulturního domu v Klášterci nad Ohří. Dům, v němž soubor Klas zkouší i hraje. Jane Miloto, úvodní slovo, popis kulturního domu.
1: Projekt a podle něj potom ta rekonstrukce jsou naprosto nadčasový a přinesly obrovsky pozitivní výsledek, jak pro ty, kteří chodí do kulturáku na kulturu, tak i pro ty, kteří v tom kulturáku žijou a potřebují k tomu životu svoje prostory. Navíc to návštěvníci najdou knihovnu, je tady úžasná kavárna, kde dokonce vařejí i jídlo. Nahoře v patře přestavbou přibyly přísálí, z nichž v jednom je další restaurace, která se ovšem otvírá akorát, když jsou plesy. A nahoře v horním foaje je další kavárna, která ovšem se taky otvírá jedině při velkých věcech.
0: V tomto prostoru se uskutečňujete jako divadelní soubor.
1: V tomhle prostoru žijem, jako je spolková místnost, jako je zkušebna, jako je sklad kostýmů. Máme dokonce v kulturáku archiv.
0: Město vám přeje, o vás dbá, že vám umožňuje existenci v těchto nádherných prostorách.
1: My jsme v užívání těch prostor naprosto svobodní. Máme vlastní klíče, máme vlastní kód. My můžeme kdykoliv přijít, zkoušet. Je tady malý sál, ty velký hlavní zkoušky, generálky a podobné věci, ty už potom děláme na jevišti. Nehledě na to, že celý kulturák je úžasně vybavený technikou, jak zvukovou, tak světelnou, nadčasová záležitost.
0: Zde máte uložen i fundus.
1: Samozřejmě, my jsme velký a činný soubor. Ten náš fundus scény z her, který už jsme odehráli, ale který jsou jakýmsi recyklovatelným materiálem, tak těch je 3x až 4x víc, než nám zase ten prostor v kulturáku tady dává. To je pravda. Ale nejsme Národní divadlo, nemůžeme mít takový nároky. Tady máme úžasný, komfortní prostředí.
0: Kdo je pan starosta?
1: Starostou města Klášterce je inženýr Štefan Drost. Navýsost kulturní člověk, protože o tak obrovskou investici, jako byla rekonstrukce toho kulturáku, nebylo jednoznačné rozhodnutí. Čili názor, který pan starosta na to měl, si musel s lidmi, kteří s ním sympatizovali, doslova vybojovat. Ty nadstandardní vztahy působí obou směry. Radnice je pro nás jedním z pilířů naší ekonomiky, pravda, ne jediným, nejsme ti, kteří by se nechali živit, taky si musíme vydělávat sami, ale radnice je k nám štědrá a rozumná a na druhou stranu my zase plníme určitý potřeby radnice, jako je třeba zahajování lázeňské sezóny, betlém na Vánoce, mnoho dalších takových akcí, dochází k jakýsi symbióze.
0: Vystoupíme po schodišti.
1: Jsme v prostoru kavárny, vcházíme do chodbičky a je výstavní síní a vede do malého sálu Violka a tady představuju Petra Hübnera, který je ředitel organizace Zámek. A je to vedle starosty další člověk, který dělá velmi mnoho pro to, aby mezi divadelním spolkem a radnicí docházelo k té symbióze. Jsem rád, že jsme se tu potkali.
0: Náhoda, už jste důležitý činitel pro fungování divadla Klas.
2: Já si myslím, že ode mě to jsou spíše osobní vztah, jak s panem Miklotou, tak s panem Miklíčkem. My jsme spolupracovali už v Kadani na Císařském dní dlouhodobě, asi 10 let. Potom jsem odešel do Klášterce a v podstatě jsem vytvářel zázemí tohle kulturního centra.
0: Prostor inspirativní, vůně divadla.
2: Jak amatérské divadlo, znamená jak divadelní společnost Klas, tak samozřejmě profesionální divadlo, které sem jezdí, tak bývá skoro po každé vyprodané.
0: Tady se daří.
2: Zaplať pánbu.
1: Jestli audio přenos je dobrý, můžeme pokročit dál. Tady se dostáváme do chodbičky, divadelní vstup. Je to sklad naší techniky, rekvizit. Máme to velice sofistikovaně uspořádané.
0: Seznam.
1: Seznam očíslované krabice. Kdo se v tom vyzná, tak přesně podle čísla najde krabici s obsahem, který hledá.
0: Netápe.
1: Netápe. Vystoupáme po 4 stupcích. Ahoj, tady jsou šatny, to je zázemí. Tohle je naše společenská místnost, jak jistě vidíš, a to jestli chceš poslouchat posluchačům prozraď sám, na co se to díváš. Je to jedno z našich nejpoužívanějších technických zařízení.
3: Pípa.
1: Je to výčep. Ten zvuk posluchači jistě poznají. Pohyboval se su. Něco k pití?
0: Něco. Ne, alko. Režisér Jaroslav Neklíček.
2: Ano, ano.
0: Pití. Tak, ať se daří.
1: Já tě vedu do skladu kostýmů a archivu.
0: Kostýmy. Pěkná řada. To má vůni, kvalitu, spousta haptických věmů. Dámské roby, ty sukínky, blůzičky, všechno hraje. To je silná energie, která souvisí s lidstvím.
1: Ano, protože každý ten kostým má i svoji historii. Tohle to je náš archiv, krabice. V 70. roce jsme začínali, každý rok.
0: Má svou krabici.
1: Tady to je taky zajímavá věc. To jsou odlitky našich obličejů, co v nich vzniklo, když jsme dělali oslavu 50. Tak máme ještě jednu místnost a to jsme zachránili prkna starého jeviště, než se kulturák začal rekonstruovat. A na těch prknech, které jsou svisle zakotvený, jsou tyhle ty obličeje. A byli jsme inspirovan tak trošičku Národním divadlem, kde ty mistři, ale ty tam mají ty, jak se tomu říká, ty prsa?
0: Bysty.
1: Ty bysty. Tak my máme takový mini bystičky. A je to na těch prknech, na kterých se předtím 60 let hrálo divadlo. To jsou originál prkna toho původního jeviště před rekonstrukcí kulturáku. Máme tady uložen i krabice.
0: To jsou rekvizity?
1: Ne, to jsou ceny. To šest ne. Obrovských krabic.
0: To jsou desítky cen.
1: Ano, to je celá ta řada, kde je napsáno zeleně ceny. 1, 2, 3, 4 a kousek. To jsou všechno ceny. Diplomy, které k nim náleží, tak ty jsou po těch ročnících v těch krabicích. Takhle dokonale my máme
0: uspořádáno. Zde kniha, kterou si napsal.
1: Ano.
0: Začalo to Belínkem, aneb jsme klas a je nám 50.
1: Tady je ucelená historie souboru od roku 1970 až do roku 2020.
0: Velký časový rozsah.
1: Pro mě jako autora bylo výhodou to, že můj předchůdce, režisér Zdeněk Vachata, napsal velmi obsáhlou brožuru k té brožuře, protože to byl historik, zpracoval i téma naši předchůdci. V Klášterci se hrálo divadlo od roku 1860 a on jako historik popsal i tu historii z našeho hlediska pravěkou. To vezmeme nahoru, pak se ti to podepíšou a bude radost.
0: To už je teď. Tak jsme vstoupili do prostoru, kde budeme natáčet. Je zde část souboru herců, hereček, máme tu i dva režiséry. Vzpomínal jsem film, který jsme před 10 lety natáčeli v plzeňském rozhlasovém studiu. Návod k použití Jiřího Koláře. Aktéři filmu byli z divadla Klas. Jsou zde zastoupeni 4, kromě tebe.
1: Ano.
0: Pan Neklíček, Zdenka Neklíčková a
1: Honza Valta.
0: Zuzana Ješková schází. Já měl takovou představu, abychom upoutali posluchače, že bychom unisono dělili divadelní spolek Klas, Klášterec nad Ohří. Režiséři se toho mohou ujmout. Divadelní spolek Klas, Klášterec nad Ohří. Jak si s tím poradíte, aby jsme se sjednotili? Tak si to znáte vzpomněť tady. Pani režiséři, to zkouška. Vy to odmápnete?
4: Děláš jenom 3, 4 teď.
5: Tak smradí. Divadelní spolek Klas, Klášterec nad Ohří.
0: Zkusíme další verzi.
5: Divadelní spolek Klášterec.
4: A to dělá režiséra.
6: Já si můžu je co?
1: Možná to nebude nejlepší.
6: Já nejdu s davem, jsem solista. 4.
5: Divadelní spolek Klas, Klášterec nad Ohří.
0: Výborné to bylo. Jan Valtán bude pomocníkem, bude představovat jednotlivé aktéry. Začít tím, proč děláte ochotnické divadlo, proč jste se rozhodli pro tento způsob existence, vaše motivy, vaše vyznání. Kdo začne?
3: Štěpán Malast.
7: Já jsem divadlo začal dělat před 30 lety, protože mě bavilo imitovat učitele a podle všeho jsem je imitoval dobře, tak mi doporučili spolužáci, aby jsem šel dělat amatérské divadlo, kde jsem poznal moji druhou rodinu. To je jeden z hlavních důvodů, proč jsem v té partě zůstal.
6: Asistent bude vyvolávat.
0: Asistent zve na scénu, nejenom asistent, ale inspicient.
3: Výborně, takže to vezmeme postupně. Zdeníčka Niklíčková.
8: Já dělám amatérské divadlo, protože si myslím, že to je nejlepší koníček na světě. Jde nejen o výsledek, ale pro mě především o ten proces té tvorby, o to, že se stýkám s kamarády, s lidmi, se kterými se rozumím. Ten výsledek a ten adrenalin potom při tom představení tomu dává tu přidanou hodnotu pro mě.
0: Vedle sedí manžel Miroslav Niklíček, režisér, herec, autor.
9: No já jsem zjistil letos se zděšením, že už je to 40 let, co dělám divadlo. Dostal jsem se k němu zleknutí, protože jsem si říkal, že aby bylo na výšce co dělat, a když jsem se k němu dostal, tak jsem poznal takový lidi, že jsem si to divadlo zamiloval a dělám ho dál a rád i s tou partou, která teďka sedí tady kolem. No.
0: Životní peripetie a ty souvisí i s divadelní tvorbou.
3: Saša Pilský.
10: Já jsem se k divadlu dostal díky Stauberovi, Vencovi, protože mi nabídnul, jestli se nechci k divadelníkům přidat. A jelikož moji rodiče tady kdysi taky působili v amatérském divadle, tak jsem říkal, že to zkusím. No a už jsem u divadla přes 35 let a parta je tu nádherná, tak vydržím, doufám, ještě hodně dlouho.
3: Veronika Hůlová.
11: Já jsem takové divadelní mimino. Ke Klasu jsem se přidala před rokem, hlavně z důvodu toho, že jsem navštěvovala spoustu inscenací, tak nějak jsem tajně doufala, přála si být součástí a ono se to povedlo.
3: Režisér Vašek Polda.
4: Já dělám divadlo, proč ho prostě potřebuju. Je to součást mého bytí a je ve mně nějaký přetlak, který prostě musí ven. Dělám to 25 let a doufám, že ještě ty lidi se mnou vydrží. Jsou součástí mě v tom smyslu, že to divadlo dělám s nima.
0: Jsem se seznamoval s vaším kurikulum vitae, tak jste absolvoval řadu kurzů. Hodně poznání vám dal Vladimír Zajíc a režisér Schejbal. Profíci divadelní vás svým způsobem i utvářeli. Předtím to bylo všechno spontánní, intuitivní a pak přišla určitá zábrana.
4: Ono, to řemeslo, vlastně jsem zjistil, že brzdí tu intuici, že to svazuje. Musel jsem dlouho hledat a pořád hledám rovnováhu mezi tou intuicí a tím řemeslem, aby to spolu kamarádilo a nešlo proti sobě.
3: Eliška Hladová.
12: Tak já myslím, že mě jako vždycky asi lákalo být trochu takovým komediantem, dělat něco před lidma na jevišti, ať už to byl zpěv nebo hraní na nějaký hudební nástroj a teď momentálně amatérský divadlo. Asi nejvíc mě na tom baví, že je to takový tajemný, že to ví jenom ten herec, herečka, režisér, to, co se všechno děje, to, co se má stát. Ten divák to může jenom sledovat, hádat a doufat, tak mě baví to tajemno, že to vím jenom já, ten divák to neví.
0: Vnímáte jeho energie? A to vás svým způsobem ovlivňuje.
12: Určitě, ale zároveň i ta blízkost s divákem v tom, že nejsem zas tak odlišná, nejsem profík, nejsem v ničem až tak speciální. A myslím si, že amatérský divadlo může dělat skoro každý, koho by to bavilo. I tam je to spojení, že on to není zas tak rozdílnej svět.
0: Spřízněná blízkost s publikem. Cože se nemusí být tolik u toho profesionálního divadla. Tam může být ten odstup den profesí. Vy patříte k ním, oni k vám, publikum a herci.
3: Honza Volta, já jsem u divadla už 25 let, stejně jako Vašek. Ono už toho dost bylo řečeno, ale chtěl bych říct, co mi to divadlo dalo. Dalo mi to nadhled, dalo mi to obrovské zkušenosti, poznal jsem široký spektrum lidí. Rozhodně mi to vzalo stud, díky divadlu jsem se prostě přestal stydět.
0: Divadlo je určitý způsob terapie. Mám problémy tím, že hraju a vnikám do jiné postavy, tak se osvobozuji i od svých traumat, pochybností, neklidu a démonů. Já je můžu vložit do té postavy.
13: Děláš pohyb, že nám traumata přivádíš, jako jo. No, dělám si srandu.
3: Dita Hlaváčová.
0: Dita.
14: Já jsem začala dělat divadlo, protože v mém životě chyběla nějaká kreativita. To divadlo má pro mě tři rozměry. Pro mě, že já se tam vyřádím, že můžu být někdo jiný na tom jevišti. Ta parta, s kterou to děláme, že jsou tu starý, mladý, tlustý, tenký, poslední je ten divák. Já od něj dostávám nějakou energii, nějakou zpětnou vazbu. On od nás zase dostává, buď je to smích, nebo je to zamyšlení, nebo je

0: kam mluvím, pojedem z kopečku, kde mě bylo 33 a hrál jsem 55-letýho opilce. Byl to takovej trošičku jako protiúkol. Když jsem tam ochutnal třeba první úspěch, tak jsem se začal domnívat a domnívám se doteď, že to má smysl dělat divadlo a daleko hlubší smysl, než třeba jenom chodit po jevišti a zbavovat se svých neduhů a nedokonalostí, že je to taky možnost postavit se za nějaký názor, vyprávět nějaký příběh, navázat s divákem kontakt, rozplakat ho, rozesmát ho, donutit ho k zamyšlení. To jsou všechno činnosti, které mají smysl. To, když jsem někdy, asi po 10 letech u toho divadla objevil, už mi to přivázalo natrvalo. Přes 50 let.
1: V tomto momentě bychom mohli vzpomenout na ty, co vás ovlivnili, myslím teď na Pavla Fialu, tak ten byl dobrý psycholog, dokázal rozkrýt herce souboru, šít mu role, texty na tělo. Pověsme si o této spolupráci.
0: Ježišmarja, já vidím, no jo, vidím ty signály, ale já nevím teda, kdybych měl začít. To není zas tak dobrá parta. Prostě jakýsi režisér, který se s Pavlem Fialou znal, protože s ním se dělal divadlo, tak u nás režíroval.
2: Tím režisérem byl Vlastimil Friedrich. Říkalo se mu Frigo.
0: A protože se nám líbila s ním spolupráce, tak jsme říkali, Frigo, teď vyber hru ty, nám by se to líbilo. A on říkal, já bych něco měl, ale musím se zeptat starého pána. Tak se zeptal starého pána, my jsme nevěděli, kdo je starý pán. Starý pán byl ten Pavel Fiala a Frigo přitah jeho hru, Třešňová alej a ne manévry. A to Frigo s námi zrežíroval na premiéru Přived Pavla Fialu, který veď velmi s námi obsáhlej rozbor, protože jsme se mu zřejmě zalíbili. A on se taky líbil nám, tak nám nabít, že to má jako ještě takový výpovědní rezervy, rezervy ve výpovědi a že by jako lecos mohl. No a domluvili jsme se na soustředění a Pavel tam přijel, Frigovi tu režii uzmul. On tak dlouho opravoval, až najednou koukal a on začal režírovat. Frigo se rozlobil, ti dva se rozkmotřili, Pavel už s námi zůstal a začal pro nás psát hry a jeho první hru, kterou pro nás napsal, Bystro a nesmrtelní, tu psal přímo nám na tělo.
1: Frigo skončil,
0: v podstatě jsme ho i tak chápali, to byl režisér JH, no dobře, tak vydrželo to 2 roky, bylo to fajn, protože...
1: A taky vás ho naučil.
0: Frigo nás strašně naučil, protože Frigo nám ukázal, co to je profesionální divadlo. My jsme neměli zas až tak morálku na zkoušky, když někdo přišel o 3/4 hodiny, protože sorry, já jsem a tohle. Tak to teda za Friga nešlo a za Friga nešlo spoustu jiných nešvarů. Frigo nás naučil minimálně morálce, ale samozřejmě i z části hereckému řemeslu spoustu záležitostí jevištního projevu.
3: Pavel Fiala tvořil tak, že on nás jako pozoroval a jen tak mimochodem něco jako řekl, naše první setkání, tak on říkal, ty jsi roztomila, udělej kočičku, tak já miau. A on jo, a on úplně se tak jako zaradoval, on se zatetelil a tím si mě naklonil, že možná jsem trošku šikovná, když umím takhle tu kočičku. S tím hercem navázal vztah a už to bylo pro něj jednodušší. On věřil na numerologii, takže ještě potřeboval vědět datum narození a podle toho nám říkal, co jsme, seš 5, no tak to je jasný.
4: Já jsem se s ním seznámil až v Dandem, to byla druhá hra, kterou jsme s ním dělali, jako naplno. A seznámili jsme se tak, že mě nutil dělat cirkusový čísla. Já jsem začal kroutit židli a rozsekal jsem lustry tady na malém sále.
3: My jsme začali hrát jiný divadlo od té doby, co on sem k nám nastoupil. Že předtím to bylo opravdu takový hodně ochotnický. Do dneška jsou nějaký soubory na vesnicích, to je úplně v pořádku. Ale my jsme to divadlo už chtěli dělat trošku jinak. Kdo nás k tomu přived nějak?
1: Když jsem se dočetl, pan Fiala psal, ale pořád nedopisoval. Sám soubor se pak ujal autorské činnosti a tu hru dotáhl. A co pan Fiala?
4: To bylo Dande, bylo při té druhé hře, kterou Pavel napsal. V koneční fázi měl asi 8 scén. Ale ve scénáři jich bylo 20, který jsme naskoušeli. My jsme naskoušeli asi 20 scén a z toho se prostě 15 škrtlo. Během toho zkoušení, jo, to bylo furt do nekonečna, do kolečka. Naskoušeli jsme tuhle tu scénu, on přijel za měsíc, že budeme zkoušet dál. Tahle scéna už tam není, pojďte, budeme zkoušet jinou, jo. A celou dobu navíc neměl vymyšlený závěr. Už jsme se i na těch zkouškách trošku hádali, jak ten závěr bude, pořád neví, a já to nechci, tohleto, no tak jsme se najednou na zkoušce zbouřili, vymysleli jsme nějakou variantu závěru, že už je těsně před premiérou a museli jsme to dokončit, no a on se částečně urazil. No.
5: Tím to skončilo.

0: No, neskončila spolupráce, ale byl hodně, hodně namíchlej. No.
1: On něco podobného udělal Frigovi.
2: Já bych vlastně potvrdil slova i trošičku z Deníčky, protože já jsem se s Pavlem Fialou setkal až v posledních letech, co s námi nějak výrazně spolupracoval. A vzpomínám si na takovou situaci, kdy Míraný Klíček na Červeném Hrádku pořádal divadelní festival. A Pavel Fiala tam tenkrát přijel a říká, pojďme vytvořit divadlo v oknech. Každý mu dal nějakou roli, dal nám čas na to, aby jsme si vymysleli, jak to bude vypadat. O pár hodin později jsme udělali divadelní prohlídku pro návštěvníky toho zámku. Pro ty návštěvníky jsme hráli divadlo. A opravdu improvizace na místě během několika hodin.
1: To byla až taková performance. Tvar, který je velice užívaný a z Akademie výtvarných umění se tomu milci věnují.

0: co vzpomínáte nějaký osobní výhrk?
1: Otázka pro Ditu Hlaváčovou, která začínala v souboru Zdrhovadlo, s přízněném s Klasem.
2: Hey, moje vzpomínka, jak jsem s Romanem Štětinou hrála Petra a Lucii. A když jsme byli na divadelní přehlídce v Lounech, tak samozřejmě pro nás to tenkrát bylo, že jedeme na okresní přehlídku. Já jsem měla horečku, to nikoho nezajímá. Takže jsem jela indisponovaná. Jsem tam měla scénu, kdy jsme jakoby v bunkru a ležíme tam. Nějak bylo ouvej, tak já jsem tam prostě klimbla. Z repráku se ozval výbuch. Já jsem měla vstát, ale vstal jenom Roman. A jsem furt ležela. Pak nějak mě to probralo. Nějak jsme to udělali, zahráli jsme to do autu improvizace.
0: To jste tenkrát byli velice mladí lidé, když jste hráli tyto postavy.
2: Ano.
0: Petr a Lucie, končí tragicky nádherně napsaný příběh o hlubokém milostném citu, který vlivem války končí.
2: A bylo to moc hezký představení, režíroval to Vašek Polda, který v tu dobu to měl hodně intuitivní, nechával nám hercům hodně prostoru. Má ten dar, že i když ještě neměl to řemeslo, tak to dopadlo úplně úžasně. Já jsem si to užila.
0: Dotaz na vás, Václave Poldo, zmínila ta inscenaci Petra Lucie, kterou jste režíroval. Ta souvislost Zdrhovadlo ke soubor Klas, to propojení herci z Klasu ve Zdrhovadle hráli a souvislost s Klasem.
3: No, založili jsme Zdrhovadlo, protože nás nechtěli v Klasu nechat režírovat. No ne, prostě jsme si to založili tak, jak jsme si to nějak zkusili a vůbec mě nenapadlo, že bychom mohli jít do Klasu. Honza Valta tam začínala, Dita tam právě začínala. Dita mám takové jako neblahé tušení, že vymyslela i ten název. Postupem času ty lidi tak jako různě odcházeli na vysoké školy. Vzhledem k tomu, že z toho vody jak živa prolínalo Klas a Zdrhovadlo, až to Zdrhovadlo jakoby vyšumělo, ale ono tam pořád je schované a pořád to tam zevnitř ovládá, ano.
4: Václav, když dělal divadlo, teď už to tak není, ale dřív, když to bylo, on jako využíval ten Klas, dělal to divadlo pro sebe. Když to Míra jako režisér dělal tu režii pro ten soubor.
5: Stěžejní byl lidský materiál. Jo.
3: Klas fungoval jako servisní organizace, bylo tady víc divadel v Klášterci, tuším 7 různých subjektů. Co říká Zdeníčka je pravda, Míra dělá věci tak, aby si zahráli lidi, a já dělám to, co chci a občas se tam někdo zahraje. Já dělám to, co mě bá a Míru to třeba možná někdy nemusí úplně bá, nebo nemusí to být jeho šálek čaje, ale je tak obětavý, že to dělá pro ty lidi.
0: Mě poněkud překvapilo 7 souborů divadelních v Klášterci.
4: Už není. To vzniklo, že se 2 pohádali a už ten druhý si založil soubor. Pak se zase nějaký 2 pohádali a už máme další soubor.
6: Je mi líto, že do týhle úžasné záležitosti, že ji musím pokazit pravdou. Zdrhovadlo je jediný divadlo na světě, který nemá herce, který nemá fundus, který nemá techniku, má akorát tvůrčí potenciál, který je zhmotněný do té jedné osoby Vaška Poldy, režiséra a dramaturga. A co se týče té mnohosti těch souborů, který tady skutečně, třeba asi 2 roky to trvalo, který tady skutečně byly, pozor, to byl základ toho, že jsme začali dělat klášterecký divadelní žně. Když nás bylo tolik, tak jsme se rozhodli, pojďme udělat nějakou přehlídku a všichni se představme. A to skutečně asi, opravte mi, jestli se mýlím, asi 2 roky bylo. Ty soubory měly jepičí život, tak jako zanikly a už byly jenom 3, ale to nevydalo na program celý přehlídky, která tenkrát byla týdenní, takže už jsme začali nakupovat soubory odjinut. Některý rok se nám stalo i, že jsme neměli ani vlastní hru, byly tady jenom cizí, ale to už byla ta firma Kláštereckých divadelních žní zavedená a lidi i přesto chodili. Takhle vlastně vznikly Klášterecký divadelní žně.
7: Já jsem se chtěl akorát zastat Václava. My si tady z něj děláme strandu z toho jeho Zdrhovadla. Zatímco moje hry jsou pro většinu lidí a bavíme se u nich, díky Václavovým hrám má Klas úspěch venku.
4: Jako na přehlídka.
1: Eliška Hladová a Veronika Hůlová. vaše role?
8: Já bych to okomentovala asi tím, že já jsem hrála zatím jenom takovou jako hezkou lampu. Verča hrála služku. Nevím, jestli to o něčem vypovídá možná trochu, ale já věřím, že to přijde.
0: Vy jste hrála služku?
9: No, dvě. V různých časových intervalech. Jedna byla trošku starší a druhá asi tak 1830 bych řekla. Druhá byla někdy 1905. Jednu režíroval Míra a druhou Vašek. Bylo to velmi zajímavé. Když jsou tam všichni tři i s Honzíkem, pak je úplně úžasné vybrat si, kterého poslouchat. Hlavně, když každý říká něco jiného. Podle toho, jakou si člověk vybere roli, tak se může na jednoho zaměřit. Třeba to vyjde. Nebo bude přeobsazen.
7: Tady bys měla vždycky přemýšlet o tom, u koho se uplatníš.
9: Ano. Dobře, píšu si.
1: Přines své téma, nabídnout nějaký dramaturgický počin, je možno žádat na hercích.
7: Za tu dobu, co tady dělám, nikdo z nich nepřines žádný nápad.
8: Ještě jsem chtěla říct, že ono to znělo tak jako handlivě, ale samozřejmě, že není malých rolí, to je asi pravda. Já jsem měla to štěstí, že jsem musela poslouchat na rozdíl od Verči jenom Vaška, Poldu. Ani to se zas tak moc nedělo, protože jsem zaskakovala už jako třetí zaskakující herečka za slečnu Barboru Saturninovi, takže už to bylo takovej trochu samospát, už to jelo tak nějak na svý vlastní otáčecí energii a Vašek už tomu nechával víceméně volný průběh asi. Já si myslím, že ty role jsou a že jenom musí být nějaká chuť a nejen těch režisérů, co vybírají ty hry, ale i těch ostatních herců dát šanci možná tématu, který se na první pohled může zdát nějaký malicherný, nemoc atraktivní, ale nakonec to může být docela silný příběh.
6: Já jenom, abych se zastal Verči, a teď to říkám z pozice předsedy spolku a majitele, nemusí mít strach o svoji existenci a o své, protože se uvedla perfektně, a to tím, že dala do naprosto promyšleného, sofistikovaného stavu náš sklad techniky a rekvizi. To je třeba její první, sice ne zrovna dramatická role, ale to tě zaručuje perspektivu.
7: Jinak od té doby, co ten sklad je srovnaný, tak já jsem tam ještě nic nenašel.
3: Jsem tam teda našel, ale trošku mě mrzí, když musím z rekvizi zatrhávat inventární štítky, když chci s nima, aby hráli herci.
1: Obrátíme se těm technickým funkcím. Osvětlovač, zvukař.
10: Saša Pilský.
1: Technik. Pověste o spolupráci z hlediska vaší profese, která je velmi důležitá. Bez ní by inscenace nebyla. Sašo.
11: Co bych k tomu řekl? Nejsem nadaný herec, tak na mě zbyla role technika, který zabezpečí dobrý světlo nebo dobrý zvuk.
4: My máme ty takový ty kluky, na který spolíháme dva a bez nich si to nedovedeme představit. Oba jsou velice obětaví ti chlapci. V některých okamžicích nám je jich až líto, že oni lezou po těch štaflích, oni montujou, oni nosí, oni tahají. Už bychom chtěli i jim jako dopřát někoho mladšího, ale bohužel to je tak časově náročné, je to těžký a právě to, že to není vidět na ten první pohled, tak zase jako tolik lidí se nám sem žen.
3: Honzaška, který tady není, tak k tomu ještě bych doplnil Zdeničku, ten to má ještě tak, že třeba když hraje v Saturninovi nebo i v kuchyni, ještě předtím staví ty světla. Pak se leze ze štaflí a fofruje do toho kostýmu a jde hrát. To třeba svítí někdo jiný, ale on staví ty světla.
4: My když někam vyrážíme hrát, tak musíme sem přijít, natahat to do vozíku. Z toho vozíku to tam musíme vyložit, tam to postavit, pak to tam musíme složit, natahat do vozíku, přijet zase sem a tady to zase celý vyložit. Je to práce.
8: Chtěla říct k tomu stavění a vykládání, jako to jsou pak taky fantastický herecký výkony toho prostě, já strašně teď ho nemusím prostě na záchod, nebo já, ježiš, sorry, zrovna tady, že vždycky jako se stane, že ten jeden člověk prostě se vypaří a na to skládání tam není, ale když se jde na pivo, tak najednou už zase je k dispozici, zase je ready fungovat v kolektivu. I takový lidé se najdou. My je máme samozřejmě taky rádi.

0: knize, co napsal Honza Minota, jsem četl Rozum divadla je dramaturgie. Obracím se na režiséry, kteří vybírají tituly. Hodně je vybráno na základě filmových scénářů. Postup, proces převodu z filmu, pohyblivé obrazy do jiné umělecké disciplíny, kterou je divadlo. Volba témat, volba titulů.
1: No, já většinou dělám dramatizace. Původní divadelní text jsem dělal jediný, jeden převod z filmu. Musím říct, že nejvíc mě baví dramatizace, tam si můžu příběh interpretovat podle sebe. Skoro z jistotou můžu říct, že minimálně dalších několik dekád nebudu dělat nic na základě filmu. Film už interpretuje téma jasně a jasně nastavuje hranice. Vlastně to pro mě nepředstavovalo až takovou radost, to hledání a to zkoušení, jako představuju obyčejně, když to dramatizuju, tu knihu.
0: Divadelní inscenace Kuchyně vznikla na základě filmu. Musel být posun, mění se dějiště, pomocí světel jste ty jednotlivé sekvence pospojoval. Světla byla určitým organizujícím principem, který zpřehledňoval děj. Inscenaci, která je dosti složitá, co se týče charakteru postav, jejich vývoje, proměn.
1: Tam jsme si vzali skoro pocit, nějakou asociaci z toho filmu a snažili jsme se ji naplnit po svém. Ne úplně, tomu se člověk nevyhne, aby šel po tom příběhu, aby některé věci tam byly možná až skoro stejně udělané, ale snažili jsme se vzít ten pocit a udělat to po svém.
0: Miroslava Niklíčku, neviděl jsem inscenaci Blade Runner, film pořád tam prší. Jak jsi se vypořádal s tímto momentem, nebo co ho nahradilo? Princip Blade Runner, kultovní film, to je velká výzva.
2: Blade Runner jsme se vypořádali s tím, že tam nepršelo vůbec. Na divadle se to těžko převádí. Se soustředí na atmosféru, byly tam takový šedivá, chodili v takových hábitech zahalených, aby tam byla ta anonymní společnost kolem. Šli jsme spíš po té atmosféře. Já jsem divadlo, když už jsem ho začal dělat, já jsem ho začal dělat z toho důvodu, že jsem vždycky chtěl točit filmy. Já jsem nechtěl dělat divadlo, jsem chtěl točit filmy. A šel jsem do divadla, protože jsem si říkal, že tam najdu lidi, kteří by ho točili se mnou, protože film nemůže dělat jeden člověk a že tam budou herci, budou tam slušní technici a budeme spolu točit filmy. Z toho jsem vystřízlivěl poměrně brzy, že to jako není tak jednoduchý dělat filmy, takže jsem zůstal u divadla, ale furt mě baví filmy nejvíc, já miluju filmy. A ty příběhy, které vidím na plátně nebo v televizi, tak jsem si říkal, že by byla výzva zkusit si je zahrát příběh převíst na to divadlo. Každý ten film, který jsme dělali, byl výzva v něčem jiným. Blade Runner je kultovní, jak dokážeme ten příběh převíst tam. Pak když jsme dělali třeba Gaunery od Tarantina, tam to je jednoduchý v tom, že to je jedno místo, co se to odehrává v tom skladu, že tam se moc nechodí mimo. Každý ten převod je výzva, jak ten příběh převíst. Někdy se to podaří, někdy se to nepodaří.
0: Teče krev.
2: I krev tam byla. Nestříkala, protože to by nás zabili všude, kde bychom hráli, ale tam by cákala krev z nás, ale jako náznakou byla.

0: Veronika Hůlová.
1: Vy jste zjistila, že budete dělat divadlo. Kdy to přišlo? To osvícení.
2: Po každých žiních divadelních, kdy ve foaje je takové kulturní okénko se souborem, který přijel a on nám něco jako vypráví o sobě, o inscenaci, kterou vždycky Honza uvede a moderuje, tak v tu chvíli by u mě přicházelo to chtění být divadelní součástí. Pak přišel rozhovor s Honzou Milotou, který mě divadlu přivedl. Já jsem už vyprávila, jak bych chtěla hrát a on mi několik let vždy říkal, tak to pojď zkusit. Tak jsem to jednou zkusila, asi tímhle způsobem.
0: Eliška Hladová.
1: To pnutí, kdy jste byla osvícena, impuls, kdy byl začátek divadelnice.
3: Já jsem u klasu, teď to budou 3 roky. Já jsem divadlo dělala od malička, chodila jsem na dramaťák. Dělali jsme různé scénky i se sestřenkama, s bratrancema, vždycky před rodinou. To bylo asi tak nějak mojí přirozeností. Co se týče klasu, tak mi to spadlo asi tak trochu do klína a jsem za to strašně ráda. Vypadla herečka, která hrála slečnu Barboru Saturninovi. Nikoho scháněli a já jsem teda řekla, že bych to zkusila, takže jsem přišla na zkoušku. Asi jsem se jim líbila, protože si mě tu nechali a od té doby fungují tak nějak ve všem, takže ani tak to nebylo osvícení jako taková náhoda, za kterou jsem strašně ráda.
0: Dita Hlaváčová.
1: Máte nějaké vysněné přání, co byste si chtěla zahrát?
4: Já to jakoby nechávám plynout, co přijde, přijde. Teďka mám krásnou roli, kde můj víceméně celý text je v maďarštině, já maďarsky neumím, ano. 90% času říkám slovo igen, což maďarsky znamená ano.
1: S tím vystačíte.
5: Zaspívej.
1: Můžete zaspívat.
4: Bych radši nedělala, protože tam je to narežírovaný, že ta moje postava krákorá, záměrně ne, protože já bych neuměla zpívat, ale to je režijní záměr. A zpívá samozřejmě maďarsky. Je to z naší nejnovější inscenace. Pozor, natáčíme.
1: A teď mi tak napadá, jestli bychom si tady nějaký úsek, aspoň krátkou sekvenci, co hrajete a jsou zde si přítomní, mohli zkusit monolog, dialog.
6: Jsme tu 1, 2, 3, 4 ze Saturnina, 3
7: Saturnin. Tady je nejvíce lidí, kteří spolu vystupují v jedné scéně zároveň.
6: Dialog Saturnina a tety Kateřiny, když teta Kateřina přichází na loď na houseboat, právě ho dobila, chce tam zůstat a existovat. Miroslav Niklíček jako Saturnin a Zdenka Niklíčková jako teta Kateřina.
8: Zdá se, že na této lodi nejsem zrovna vítána. Ostatně, když ještě žil můj manžel a celé rodině prospíval tím, že zásoboval pasty na parket, já si to řeknu v hlavě.
1: Pohodě, to by tak napadlo.
6: Já mě teďka napad ještě jeden a to bude trialog.
8: Zdá se, že na této lodi nejsem zrovna vítána. Ostatně to se dalo tušit. Ale kdyby nebylo v sázce Milouškovo zdraví, já bych na tuhle kocátku nikdy nevkročila. Ale rodina je povinována pro Milouše něco udělat. Jo, to když ještě žil můj manžel a celé rodině prospíval tím, že jí zásoboval pasty na parkety vlastní výroby, tak to se měla dveře od celého příbuzenstva do kořán.
9: Jenže parkety po použití zmíněné pasty černaly, dělaly se v nich dírky a milostivá promine. Páchli.
8: No, vlastně je to tu celkem romantické a i takový korzár Jiří, jako si ty, potřebuje pečlivou ženskou ruku. To až teď pochopíš všude dobře, doma nejlépe. Hned zítra dám spravit stožárovou plachtu.
9: Madam, žádnou stožárovou plachtu nemáme.
8: No tak se stožárová plachta koupí.
9: Stožár je předmět, na který při slavnostních příležitostech stoupá vlajka. Předmět, na který stoupá plachta, se jmenuje stěžeň. Na této lodi nemá nač plachta stoupat, tato loď nemá stěžeň. Přesto kdyby se můj pán z jakéhokoliv důvodu rozhodl plachtu zakoupit, byla by zcela jistě nová a nebylo by zapotřebí opatřovat jí záplatami.
6: Saturnine, Kateřina si stěžuje, že jste jí při jejím příjezdu nepozdravil. Je tomu tak?
8: Samozřejmě, že tomu tak je.
9: Dovolím si s milostivou paní nesouhlasit. Zcela jasně si vzpomínám, že jsem pozdravil. Řekl jsem, má úcta.
8: A to je sprostá lež. Saturnin rafinovaně překrucuje situaci. Když mě uviděl, ušklíbl se a řekl, no má úcta.
6: Takže vlastně pozdraví.
1: jak dlouho se připravujete, učíte texty, jak na to reaguje rodina?
7: Já jsem sem do divadla vstoupil před 30 lety a spousta mých kolegů říkala, že je baví divadlo, protože vstupuje do spoustu postav. Já jsem vstoupil taky do jedné postavy, udělal jsem jí dvě děti a tím se moje žena přestala být herečkou v tomto divadle, ale stále je členkou tohoto souboru. Moje žena, se kterou jsem se tady seznámil, tak se účastní většinou dekoračních věcí a podobně. A podporuje mě nadále i naše dvě dcery.
5: Moje přítelkyně mě poprvé viděla právě na jevišti. To jí z mě nepochopitelných důvodů ke mně vábil. Shodou okolností jsme se potkali na Joze, tam už jsme se zapovídali, no a dneska už spolu máme téměř 6letýho syna. Tím, že věděla, do čeho jde, tak můžu naštěstí říct, že mi to toleruje a fandí mi.
4: Trénuje s tebou texty?
5: Nikdy.
4: Můj muž se mnou taky odmítá trénovat texty, že by mi nahazoval. Děti mi nenahazujou, manžel mi nenahazuje.
5: Ale je pravda, že já se nejlíp texty stejně učím na zkoušce. Učit se něco z paměti je pro mě těžký, zvláště když nemám kolegu, který se mnou vede ten dialog. To doma mi nikdo nenahradí. Nejlíp se učím texty na zkoušce.
4: A já se zase třeba učím z paměti. Celá rodina zná moje texty, protože mě poslouchá. Jenom já si to nepamatuju, protože bych to potřeba slyšet zvenku.
6: Když tedy kolegové vzpomínají na to, jak to vypadá v rodině, když se učí texty, tak je pes kopečku. Tam začínal text Jepeho, ta svině se jde nasnídat a já, abych šel někam 3 míle. V té době jsem byl ještě ženatý a samozřejmě můj sytý hlas, takže když druhý den moje žena potkávala sousedy, tak jí říkali, paní Milotová, jak se to k vám chová, že s ním jste. Komediant, který chce dělat amatérské divadlo a žije v manželství nebo v nějakým jiným druhu svazku, ale žije s rodinou a pokud to nedělají oba dva, jako je to třeba ideální záležitost u Niklíčku, jako je to u Štěpána, který má taky manželku, herečku, jako je to u Vaška Paldy a Elišky, přímo je nutný, aby ta rodina tomu člověku to tolerovala, aby mu doma udělala servis, aby to chápala, protože ten čas, který to divadlo potřebuje, je obrovský, obrovský, obrovský. Touhle cestou díky všem manželkám nebo manželům nebo druhým půlkám, jejichž ty první půlky dělají divadlo, za to, že jim pomáhají. Možná, že i proto jsme se dostali do zápisu kulturního světového dědictví, protože bez jejich podpory mi to na mou duši nešlo.
7: Já jsem před asi 5 lety dělal takovou analýzu, kdy jsem si prošel deník všech našich zkoušek a všeho, včetně přípravy stěhování, cesty na zájezdy a podobně, a vycházelo to na jednoho člověka 1 hodina denně. 360 hodin ročně to vychází na jednoho našeho člena. Nemyslím jenom herce, říkám člena záměrně. To se týká hodně techniků samozřejmě.
10: To je jenom čas, který ten Štěpánek našel, protože to bylo někde ve Fermonu zaznamenáno, ale už to není ten čas pro režiséry, kteří se to doma připravují, pro herce, kteří se to doma učí. To bude ještě tak půlka času navíc.
6: Když jsme u jistý statistiky, tak se mě teďka vybavuje náš produkční Kuba Hrbek, zapisuje všechny tyhle ty věci a jednou mě poslal za celý rok takový shrnutí. My jsme za rok, bylo to třeba období, kde jsme zkoušeli na 2 party, kde jsme zkoušeli 2 divadelní hry, sečteno úplně všechno, zkoušky, představení, tak to bylo 240 akcí do roka.
1: Duší a s tělem věnujete divadlu. Klas, přesah na dění města. Klášterce nad Ohří. Vím, že organizujete, kromě těch divadelních šních, se podílíte na dalších akcích. Vstupujete do veřejného prostoru, do veřejného života.
8: No, my jsme chtěli ten Klas dostat jako víc do povědomí veřejnosti. Akcí, kterou pravidelně pořádáme a je tady taková úspěšná, je třeba divadelní ples. A my ten divadelní ples už máme tak udělaný, že je to vždycky na nějaké téma. Předpokládáme, že ti návštěvníci přijdou v maskách a oni to dělají a my z toho máme radost. Potom, co pravidelně děláme, tak to jsou komentované prohlídky na zámku, protože Klášterecký zámek je i muzeum porcelánu. A tak, abychom představili historii toho zámku. Míra Niklíček napsal takové scénky a ty my tam provozujeme, my hrajeme, jednou do roka to většinou bývá. v rámci prohlídek toho porcelánového okruhu. Co máme tady ještě, tak jsme si udělali vlastně takovou jako prohlídku městem, aby jsme seznámili návštěvníky a turisty s historií vůbec toho města. Jmenuje se to Tajemství klášterecké minulosti. Třeba je nás tam 20 u toho a diváci jdou prohlídku po městě a my máme různý stanoviště, kde hrajeme. Jsou tam reálné historické postavy a seznamují ty návštěvníky z historií města. Máme dva divadelní festivaly. Jedno je teda klášterecké divadelní žně, o těch už jsme tady mluvili. Pak máme klášterickou divadelní jařinu, což je takový minifestival, je to dvoudenní záležitost. Jak na žně, tak na tu jařinu vlastně se snažíme zvát to nejinspirativnější, nebo to, co se nám jako velice líbilo, co jsme viděli v rámci amatérského divadla za ten rok.
6: Zdeničku doplním, my jsme kdysi, dokud Hronov býval ještě Hronovem, tak jsme měli i takový slogan, jak jsme proslavovali klášterecký divadelní žně, že v tom sloganu se říkalo, z Hronova se postupuje do Klášterce. Před 33 lety jsme byli angažováni na obrovskou městskou historickou slavnost do Kadaně. Já jsem s kolegyní Ivetou Svobodovou dělal prvních 20 let Císařský pár a Míra Niklíček s Majdou Nucovou už po 14. už nás nahradili. Klášterecký klas, který je dvorním dodavatelem divadelní části této obrovské historické slavnosti, se nafoukne, zúčastňuje se tam v počtu téměř 40 postav. No a takhle proslavujeme Klášterec i na půdě Kadaně.

0: Pro dětičky. Děláte představení?
1: Představení pro děti nemáme. Vzhledem k tomu, že jsme amatéři, všichni chodíme do práce. Pro ty děti je potřeba hrát dopoledne.
2: Doplním, protože jsme měli pravidelnou akci, měla zásadní vliv na děti našeho města a to byla strašidelná stezka kulturním domem a do doby, než se náš kulturní dům zrekonstruoval zásadním způsobem před 4 lety, tak každý rok tady měli děti možnost projít si sklepením, zákulisím, inspicí, šatnami, což bylo doplněno našimi strašidelnými scénkami, tak aby to samozřejmě děti úplně nevystrašilo. To jenom doplním, že teda pro děti jsme něco málo dělali, i když to nebyla samotná inscenace jako taková.
3: Děláme betlem pro děti.
4: To taky děláme aspoň 25 let. To je podle evangelia svatého Matouše. Je to pro nás vždycky radostný období adventu. Je to hezká akce.
1: Hrajeme to tak dlouho, že jsem původně hrála Marii. Pak jsem hrála Hostinsko a teď už tam nehraju nic.
3: Já to mám podobně, já jsem vyšvihla na Marii, teď jsem anděl, takže já jdu nahoru, ale...
2: Podobně se role u nás dědí, protože já jsem začínal na Císařském dni právě před těmi 30 lety jako páže panoš, já teďka nevím, jaké mezi tím úplně zásadní rozdíl, jsme to vždycky nazývali obecně takhle. A dneska to dělají moje dcery. Ty role hrajou teďka moje dcery, ale už ne pro Honzu, teda Milotu, ale pro Míru Niklíčka, který převzal to královské křeslo i s těmi pážaty.
0: Vztah divadlu Štěpán Malast. Láska, přátelství, zábava, práce, tréma, čas, emoce, pícha, radost, napětí, smutek, potlesk, hrdost, zklamání, roztržené kalhoty. Máte ještě nějaké pnutí, Honzo?
4: Strakatý kabát dejte mi a volnost pravdu říct. A pročistím skrz na tělo zkaženého světa, bude-li trpělivě brát můj lék. Ten lék teď už dodává klas, ten lék je divadlo. Děkuji, Patos, byl vždycky mojí parketou.
5: OK, and you are art in context student. And you're going to install your diploma work in the former music room. OK, I see. So yeah, no problem. I will tell her to give you the keys. Yeah. OK, you're welcome. Bye. Ano, paní Vrátná, tak prosím vás, to jsou studenti toho programu Art in Context a oni budou instalovat diplomku v té místnosti 036 trenažer. Oni si mysleli, že to je jako zkušebna, ale to už teď není zkušebna dlouho. No. Tak jo. Fajn. Děkuju. Ano. Naschledanou.
0: Pedagog Akademie výtvar umění Roman Štětina.
5: Vybavuje se mi spousta vzpomínek, už zasutých, je to mnoho let, já jsem začínal v klasu, teď se tady koukám na knihu, kterou jsem mi přivezl.
0: Kniha začala to Belínkem, aneb jsme klas, je nám 50.
5: Ta se mi dostává do ruky poprvé, že si jí listuju, tak si tak vybavuju, kdy já jsem do klasu, respektive do zdrhovadla, které bylo pod klasem, poprvé vstoupil, ty data si přesně nepamatuju, no a teď vidím, Petr a Lucie byl rok před mojí maturitou.
0: Rok 2004-2005
5: a v roce 2007, kdy už jsem byl na škole v Plzni, tak jsem spolupracoval na té inscenaci 451 stupňů Fahrenheita. Co jsem si uvědomil, to, že na tom malém městě Klášterci nad Ohří moc záchytných kulturních bodů není. Já jsem chodil do kina, poslouchal jsem rozhlas Vltavu. Důležitým pilířem kulturním nějakým, který mi pomohl se zabývat literaturou, potkávat se s lidma, mluvit o něčem hlubším, no tak to bylo právě divadlo. Tahle ta relativně krátká etapa tak byla důležitá pro to se nějak rozvíjet jako mladý člověk. Když se tady dívám na ty plakáty třeba k Petrovi a Luci, tak mi došlo, že už tam jsem se zabýval zvukem, tam jsem dělal některé zvukové efekty a později jsem to rozvinul v té inscenaci 451 stupňů Fahrenheita, kde jsem nehrál. Dělal jsem tam projekce, dělal jsem tam hudbu, dělal jsem tam hlášky. Tam už byl jasně nastavený směr toho, co mě později uchvátilo víc, a to bylo audiovizuální umění. To, že jsem si mohl vyzkoušet práci s nějakým videomappingem, jo, v rámci tohohle toho divadelního představení, komponovat hudbu, to bylo úžasný. Jo. Nejenom ta herecká práce, která mi určitě pomohla do budoucna v letčems třeba se nestydět nebo vystupovat na veřejnosti.
0: Jako pedagogovi.
5: I jako pedagogovi člověk musí mít určité herecké výstupy, aby to fungovalo. No a taky třeba čtení nějakých literárních děl víc do hloubky. My jsme pod Vaškem Polnou pracovali s klasikou Petra a Lucie Nebezpečné známosti 451 stupňů Fahrenheita. Tak to jsou všechno klasické díla, no a to více násobné čtení, pochopení smyslu toho, proč to hrajem, co hrajem, to byla taky výborná škola.
0: Rozkrývali jste text, vnikali do postavy. O charakteru stělesňovali, si hrál Petra.
5: Doufám, že z toho není někde žádný audiovizuální záznam. Dita byla skvělá. Dita diplom Dita dostala, ušla. Můj výkon na diplom nebyl. Ale jak jsem mluvil o tom pilíři, tak později jsem si na něj vzpomněl, když jsem byl oceněn ceně Jindřicha Chalupeckého pro umělce do 35 let. A dostal jsem prostor, finanční možnosti na realizaci díla, které potom mělo být vystaveno v Platu Ostrava. Když jsem měl realizovat dílo, tak jsem to dílo chtěl realizovat s využitím pilířů, které pro mě byly v té době důležité. Jedním z pilířů byl Jiří Kolář, jakožto osoba, která mi ukázala, že se můžu stát umělcem, aniž bych musel umět kreslit, malovat, zvládat klasické výtvarné disciplíny. Druhou figurou nebo pilířem byl rozhlas. Setkání s tebou, ty jsi mi umožnil vstup do toho rozhlasu a realizovat se tam. Třetím důležitým pilířem pro mě byl právě klas. Takže jsem přišel s ideou díla Návod použití Jiřího Koláře, kde se všechny tyhle ty tři pilíře spojily. Pak se realizovalo dílo, kde jsou herci, pět herců divadla Klas, ty jakožto režisér a text Jiřího Koláře. Návod k upotřebení.
0: To byla cesta moje divadelnímu souboru Klas. Práce na filmu Návod k použití Jiřího Koláře. Natáčení bylo ve studiu Českého rozhlasu v Plzni s profesionálními kameramany. Film je dlouhý 2 hodiny a něco.
5: Historie Klasu 50 let. Jestli jsem tam strávil 3-4 roky, ale velmi důležitý roky, staly opravdu jedním z pilířů toho, na čem jsem potom mohl stavět svoji další práci.
6: Na čem jsme se shodli?
0: Já nevím.
7: Zlomte vás.
8: Zlomte vás.
7: Zlomte vás.
6: Tak tedy zlomte vás.
3: Ano.
6: Dobrá.
9: Zlomte vás, zdravý Klas. Zlomte vás, zdravý Klas.
0: Ještě bude nějaká varianta. Úlomek ze zvukové vrstvy filmu Návod k použití Jiřího Koláře. S2-3. Kup
10: a pusť.
11: Kup
10: a pusť.
11: Cokoliv.
12: Naschledanou.
0: No vida. Ještě protáhnout na shledanou, aby se to linulo, líbezně se line. Jde to z duše. Já.
12: Na shledanou.
0: Vyslovujte text pořád dokola.
12: Na shledanou.
0: Odložte papír. Buďte sami sebou.
12: Na shledanou.
0: Klášterecká amatérská společnost je oficiální název divadla Klas. Ale po těch více než 50 letech je znám jako Klášterecká láska a sen.

0: skončil pořad nazvaný Klášterecká láska a sen. Se členy divadelní společnosti Klas na jejich domovské scéně v Klášterci nad Ohří připravil Miroslav Buriánek. Poslechnout si ho můžete také na vltavském webu.
1: Víkendová příloha.
0: O starých, vzácných, ovocných odrůdách vypráví následující pořad Elišky Pilařové s názvem Poklady starých zahrad. Z prastarých sadů se vydáme za nejvýše rostoucími ovocnými stromy u nás. Nahlédneme do starých kronik i do kuchařských knih s dávno zapomenutými ovocnými recepty.
2: Ve vsadě, v takovém, v jakém po nedělních odpoledních, kdy si hrával pan řídící s panem farářem H1. Ve své vrchlabské klášterní zahradě založili ovocný sad už před 300 lety bratří Augustiniáni. Už na nejstarších vyobrazeních se za labskou strouhou řadí desítky stromů, pro jejich ovoce časem přicházeli i ti nejpotřebnější. V konventu je dnes muzeum a v zahradě sad, který znovu založila správa Krkonošského národního parku a vysadila v něm cenné, ba i vzácné staré a krajové ovocné odrůdy. A tak sedíme pod stromy s odborníky správy, Ludmilou Harčaríkovou, ovocnářkou, která má na starosti i zdejší genetickou banku zvláště chráněných a ohrožených druhů rostlin, a s Jakubem Fischerou, botanikem a také ovocnářem. Tenhle sad tomu bude tak 20 let.
3: Je to tak. Na přelomu tisíciletí probíhal ve spolupráci s výzkumným ústavem šlechtitelským a ovocnářským v Holovousích detailní průzkum pomologický po celých Krkonoších. Ty velké, staré, solitérní ovocné stromy u chalup na různých enklávách a došlo k rozhodnutí, že některé ty stromy opravdu mají hodnoty, cenné vlastnosti, které by bylo dobré uchovat. Areál klášterní zahrady tomu vybízel, byly vysázeny podnože a na ně v následujících letech se naroubovaly ty prověřené a určené odrůdy z toho velkého průzkumu.
4: První stromky jsme sázeli na podzim 2002, takže už je to tady víc než 20 let. Už to jsou většinou velké, pěkné stromy.
2: Letošní jaro, nejhorší kombinace, jaká může být, slunce a vítr. Ale tady je krásně zeleno, tady to vypadá, že zvláště třešně to přežili bez úhony.
4: Já jsem se bála, že skoro všechno vykvetlo naraz, takže jestli to stihnou včelky a další hmyzáci opilit, proto opylení je důležitý, aby nevysychaly blizny. Tady ten vítr tak nefoukal, třešní bylo docela dost, s těma jabkama to bude možná trošku horší, je sucho, takže asi nebudou ty plody tak veliký. A máme takzvané červnový opad, kdy strom reguluje, kolik by dokázal uživit. Tak uvidíme, jak nám zaprší a kolik toho ty stromy si nechají na sobě.
2: Vy jste z ovocnářské rodiny a váš tatínek se věnoval výzkumu, jak to s tím jarem a s těmi jarními mrazy vypadá.
4: Tatínek Josef Kloutvor přes 60 let zpracovával fenologická pozorování pro Český hydrometeorologický ústav. To je pozorování, kdy začínají kvíst třešně, kdy jsou zralí, nebo kdy se vyjelo do polí pro orbu, kdy přiletí špačci nebo plašťovky a podobně. Tohle to všechno je fenologie. Z těch jabloní pomalu nám začnou ty letní odrůdy. Jeden z prvních bude soudek zlatý, což je semenáč z řechtáče soudkového. Je to německá odrůda. Tu jsme našli na Bolkově a když se podíváme do historie, Bolkov byl německý. A naopak máme tady odrůdu Božena Němcová, což je taky spíš letní nebo raně podzimní odrůda a ta je z Končin u Františkova a Františkov nebo Končiny, ty byly české. Máme ji tady, podívejte se na nějaká, je taky hezká. Jeden z prvních šlechtitelů českých spolupracoval s jedním ze synů Boženy Němcové, který byl pomolog a pojmenoval odrůdu podle naší slavné spisovatelky.
2: Připomeňme, byl to slavný rodák bydžovský Josef Eduard Proche.
4: Ten všechny ty své novošlechtění velmi rychle vyměňoval do Německa, ale české novinky pravděpodobně šly nejdřív mezi české pěstitele.
2: Jablíčko letní Božena Němcová má takovou zajímavou kresbu té stopky. Má krásně růžová líčka, je to asi jablíčko menší, i když teď ještě samozřejmě nedozrále.
4: Ono ještě trošku vyroste a je samozřejmě znát, že je sucho.
3: Já vždycky přemýšlím, proč zrovna toto jablko nazval Božena Němcová? Ono je to totiž jabloň, která roste takovým divokým šlahonovitým růstem. Když ji řežu, tak jsem zmaten, nevím, která větev chce vlastně kam růst.
2: A tamhle odkvítají ovčí hubičky.
4: Ovčí hubičky, ty jsou skoro úplně běloučky na to, že to je jabloň.
2: A výborná stará odrůda, ale prý dokonce v červených číslech. U nás bychom našli už snad jenom pár stromů. Je to ale odrůda velice dlouhověká, i 150 let, a jablíčka to jsou takové protáhlé kužílky a voní po jahodách. Můj pradědeček, když se vrátil z vojny, tak si vyhlédl pozemek u řeky Metuje, nechal navozit hlínu a založil si sad. A já jsem až po letech pochopila, že si stvořil vlastní krajinu. A vždycky to bylo tak, že babička říkala, vem koš a je to pod holubem letním. Nebo je to u Renety, nebo u Růžovýho. Takže my jsme v té malé krajině rozeznávali i podle stromů ta místa. A ono je to v té velké krajině stejně. Hruška v širém poli, uniklé krása.
3: Je to tak. Některá místa už mám navždycky spojená s tím jedním konkrétním ovocným stromem. Kdybychom se tady vydali kousek do kopečka na Třídomí, tak v dálce uvidíme solitérní starou hrušku od rudy Špinka, jako máme tady v klášterní zahradě.
2: Tam v rohu u kamenné zdi ta překrásně kvete.
4: Špinka od růda, vůbec nejkrásnějších ovocných stromů, nádherný, vysoký, solitérní strom, a tomuhle by mohlo být 150 let.
2: To jsou malinké sladoučké hrušky.
3: No, pojďme je ochutnat.
2: Hruškové křížaly. No, když se namočili trošičku, to byla i součást kuchyně štědrovečerní.
3: Ta chuť je neuvěřitelná a když jsem přijel za babičkou a dal jí tyhle ty křížaly ze Špinky ochutnat, babička se zasnila, vzpomenula, že tu chuť naposled si vybavuje ze svého dětství, když jezdila za tetou do Vlčího pole, kde se ty křížaly dělaly. A přesně z této odrůdy Špinky, to jsou maličkaté hrušky, jak jste říkala. Maximálně třeba rozpůlím a usuším a kolegové, kamarádi, rodina mi můžou utrhat ruce, když je pak dám někde ochutnat. Ta Špinka, to je pro mě odrůda odrůd napříč tou ovocnou škálou druhu. Na to, že minimálně 400 let stará, pochází pravděpodobně někde z Francie, pak byla šířena po Evropě. Baví mě ta její dlouhověkost, ta nenáročnost. To je strom, který tady v podhůří Krkonoš roste vitálně, jsou to veliké, mohutné i 200 let staré stromy a každoročně plodí obrovské množství ovoce. No a křížaly jste ochutnala. Máme tady i kozačku stuttgartskou v sadu, zkoušel jsem z ní ty křížaly a tam takovou bohatost té chuti nenajdete.
2: A což taková prachranda. A vy tady máte i jednu hruštičku, ale její jádřinec prázdný.
4: Příhova bez jaderka, to je odrůda našeho známého pomologa. V republice těch stromů moc není. To je jedna z mála.

0: Sedíme na sadě. Je nádherné letní dopoledne. Ty stromy už tak krásně vzrostly, ty koruny jsou rozložité, máme stín.
1: Sedíme přímo pod odrůdou, kterou tak provozně nazýváme Zlatý mlejn. Jsou to tyto dva stromy potomci jabloně. Byla to veliká jabloň v Dolním dvoře v lokalitě Zlatý mlejn, takže podle toho ten název. Plody byly moc dobré i v takhle náročných klimatických podmínkách a do této doby jsme i pomocí kolegů a dalších pomologů nenašli žádnou odrůdu, které by se ty plody podobaly, takže si říkáme, to je náš Zlatý mlejn.
0: Takhle podobně je na tom benecké, které jste pojmenovali, protože se nevešlo do žádných škatulek.
2: A je velké, dobré a otužilé. Ta původní jabloň tak kouká na kotel ve vysoké poloze otevřené nahory.
0: Nejvýše položená jabloň v Krkonoších.
1: Místem na skalce právě při průzkumu na tom přelomu tisíciletí kolegové našli solitérní krásnou jabloň s rozložitou korunou. A když se podíváme na kmen, tak nenajdeme nikde místo roubu. Takže by se pravděpodobně mělo jednat o nahodilý nějaký semenáč. No a ten semenáč má vynikající plody. Toho typu toho podzimního jablka vydrží několik měsíců a jsou poměrně sladké. Já s oblibou z toho beneckého dělám dětské přesní dávky. Opravdu ta chuť taková sladionka, příjemná, voňavá.
0: Beneckého jsou tady v Klášterním sadě dva stromy.
1: Ano, těch regionálních odrůd je docela dost. My tady z takových zajímavých máme například vejlímek, česká odrůda.
2: Jedna z těch velmi starých.
1: Ano, nemá moc velké plody, ale má dokonalou vlastnost trvanlivost těch plodů. Opravdu pořád je to šťavnaté jabko i skoro na začátku června. Literatura uvádí, že i tuto odrůdu šířili exuanti po bitvě na Bílé hoře i dále do Pobaltí přes Německo.
0: Však se mu říká i štětinské červené.
1: A my máme tady v sadu další takovou odrůdu štětinské tafetové. Máme tu dokonce dva stromy, jeden přímo z genofondu z Holovous a jeden je tady z Krkonoš.
0: Ano, vím, také z Končin od pana Pohořalého, ten měl v tom svém nejvýš položeném sadě u nás opravdové vzácnosti a množil a rozšiřoval i štětínské tafetové, takové pěkné malé jablíčko, ale s docela dlouhou trvanlivostí.
1: A tyhle ty dva stromy, je v nich malý rozdíl ve velikosti těch plodů. Stejně tak je to s panenským českým. To je takovou ikonou, jako Moraváci mají jaderničku moravskou. To je také odrůda velmi rozšířená, ale tu a tam jsou drobné rozdíly třeba ve velikosti plodu, jemně v chuti. To je taky zajímavá ta pestrost už i v té jedné konkrétní odrůdě.
3: K nejoblíbenějším jablkům našeho lidu lze čítat i v prvé řadě jablko panenské. A není snad zahrady v kterékoliv osadě, není stromořadí, kde by se nenalézal aspoň nějaký strom panenského. S pojmenováním jest potíž, přestože se pěstuje již od pradávna. A žádáme-li panenské jablko, většinou obdržíme odrůdu červeného tvrdého s červenou dužninou, která se po rozkrojení rdí jako panenka a nazývají ji podle toho, kdežto pravé panenské má dužninu čistě bílou. A kdo chce pravé dostati, musí žádati křehče neb křehouče.
0: Panenské jablíčko, to se o Vánocích krájelo pro věštbu, jestli jádřinec ukáže osudový křížek a nebo
2: krásnou hvězdičku.
0: A tam má ještě kolem sebe ta hvězdička takové puntíky.
2: To jsou cévní svazky a u toho panenského těch jadírek může být 5 v každý půlce, což u našich současných odrůd se nám vždycky podařit nemusí. A protože předkové hledali symboliku ve všem, to máme růžovité. Že jo? Takže je jich tam 10, takže 10 přikázání.
0: A právě panenské české mívá tu anomálii, že místo 5cípého jádřince má jaderka jenom 4, takže křížek. A dokonce na panenská jablíčka na stopky se navazovaly nitky a dávaly se na stromeček.
2: Ano, protože panenský jablíčko je malý, takže větvičku nepoláme. červený, což je hezký a neschňou nám na rozdíl od těch ostatních, který by se mohly začít kasit na stromečku.
0: No a míšeňské jablíčko, to se nám dostalo do písniček, do úsloví. Byla to odrůda velmi vážená a velmi opatrovaná.
3: Původ míšeňského jablka nebyl a nebude objasněn asi nikdy. Co se posud psalo, jsou jen domněnky, jimž schází veškeren podklad zkušenosti. Nepopiratelno jest, že jest známo v Čechách od dob nepamětných a lze předpokládati, že čeští vystěhovalci po bitvě bělohorské vzali si je v upomínku na domácí sady do nové vlasti, kdež je s láskou pěstovali a odkud se rozšířilo i dále po německých zemích. František Pixa píše v roce 1848 ve svém spise Klíč štěpařský mezi jiným doslovně. Kardinál Hippolyt Aldobrandini, bivco papežský legát při dvoře Rudolfa II. V Praze a okusiv jablek těch při hostině u nejvyššího hofmistra zemského Jiřího Zlobkovic, vyjádřil se, že jsou výborná a že by dělala čest i papežské tabuli. Když pak týž kardinál roku 1592 pod jménem Klimenta VIII. Dosedl na papežskou stolici, poslal mu pán Zlobkovic plný vůz míšeňských jablek darem. O míšeňském psal již Balbín v roce 1611, ač ani on neudává nic bližšího o jeho původu. Mnozí hledají ten původ v osadě Míšňany na Budějovicku. Jiní soudí, že jméno jest odvozeno od smíšené, sladké a navinulé chuti, čemuž i francouzské René de Batard smíšenec nasvědčuje. Němečtí pomologové tvrdí, že jméno jest odvozeno od saského města Meissen, Míšně, ač sami se nepřidrželi jména toho, nazývajíce je Borsdorfer, dle osady Borsdorfu, nedaleko Míšně ležící.
0: Míšeňské jablíčko, buďme toho stejného názoru, je to česká odrůda.
1: Určitě nám do tajů historie a původu starých odrůd bude hodně promlouvat i genetika. Ta naše mapa šíření a vzniku starých odrůd se tím trošičku předělává každým rokem, kdy zjišťujeme, že původ může být úplně jiný, než nám dosavat prameny uváděly. Ten svět starých odrůd je tak pestrý, tak bohatý a šlechtění je tady s námi už tak dlouho. Je to studnice, která nejde vyčerpat.
0: Vzpomeňme, mistr Bartoloměj z Chlumce řečený klaret, spisovatel, učenec, básník, lékař, kanovník katedrály svatého Víta, mistr Pražské univerzity a tvůrce slovníků, na kterých se podíleli i další vzdělanci. Třeba Arnošt z Pardubic, královský lékař Havel ze Strahova, dokonce snad i císař Karel IV. Klaret se jako první pokusil o vytvoření české vědecké terminologie. Přičinil se tak o vznik spisovné češtiny. A co je pro naše téma důležité, v jeho slovníku pro Karlovu univerzitu je i zřejmě vůbec první soupis ovocných odrůd, nebo tedy druhů, které se v Čechách pěstovaly.
2: Když jsme dělali ovocnářský průzkum po Krkonoších s ústavem v Holovousích, tak mě velice překvapilo, že v Harachově na rýžovišti severní expozice byl i holovouský malináč. Ne, že veliké plody, ale rozhodně byly dobré. Já bych šla z jabloní do holovouského malinového.
3: Slavný náš pomolog Jan Říha ve svém českém ovoci o holovouském malinovém píše. Ještě před nemnoha lety málo kdo se o vzácná maliňata zajímal, ač bylo jich pod chlumy po celé jejich délce o málo méně než nyní. Nikdo jich neznal, byla jen tam utajena a zasílána ze zvláštních ohledů jen vynikajícím osobám darem. Teprve v roce 1888 na veliké říšské ovocnické výstavě ve Vídni vzbudila všeobecnou pozornost. Byla i jeho veličenstvu k ochutnání předložena, za výborná uznána, následkem čehož dobila sobě rázem zvučného jména. Plody jeho veličenstvu předložené pocházely ze sadů holovouských, dle nichž také jméno podrželi. Původ malinového jablka není znám. Pěstuje se v Podchlumí od pradávna.

0: Krkonoší si ovocných stromů velice vážili. I těch obyčejných ptáčnic, jak se říká, čímž začneme třešně, protože toho sladkého a dobrého bylo tak málo. Kdo měl dobrý strom u chalupy, ať jabloň, třešeň, slivoně, tak to byla věc. Když jsem byla za panem Pohořelým na Končinách, na tom údajně nejvýše položeném sadě v republice, který už dnes není, tak jsme stáli pod kareškou a přinesl mi ochutnat uherku a říká, to je úplně nejlepší třešeň, jakou mám. Existuje tak jako třeba na Hořicku nějaká místní odrůda, krkonošská třešeň?
1: To je vždycky právě otázka, co je původní a zdejší. U řady ovocných odrůd se ani nedá dohledat původ, protože jsou pěstovány od středověku. Staří sadaři si vysadili plánku, počkali, až zakořenila a potom ji teprve roubovali. Když se ukázaly pěkný plody, tak začali pěstovat. To je i původ Karešovy třešně. Pan František Kareš z Ostroměře, je to de facto to krajová odrůda východních Čech.
0: A tady další, Amarelka Chválkovická. Tak kdyby kvetla, tak to by byl tradiční prvomájový polibek pod rozkvetlou třešní.
1: Ta je teda kvetoucí, nepřekonatelná, to je opravdu koule bílejch květů.
2: Amarelka Chválkovická, to je asi z těch třešní tady nejvzácnější odrůda, opravdu regionální, původem z Chválkovic, kde místní učitel pan Černý objevil. Ta má právě plody více šťavnaté, a ta se výborně hodí na výrobu džemu marmelád.
1: A máme zajímavou třešeň, je to německá odrůda Hedefingenská, která se při ovocnářském průzkumu našla v peci pod Sněžkou v Modrém dole, je to přes 1000 metrů.
0: No a právě tahle třešeň je nejvýše rostoucím ovocným stromem Krkonoších, 1020 metrů.
1: A máme tady několik starých odrůd, co byly nalezeny u horských chalup, nejčastěji Napoleonova chrupka, což je i v současné době nejpěstovanější třešeň. Častější jsou krajové a místní názvy těch odrůd. Třeba na Hořicku se říká Napoleonový chrupce Pumra. A ty jména jsou velmi často podle doby zrání. Zraje kolem svatého Jána, tak to jsou Jánovky, taky jsou Márinky. A moje babička, když do buchet, tak vítovku. Na jídlo je to drobnější třešeň, ale do buchet a do povidel, to byste si dali. Vždycky si vzpomínám, že v mé rodné vsi paní Šmucrová, ačkoliv měla na zahradě velikánský sad švestek, si chodila pro košíček třešní, aby měla do pouťových koláčů povidla třešňový, protože oni jsou lepší.
0: Tady si horáci těch třešní cenili nejméně tak jako jablek. Dokonce i tehdy, když to byly ptáčnice, to znamená třešně plané.
2: Těm ptáčnicím bez nich by ta kareška a uherka a všechny ty chuti dokonalé odrůdy nebyly. My právě jsme při průzkumu v Krkonoších ty velmi významné a například s růstem nebo i plody zajímavé ptáčnice také zachovali. Máme tady v klášterním sadu takový malý genofond ptáčnic, které jsou některými s těmi svými vlastnostmi cenné právě pro využití například i v lesním hospodářství, určitě patří do lesních okrajů.
0: Ostatně proč se jmenuje ptáčnice, že?
2: Každý si asi vybaví při zralosti plodu strom obalený kosy, jak si češou, a je strašně zajímavé, jak každá má opravdu jinou chuť. A dokonce máme tady mezi kolegy na správě nadšence, kteří ty drobné malé plody těch ptáčnic opravdu sbírají a udělají si 2-3 skleničky marmelády, protože ta kořenitost nebo ta velmi jako zajímavá chuť je nenahraditelná. To některé tady ty ušlechtilé odrůdy takovou bohatost té chuti nemají. A právě takhle to vznikalo, když někde někoho zaujal nějaký semenáč svojí chutí, už si to naštěpoval, narouboval ve své zahradě, už to dal sousedovi. A díky tomu máme dneska tu pestrost těch nádherných odrůd a můžeme si vybírat vlastnost, která nám imponuje, kterou hledáme. A právě ptáčnice bývá velmi často využitá jako podnož pod ty naše ušlechtilé odrůdy a takových stromů typu uherky, těch

0: opravdu velkých, hezkých černých chrupek tu máme několik. Takové největší, velmi tmavé plody má stará odrůda neznámého původu, ale odpradávna pěstovaná velká černá chrupka. Tu najdete tamhle z kraje sadu. Ta se mě osvědčila jako vynikající na křížaly. Dají se též sušit třešně, zachovává si svůj tvar, tu dužninu. Vznikají hezké opravdu jakoby půlky těch třešní.
1: Některé ty sušené třešinky jsou lepší než rozinky. Do Vánoček?
2: No, to je dobrota. Tatínek vždycky vzpomínal, jak jeho babička v létě sušila třešně, že potom používala jako rozinky. A je pravda, jednou jsem si zkoušela tu samou odrůdu, byla to sladkovišeň, hortenzie. A to byla lahoda, ty kupované rozinky. Kde pak proti těm usušeným třešním, když se správně vyberou.
0: Mě u těch starých odrůd strašně baví ta pestrost chutí. U tmavých chrupek jsou většinou také kořenité. Někdy lidé se ptají, ale tam jste přidával skořici nebo nějaké jiné koření. Říkám, ne, to je čistá, usušená, například tamhle Zeisbergova třešeň. A to, když si pak dáte do nějaké kaše, jogurtu, to vám zároveň osladí, zároveň vám to okoření, zároveň tam někde cítíte pořád to ovoce, tu třešeň. Což nám některé ty nové, mladé, univerzálnější, vyšlechtěné odrůdy nenabídnou.
1: Karešova ovocnářská biofarma, Petr Kareš, Karešova třešeň.
3: Je to srdcovka, protože má tvar jakoby srdce. Je to velice raná třešeň, patří mezi ty nejranější plodí v druhým třešňovým týdnu. Pěstuje se více na těch vzrůstnějších podnožích. Je to stará odrůda. Objevili můj pradědeček, který tady po těch blázovských chlumech chodil. Údajně byl kameník, takže chodil do lomu pracovat a při těch cestách zpátky do Ostroměře objevil jakoby náhodný semenáč tyto třešně. Nikomu to neprozradil. Třešeň se mu zalíbila, že je plodná, je velká oproti těm ostatním. Udělal si stromečky, koupil tady pozemky, pěstoval i jiné pozdější odrůdy a ta třešeň se začala rozšiřovat tady mezi ty ovocnáře. A za první republiky se hodně ty třešně vyvážely do Prahy, do Německa. Byl to otec, který to tady rozšiřoval na těch chlumských kopcích, je to jižní svah, a sázeli se tady jak jabloně, tak třešně, tak švestky, hrušky. V té době o to ovoce byl velký zájem. Nebyly tady tak velké plochy a zjistil, že prodávat ovoce bude pro něj lepší, než se plahočit někde s kamenem.
1: Prostě se na to dal.
3: A myslím si, že udělal dobře, že se tomu věnoval.
1: Takže pradědeček František, dědeček Prokop.
3: Tatínek byl Václav a toho Prokopa Kareše, dědy, bratr, tak ten byl Josef.
1: A proč jste se na to dal vy?
3: My jsme to měli tady jako tradice. Pradědeček měl dva syny, oba dva ovocnařili, ale z té druhé strany tam měl jenom dcery. Tak to zůstalo na mě, že se tomu budu věnovat. Tak jsem vystudoval zahradnickou školu v Kopidlně a od roku 1993 jedeme v soukromém režimu.
1: Na jaké ploše máte sady?
3: Měli jsme na ploše 40 hektarů, ale teďka jsme to zmenšili, takže jsme teď plus minus na nějakých 30 hektarech.
1: A máte karešku?
3: Jeden strom tam je, ale v tom našem areálu si ji chceme vysadit znova, aby jsme ji tady měli. Protože to je raná třešeň, tak ta se dá pěstovat bez chemického šetření. Co dělat pro to, aby se tady vrátily do krajiny ty starší odrůdy, tak už spoustu kolegů, farmářů, třeba farma Basařovi rozjíždějí, dělají si polní sady, nebo ty alejové sady, nebo agrolesnictví, což je velice zajímavý počin. A tam právě tyhle ty staré odrůdy na těch vysokokmenech mají svoje využití. Akorát tam je udržitelnost 5 let a bude to dělat jenom zapálený člověk. Někdo to bude dělat jen kvůli tomu, že tam prostě budeme mít dotaci, ale už jsem se setkal s případama, že prostě tam vysadějí porosty A na rovinu řeknou, že to je jenom 5 let. Chtělo by to změnit zemědělskou politiku, dát větší šanc v tenhle těm speciálním plodinám upřednostnit třeba i tyhle ty polní sady. Teď se bojuje se suchem a bude to horší a my potřebujeme do ty krajiny ty stromy dostat, potřebujeme tam dostat i tu vodu a ty stromy aspoň částečně tu krajinu ochrání.
1: Potvrzujete mi, že bez vášně nejde ani to ovocnářství.
3: To je pravda, protože jak to člověk nebude dělat s takovou úplně vášní, tak to nepůjde. Prostě my musíme najít zákazníky, kteří o to mají zájem a jsou zapálení a vědí, že prostě si to můžou dovolit a že vědí, odkud to ovoce je a že je tak v takovýhle kvalitě.
1: Prohory, vysokokmeny, úžasné. Teď jsme mluvili o těch novodobých odrůdách, většinou čtvrt polokmeny, ale jsme na horách, tak jak říkám, vysokokmeny.
2: Odolné především proti mrazu, musíme taky ochránit proti zvěři a samozřejmě nemůžeme spoléhat na to, že tady bude celá zima bez sněhu.
0: Dokonce do nějakých 50. let minulého století naprostá dominance ovocných stromů v české krajině byla ve tvaru vysokokmenem. Záležitost nějakých zákrsků, menších vzrůstových forem, to je až novodobá poměrně. Vysokokmeny mají tu výhodu, že jsou většinou na semenné podnoži, což je důležité kor v dnešním rozkolísaném klimatu. My dneska do krajiny ty vysokokmenné tvary na semenných podnožích vracíme, protože jsou to stromy dlouhověké, odolné, snažíme se zachovávat polopřirozenou pyramidální korunu. Vysokokmenný tvar, to je veliká koruna a je v ní také velké množství ovoce. Když vysadíme na stejnou plochu v intenzivním sadu zákrsky, vysoce hnojené se všechnou technologií a potom máme na stejné ploše vysokokmenné tvary, výnos je velmi podobný, protože opravdu z toho jednoho stromu v tom vysokokmenném tvaru máme několik tun ovoce. No a výhodou je také dlouhověkost. Pokud máme ty stromy na semenné podnoži v tom vysokokmenném přirozeném tvaru, bavíme se u jabloní, hrušních o desítkách let, kdy nám budou přinášet tu velikou, bohatou úrodu. Takže se nebavíme jako u nějakých zákrsků v zahrádkách o 20 letech a pak už ten stromek musíme nahradit. S partou nadšenců tu sázíme okolo vrchlabí staré odrůdy právě na semenných podnožích a ve vysokokmenných tvarech. No a ještě jsme se nedočkali plodu. Budeme muset pár let čekat, protože když jsme se bavili o té hrušni špinka, to je odrůda, která nám do plodnosti vstupuje až po 15 letech. Ale potom nám také 150 let vydrží plodit.
1: Kdybyste si měli vybrat takové jablko svých snů, které by to bylo, sáhli byste do těch českých odrůd?
2: Moje oblíbené jablko, koukáme na ně. Jabloň grávštinská, ta má teda jedny z největších jabloňových květů a jsou moc krásný. Takový světlince, růžový a má poměrně velký jabka.
1: Jsou taková zlatožlutá, červeně žíhaná, velmi voňavá a tak zvláštně kořenitá. Určitě je to jedno z nejlepších podzimních jablek. A říká se té odrůdě i hedvábka. A co vy, Jakube?
0: No, bude to možná lehké překvapení. Existuje odrůda, která se jmenuje Jakob Fischer. Promiňte, ona se s tím nedá nic dělat, takže já mám na svém pozemku malinkatém, kde jsem měl volbu, že si musím vybrat mezi 2-3 odrůdami, protože se mi jich tam víc nevejde. No tak volba byla jasná.
1: Byl to Jakob Fischer.
0: Jakob Fischer pochází z Německa. Ten původní strom, který ten zahradník Jakob Fischer nalezl a šířil, tak nedávno uschnul. Dnes z něj udělali sochy, ten odkaz stále žije. Je to odrůda u nás málo kdy pěstovaná na plody, ale její skvělou vlastností je to, že dělá přímé rovné kmeny. Takže se používá jako kmenotvorná ve školskařství, kdy tu další ušlechtilou odrůdu právě roubujeme až do korunky nad kmínek toho Jakoba Fischera. Jinak jsou to plody takové podzimního jablka spíše. Já jsem ještě neměl úplně čest tu odrůdu nachutnat, užící, ale jak říkám, nešlo jinak, jako Fischer.
1: Když si dojdeme do některého z řetězců pro jablíčka, tak to je jedna chuť. když ne jedna, tak dvě. Ta pestrost tam prostě není. Já jezdím pro jablka na farmu. Vím, že tam si budu moc vybrat a že si přivezu nejmín pět druhů od štrůdláků až po ty, které zdobí tabuli.
0: Lidé se mě často ptají, a když ty staré odrůdy, to jsou taková ta malá jablka, kyselá, nevalné chuti. A začali jsme dělat slavnosti ovoce, kde máme desítky odrůd a těm lidem mě dávám ochutnat. Máte rádi kyselkavé, máte rádi sladké, dám ochutnat třeba to naše benecké, máte rádi takové kořenité, zajímavé, renetovitou chuť. To je fenomén sám o sobě. Nejde jí moc charakterizovat. Kdo neochutnal tu škálu renet a nenavnímal tu renetovitou chuť, tak se velmi složitě popisuje. Já sám zatím jsem se k renetám moc neprojedl. Třeba s věkem se to mění, ale ta pestrost chutí a toho využití úplně na něco jiného. Tady kousek vedle nás je řechtář soudkovitý. Nevalná chuť, ale poměrně hezké velké jabko, typický takový štrůdlák. S vejlímkem bych se na štrůdl dělat nechtěl, to jsou opravdu malá jablíčka. Ale tam je ta cennost v tom, že nám vydrží do června, takže já ho odložím a používám ho mile rád v červnu, než čekám na to průsvitné letní, které mi jako první jablko přijde.
1: Dědeček měl na sadě a říkal tomu české růžové. Takový soudek zvláštní, skutečně růžový, ale nádherně vonělo.
0: Máme bernské růžové, to tady také v sadu máme. To je taková zimní odrůda, průměrné chuti, ale velmi dobře plodí. Je sice typický obročák, vždycky nám tady jeden rok pauzíruje a další rok se pod tíhou plodu začne lámat, takže spolu máme takový vztah, že já vím, že když má nasazovat na tu velkou úrodu, tak ho musím trochu ořezat, aby se nerozlámal.
2: To, co mají sadaři tryšní odrůdy, ty mají stabilní plodnost. Zatímco velká část těch starých odrůd mají střídavou sklizeň. Jeden rok se téměř lámou větve, jeden rok prostě ten strom odpočívá.
0: A tady v kraji víme o stromech, kterým místní říkají růžové, třeba v Horní Kalné. České růžové je pravděpodobně tradiční českou odrůdou, ale jak už to u těch starých odrůd bývá, ty názvy a synonyma, to se prolíná a často dochází k záměnám a i to je ta pestrost v tom názvosloví. Pomologie je nádherný obor, ale zároveň extrémně těžký, protože v podstatě nejde, držíte v ruce jablko, ho určit podle nějaké knížky. Vy tu odrůdu musíte znát, vy s ní musíte mít nějakou zkušenost.
1: A co hranatá jablíčka?
0: Máme zde.
1: Ano, kardinála žíhaného.
0: Máme tu i velmi prastarou, také spíše neznámého původu, červený hranáč. Strom jsme nalezli v pasekách nad Jizerou, takže ten tu máme taky uchován.
1: Vy máte ty Krkonoše tak prochozené, protože k těmhle stromům žádné stezky nevedou.
0: Je to tak, když člověk se toulá tou krajinu a už z dálky vidí ten habitus toho stromu ovocného, který je prostě jiný. To je opravdu v té krajině fenomén. To není lípa, to není dub, javor, charakter té koruny a tvar je jiný. Povedlo se mi už takhle několik starých stromů v té krajině najít. Zase tamhle na přídomí obrovitánský strom Strýmka, což je taková odolná stará odrůda. Roste trošku tak divoce, má kolce, takové trny na větvičkách, což právě odkazuje na to nepřešlechtění. Ta Strýmka to je vlastně z těch jablečných odrůd, možná také pro mě jedna z těch oblíbených. Opět je tam vynikající vlastnost uchování plodu. Strýmku můžete nechat pod stromem, zapadnou ty jablka sněhem a na jaře vytáhnete téměř ve stejném stavu, jako byly před příchodem zimy. Je to vynikající moštová odrůda. Ta výtěžnost moštu z této odrůdy je velikánská a přitom se přesně stane. Na podzim sem přijdou lidé, utrhnou si jablíčko ze Strýmky, ušklebí se, zahodí nakousnuté jabko. No jo, ale neznají ty vlastnosti, které jsou cenné, že musíme ještě počkat a po novém roce nám ta Strýmka teprve ukáže tu poměrně fajnovou chuť. Kyselkavá, ale zároveň do toho trošku té kořenitosti.
1: Ale co tedy slivoně? Čeština už to tak má zařízeno, že stromy i jejich plody se často nazývají stejně. Říkáme hruška a ne hrušeň, máme rybíz, angrešt, jedno jestli plody anebo keř a stejně je na tom švestka.
2: Taky třešeň, na to jsme málem zapomněli.
1: Švestka má prý docela ráda teplo. Ona tady v Krkonoších, tak spíše to pod Krkonoší, ale že by byla nějaká velmi odolná, na kdejaký svah to nebude.
2: Pravá česká, musíme říct domácí švestka, ta se tady pěstovala a pěstuje. A měli bychom spíš říct slivoně, co jsme našli v Krkonoších, tak byly na takových pěkných místečkách, na jižních svazích, chráněných polohách, ale našli jsme je třeba v pasekách, na končinách, na Starý hoře, v pěkně exponovaném místě. Nejčastěji možná bylo paví vejce, pávče žluté, který pan Pixa popsal ve svém Klíči v roce 1848.
0: My tady těch švestek máme pár, paví vejce, poměrně velké švestky, sladké chuti, jsou zelené, žloutnou, když dozrávají, úroda na nich je vždycky bohatá, takže lidé procházející sadem se většinou zastaví a zarazí nad právě tou barvou, která je taková netypická.
1: No tak to jsme právě u těch slivoní, protože švestka, tak jak ji známe, ta pravá česká, je vlastně druh slivoně a pávče, když tak na něj koukám, tak bych řekla ringle.
2: To je slíva. On je rozdíl mezi slívou, ringlí, švestkou, pološvestkou a ještě máme mirabelky a mirabolány.
1: Švestka je to, bych řekla, v Čechách strom poměrně dávný, tu noblesní švestku údajně přivezl Karel IV., no tak proto Karlátka, ale zůstaňme u těch podmínek, takže Krkonoše nejsou Valašsko.
2: Ale bylo tady pár švestek, ne, že ne? A ještě musíme podotknout, že švestka jako jedna z mála ovocných dřevin má ráda vlhko a vysokou hladinu spodní vody. Posadit do takového mokra třešeň, tak chcípne. Ale švestka, ta si tam bude lebedit, bude v tom spokojená.
1: Pravda, v suchu švestky hodně padají. Musím říci ale, že v krkonošské kuchyni třeba, tady samozřejmě těch sladkých věcí na rozdávání nebylo, jablíčka, třešně možná, takže kdo měl dobrých pár švestek, tak to měl vystaráno.
2: No, samozřejmě a musíme si přihrát naši krajovou polívčičku, protože co se tady u nás dělalo? Švestková vomáčka kuzenýmu.
1: No a tím jsme u těch úžasných všelijakých praktik, které se švestkami podnikaly, aby třeba vydrželi. Já vím, že váš tatínek, velký pomolok, tak ten pamatoval jeden starý zvyk spouštět švestky v košíku do studně. Letos nevím, jestli bude švestkový rok.
2: Ale všichni se těší, až je naplněj do sudu.
1: Na kořeličku. Ale i čerstvé ovoce se dalo za našich babiček dobře uchovat. Většinou jablíčka zůstala čerstvá do Vánoc, ale jak ono to bylo s těmi švestkami?
2: Tatínek vzpomínal, že natrhali zdraví švestky do třešňáčku, to je takovej menší košíček, že ho pověsili nad studnu a vydrželi ty švestky krásný, zralý a měli potom na Vánoce na stůl a jako mos.
1: Vím, že vy máte jeden takový starý rodinný recept, jak uchovat švestky skoro čerstvé.
2: To dělala moje babička, švestky v peřinách, 5litrová láhev, tam se naskládají hezký pravý švestky, pak se uvaří cukrový roztok, naleje se na ty švestky, nechá se 5 minut stát, pak se sleje, pořádně se ohřeje a ten vařící roztok se znova naleje na ty švestky. Láhev povázaná celofánem se dá do peřin. Má to pomalu chladnout a dalo se odebírat z té láhve průběžně do buchet anebo do slíváku.
1: A slíváky?
2: Východočeši by měli vědět, co to je. To jsou na plechu daný zabalený buchtičky nebo ranečky se švestkama, ale jsou pečený jednotlivě a když se vytáhnou, tak se buď potřou másem nebo majíčkem. A ještě když jsme v té kuchyni, nesmíme zapomenout na metýnky, kynuté těsto, na plech. Na tom plechu se naskládají hezky švestičky vedle sebe a posype se to drobenkou.
1: A v Orlických byla ještě s mákem. To to byla metýnka.
2: Na Hořecku metýnka, to jsou koláče pečený na plechu bez ohledu na dádivku, že jo? Takže metýnky jsou švestkový, třešňový, makový, povidlový, co jsme ještě zapomněli, jabkový povidla. A pozná se, odkud kdo pochází, protože v Podkrkonoší je běžné ovocné stromoví. Takže tady se pečou buchty, metýnky s ovocem. Ale jenom kousíček v tom Polabí, tam zase dělají řepánky. Cukrová řepa, na horách už jí byla zima, ale to ovoce, tomu zima nebyla. To máme.
1: A jak ono to bylo s těmi sušárnami společnými?
2: Taky v Podkrkonoší bývaly sušárny na švestky. Buď to měla rodina, nebo třeba celá ves, se domluvili sousedi. A protože švestka má takovou tuší slupku, aby zabránila výparu, tak trvá to sušení přece jenom trochu díl, než když se sušejí křížaly, který se vždycky sušily na plotně, když chladla. Proč to dávat do sušárny jen tak pro rodinu? Ale švestky, když se sklidily, tak se domluvili sousedi a střídali se v topení, aby se topilo hezky, pomaloučku i přes noc, aby jim to hezky uslo.
1: Nenachytala jsem vás na švestkách. Ostatně švestka v těch českých úslovích vydrží to tak do švestek. Takže já si zbalím svých 5 švestek.
2: A můžeme si mírně pochválit, že ta metla, slivovní šarka, ta do těch vyšších poloh nešla, kde vydržela švestka. Tady jsme měli ty švestky.

0: Jakube, měl jste vy někdy svůj sad?
1: Já bohužel ne, ale já ho ani moc nepotřebuju, protože starám se právě tady v klášterní zahradě o stovku už více než 20letých stromů, takže práce spousta a toho naplnění i ochutnávání a vnímání těch odrůd, těch jejich vlastností. S okrašlovacím spolkem ve Vrchlabí se staráme o bývalý městský sad ve Vrchlabí. Říkáme mu taky rajská zahrada, protože to tam tak zvelebujeme a snažíme se s tou udělat hezké místo. No a potom taky v okolí Vrchlabí máme zhruba 200 vysázených mladých stromů, takže to jsou všechno takové, říkám, moje ovocné děti a ten svůj soukromý sad nemám potřebu mít.
0: Velký sad ve Vítkovicích se podařil.
1: Ano, obnova historického sadu v intravilánu obce společně s farmou Hucul, která na místních pozemcích hospodaří. Jsme zanechali ten původní takový ještě sudecký ráz toho sadu, kdy v takových skupinkách bylo několik odrůd jabloní, slivoní a třešní. A například k obnově staré třešňovky v Horní Maršově byly nové stromky dosázeny a ponechány i ty staré, protože právě takový extenzivní sad tou svojí rozvolněností připomíná přechod mezi lesem a lučním ekosystémem. Vzniká nám zajímavý přechodový lesostepní charakter krajiny.
0: To znamená, že i flora, fauna se raduje a navíc krajinářské hledisko.
1: Je to tak, krajině velké ovocné stromy vždycky byly a právě v tom ochranném pásmu Národního parku mají ovocné stromy svůj velký význam.
0: Jakube, na Strážném tam máte za sebou velký kus práce třešňové.
1: Ano, ošetření památné třešně na jižním úbočí kopce Vápenice. Je to velikánský strom, přes 100 let starý.
0: Lído, víte, jaká je to třešně?
2: Je to ptáčnice.
0: Planá, ale krásná.
1: Silně prosychá v posledních letech, tak aby se nerozlomila, tak jsme jí ty větve odlehčili a bude na tom místě snad růst ještě pár let. Ale aby jsme měli zajištěno do budoucna následnou generaci třešní na tomto kopci, tak jsme zde vysázeli čtveřici nových mladých třešní starých odrůd, které nám napěstovali ve výzkumném ústavu v Holovousí, kde ten genofond těch třešní mají obrovský.
0: V tom starém vrchlabském městském sadu už se vám podařilo i pár odrůd určit.
1: Máme tam například z jabloní Baumanovu Renetu, jablko kroncelské, z hrušní, tam máme Hardyho máslovku, velké krásné hrušky, vysokánský strom, opravdu veliký. Máme tam poměrně běžnou pařížanku, jednu z těch zimních odrůd hrušek. U zbytku ještě pátráme. Těch jablek, které jsou dobré chuti na konzum, je tam spousta. Tak jsme si říkali, že si můžeme dovolit i nějaké takové opravdu zajímavosti. Takže vysadili jsme tam jednu z nejstarších kulturních odrůd jabloní, možná úplně to nejstarší, a to je api hvězdovité. Bavíme se o letech opravdu někde na úsvitu dějin. Je to malinkaté jablíčko, ale má žebra, hrany na svém obvodu, které dělají tvar hvězdičky. Je to jablíčko zimní, chuti nevalné, no ale je nádherné na vánočním stromečku, takže naše myšlenka byla, že si pak celé Vrchlabí bude chodit do sadu pro hvězdičková jablíčka na vánoční stromeček. Takovou další zajímavostí, kterou jsme tam vysadili, je odrůda třešně Jánovka mšenská. Jánovka málem vyhynula, jenom díky pár nadšencům právě ze mšena. Z úplně posledních stromů, které tam zbyly, se povedlo získat trouby, namnožit ty stromy a dneska už ovocnáři, školkaři, kteří se zabývají starými odrůdami, tuto odrůdu množí a my jsme si tady jeden stromek také vysadili, aby jsme tuto vzácnou českou odrůdu uchovali pro další generace.
0: Ale proč zrovna stromy? Proč ne třeba květiny, zahrada?
1: Mě u těch ovocných stromů baví propojení lidí, to hospodaření a přírody. Ty ovocné stromy v české krajině a v té středoevropské jsou výrazným prvkem, ty typické pohledy a i v Krkonoších solitérní třešeň u chalupy. To je naprosto typický obrázek. Baví mě vařit, používat ovoce v kuchyni na různé způsoby. A na těch stromech ovocných, když třeba řežu, tak se člověk tak jako uklidní, pozastaví, protože ty vysokokmenné tvary, ty staré odrůdy, na těch ten čas plyne, má to své zákonitosti a tak jako moc hezky uklidňují duši a už jsou nějakým pevným bodem v mém životě.
0: Že živá příroda, vládly vždycky flora a fauna ve schodě, ale vztah k té duši stromů se nám nějak vytratil. Ony opadávají, ony překážejí.
2: Ty zvířátka mají čumáče, jsou roztomilí, ale ty rostliny a stromy, ten vztah jako není úplně dobrý a opravdu bychom si měli uvědomit, že by někdo jiný vyrobil kyslík a že ty stromy jsou účinnější klimatizace než všechny ty heblátka, který lidi vymysleli. Měli bychom si těch stromů vážit a podle toho se k ním chovat. Není to jenom vysadit, je to taky se o to starat.
0: A právě přišli návštěvníci. Vy jste jedni z mála, kteří obdivují tady tu krásnou štěpnici. Většinou sem lidé míří, když už jsou plody.
3: No, protože teď zrovna máme nově zahradu a zajímají nás starý odrůdy, tak jsme se přišli podívat.
4: My máme sad, jsme chtěli říct, a chtěli jsme okouknout, jaký druhy jsou vlastně ty staročeské.
0: A vy jste odkud?
3: No, sad máme u Kutné Hory.
0: No takže, Liduško, tady návštěvníci vyhlížejí staré odrůdy, tak co byste poradil?
2: No musí si rozmyslet, co chtějí. Jaké typy, jestli jabloně, třešně, višně, hrušně a potom, co od nich očekávají, jestli to chtějí mít k jídlu, ke kuchyňskému zpracování, na pálenku. A kdy chtějí mít konzumní zralost, to je to první, co si musí sami rozmyslet.
0: Takže?
3: No určitě jakousi pestrost.
4: Pálenku.
0: Kalvados, proč ne? Ale mě by nemělo chybět na zahradě Kravštínské, to mě vzal.
2: Loni jsme chutnali, že jo? Takže mi dáváte za pravdu, že je moc dobrý.
0: A mačino byla dobrá odrůda.
4: Máme mačino jabko a bylo velmi dobré. Letos jsme měli velkou úrodu, byť jsme si ji teda nezasloužili, protože jsme ten sad zrovna koupili, takže jsme jenom sklidili. A letos očekáváme znova velkou úrodu. Moc jsme si pochutnali a zjistili jsme, že je to staročeská odrůda.
2: Já bych spíš řekla, že je u nás dlouho pěstovaný, protože synonymum je taky nonetit. Takže raději používám termín staré odrůdy. Vůbec se nesnažím tvrdit, že české anebo krajové, protože je to častější, že to jsou krajové názvy těch tradičních odrůd. Jsou tady odrůdy, které byly v Čechách pěstovány přes 100 let a pocházejí z Pobaltí, z Ukrajiny, z Kanady.
0: Ale tradiční staročeská odrůda je panenské a míšeň.
2: A samozřejmě hlovouský malináč.
4: Aha, tak jsme poučeni. Co si vyberem do našeho sadu. Chtěli bychom se zaměřit tady na ty starší odrůdy. Tak výborně, děkuji.
1: Dělá nám velkou radost, že ten sad tu není jenom, že tu konzervujeme ty staré odrůdy, že z nich máme nějaké plody, ale je to strašně příjemné místo ke strávení odpoledne volného času. Jsme skoro na náměstí v úplném centru Vrchlabí a máme tu takovou oázu. Spousta lidí si zde položí deku, děti tu běhají, pod těmi stromy je příjemné mikroklima. Trávníky tady nesečeme nakrátko. Třeba naši hmyzí přátelé, co nám pomáhají, třeba s likvidací mšic nebo toho hmyzu, který zas nám na těch ovocných stromech trochu škodí, tak se jim snažíme tady udělat místečko, kde můžou ten svůj vývoj dokončit a pomoct nám třeba s tou ochranou plodu.
0: To jsme už k vodníku.
1: Ano, ano, právě. Takže někde máme tady občas hromádku s větvemi neposečené části trávníku, protože třeba přesně v tohle období tady za náma v tom rožku chovávají svá mláďata zajíci a určitě ptáci, kdybychom se prošli těmi ostrůvky, vždycky spod noh nám nějaký vyletí. Takže snažíme se i o tu pestrost i v městském prostředí a už od pradávna známe z různých starých maleb, že tady ten rovný náhon tou klášterní zahradou vždycky tekl. V letním počasí je to strašně příjemné místo ke schlazení. Z toho mám opravdu radost, že ten sad je naprosto multifunkční.
0: No a to jsme u toho, proč hospodáři sázeli ve svých polích třeba právě ty hrušky. Protože dávali stín.
1: Je to tak.

0: Pořad nazvaný Poklady starých zahrad připravili v Českém rozhlase Hradec Králové autorka Eliška Pilařová a mistr zvuku Leoš Sedláček. Učinkovali Ludmila Harčaríková a Jakub Fischera, ukázky četl Libor Vacek, hudební doprovod zajistila Muzika Bohemika. Dnešní víkendová příloha, kterou pro vás za technické spolupráce Ivany Možné připravila Milena M. Marešová, končí. Přeji vám dobré a klidné dny a za týden se těším na slyšenou.
1: Jáchymov 90. let, jeden lázeňský hotel a tajemství skrytá pod povrchem.
2: Co všechno odhalí zelenkavá záře uranového skla?
1: Uranova.
2: Román současné české autorky Lenky Elbe.
1: V premiérové četbě na pokračování od 18. června vždy v 6:30 večer na Vltavě.
2: A pak na vltava.rozhlas.cz.
1: Jazzové dopoledne.
3: Milí posluchači, přeji příjemné jazzové dopoledne. Dnes se ohlédneme za tenor saxofonistou Eddie Millerem. Zdraví vás Petr Jambor.
4: Ajaja, ma palikite.
5: What's that?
4: Ajaja, ma palikite.
5: Listen to that talk. Sounds like a boy from my hometown of New Orleans.
4: New Orleans? Yeah, I'm from downtown.
5: Downtown? That's where you get those poor boy sandwiches, of which I would like to have some of.
4: Yeah, and how's about the red beans and rice?
5: Yeah, man, and how about some good hot chorizo?
4: And them pretty gals.
5: Oh.

Ve snímku Way Down Yonder in New Orleans jsme slyšeli Bobcats Boba Crosbyho. Na tenor saxofon hrál a Snappy Lamarem zpíval Eddie Miller. Eddie Miller se narodil roku 1911 v New Orleans ve státě Louisiana. Profesionálně začal hrát už v 16 letech a své první nahrávky realizoval počátkem 30. let. My jej uslyšíme s orchestrem Bena Polaka.

Eddie Miller patřil vedle Buda Freemana ve 30. letech k nejvýraznějším běložským tenorsaxofonistům. Po rozpadu orchestru Bena Polaka hrával s chicagskými hudebníky v uskupení Mount City Blue Blowers. Pro chicagský styl a zejména potom pro chicagský Dixieland byl tenorsaxofon důležitým nástrojem. Uplatňoval se jako melodický nástroj vedle trumpety, pozounu, klarinetu a také při kolektivní improvizaci. Eddie Miller však ovládal skvěle i klarinet. Jako klarinetista se nám představí ve snímku On a Treasure Island.

polovině 30. let se stal Eddie Miller součástí orchestru Boba Crosbyho The Bobcats. Mnoho hudebníků v Bobcats se znalo už z dřívějšího působení právě v ansáblu Bena Polaka, od nějž se roku 1934 odtrhli. Říkalo se jim také potom Polakovi sirotci, a to zřejmě kvůli nespokojenosti se směřováním orchestru a kvůli angažmá zpěvačky Doris Robbins, o níž měli jisté pochybnosti. Podle jedné z historek hledali Polakovi sirotci nového kapelníka a když se někdo dotázal samotného Binga Crosbyho, ten jim odpověděl: a co můj bratr Bob? Bob Crosby ale předtím nikdy nevedl kapelu a neuměl ani číst noty. Ve své nové úloze se však dokázal zorientovat a když špatně udal tempo, bubeník Ray Bodook mu měl říct: neboj se, odchlep to a my si to převezmeme.

Ve skladbě Stumbling jsme slyšeli Bobcats Boba Crosbyho s tenorsaxofonistou Eddie Millerem. Hudebníci jako Eddie Miller, Ray Bolduc či Nepi LeMar se narodili v New Orleans, prosadili se v Chicagu, utvářeli chicagský styl a v ansámblu Boba Crosbyho dokázali propojit odkaz z New Orleans, Chicaga s modernějšími swingovými projevy. Díky vynikajícím solistům hráli Bobcats jak ryze improvizované, tak aranžované kousky.

Dozněla skladba Slow Mood Eddieho Millera. Hrál ansábl Bobcats Boba Crosbyho s Eddie Millerem na tenor saxofon. Vedle Eddieho Millera přispívali v Bobcats svými skladbami i kontrabasista Bob Haggard, bubeník Ray Bauduc či trumpetista Jan Clausen. Bobcats jinak hráli vedle novinek mnoho starších skladeb z 10. a 20. let. Někdy se uvádí, že hráli orchestrální Dixieland. Označení Dixieland přitom odkazovalo na americký jih linii Mason-Dixon a také na hudbu z New Orleans. Jejich pojetí však bylo moderní, swingové, nesnažili se o autentickou interpretaci. To je i případ nahrávky Wolverine Blues Jellyho Roll Mortona. Solo na klarinet hraje Eddie Miller a na bicí nástroje Ray Bauduc.

Eddie Miller byl také známý v Evropě. Desky Bobcats Boba Crosbyho se totiž dostaly i do Československa a některé jejich kousky hrály i domácí soubory, například orchestr Emila Ludvíka. Tenor saxofonista Bobcats Eddie Miller učaroval i Josefu Škoreckému. Sam Škorecký totiž ve svém románu Zbabělci psal: docela prima Bob Crosbyovský Dixieland jsme hráli.

To byla skladba Long Time No See v podání Bobcats Boba Crosbyho a Andrew Sisters. Solo na tenor saxofon hrál Eddie Miller, který okouzlil Josefa Škoreckého. Ansábl Bobcats Boba Crosbyho měl v oblibě i Jiří Schlitter. Po rozpadu orchestru Bobcats v roce 1942 založil Eddie Miller svůj vlastní big band, se kterým působil hlavně v Kalifornii. Po válce hrál v obnovených Bobcats a později také v kapele Rampart Street Raiders. Ohlédnutí za Eddie Millerem zakončíme skladbou Stomp Mr. Henry Lee, kterou nahrál se svým orchestrem. Přeji vám příjemný poslech dalších pořadů a těším se příště na slyšenou. Srdečně zdraví, Petr Jambor.

0: Roku 1998 byl uveden do síně slávy Big Band and Jazz Hall of Fame. Tenor saxofonista Eddie Miller hrál na historicky prvních nahrávkách orchestru Glenna Millera, napsal jazzový standard Slow Mood, později známý jako Lazy Mood. Tenor saxofonistovi Eddiemu Millerovi věnoval dnešní jazzové dopoledne na stanici Vltava Petr Jambor.
1: Český rozhlas Vltava.
2: Umění slyšet.
0: Pěknou sobotu s datem 13. června roku 2026 přejí ze stanice Vltava Jana Kozubková od mikrofonu a Nataša Vodvářková z technického pracoviště. Spisovatelka Kateřina Tučková se ve svých dílech ráda vrací do historie. V příběhu Tichá pomoc se obrací k tajné organizaci Stille Hilfe, která si kladla za cíl pomáhat bývalým aktivním nacistům. Založena byla roku 1951 a její hlavní představitelkou je Gudrun, tedy stále Burwitz, dcera Heinricha Himmlera, které se přezdívá Naci princesin, a to je také tedy hrdinka její povídky Tichá pomoc, kterou si můžete poslechnout na stanici Vltava dnes v 13:30 odpoledne. Teď je 12:30 a o literatuře promluví literární vědkyně Marta Patol.

0: K babičce jsme chodili do pohodlného prvorepublikového bytu s velikými okny na náměstí. Pod ním bylo hned ve vedlejším vchodě knihkupectví. Dědeček se přátelil s knihkupcem panem Adámkem, asi vedoucím prodejny, představovala jsem si ho ale jako majitele. A cestou z práce se u pana Adámka pravidelně stavoval. Domů pak přicházel s komínkem knížek. Tolik rodinná legenda. Pár knížek s dědovým exlibris ve své knihovně mám. Básně Josefa Hory, Šaldův zápisník, spisy Karla Čapka. V babičině bytě se nacházela i knížka s názvem Chyťte se nebe. Mnohem dříve, než jsme kdy vůbec otevřeli nějakou kovbojku, hltali jsme tuhle rozvernou analýzu postupů brakové literatury a nořili se do nedostupného světa západu. Jestli pozdě tasíš, život sobě zhasíš. A taky světa šedesátek, které jsem stejně jako dědečka nezažila. Doma v našem dětském pokoji měli rodiče dlouho uložené knížky, které se jim nevešly jinam. Před spaním jsem bloudila po písmenech na hřbetech. Afrika snů a skutečností. Nebo přes kordiléry. Ty mi byly vzdálené, stejně jako pomyšlení, že bych se na takové kontinenty mohla kdy podívat. Nikdy jsem je neotevřela a vlastně nevím, kam se poděli. Některé názvy mě i strašily, jako třeba Zabiják. V jiných starších knihách jsme ale listovali rádi. Babička Boženy Němcové lákala ilustracemi Adolfa Kašpara. A černobílé obrázky Cyrila Boudy určily vnímání Andersenových pohádek a povídek, jejichž atmosféru jsem si situovala přímo k nám do našeho tichého domu na předměstí. Agentem mé dětské četby byla ovšem maminka, vášnivá čtenářka. O knižních čtvrtcích stávala frontu v onom knihkupectví v centru u pana Adámka a postupně přebudovala knihovnu naší rodiny. Knihy během roku schovávala mezi své oblečení. Ty vzácné jsme totiž rozbalovali o Vánocích. Evropská fauna, evropská flóra, od Agamy Požraloka, malá československá encyklopedie, Pižoanovy dějiny umění, těmi jsme listovali s úctou. Naopak do salátové podoby jsme zničili oblíbený komiks Ondřeje Sekory Kuře na Pipy, který se vyznačoval zejména sadou škodolibých anekdot. Z vánočních dětských knih mám dodnes uložené světové pohádky z nakladatelství Svoboda. Když se mi něco ale vůbec nedaří, až je mi do breku, vybaví se mi statečný Tíhota nad kamenem, v němž má zakletý svůj kouzelný meč. A když se zasním, vybavím si neexistující šaty barvy nebeské z pohádky Boženy Němcové, stejně jako opravdový blankit Bély Baláže. Romantický koncept nedosažitelné krásy, kterou člověk uvidí jenom v příhodnou chvíli. Společně s bratrem jsme jako děti sdíleli kodovky, plavčíky kapitána Bontéka. K cestě slepých ptáků jsme vymýšleli fanfikci, aniž bychom tomu tehdy tak říkali. Měli jsme mapu, tajnou hymnu a dokonce i jazyk. Na vodáckých táborech jsme si s kamarády předčítali vodáckou Bibli. Proč bychom se netopili Zdeňka Šmída? Hledali jsme nejspíš nějaké vysvětlení pro rituály, kterými jsme procházeli. Společnou identitu kmene. Prožívala jsem příběhy lovců mamutů a až nedávno, když hradecký knihovník Jan Pěta vydal literárního průvodce Hradcem Králové, zjistila jsem, že náměty Štorch čerpal i u nás na Hradecku. Štorchovi rodiče podle všeho bydleli dokonce kousek od našeho domu. Spisovatel se sem tedy vracel. V jiném čase, v jiné dimenzi. V 70. letech mou obrazotvornost vzrušoval příběh sibirských chlapců Čuka a Geka. Představovala jsem si pod teplou peřinou, jak se v nevlídném sibirském podnebí pěkně s maminkou zařídili. A přečetla jsem si celkem s chutí Timura a jeho partu, a to i přesto, že to bylo povinné. Líbilo se mi, jak děti žárovkou šikovně osvěcovali vajíčka, aby se z nich vylíhla kuřátka. a vůbec mě zaujalo prostředí anarchie, nebo přesněji volný pohyb dětí, které si musí poradit sami. Trochu mi to připomínalo naši pouliční partu. Taky jsme se rádi potloukali v ulicích a prověřovali nejrůznější hranice. Rychle jsem také začala hltat bez nějakého zvláštního výběru knížky, které měli rodiče ve své knihovně. Otisk ve mně zanechal výběr z anglosaských hororových povídek Tichá hrůza. Zážitkem z této doby dětského čtení dospěláckých knih byl Steinbeckův román Na východ od ráje. V postavě Katy jsem nalezla stělesnění zla, jehož existenci a mechanismus mi svět knih dosud spíše milosrdně tajil. Skýtalo mi jakousi nevysvětlitelnou úlevu, že takovou postavu někdo popsal, že to někdo vidí. Mohutná četba ve mně vůbec vyvolávala dojem, že se pročítám k poznání, jaký ten dospělácký svět opravdu je. Myslím, že jsem si tehdy myslela, že už toho o světě opravdu hodně vím. Mnohem nenápadněji, ale o to intenzivněji a s dlouhodobějšími následky na mě působily texty, které jsme zpívali v dětském pěveckém sboru. Vedle poezie lidové jsme nacvičovali a na zkouškách, koncertech i doma znovu a znovu přespívávali písňová zpracování básní Jana Vodňanského, Jaroslava Seiferta, Jana Čárka, Josefa Václava Sládka. Ve zpěvech o růži Ivany Loudové jsem se poprvé setkala s bizarním textem Hankových rukopisů. Večer seděch, dlouho seděch, dokuropěně seděch, nic doždati nemůžěch. Milovali jsme hudební úpravy textů středověkých i novověkých autorů od Petra Ebena. Tohle čtení, nebo tahle interpretace, nevím, jak to přesně nazvat, se vyznačovala neustálým zkoušením, jak poselství písně co nejlépe vyjádřit. To podstatné se totiž dá nově objevit i v textu, který už jsme mnohokrát četli. A kolikrát je člověk vděčný za příhodný, útěšný verš, když se vybaví v pravou chvíli. Ojedinělým zážitkem pro mě bylo rozhlasové nahrávání hudební úpravy dětské poezie Františka Hrubína. Autor hudby, Jan Jirásek, byl v té době hudebním redaktorem Královéhradeckého rozhlasu a svoje skladby s námi ve studiu sám nahrával. Cítili jsme, že ony jednoduché rýmované texty mají v jeho autorském pojetí symbolickou věčnou platnost, že je to vážná věc. Kdyby mě můj drak udržel jen chvíli, rovnou do oblak bychom vyrazili. Přesná intonace a rytmus je jen takový samozřejmý základ. Těm slovům je třeba dát zejména barvu a výraz. A tohle platí i pro čtení. Zkušenost se sborovou interpretací slov cizokrajných jazyků, kterým jsme nerozuměli, mě pak, myslím, přivedla naopak k domněnce, že vlastně ani není vždycky třeba rozumět každému jednotlivému slovu, aby člověk pochopil a předal obraz nebo náladu. Hudební úpravy nás tak k slovům zároveň pevněji poutaly a zároveň od slov odváděly. Slova v rytmu a melodii mi v té době zněla v uších vlastně neustále. Byla jsem proto náchylná vnímat text spíš prostřednictvím takzvané zpívané poezie. V 80. letech jsme si s přáteli vyměňovali kazety s cennými nahrávkami Jaroslava Hudky. Díky němu jsem si později opatřila a načetla Sušila. Nahrávky Vladimíra Merty mě zase přiměly otevřít dědovi svazky Josefa Hory. Morgensternovu nonsenzovou poetiku jsem paradoxně nevnímala vizuálně, ale prvotně intenzivním poslechem desky skupiny Stromboli. Jediná skladba skupiny Pluto mě přivedla k básním Emily Dickinsonové. Kus básně Hrazda a hradba Jánoše Pilinského, zhudebněný skupinou Vltava, mě přiměl bedlivě si přečíst antologii moderní maďarské poezie Vsazování démantů. Zhudebněné autorské texty Dagmar Voňkové, Zuzany Navarové, Zuzany Homolové a zejména Ivy Bitové na mě měli iniciační vliv. Podobně i texty skupiny Zuby nechty a Psí vojáci vnímám jako poezii. Přestože chápu, že bez hudební složky nemají sami o sobě tu sílu, nebo mají síly jenom půl. Básně učitele tvůrčího psaní Jiřího Studeného, s kterým jsem se o mnoho let později měla možnost setkat jako s kolegou na Pardubické univerzitě, mi jsou blízké právě vztahem k tělesnosti, deklarovanou souvislostí textu a hudby, rytmu a tělesné práce a kondice. Konečně, když jsme před lety s Markétou Levínskou vedli workshop potní poezie na hradeckém saunovém festivalu Nuuk, všimla jsem si, že básně těch, kteří se už v sauně vypotili, jsou mnohem lehčí, hravější než texty těch nevypocených. Nějaký biolog nebo lékař by takový happening možná nazval třeba endorfínovou poezií. Hradecký grafik Ondřej Štulc z toho pokusu vytvořil Leporello, které je v jediném exempláři dostupné v oné kulturní sauně Nuuk. Dá se to ověřit. Čtení je totiž taky sdílení. Sotva jsem se ocitla na střední škole, na jednom z úplně prvních nesmělých rande mě můj tehdejší idol zavedl do budovy bývalé synagogy, tehdy knihovny. A v jeho čestném doprovodu jsem získala vstupenku do dosud zapovězeného ráje. Průkazku do studijní vědecké knihovny. Do téhle hradecké knihovny přezdívané Vědárna chodím často i dnes. Neznám ve městě asi příjemnější, bezpečnější, tiché útočiště. Knihovna je budova pevnostního typu. Představa o moderní architektuře a o tom, jak by měl v dnešní době vypadat rytířský hrad. V zimě ovšem, když opadá listí, zrcadlí v ohromných sklech v celé monumentálnosti sousední katedrálu. Tehdy si můžeš pomyslet, že ta ošklivá a hrozivá budova knihovny chtěla přesně tohle. Podobat se chrámu, aspoň trochu. Precizními a bezchybnými cihlami občas zrcadlit chrám. To už ale přeskakuju, to je popis městské knihovny v maďarském Segedu od Lászlóa Szilassyho. Brzy po příchodu na vysokoškolská studia do Prahy na počátku 90. let jsme byli šokováni mořem knih, které se po kolapsu knižního trhu rozprodávaly všude, v průjezdech, v hangárech, na ulicích. Z té záplavy jsem si vytáhla Opelíkovu monografii o Josefu Čapkovi, která mě přivedla k četbě Kulhavého poutníka. Imponovala mi Čapkova deklarovaná těžkopádnost, těžkomyslnost. Během studia jsme totiž literaturu spíše obžerně hltali. Byl to předmět naší práce. Největší školou pro mě pak byla práce v antikvariátu Ondřeje Sekala v Kožné ulici na Starém městě. Teprve tam mi došlo, že knihy mají nejen obsah, ale také své rozměry a edice. Velký dojem na mě udělala produkce nakladatelství z Denny Salivarové 68 Publishers. Ty knížky měly naprosto ideální formát, gramáž, byly skladné, lehké, pěkné, akorát do kapsy, do tašky, ke čtení. V Sekalově antikvariátu žádné knihy dlouho nezůstávaly ležet. A protože šéf nám, studentským brigádníkům, nabízel odkup téměř bez marže, tak to nás ve studiu podporoval. Pořídila jsem si u něj řadu užitečných svazků. Dodnes se ráda vracím například dvoudílnému Putování po Slovensku Boženy Němcové v pečlivé edici Miloslava Novotného. Podařilo se mi získat i Durichovu novelu Boží duha, vyjádření zoufalství z odsunu Němců. V té době jsem se seznámila se svým budoucím manželem, který do Prahy přišel studovat z jihu Slovenska a jeho mateřštinou byla maďarština. Jeho kolejní pokoj se vyznačoval pěknou knihovničkou, která měla na mou četbu značný vliv. Začala jsem číst a postupně si sama pořizovat autory maďarské a středoevropské, trochu na přeskáčku. Danila Kiše, Dominika Tatarku, Friedricha Thorberga, Petra Rákoše, Margitu Kafkovou, básně Ištvána Vyroše. Silně na mě zapůsobila autobiografická kniha Žena na frontě Ellen Polcové. manželky známého spisovatele Miklóše Mészöje. Polcová pracovala celý život jako psycholožka a literárně se nevyjadřovala. Až na naléhání rodinného přítele, spisovatele Pétera Nádaše, sepsala příběh své vlastní dávné zkušenosti, válečného znásilnění. Její kniha měla v Maďarsku skutečně obrovský ozdravný dopad. Maďarská společnost byla během 20. století traumatizovaná. Řada žen nalezla v této knize i svůj hlas. Po studiích jsem se přestěhovala na jih Maďarska do Segedu. V roce 1999 nám tam nad hlavami přelétala bojová letadla NATO. Tímto zásahem se podařilo učinit přítrž dalšímu vraždění v rozpadající se Jugoslávii. Pro časopis Souvislosti jsme tehdy s Petrem Šrámkem připravili výběr z korespondence jugoslávských spisovatelů a redaktorů literárních časopisů menšinové maďarské národnosti. Ti na jedné straně fandili NATO a doufali v konec té strašné války, do níž byli jako občané Jugoslávie zavlečeni. Zároveň jim ovšem bomby padaly přímo před okny. Uvědomila jsem si nad těmi dopisy, které zachycovaly každodennost při bombardování strategických cílů, jak se tomu říkalo a stále říká, jakým útočištěm je četba, když je člověk zmatený, ohrožený a svět se rozpadá. Znovu na to myslím teď, kdy je v takové situaci tolik lidí v zemích, které nám jsou tak blízké. Jako lektorka jsem v Segedu měla za úkol vybudovat knihovničku nově vznikajícího lektorátu češtiny na tamní univerzitě. Kolegové se dobře orientovali v české literatuře pražského jara, milovali prózy Hrabalovi, četli Kunderu. V Maďarsku byl v té době o česká studia zájem a po několika letech lektorování byla v Segedu otevřena čeština i jako studijní obor. Knížky, které jsem objednala, jsou uložené v knihovně Segedské univerzity. Zajímalo by mě, kdo si v těch českých knihách nyní čte. Lektorát byl z rozhodnutí Českého ministerstva školství zrušen a čeština se v Segedu již bohužel neučí. Je to škoda. Jazyk jsem se v Maďarsku učila i četbou s dětmi. Maďaři mají výbornou dětskou literaturu, kterou není lehké překládat. Nádhernou poezii pro děti psal Sándor Vörös, který má v češtině sbírku Zečbánu nekonečna. Laskavé básně Daniela Varroa překládá do češtiny Robert Svoboda. Sedmihlavou vílu Ervina Lázára přeložila Kateřina Šrubařová. Zvláštní je knížka Kristýny Tótové Dívka, která nemluvila. Autorka ji napsala na základě vlastní zkušenosti s adopcí. Je to příběh krásný sám o sobě, zároveň ale taky nabízí metafory pro pocity dětí, které se ptají na své biologické rodiče. Naše rodinná knihovna postupně prorostla v jazykovou smíšeninu. Třeba knihy Josefa Škvoreckého máme doma jenom v maďarštině, Móra Jókaiho naopak jenom v češtině. Řadu knížek Pétera Esterházyho jsem si pořídila ve slovenském překladu Renáty Deákové. Mnohé knížky máme tak ve dvou, někdy ve více exemplářích, v různých jazycích. Nedávno jsme s manželem procházeli živé budapeštské antikvariáty. Zaujala mě jejich atmosféra, která mi připomněla staré časy v Sekalově antikvariátu. Obchody plné lačných čtenářů a přátelských antikvářů. Vedle mnoha klasických antikvariátů v okolí Filozofické fakulty v centru Budapešti najdete pojízdné antikvariáty i na sídlištích a nové knížky si můžete koupit i v automatech na tramvajových zastávkách. Na Andrášiho třídě stále prosperuje legendární knihkupectví Obchod spisovatelů. Tam vám zkušení knihkupci seženou každou kvalitní novinku. Pořádají se tam autorská čtení a odborné i popularizační literární besedy. Jsou to důležitá místa diskusí. Ostrovy svobody. Bez nich by občanská společnost neobstála. Když jdu v Praze Kaprovkou nebo Valentýnskou, často přemítám, proč tam ta dobrá knihkupectví už nejsou. Potřebovali bychom takových míst co nejvíc. Příruční knihovnu mám na starost i nyní. Svěřil mi pardubický kolega Ivo Říha. Společně se studenty historicko-literárních studií knížky katalogizujeme, přerovnáváme, prostor zvelebujeme, zřídili jsme dvě knihobudky, studenti objíždějí antikvariáty, pořádáme v knihovně burzu a literární čtení. Občas se nám do ruky dostane vzácnost, která v tomto školním nekomerčním prostředí přece jen překvapí. Tak jsme třeba v pozůstalosti pardubického historika Jaroslava Teplého objevili liberecké meziválečné německé vydání Tristana a Isoldy, ilustrované litoměřickým rodákem Alfrédem Kubínem. Aby knížka nezapadla, uložili jsme ji do hradecké vědárny. Je to teď jeden ze 4 exemplářů v republice dostupných. Moje vlastní domácí knihovna je docela nepatrná. Tvoří 2 nízké prosklené knihovní skříně, které zakoupil při zařizování našeho stoletého domu můj druhý místní dědeček. Kamarád, hradecký truhlář Dan Zámyš, mi k ním sestavil ještě masivní dřevěné police, do nichž ukládám knihy, které potřebuji ke každodenní práci. Prostor je to limitující. Uchovávám autory, které si vztahuju k oblíbeným místům. Dítě z Hradce Jary Rybníkarové, sérii detektivek Orlicko-Ústecké archivářky Marie Mackové, božanovskou a zároveň volyňskou autorku Marii Stryjovou, kladské prózy Olgy Tokarčukové, vzpomínkovou knihu Moji milí bratři Heleny Čapkové. Mezi svoje knížky jsem si uložila také objevy, které jsem učinila až při čtení svým dětem. Tyglík české poezie Nebe, peklo, ráj. Magorovy básně dětem. Písničky bez muziky Emanuela Frinty. Do své knihovny si jinak ukládám zejména knížky, které mě vážou k přátelům, a knížky, k nimž se chci vracet. Ty kategorie se i prolínají, teď ale vyberu z té druhé skupiny. Z knihovny tatínkovi jsem si přisvojila knihy Úzkosti, romány Grahama Greena a Holanovy básně, zejména příběhy. Ráda se vracím ke knihám čiré, čisté krásy, ke krátkým povídkám Kafkovým nebo k prózám Virginie Woolfové. Vážím si také knížek, které umí rozesmát a které můžu s druhými sdílet. Vedle Saturnina a Švejka, toho máme doma ale jen v maďarštině, přibyla nedávno kniha povídek Hostina Uroborova plzeňského autora Martina Holého. Tyhle povídky jsou velmi sociální, chytré, trochu bláznivé a přitom je to zcela vážný pokus o celistvost, bloudění za smyslem. Pak jsou knížky, které ráda znovu otevírám, aniž mám potřebu je dočíst do konce. Jsou to jednak díla, jimiž se jako nějakým eskalátorem přenesu do jiné doby. Kosmovu kroniku jsem teď nedávno otevřela v úplně novém, živém překladu Ondřeje Koupila. Ráda se vracím k Balbínovým krásám a bohatství české země. Je útěšné nechat se starými autory vodit po známých místech, nahlédnout dávná příkoří, kochat se z přírody, která, doufejme, všechno přežije, tak jako my jsme stále ještě ku podivu tady. Podobný účinek na mě má Musilův Muž bez vlastností, jenž ubezpečuje, že není nutné uzavřít událost nějakou poentou nebo dokonce závěrem, jakkoliv se věci vyvíjejí neblaze. Čím dál bližší je mi Ingeborg Bachmannová, její povídky, zejména 3 cesty k jezeru, její vřelost i tesknota. Jak křehký je člověk vržený do vztahu se světem a s milovanými lidmi, jak s těmi nejbližšími, tak sám se sebou. Někam se mi z knihovny zatoulal Magdisův Dunaj a nechala jsem ho s klidem odplout. Za to jsem si pořídila mnohonásobnou náhradu, nenápadnou, útlou prózu Marisy Madiéry Vodově zelená. Tu samou podunajskou střední Evropu, kterou Magdis mapuje ve svém cestopisu, jeho manželka elegantně, přesvědčivě a nezapomenutelně načrtla ve vzpomínkách na své dětství ve Fiume, dnešní Rijece. I v knihách současníků mě oslovují úsporné, hutné texty, které nemají jasnou poentu, protože ani náš život asi nemá jednoznačnou poentu. Útěšné je pro mě hledání adekvátního výrazu pro obyčejné věci. Bílá zvířata jsou velmi často hluchá od Ivany Miškové, Čepěc od Kataríny Kucbelové, básně i prózy Petra Borkovce, Zimní kniha o lásce od Dory Kaprálové, která přemítá o podobách lásky, jak o ní uměli psát staří filozofové a teologové. Je to přitom knížka vtipná a sebeironická, ač, jak už to bývá, je hledáním zrovna té lásky, kterou člověk právě postrádá. Tahle knížka mě taky přivedla k tomu, abych si konečně přečetla nejpřekládanější prózu Pietera Esterházyho, román Jedna žena. A ještě se vrátím k Doře Kaprálové. Její mariborská hypnóza jako by byla další kapitolou Encyklopedie mrtvých Daniela Kiše. Stejně jako jsou Kišovy prózy vzájemně propojené drobnými detaily, sleduje i mariborská hypnóza dopad kolikrát banálních a vlastně i pochopitelných, ve svém důsledku ale tragických rozhodnutí. Sleduje je nejistým okem obětí. U Kaprálové je to oko mozaikovitě zmnoženo a roztříštěno. Příběh Josipa Tita se prolíná s osudem Svengáliho. Tahle literární postava židovského svůdce je přitom v českém prostředí, myslím, již téměř zapomenutá. Kaprálová Svengáliho oživuje v dojemném příběhu tance života a smrti. Zbavuje ho démoničnosti a přivádí do naší trochu banální a dost nejisté současnosti. Je to dobrá středoevropská próza, která se ze své pozice tváří nenápadně a nezávazně, přitom ale poskytuje intimní i veřejný pohled na nás samé v mnoha malých i velkolepých konturách a rámcích. Mariborskou hypnózu jsem si koupila v knihkupectví knižního řetězce, které sídlí jen pár desítek metrů od bývalého knihkupectví u pana Adámka, jak jsme mu říkali v době, kdy patřilo národnímu podniku kniha. Knížky se tam po dlouhá léta balily do stejného, nahnědlého, pseudoreklamního balicího papíru, který připomínal, že kniha poradí, poučí, potěší. Možná bych k tomu dnes přidala, že kniha utěší. Možná mi tohle pro čtení docela stačí.
1: Setkání s knihami napříč prostorem a časem, to je podtitul sobotních knižních pólů na stanici Vltava, které připravuje Petr Šrámek. Dnes jsme slyšeli čtenářské vyznání literární vědkyně, bohemistky a hungaristky Marty Pato. Za týden zajdeme do knihovny spisovatele Michala Vývega v sobotu na Vltavě v 11.30.
2: Vrcholné umění spojující nesmrtelné příběhy, dechberoucí emoce a podmanivou hudbu.
3: Osudová dramata i lehkovážné komedie přináší operní večer na Vltavě.
2: Nahrávky z celého světa i z rozhlasové fonotéky, které jinde neuslyšíte.
3: Poslouchejte každou sobotu od 20 hodin na Vltavě.
1: Dnes povede dirigent Ton Koopman amsterdamský barokní orchestr v Handlově oratoriu Vzkříšení v 8 večer dnes na Vltavě.

0: Pěkný den, je poledne.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Ukrajina je blíž vstupu do Evropské unie. První přístupové rozhovory začnou v pondělí. Český trestní zákoník čekají nejspíš rozsáhlé změny. Předposlední den festivalu Rock for People v Hradci Králové nabídne večer koncert americké zpěvačky Halsey. A počasí čekejte přehánky, ojediněle také bouřky, později odpoledne polojasno až skoro jasno, teploty 19 až 23 stupňů. Ukrajina přivítala začátek rozhovorů o vstupu do Evropské unie. První přístupová jednání mají začít už v pondělí. Kromě Ukrajiny se to týká taky Moldavska. Shodli se na tom velvyslanci všech 27 členských států.
2: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociálních sítích poděkoval všem evropským partnerům za silný krok, který je v zájmu Evropy. Ukrajina se brání a tím brání i Evropu. Brání ideu, že evropské národy mohou žít sjednoceně, svobodně a v míru, uvedl Zelenský. Zahájení prvního bloku přístupových jednání označil za velkou politickou a morální podporu ukrajinskému státu a lidem. Ukrajinský prezident slíbil, že Kyjev udělá vše pro zahájení dalších bloků jednání a blahopřál i Moldavsku. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
0: Hned několik změn trestního zákoníku připravila vládní koalice. Plánuje celkem 7 novel a každá se navíc zaměřuje na něco jiného. Někteří míří na vyšší ochranu osob, jako je zpřísnění trestů za týrání nebo na prevenci obchodování s lidmi. Další zavádí tvrdší postihy za řízení pod vlivem návykových látek nebo znovu převádí neplacení výživného na trestný čin. Podle části opozice je ve změnách zmatek a například podle místopředsedy hnutí STAN Karla Dvořáka měla být připravena spíš komplexní novela.
3: Ta vláda chce za každou cenu se zavděčit, na každou aktuální kauzu reaguje změnou trestních předpisů, ale rozhodně to nevede ani k větší vymahatelnosti práva, ani k větší kvalitě českého právního prostředí.
0: Podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za hnutí ANO je ale dobře, že jsou návrhy rozdělené. Každý se totiž zabývá jinou trestní oblastí. V parku 360 na letišti v Hradci Králové pokračuje 31. ročník hudebního festivalu Rock for People. Akce, kterou denně navštěvuje okolo 50 tisíc lidí, se doteď obešla bez větších komplikací v dopravě. Pořadatelé návštěvníkům doporučují využívat bezplatné kyvadlové linky městských autobusů. V nočních hodinách je okolí parku 360 kvůli bezpečnosti uzavřené pro příjezd aut. Hlavní hvězdou předposledního dne bude dnes večer americká zpěvačka Halsey. Některé větrné elektrárny a historické mlýny se dnes mimořádně otevřou návštěvníkům. Do akce, která se pojí ke Světovému dni větru, se zapojilo 7 elektráren v 5 krajích. Zájemci se budou moct podívat nejen do technického zázemí, ale čeká je taky odborný výklad o fungování větrných elektráren, jejich údržbě a významu pro energetiku.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte proměnlivou oblačnost, v severovýchodní polovině území četné přehánky, ojediněle bouřky, později odpoledne polojasno až skoro jasno. Teploty 19 až 23 stupňů, na jihu Moravy až 26, na horách bude kolem 14. Západní vítr v Čechách přechodně zesílí místy s nárazy až kolem 55 km v hodině. V noci bude většinou polojasno, na severu a severovýchodě zpočátku místy přehánky, kránu od západu, přibývání oblačnosti, nejnižší noční teploty 12 až 8 stupňů, na severu až 6 a na horách bude kolem 7. V neděli bude také větrno a objeví se četné přehánky. Čekejte proměnlivou, převážně velkou oblačnost, ojediněle i bouřky. Na jihu a jihozápadě přehánky jen ojediněle. Zítřejší teploty 16 až 20 stupňů, na jihu Moravy až 22, na horách kolem 9 a na Šumavě až 12 stupňů Celsia. Vítr jako dnes, místy s nárazy až kolem 55 km v hodině, ale večer bude slábnout. Polední zprávy na stanici Vltava připravila a četla Jana Kozubková.
4: Český rozhlas a Muzeum Prahy vás zvou v sobotu 13. června na Pražskou muzejní noc. Galerii Vinohradská 12 v budově Českého rozhlasu v Praze můžete navštívit od 19 do 23 hodin. Čeká na vás expozice z dějin rozhlasového vysílání s řadou radiopřijímačů i záznamové techniky. Těšit se můžete i na výstavu akademického malíře Martina Velíška s názvem Příběhy. Více na rozhlas.cz/galerie.
5: Radioservis představuje
6: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
0: Benátský klenot duchovní hudby přelomu renesance a baroka Giovanni Gabrieli bude naším starým mistrem dnes na Vltavě ve 14 hodin. Perly českého a moravského baroka vyloví z archivních řek Alena Maršíková-Michálková už za chvilku v poledním koncertu a lovit v minulosti bude také Kateřina Tučková, která se v povídce Tichá pomoc obrací k poválečné organizaci Stille Hilfe, která podporovala bývalé nacisty. Ve svém textu autorka zkoumá, jak přežívají ideologie i rodinná loajalita dlouho po skončení války, tedy dnes na Vltavě ve 13.30.
1: Polední koncert.
7: Rozhlasový archiv obsahuje mnoho pokladů. Mezi nimi jsou i staré gramofonové desky a právě z nich budu dnes vybírat hudbu do poledního koncertu. U jeho poslechu vás vítá Alena Maršíková-Michálková. Připravila jsem výběr ze souboru desek české a moravské barokní varhany. V 60. letech 20. století ho natočil varhaník Jiří Reinberger. Tyto unikátní snímky zachycují zvuk varhan, který dnes už neuslyšíme. Mnohé z nahrávaných nástrojů totiž do současnosti prošly restaurováním, nebo na nich zub času zapracoval ještě více. Na úvod poledního koncertu si poslechneme preludium a fugu e-moll Nicolase Brunse. Nahrávka byla pořízena v roce 1967. Zazní na varhany v chrámu svatého Mořice v Olomouci. Tří manuálové varhany ze 44 rejstříky dokončil v roce 1745 vratislavský varhanář Michael Engler. V letech 1959 až 1971 byly varhany a jejich sochařská výzdoba restaurovány. Nástroj byl rozšířen o další rejstříky a vybaven pětimanuálovým hracím stolem. Jiří Reinberger se na natáčení v tomto chrámě velice těšil. Jak píše v bukletu ke kompletu desek, místní varhaník profesor Schindler se postaral o ideální podmínky k nahrávání. Varhany byly v dokonalém pořádku, zastávka tramvaje před kostelem byla dočasně zrušena. Příslušníci veřejné bezpečnosti hlídali dopravu, aby příliš nerušila. Přesto jako na zlost, zároveň s počátkem nahrávání, začalo letecké cvičení helikoptér nad městem. Ale i tu postačil telefonický rozhovor a velitel letiště během 10 minut sundal stroje dolů.

Vyslechli jsme preludium a fugu pro varhany e-mol Nicolase Brunse. Na varhany v kostele svatého Mořice v Olomouci hrál Jiří Reinberger. Benediktínský klášter v Kladrubech byl založen v roce 1115 knížetem Vladislavem I. V roce 1785 byl zrušen Josefem II. Bývalé kulturní centrum regionu pak sloužilo jako vojenská nemocnice, chudobinec a státní statek. Dnes je to kulturní památka, kostel slouží při velkých slavnostech duchovním účelům a konají se zde koncerty. Dominantou klášterního komplexu je kostel Nanebevzetí Panny Marie. V první čtvrtině 18. století ho vybudoval Jan Blažej Santýny Eichl ve stylu barokní gotiky. Kostel se svou úctyhodnou délkou 93 metrů se řadí k největším chrámům v Čechách. Dvoumanuálové varhany s 24 rejstříky postavil v roce 1726 Leopold Burkhardt. Varhaní skříň navrhnul sám Santýny. V kostele stály ještě dvoumanuálové chórové varhany s 13 rejstříky rovněž v Santýnyho skříni. Dnes jsou umístěny v kostele všech svatých na Pražském hradě. Nahrávka Richerkaru pro varhany Jana Petersona Svelinka byla pořízena v roce 1970.

To byl Richard Carr Jana Petersona Svelinka. Na varhany v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Kladrubech u Stříbra hrál Jiří Reinberger. Premonstrátský klášter v Teplé byl založen českým šlechticem Hroznatou v roce 1193. Později sám do kláštera vstoupil a jako zakladatel nadále spravoval klášterní majetek. Byl zajat loupeživými rytíři, protože odmítl, aby za něj opat poslal výkupné, zemřel ve vězení 14. července roku 1217. V roce 1897 byl prohlášen za blahoslaveného a dnes je usilováno o jeho svatořečení. Tepelský klášter se pyšní druhou největší knihovnou v České republice. Je v ní více než 100 000 svazků. 34 rejstříkové varhany se třemi manuály a pedálem na hlavním kůru klášterního kostela v Teplé postavil v letech 1754 až 1760 Antonín Gartner Stachova. Nahrávka Preludia, Fugy a Čakony d-moll Johana Pachelbela byla pořízena v srpnu roku 1966.

Na stanici Český rozhlas Vltava posloucháte polední koncert s vzácnou nahrávkou české a moravské barokní varhany, kterou v 60. letech 20. století natočil Jiří Reinberger. To zněla skladba Preludium, Fuga a Chacona d'Émol Johana Pachelbela, natočená na varhany v klášterním kostele v Teplé. První písemná zmínka o obci Kadov u Blatné pochází z roku 1352. V roce 1765 byl v Kadově u Blatné na místě staršího kostela posvěcen nový kostel svatého Václava. Stavbu financoval Jan Kristián hrabě Svérc Špork. Dvoumanuálové varhany z 12 rejstříky postavil v roce 1767 Vojtěch Schreier. Nahrávka chorálové předehry Warum betriebst du dich mein Herz Samuela Scheita byla pořízena v roce 1970.

Dozněla chorálová předehra Warum betriebst du dich mein Herz Samuela Scheita. Na varhany v Kadově u Blatné hrál Jiří Reinberger. Historie Borovan se počíná na konci 12. století. V roce 1455 zde založil augustiniánský klášter Petr z Lindy. Definitivní konec kláštera nastal v období reforem Josefa II. Objekt zakoupili Schwarzenbergové a přestavěli ho na zámek a v roce 1940 prodali městu. Kostel Navštívení Panny Marie byl postaven v roce 1464 a zbarokizován za probošta Augustína Dubenského. V kostele se nacházejí dvě pozdně gotické sochy, které představují Pietu a svatou Ludmilu. Dvoumanuálové varhany z 19 rejstříky ve farním kostele Navštívení Panny Marie v Borovanech postavil v roce 1736 Václav Pantoček z Dačic. Nahrávka partity Johanna Gottfrieda Waltra na chorál Jesu meine Freude byla pořízena v roce 1967.

Vyslechli jsme nahrávku partity Johanna Gottfrieda Waltra na chorál Jesu meine Freude na varhany kostela Navštívení Panny Marie v Borovanech. Hrál na ně Jiří Reinberger. Dvoumanuálové varhany z 16 rejstříky v kostele svatého Petra a Pavla ve Žluticích postavil v roce 1775 Franz Prokop Noly. První písemná zmínka o Žluticích pochází z roku 1186. Pochází odsud také proslulý žlutický kancionál z roku 1558 s utrakvistickými liturgickými texty a zpěvy, bohatě zdobený iluminacemi. Zdejší literátské bratrstvo ho nechalo zhotovit u Jana Táborského z Klokocké hory v Praze. Kostel svatých Petra a Pavla byl založen ve 14. století v době vlády Jana Lucemburského. Jiří Reinberger zde natočil Preludio, Richard Carr a fugu Johanna Kriegera. Dobrý poslech přeje a loučí se Alena Maršíková-Michálková.

0: Preludio Richard Carr a fuga Johanna Kriegera zakončili dnešní polední koncert na stanici Vltava. Na varhany hrál Jiří Reinberger, připravila Alena Maršíková-Michálková. Vážení a milí, příští pátek 19. června od 19.30 vysíláme na Vltavě v přímém přenosu mimořádný koncert, na kterém zazní vámi vybraná kompozice. Skladba, kterou na nových svatovíckých varhanách provede Jiřina Marešová. Soutěž vyhlásil v roce 2019 Český rozhlas u příležitosti stavby nových varhan pro katedrálu svatého Víta, Václava a Vojtěcha. Do soutěže se přihlásilo téměř 50 autorů z celé České republiky a odborná porota z anonymně hodnocených skladeb vybrala 3 finalisty. Iva Bartoše, Karla Martínka a Mikuláše Piňose. Jejich skladby si můžete poslechnout u nás na webu vltava.rozhlas.cz a tam také hlasovat. Je 1:30, ve 2 vám představíme sbírku starého mistra Giovanniho Gabrieliho Sacré symfonie, která patří k vrcholům benátské duchovní hudby na přelomu renesance a baroka. A skladatel v ní mistrně využívá více sborů, nástrojových skupin rozmístěných v prostoru chrámu, čímž vytváří působivý dialog hlasů a nástrojů. A 30 minut předtím strávíme se spisovatelkou Kateřinou Tučkovou.
1: Povídka.
0: Text Tichá pomoc z pera Kateřiny Tučkové se obrací k tajné organizaci Stille Hilfe, která si kladla za cíl pomáhat bývalým aktivním nacistům. Založena byla roku 1951 a její hlavní představitelkou byla nacistická princezna Gudrun Burwitz, dcera Heinricha Himmlera.

To léto měla strávit na venkově, v zapadlém koutu severního Německa, který omývaly chladné vody Baltského moře a kde mělo být všechno krásné. Tedy alespoň to tvrdila mapa, do níž nahlížela už řadu týdnů před odjezdem. Schönhorst, Schönkirchen, Schönberg. Pohlednice z posledně jmenovaného místa zářila vábivým azurem moře, jehož mírné vlny omývaly bělostný útes. Jen se nenech zmást. Fučí tu vítr, od moře co den přijde déšť a pokud neprší, tak aspoň mrholí. Nabal se teple. Jindra. Stálo na druhé straně. Představovala si, jak sedí na jednom z balvanů na vršku útesu, s nohama pod bradou hledí na pustou, vlnící se hladinu a porivy větru k ní přinášejí tesknou, slanou píseň racků. Ta opojná představa ji neopouštěla celou cestu z Prahy do Kýlu. Ohromně se těšila. Budova penzionu stála asi kilometr za tichým městečkem. Rozpínala se podél kraje útesu, na který z příjezdové cesty ještě nedohlédla, a měla pouhá tři patra. Dvě příčná křídla byla, jak věděla od Jindry, určena pro ně, pro zaměstnance. Od jednoho z nich se k ní blížilo auto. Promiň, nestihl jsem to. Vyhlédl k ní z okénka, zatímco na neupravenou cestu pomalu dosedal zvířený prach. Někomu by to mohlo vadit. Pach dezinfekce, mísící se s pachem stařecké moči, čpící pot, který nevyžene ani denodenní větrání, těžký odér rozkládající se kůže proleženin a hníjícího masa, ostrá vůně tinktur a kafr z mastí. Ona tu směs nasávala rozšířenými nozdrami, pátravě, lačně. Jí nevadila. Naopak. Byla z ní cítit nemohoucnost. Tady ji konečně někdo potřeboval. Na starost dostala čtyři pokoje v ženském křídle. Čtyři skoro nepohyblivé ženy. První tři jen ležely. Její povinností bylo je denně omývat a natírat jim proleženiny, během čehož žádná z nich ani nesykla. Kdo ví, jestli ji vůbec vnímali. O tom, že byly ještě živé, svědčily jen jejich teplé končetiny, které den co den mnula v dlaních se soustředěnou pozorností, aby nepotrhala jejich křehkou, jemnými rýhami zvrásněnou kůži. Příbuzní je navštěvovali o nedělích. V sobotu si proto dávala obzvlášť záležet. Frau Ehezin nenavštěvoval nikdo. Nezdálo se, že by jí to vadilo. Vystačila si sama nebo se společností ostatních penzistů. Když byl slunný den, sedávali na zahradě ve stínu rozložitého platanu a diskutovali, smáli se, příštila z nich chuť do života. Hlavně s frau Ehezin. Její tvář lapala pohledy starců, kteří se k ní ve svém vyprávění otáčeli v touze, aby přitakala jejich slovům. Stalo se to během jednoho odpoledne, kdy měla Ada, jako obvykle za hezkého počasí, servírovat svačinu v zahradním altánu. Aber es war noch in Prag, dolehlo k Adě, než se přiblížila natolik, aby penzisté stichli. Vždycky měla pocit, že si od nich, od pečovatelů, udržují chladný odstup. Možná proto, že většina z nich byli gastarbeitři z východu, kteří si zasloužili jen tiché pohrdání. Možná proto, že ti starci byli celý život zvyklí na luxus, do něhož pevné vymezení rolí patřilo. A nebo proto, že se bavili o něčem, co neměla slyšet. Na každý pád to bývalo Adě nepříjemné. A tak i teď obsloužila frau Ehezin, která jediná k ní zdvihla usměvavou tvář, co nejrychleji, a pak si odběhla po svých. Když ji však toho večera ukládala, napadlo jí zmínit se, že je z Prahy. Frau Ehezin vzrušeně vydechla a k Adinu překvapení česky řekla: ach, Prák, vyprávěj mi o Prák, byte. Tak jí vyprávěla o Praze. O tom, jak se teď fasády domů čím dál častěji chlubí novou omítkou.
O tom, jak po nábřeží korzují Japonci a nad hlavami mávají deštníky, aby na ně nedopadl ani paprsek slunce. O tom, jak se jim pod nohama drolí Karlův most a že jej už zase opravují. Frau Ehezin se stala její přítelkyní, nejen proto, že mluvila česky. Ada si za ní navykla přicházet vždycky v podvečer, jakmile zvládla svou práci u mlčenlivých obyvatelek ostatních pokojů. Frau Ehezin jí vítala s knížkou nebo s vyšíváním. Její vrázkami zbrázděná tvář, která připomínala pečlivě seskládanou mozaiku, zářila srdečným úsměvem. A po stranách tu záři umocňovaly dva velké blištivé kameny náušnic, metající kolem sebe nepřehlédnutelné barevné odlesky. Když bylo příjemné počasí, vyráželi na dlouhou procházku, při které ji Ada vozila po cestách parku od platanu k platanu. Frau Ehezin ty stromy milovala. Žádala jí vždycky o malé zastavení, přikládala pak k jejich kmenům popelavou tvář a zavírala oči. Adě bylo jasné, že se v těch chvílích vrací do minulosti. Nerušila ji, nechávala ji v klidu vzpomínat. V zahradě zámku v Panenských Břežanech bylo takových platanů 7. Na každý hektar zahrady 1, říkala Lina pyšně, když pod jedním z nich podávala odpolední čaj. Sedávali v bílých, proutěných křeslech a pozorovali řetěz dělníků, kteří prostranství kolem nich pomalu měnili v ráj na zemi. Alespoň následující jaro to jako ráj vypadalo. Stromy i keře se chytily, zahrada rozkvetla, trávník se stříhali do hladka, byl jako samet. Ale zadarmo to nebylo. Lině prý kvůli tomu málem odešly nervy. Verbešlína, chápeš to? Dělají takovou povznášející práci. Celý den jsou na čerstvém vzduchu a místo toho, aby byli vděční, tak se flákají a kradou. Člověk, aby nad nimi stál pořád s bičem, vrtěla Lina znechuceně hlavou a rukou máchla směrem k jezdeckému bičíku odloženému na kamenném zábradlí schodiště. Je to pakáž, přitakala Frederike. Lina kývla. Minulý týden jsem odtud vykvindlovala 4. Hádám, že zrovna teď v slzách vzpomínají, jak báječné to bylo na zámku Liny Heidrichové. Ale pozdě. Ona, Frederike, pohoršeně vrtěla hlavou a usrkávala čaj z šálku se zlaceným potiskem. Nad hlavami obou žen míru milovně šuměla kaskáda paprsčitých listů a po písčité cestě vinoucí se od zámecké brány se k ním blížila chůva s kočárem doprovázená 3 výskajícími dětmi. Ve Frederičině lůně se poprvé znatelně pohnul plot. Tam, v zahradě zámku v Panenských Břežanech, pod všeobjímajícími větvemi rozložitého platanu, tam byl ráj. Ada si jejich klidné podvečery zamilovala. Já v Prák prožila nejkrásnější léta, vyprávěla jí frau Ehezin. Ada seděla vyčerpaně na kraji postele a stará paní ji držela za ruku. Popisovala jí malostranský dům v ulici stoupající k Pražskému hradu, jeho prostorné pokoje a terasu nad zahradou rozkládající se v tichém vnitrobloku. Jako vojáci na stráži v ní stály vzrostlé tůje, největší půvab však měla, když kvetly pivoně. Keře byly vysázené podél pískem sypaných cestiček, jeden vedle druhého, a skláněly se pod tíží obrovských květů, jejichž lístky sbírala tehdy sotva se batolící Veronika. Kde je tahle Veronika? Napadlo Adu. Proč svou matku nenavštěvuje? A pak to skončilo ráz na ráz. Manžel Jürgen zemřel. Dům byl služební a neuběhl ani rok a musela jsem se stěhovat. Nebránila jsem se. Přátelé mi stejně zajistili práci v Hamburku, neměla jsem to tam daleko od rodičů, tak jsem jela. Ale neodjíždělo se mi lehko, to mi věř. Moje srdce zůstalo tam, v Prák. Vzala jsem si sebou památku, takovou knihovnu Echt Biedermeier. Překrásná vykládaná práce. Teprve až jsem musela jít sem, tak jsem ji prodala. Poslední věc aus Prák. Málem mi to utrhlo srdce, říkala, a oči se jí zalévaly slzami, že ani pořádně nevěděla, kam pokládá masivní náušnice.
Jedna z nich sklouzla z hrany stolku a rozběhla se po podlaze. Ada se pro ní pružně sklonila. Ještě než ji ale stačila položit zpět, vytrhla jí ji frau Ehezin z ruky, jako by ji snad chtěla okrást. Ada se zaraženě zvedala k odchodu, když stará paní s očima upřenýma na kámen, na němž hledala nepatrné škrábance, řekla: to je moje poslední památka na manžela. Weißt du? Prožila s Jürgenem necelé 4 roky, z čehož dobré 3 byl na cestách. Služba národu se nedá ošidit, říkal. Na líbánky budeme mít spoustu času, až zvítězíme. To věděla taky a těšila se na tu chvíli úplně stejně jako on. O to víc, že rok od roku povyšoval a po válce je tak čekala skvělá budoucnost. I když ani přítomnost v protektorátní Praze nebyla zas tak nejhorší. Naopak. Ale jen do té doby, než odjel na východní frontu. 2x přijel na dovolenou. Než měl přijet po třetí, telefonoval a jeho hlas zanikal v porivech šumu. I tak byl přenos z kyjevské nemocnice skoro zázrak. Jediné, čím si byla jistá, bylo, že několikrát opakoval Veroničino jméno. Přišla jí to oznámit celá delegace a nikdo z těch mužů ani nemusel otevřít ústa. Hned věděla, co se stalo. Stal se válečným hrdinou a ona válečnou vdovou. Na rudém sametu ležel železný kříž, nejvyšší říšské vyznamenání, a v temném pouzdru opálové náušnice, osobní dar od K.H. Franka. Hrdě s hlavou vstyčenou si je nasadila, poděkovala a rozbrečela se až večer, poté co se vrátila ze zasedání jejich Frauenschaftu. Ada seděla vedle frau Ehezin a v nekonečném tichu čekala, až potlačí vzpomínku, o kterou se s ní nechtěla podělit. Byla si jistá, že patří jejímu muži. A ten cit, přetrvávající zřejmě i léta odloučení, ji dojal. Když o chvíli později odcházela a frau Ehezin špitla: si jako moje tochter, když jsem ji viděla naposled. Nebyla pohnutím skoro schopna polknout. Když se k ní budeš chovat slušně, možná ti je odkáže. A možná ti toho odkáže ještě víc, říká se o ní, že je v balíku. Ostatně, kdo tady v tom baráku není v balíku, že jo? A vlastní dcera se prý k ní nezná, tak proč by bába nepřilnula k tobě? Jindra stál zády opřený o stěnu kuchyně a z jeho úst při řeči vycházel cigaretový dým. S rukama v kapsách bílé služební zástěry nespokojeně okopávala obložení budovy ústavu. Neříkej jí bába. Mám jí ráda. Je hodná, křehká. Kdo ví, čím vším si v životě musela projít. Ale věčně žít nebude. Umírají tu každý den, sama to vidíš. Víš, já svou tochter nikdy nepochopím. Měla všechno. Krásný domov, modré z nebe jsem jí snášela. A ona mě začala nenávidět jen proto, že jsem se znovu vdala. On pro ní byl Jürgen hrdina, o to větší, že si ho ani nepamatovala. Umřel tak brzo. A ona myslela, že už budeme navždy truchlit. Ona i já. Já jsem truchlila, hrozně moc, ale to taky nešlo věčně. Ještě pořád jsem před sebou měla kus života. A co s ním? Samotná ženská... To přece nešlo. Frau Ehezin vrtěla hlavou a provinilým pohledem bloudila po ornamentech teracové podlahy pokoje. Jistě, že to nešlo, přitakala jí. Ona mi to pak udělala naschvál. Našla si takového hrozného chlapa s vlasy do půlky zad a zmizela. Bez jediného slova rozloučení. Umíš si představit, jak mi bylo? Ono se řekne, že už byla dospělá, ale přece navždycky moje tochter. To myslíš vážně? Měla dojem, že se Veronika úplně pomátla. Se šňůrkou kolem čela jako nějaká indiánka běhala po ulicích a házela do výkladů dlažební kostky.
Dokonce ji proto na pár dní zavřeli. Co si myslela, že tím dokáže? Proti jakému pokrytectví předchozí generace tu bojovala? Co pak jí ona, Frederike, nedala vždycky to nejlepší? Co myslela tou vzpourou proti otcům? Zrovna ona, která vůbec nic netušila, která si z Prahy nemohla pamatovat nic víc než zahradu s rozkvetlými pivoněmi. Rozmazlená byla. Rozmazlená a nevděčná. A nepodařená. Jinak by se nikdy nemohla spustit s tím židovským floutkem. Ještě, že se toho nedožil Jürgen.

Utekla. Pokračovala po chvíli frau Ehezin. Poslala jen pohled z Bostonu, že se má dobře a ať ji nehledám. A pak už se neozvala. Celých 30 let. Jeden známý mi říkal, že se od nějakých přátel dozvěděl, že z Ameriky odešla do Izraele, do kibucu. Chápeš to? Ona ode mě a z Německa utekla proto, aby odešla do kibucu. Léto se chýlilo ke konci a dny začaly být chladné. V gumových holínkách a ve svetru procházela písčitými cestičkami parku. Před sebou tlačila vozík s frau Ehezin. Často stávali na samém kraji útesu a pozorovali racky, o kterých před příjezdem snila. Jejich křik byl skutečně tak teskný, jak si ho představovala. Ani jedna z nich se ho nemohla nabažit. V její péči teď na několik týdnů zůstala jen frau Ehezin a frau Blemer. Málem ji poslali domů. Pro pomocné síly v té chvíli neměli místo. Dřívějšímu ukončení jejího pracovního poměru zabránila frau Ehezin. Jinou ošetřovatelku nechtěla. Víš, já ale neudělala dobře, že jsem se znovu vdala. Tedy vdala jsem se do blahobytu a měli jsme s Meine Tochter dostatek všeho. Ale jinak to byla katastrofa. Politika je hrozná věc. A schová se za ní mnoho věcí. Holky, ty hlavně. Pořád někam jezdil, až už jsem ho ani neznala. Tochter pryč, můj muž, kvůli kterému utekla, taky pryč. Zbyla jsem si sama a kolem mě postupně už jen smrt. Brala jednoho po druhém. Můj život se vyprázdnil. A pak si člověk najednou uvědomí, že je jak kůl v plotě a každý nový den je pro něj utrpení. Nese ho jak kládu. Kdyby mi nepomohli Freunde, snad bych to i skoncovala. Ale oni na mě nezapomněli. Oni se o mě postarali a poslali mě sem. A tady člověk aspoň není sám. Našla jsem tu smíření. Weißt du? Kdyby nebylo jejich přátel, strouchnivěla by v tom bytě na trout. Teprve po letech by ji našli. Vysušenou mumii s obnaženou kostrou, ze které opadalo maso a uškvařilo se v horku slunce u okna, za nímž den co den bezmocně sedávala. Už k tomu moc nechybělo. Ale pak z Mnichova přijel Ginter. Nejdřív volal, že je ve městě a jestli by se s ním nesešla na oběd. Nechtěla. Jeho život ji už dávno nezajímal. Ani to, co by jí mohl říct o životech ostatních. K čemu by jí to bylo? Pak už ani nebrala telefon. Jenže on se nenechal odradit. Vždycky byl takový. Bušil na dveře jejího bytu, dokud se nepřišourala otevřít. Týdny nemité vlasy jí splihle visely podél obličeje. Starý župan smrděl potem. Bylo to po letech poprvé, co plakala. A jako by se ten čas, kdy své slzy potlačovala, sčítal. Nepřestávala hodiny. Odcházel od ní až v noci a slíbil, že to zařídí. Prodal byt a s ním i tu noblesní Biedermajerovou knihovnu, co si přivezla z pražského bytu. Tehdy byla plná svazků, vázaných v krásných kožených deskách a stály v ní fotografie rodiny, která tam bydlela před nimi. Ještě to odpoledne je výmula ze zlacených rámečků a letěly do odpadků spolu s dalším harampádím, které se jí nehodilo. Ani trochu jí těch věcí nebylo líto. Prodal všechno. Do penzionu odjížděla jen se dvěma kufry oblečení, nějakými knihami, osobními věcmi a šperky. Zachránili jí tak život. Gudrun, to dobré děvče, to nezapomíná. Na hrdiny ani na jejich ženy, na které bylo i v pozdějších letech spolehnutí. Proč jí nenapadlo se na ní obrátit dřív? Jenže co by jí asi řekla? Gudrun, milá Gudrun, je mi nějak smutno, od Jürgenovy smrti jde všechno od 10 k 5, dcera se mi zamilovala do žida a i Ehezin mě tu nechal samotnou. Taková ramena dělal a pak se složil. Sotva jej dohnala minulost, zbabělec.
Ve vysoké politice odhalen bývalý nacista. Éhezin se zastřelil, psali tehdy, a jí nezbývalo, než se znova stěhovat. Sama. Měl být opatrnější. Z bohatých zkušeností už taky mohl vědět, že děvky roznesou všechno, nejen kapavku, co se jí pak nemohla zbavit měsíce. Fňukání bylo to poslední, co by Gudrun nebo ostatní ze Štýle Hilfe chtěli slyšet. Neposlala do Mnichova ani řádku. A pak už bylo pozdě. Beznaděj ji zaplavila a ochromila tak, že byla schopná už jen sedět před oknem a zírat ven do světa, který na ní dávno zapomněl. Ale pak přišel Günther. Po něm dopis od Gudrun a o měsíc později ji odváželi do penzionu na útesu nad Baltským mořem. K přátelům, k těm, kteří si zasloužili tu významnou tichou pomoc, stejně jako si ji zasloužila ona. Prudký náraz větru se jim opřel do tváří. Ada odparkovala kolečkové křeslo a zamířila s frau Éhezin k penzionu. Blížila se večeře a po ní ukládání. A pak schůzka s Jindrou, které se už několik dnů vyhýbala. Ještě 2 týdny a začne nový semestr a ona odjede zpátky do Prahy a tím to skončí, slibovala si. Radost jí kalila jen představa odloučení od frau Éhezin.

Frau Ehezin umřela. Myslel jsem, že by tě to mohlo zajímat. Zazněl ze sluchátka telefonu Jindrův odměřený hlas. Mlčela. Stalo se to ve spánku. Mrtvice prý netrpěla. Nejsi ráda? Jak se to vezme? No, ale jestli jsi myslela, že bys z toho mohla něco mít, tak jen abys zbytečně nečekala, nic ti neodkázala. Všechno prý věnovala jakémusi mnichovskému dobročinnému spolku. Když zavěsila, zaplavil jí smutek. O 2 měsíce později jí přišla zásilka z notářské kanceláře. Překvapeně otevřela napěchovanou obálku a na stůl před ní vypadl dopis a sametové temně hnědé pouzdro. Rozložila do sebe poskládané listy a roztržitě přeběhla řádky prvního stručného psaní. Na přání zůstavitelky vám zasíláme její poslední vůli i vaše dědictví. Hnědá krabička byla přelepena páskou s nápisem Z pozůstalosti frau Frederike Ehezin. Ada ji strhla a odklopila víko. Vstříc jí zazářily opálové náušnice, u nichž byla ozdobná kartička. Stálo na ní: Dostala jsem je za věrné služby a za statečnost a neznám nikoho, kdo by si je zasloužil víc než ty. Já jsem je měla celý život v úctě, ať ti přinesou štěstí. Frederike. Ada vytáhla jednu z náušnic a zvedla ji blíž k očím. Na její zadní straně byla vyražena miniaturní říšská orlice, třímající v pařátech emblém s hákovým křížem. Nad Prahou se honila těžká podzimní mračna, ze kterých se mohl každou chvíli spustit liják. V těsných uličkách temnící se malé strany, na kterou zhlížela z okna své podkrovní garsonky, se začala rozsvěcet okna. Zlatavý odlesk dopadl i na špičky tůjí, klátících se v úporných porivech větru za zdí vedlejšího domu. Možná to jsou ty samé, které kdysi vydávala frau Ehezin, pomyslela si Ada, než jí po tváři stekla první slza, uvolňující hráz bolestného poznání.

0: V roce 2018 načetla v režii Lukáše Hlavici a za hudební spolupráce Jakuba Rataje herečka Marie Štípková povídku Tichá pomoc z pera Kateřiny Tučkové, se kterou strávíme na Vltavě také zítřejší odpoledne. Její povídka Poslední večer nabízí vhled do světa dnešních žen, které obtížně hledají své místo, které sebou vlečou závaží minulosti, aniž by se cítily dostatečně silné je ze sebe schodit a začít svůj život jinde a jinak. Dospívající Patricie a stárnoucí Mekiska jsou dvě rozdílné a přece si tolik podobné ženy. Patricie utápí svůj smutek v mlčení a skleničkách rumu. Dokáže vykročit na novou cestu? Povídku Kateřiny Tučkové o cestě k sobě samému uslyšíme na Vltavě zítra ve 13 hodin a 30 minut. Povídku doprovodí písničky Václava Koupka. Teď se nám blíží 14. hodina. Za okamžik tu budou skladby průkopníka prostorové hudby Giovanniho Gabrieliho.
1: Čest, spravedlnost, farizejské nařčení.
2: Aktuální témata rozezní na festivalu Smetanova Litomyšl Händlovo oratorium Suzanna.
1: V přímém přenosu ze zámeckého nádvoří v Litomyšli provedou domácí i světoví solisté a ansámbl Collegium 1704 v čele s Václavem Luxem.
2: V koncertu Klasika v neděli 21. června od 20 hodin.
1: Na Vltavě.
2: Staří mistři.
3: Vážení posluchači, u dnešního pořadu Staří mistři vás vítá Lenka Harigelová. Společně se vydáme do Benátek přelomu 16. a 17. století, tedy do města slavností, chrámových obřadů a oslnivé hudební nádhery. Hlavní postavou našeho pořadu bude Giovanni Gabrieli, jeden z nejvýznamnějších skladatelů pozdní renesance a raného baroka. Jeho jméno je neoddělitelně spojeno s bazilikou svatého Marka, kde působil jako varhaník a později také jako skladatel. Právě zde se zrodil jedinečný vícesborový styl. Hudba, která využívala prostor chrámu, do jehož několika chórů bylo možné rozmístit hudebníky a zpěváky a pomocí střídání sborů či skupin nástrojů vytvořit efektní zvukové kontrasty. Gabrieli dokázal spojit duchovní hloubku s okázalostí a vytvořit hudební svět plný světla, pohybu a barev. Těžištěm dnešního pořadu bude jeho sbírka Sacré symfonie, vydaná ve dvou svazcích v letech 1597 a 1615. Tento soubor motet a instrumentální skladeb pro 6 až 16 hlasů představuje vrchol benátské polychorální tvorby. Skladby jsou určeny k provedení při mši i mimo ni, zvlášť pro slavnostní nešpory. Vedle vokálních děl zde najdeme i jedny z prvních skutečně samostatných instrumentálních kompozic evropské hudby. Skladby, v níž nástroje jako cinky, trombony, smyčce či varhany již nejsou pouhým doprovodem hlasů, ale rovnocenným hudebním partnerem. Toto pozoruhodné dílo tvoří jednu ze vstupních bran k novému baroknímu vnímání zvuku a prostoru. Na úvod vyslechněme moteto Deus qui Beatum Marcum pro 10 hlasů, které sloužilo mimo liturgické užití k svátku svatého Marka Evangelisty také jako modlitba při uvádění vysokých úředníků do úřadu. Na ně naváže jedna z instrumentálních skladeb Canzon Primi Toni. Vyslechneme je v provedení souboru Oltremontano a Gesualdo Consort Amsterdam pod vedením Wima Becku.

V pořadu Staří mistři doznělo moteto Deus qui beatum Marcum a Canzon primi toni ze sbírky Sacré symfonie Giovanniho Gabrieliho v provedení souboru Oltremontano a Gesualdo Consort Amsterdam. Giovanni Gabrieli se narodil mezi lety 1554 až 1557 v Benátkách a měl 4 sourozence. Hudebně se vzdělával u svého strýce Andreje Gabrieliho, skladatele a varhaníka v bazilice svatého Marka, a později pokračoval ve studiu u skladatele Orlanda de Lassa na mnichovském dvoře Albrechta V. Po návratu do Benátek se roku 1584 stal varhaníkem bazilike svatého Marka na místě uvolněném po odchodu Claudia Merula do Parmy. Po smrti svého strýce v roce 1588 pak převzal rovněž místo skladatele. Vydáním první části sbírky Sacré symfonie, tedy Posvátné symfonie, se velmi proslavil a do Benátek za ním začali jezdit další skladatelé, aby se od něj učili. Mezi nejznámější patří němečtí skladatelé Heinrich Schütz a Michael Praetorius. Gabrieli zemřel roku 1612 a byl pochován v kostele svatého Štěpána v Benátkách. Skutečnost, že Giovanni Gabrieli působil především jako chrámový hudebník, se odráží i v jeho díle. Na rozdíl od svého strýce Andreje například nevydal žádné madrigaly. Několik takových skladeb sice zkomponoval, nikdy však nevyšly v samostatné publikaci věnované tomuto žánru, jako tomu bylo u jeho chrámové hudby. Po roce 1600 už nenapsal žádnou prokazatelně světskou vokální hudbu. Sbírku Sacré symfonie sám autor považoval za jakési shrnutí svého dosavadního díla. Je to také první sbírka věnovaná výhradně jeho vlastním skladbám. Zaposlouchejme se znovu do skladeb z Posvátných symfonií. V provedení souboru Oltremontano a Gesualdo Consort Amsterdam pod vedením Wima Becku zazní skladby Cantate Domino pro 6 hlasů, tedy Zpívejme Hospodinu, osmihlasá Sonáta Pian e Forte a Exaudi Deus v překladu Vyslyš mě Bože, nepohrdej mou prosbou, ve které bude znít hlasů 7.

Vyslechli jsme skladby Cantate Domino, Sonáta Pian e Forte a Exaudi Deus ze sbírky Sacré Symfonie Giovanniho Gabrieliho v provedení souboru Oltremontano a Gesualdo Consort Amsterdam. V Gabrieliho sbírce jsou pozoruhodné nejen vokální a zvláště vícezborové skladby, ale též instrumentální hudba. Ta, jako samostatné hudební vyjádření, byla na konci 16. století stále poměrně novou záležitostí, protože nástroje byly považovány pouze za pomocné prostředky, které jsou jasně podřízené hlasu. Bazilika San Marco v Benátkách však již tehdy disponovala působivým instrumentálním souborem nezávislým na varhanicích, který nepodléhal ani kapelníkovi, ale capo dei concerti. Tím byl vedoucí hráč na dechový nástroj. Později tuto funkci převzal hráč na smyčce. To se odráží i v Gabrieliho tvorbě, jak ve smíšených vokálně-instrumentálních dílech, tak v čistě instrumentálních skladbách. Kromě toho byly pro zvláštní příležitosti najímáni i další hudebníci. Například o Vánocích roku 1602 bylo přizváno 14 dalších instrumentalistů, mezi nimi 6 trumpetistů, 3 hráči na cink, 2 houslisté a 1 hráč na violon. Podíl partů pro cink a trombón je proto mimořádně vysoký. S výjimkou varhaníků však měli instrumentální hráči nižší společenské postavení, což se, mimo jiné, odráželo i v jejich výrazně nižším platu. Na druhou stranu nebyly vždy zapotřebí, protože zvláštních příležitostí pro instrumentální hru bylo stále poměrně málo a proto mohli vykonávat i jiné zaměstnání. Obecně byly čistě instrumentální skladby označovány jako kancony či sonáty. Jejich podstatou je myšlenka rozmanitosti a kontrastu. Jako kontrastní prvek Gabrieli často využíval například střídání sudého a trojdobého metra či různých skupin nástrojů. Vyslechneme nyní kanzon pro 5 a 6 hlasů a sonátu pro 8 hlasů, tentokrát v provedení londýnského cinkového a trombonového souboru pod vedením Andrewa Perotta.

V pořadu Staří mistři, který je věnován sbírce Sacré symfonie Giovanniho Gabrieliho, dozněly kancóny pro 5 a 6 hlasů a sonáta pro 8 hlasů v provedení londýnského cinkového a trombonového souboru. Instrumentální skladby díky absenci textu nemají své pevné liturgické určení, jako je tomu u vokálních skladeb. Jako například zhudebněný kající žalm Miserere mei Deus pro 6 hlasů či 11-hlasé velikonoční moteto Surrexit Christus, které si nyní vyslechneme v provedení souboru Oltremontano a Gesualdo Consort Amsterdam.

Slyšeli jsme dvě moteta ze sbírky Sacré symfonie Giovanniho Gabrieliho. Kajtí žalm Miserere mei Deus pro 6 hlasů a 11 hlasé velikonoční moteto Surrexit Christus. Obě skladby zněly v provedení souboru Oltremontano a Gesualdo Consort Amsterdam. Některé ze skladeb mají zvláštní spojení s Benátkami, například Deus qui Beatum Marcum, která se zpívala při uvedení úředníků do úřadu a kterou jsme slyšeli v úvodu pořadu, či moteto Sancta Maria Succure Miseris pro 7 hlasů, které vyslechneme nyní. To je vystavěno na neliturgickém textu, který v Benátkách sloužil k připomínce relikví Kristova utrpení, získaných chrámem San Marco roku 1584. Moteto zazní v provedení souboru Oltremontano a Gesualdo Consort Amsterdam pod vedením Wima Becku.

Doznělo moteto Sancta Maria succore miseris pro 7 hlasů ze sbírky Sacré symfonie Giovanniho Gabrieliho v provedení souboru Oltremontano a Gesualdo Consort Amsterdam. Úctě k nebeské matce Marii je v Gabrieliho sbírce věnován velký prostor a tak se i v dalším poslechu budeme věnovat mariánskému tématu. Vyslechneme šestihlasé moteto s názvem Beata es Virgo Maria v překladu Požehnaná jsi, Pano Maria, jenž si uvěřila. Vyvýšená jsi nad chóry andělské. Po ní zazní skladba Maria Virgo Mater pro 10 hlasů, ve které se zpívá O Matko Páně, Pano milosti, Matko života, O Zlatá bráno, požehnaná jsi mezi ženami, tvé požehnané lůno porodilo Krista. Skladby představí opět soubor Oltremontano a Gesualdo Consort Amsterdam.

Vyslechli jsme Mariánská moteta Beata S. Virgo Maria a Maria Virgo Mater ze sbírky Sacré symfonie Giovanniho Gabrieliho. Zněli v provedení souboru Oltremontano a Gesualdo Consort Amsterdam. Vážení posluchači, v závěru našeho pořadu naposledy nahlédneme do sbírky Sacré symfonie, benátského klenotu duchovní hudby přelomu renesance a baroka. Zazní radostná skladba s názvem Jubilate Deo Omnis Terra, tedy Jásej Bohu celá země, jež vychází z biblických žalmových textů. O provedení se postará londýnský cinkový a trombónový soubor spolu s Tavern Choir se solisty Emo Kirkby, Nigelem Rogersem, Kevinem Smithem, Paulem Elliotem a Timothym Penrosem. Řídí Andrew Perrot. A spolu s nimi se od mikrofonu loučí Lenka Harigelová.

0: Jubiláte Deo Omnistera, jásejte Bohu všechny země. Skladbu ze sbírky Sacre Symfonie Giovanniho Gabrieliho jsme slyšeli v podání londýnského cinkového a trombónového souboru. Zpíval nám sbor Taverner se solisty Emou Kirkby, Nigelem Rogersem, Kevinem Smithem, Paulem Elliottem, Timothym Penrosem. Řídil Andrew Perret, staré mistry připravila a uváděla na stanici Vltava Lenka Harigelová.
1: Český rozhlas Vltava.
2: Umění slyšet.
0: Za více než minutku bude 15 hodin. Před námi je zdramatizovaný příběh anglického spisovatele Gilberta Keitha Chestertona, který se z klasické detektivky proměňuje v podivný filozofický a metafyzický sen. Autor bývá označován za prince paradoxu, proslul tím, že dokázal obracet běžné představy na ruby a ukazovat je z nečekaného úhlu. A právě jeho Anarchista čtvrtek, se kterým se za pár chvil setkáme, je jedním z nejlepších příkladů této Chestertonovy schopnosti.
1: Český rozhlas uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
3: Hana Zagorová 80.
1: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
3: Marty Jandové,
1: Evy Burešové,
3: Kateřiny Marie Tiché,
1: Terezy Maškové,
3: Veroniky Ke Kubařové,
1: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
3: 24. listopadu v pražské Lucerně.
1: Více na www.zagorova80.cz.
4: Příroda byla odjakživa jedním z nejsilnějších zdrojů inspirace pro lidskou tvorbu a hudba není výjimkou. Tématem 68. Smetanovy Litomyšle je Natura. V kulisách renesančního zámku a historického města vám nabídneme to nejlepší z opery, hudby symfonické, komorní i barokní. Přijeďte, budeme se na vás těšit od 12. června do 5. července. Více na smetanovalitomyšl.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Sobotní drama.
0: Pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, sobota, neděle, to nejsou názvy dnů v románu Gilberta Keitha Chestertona, to jsou krycí jména členů nejvyšší rady anarchistů. Hlavním hrdinou, ale i názvem díla je Anarchista čtvrtek. Ten se za podivných okolností ocitne ve vedení anarchistů, kteří zrovna připravují atentát.
5: Rak seděl lidem na duši a bouře z hůry řvaly. Chorobný mrak tkvěl na duších, když my jsme vyrůstali. Věda hlásala nicotu, na rozklad přísahalo umění. Svět je prý nad hrobem. Kolem nás bizarní průvod mrzáckých neřestí. Strach, jenž se stydět zapomněl, a rozkoš bez štěstí. Dva básníci z Šafránového parku.
6: Slyšte, mluví k vám Lucián Gregory, básník, anarchista. Ať žije anarchie. Umělec je totéž jako anarchista. Anarchista je umělec. Umělec je anarchista. Muž vrhající pumu je básník, protože před malostí všedního dne dává přednost velkému okamžiku. Oč větší váhu má jediný oslnivý výbuch světla, než nevzhledné kusy mrtvých těl. Umělec pohrdá všemi vládami, ruší všechny zákony. Štěstí je jenom v nepořádku. Jinak by podzemní dráha byla nejpoetičtější věcí na světě.
7: Taky že je.
6: Nesmysl. Kdo jste?
5: Gabriel Simon, básník pořádku.
6: Nesmysl. Proč vypadají všichni pasažéři i průvodčí ve vlacích tak smutně, nudně a unaveně? Protože vědí, kam vlak jede a že tam určitě dojede. Pro mě je cíl vždy nejistý a neznámý.
5: Neznat cíl je pošetilé a minout cíl je hloupé. Chaos je nudný, protože v chaosu by vlak mohl dojet kamkoliv, do Prahy nebo do Moskvy. Ale člověk je kouzelník a když si vybere Prahu, dojede do Prahy. Nechte si své básnické manifesty a dovolte mi se slzami v očích číst jízdní řád. Jízdní řád, toť triumf lidského ducha.
6: Ne. Nejpoetičtější věcí na světě je oslnivý výbuch, který rozmetá ten váš pořádek.
5: Nejpoetičtější věcí na světě, poetičtější než květiny, poetičtější než hvězdy, je nebýt nemocný.
6: Cože? Vaše uvažování postrádá logiku.
5: Zapomínáte, že jste zrušil všechny zákony.
6: Nečekáte přece, že začnu s revolucí tady na tom trávníku, v tomhle parku.
5: Proč ne? Je to místo stejně dobré jako kterékoliv jiné.
6: Nemíním pokračovat v této debatě, ale jednou provždy ji ukončit.
5: Myslíte souboj?
6: Souboj by nic nevyřešil. Anarchismus není diskuze ani sportovní utkání. Přesvědčím vás prakticky, že to míním s anarchismem smrtelně vážně.
5: Smrtelně? Vážný je jenom život.
6: Nesmysl slovní hříčky. Jste ochoten přísahat při všech bozích, nebo čemu to věříte? Že neprozradíte za žádných okolností a nikomu nic z toho, co vám řeknu a ukážu.
5: Co mi nabídnete oplátkou?
6: Slibuji vám, že strávíte zábavný večer.
5: Souhlasím. Pivnice u Tří Pum.
2: Co takhle malou večeři?
5: Dal bych si obloženého humra.
7: Zajisté, pane.
2: Na jakost šampaňského je tady spolehnutí. Co byste řekl malé láhvi pomery?
5: Šampaňské pijí jenom snobové. Já dám přednost tomuhle obyčejnému bílému vínu.
2: Jak je libo?
7: Prosím, pane.
5: Je vážně vynikající.
2: My anarchisté bereme vážně všechno.
5: Vážně?
2: Skutečně.
5: Jste tedy skuteční.
2: Vy mě nechcete brát vážně.
5: Těžko mohu brát vážně člověka, který zcela vážně veřejně prohlašuje, že je skutečně anarchista.
2: V tom je právě důmyslnost naší taktiky. Když jsem se stal příslušníkem hnutí nového anarchismu, vyzkoušel jsem různé druhy všemožných převleků. Bylo to k ničemu. Nikdo mi nevěřil. Až jednou mi náš předseda otevřel oči. Chcete dokonalou masku? O to vám jde? Něco, v čem budete vypadat zaručeně neškodně? Převlek, v němž by nikdo nehledal pumu? Přikývil jsem. Tak se převlékněte za anarchistu, vy blázne, zařval ten velký muž. Pak vás nikdo nebude podezřívat, že jste nebezpečný.
5: A kdo je ten váš velký muž?
2: Nikdo nezná jeho jméno. Nazýváme ho prostě Neděle.
5: Neděle?
2: Některé obdivovatelky mu říkají krvavá neděle.
5: To je zřejmě výstižnější.
2: Nechte si svou ironii. To jméno není náhodné. Ústřední rada anarchistů má 7 členů, pojmenovaných podle dnů v týdnu. Nedávno zemřel ku podivu přirozenou smrtí muž, který zastával obtížnou funkci čtvrtka. A dnes večer bude londýnská pobočka, jež se nachází v této místnosti.
5: Zde? Ve veřejné pivnici?
2: To je pouze pokračování našeho převleku. Pod svícnem bývá tma.
5: No to platilo už dávno před anarchismem, ale přerušil jsem vás.
2: Ano, dnes večer bude volen nový čtvrtek. A mohu vám prozradit, kdo bude zvolen. Je skoro na 100% jisté, že čtvrtkem budu já.
5: Gratuluji, velká kariéra. Poslyšte, Gregory, než jste mě sem přivedl, dal jsem vám slib. Vaše tajemství ze mne nikdo nedostane ani rozžavenými kleštěmi. Zavažte se mi, prosím, kvůli mé vlastní bezpečnosti podobným slibem.
2: Nechápu.
5: Přísahejte před lidem nebo anarchií, nebo v co to věříte, že neprozradíte mé tajemství anarchistům.
2: Vaše tajemství? Vy máte nějaké tajemství?
5: Každý má nějaké tajemství.
2: Tak jste ochoten přísahat?
8: Ale ano, jistě, přísahám. Přísahám, že neprozradím anarchistům nic z toho, co mi řeknete. Ale pospěšte, každou chvíli začne schůze.
2: Nože, abych byl co nejstručnější. Tu vaši fintu známe ve Scotland Yardu taky.
8: Ve Scotland Yardu?
2: Ano. Pracuji pro Scotland Yard. Jsem policejní detektiv. Ale zdá se, že vaši přátelé už jsou tady.
8: Já vás zabiju.
2: Schovejte tu pistoli. Nechápete, že je to zbytečné? Že jsme vyšachovali jeden druhého? Já nemohu vyzradit policii, že jste anarchista a vy nemůžete prozradit anarchistům, že jsem policista.
8: Já vás tiše.
2: Už jsou tady.
9: Soudruzi anarchisté? Soudruzi anarchisté! Zahajuji v zastoupení předsedy neděle dnešní schůzi. Ať žije anarchie!
10: Ať žije anarchie!
9: Soudruhu Gregory, ten muž je delegát, předpokládám?
11: Ten muž je...
2: Gabriel Simon, básník. Jsem potěšen, že máte tak dobře chráněný vstup, aby se sem nemohl dostat nikdo nepovolaný.
9: Kterou pobočku zastupujete?
2: Jsem z kontrolní a revizní komise. Poslali mě sem, abych zjistil, jestli zachováváte všechna ustanovení týkající se neděle.
9: Dobrá, soudruhu. Tak to bychom ti asi měli poskytnout hlasovací právo.
2: No to bych vám doporučoval.
9: Soudruzi, naše schůze bude důležitá, ale krátká. Anarchisté mluví činy. Naším úkolem je zvolit nového čtvrtka. Hluboce truchlíme nad skonem hrdinského pracovníka, našeho starého čtvrtka. Byl naší pýchou. Prokázal naší věci neocenitelné služby. Ale je mrtev a anarchie musí žít. Má někdo nějaké návrhy?
12: Navrhuji, aby byl za čtvrtka zvolen soudruh Gregory.
9: Podporuje někdo tento návrh?
13: Ano.
9: Všichni. Než dám o návrhu hlasovat, požádám soudruha Gregoryho o malý projev, prosím.
11: Děkuji. Soudruzi, nemusím snad říkat, jaké jsou moje názory, protože jsou to i názory vaše. Uráželi naši víru, snažili se ji umlčet, ale my ji nikdy nezměnili. Ti, kteří vykládají o anarchismu, si berou informace z bulvárních novin a z pokleslých románů. Nikdy se nepoučí o anarchistech od anarchistů. Pomlouvají nás. Když se křesťané scházeli v katakombách, jak hanebné pověsti o nich kolovaly v ulicích nad nimi. Tady u nás, v naší společnosti, kde je všechno založeno na vřelém soudružství a vzájemné sympatii, nemohou vyvstat rozpory o našich cílech, jež společně sledujeme a které budu sledovat i já, budu-li zvolen za představitele naší skupiny. Po vznesení nad hanobitele budeme s odvahou a rozhodností prosazovat věčné ideály anarchistického bratrství. Ať žije anarchie!
13: Ať žije anarchie!
9: Má někdo námitky proti zvolení soudruha Gregoryho?
2: Ano, soudružko předsedkyně. Já jsem proti. No, soudruzi, kvůli tomu jsme sem přišli. Žijeme snad pod zemí jako krysy, abychom poslouchali takové řeči? To bychom mohli poslouchat stejně na nějaké slavnosti nedělní školy a přikusovat k tomu sněhové věnečky. V projevu soudruha Gregoryho nebylo jediné slovo, kterému by s potěšením nemohl naslouchat kdekterý farář. Ale já nejsem farář a já to poslouchat nemíním. Z člověka, který takto mluví, nikdy nebude radikální a nesmiřitelný anarchista čtvrtek. Nepřejeme si, aby nám ústřední radu anarchistů zamořila pasivita a sentimentální bolestínství. Stavím sebe proti soudruhu Gregorymu, protože anarchista, který zasvětil svůj život anarchii, nezná skromnost.
12: No,
2: já nejsem vůbec člověk. Jsem jen a jen hnutí a říkám, než přijmout do ústřední rady Gregoryho s jeho nemastnými, neslanými ideály, nabízím na uvolněné místo sám sebe.
13: Bravo, bravo. Výborně!
11: Přestaňte, vy zatracení blázni, přestaňte!
9: Soudruzi! Navrhuji pozměnit původní návrh a zvolit za čtvrtka soudruha Simona.
11: Zarazte to, je to všechno...
9: Podporuje někdo tento nový návrh?
11: Tento muž nemůže být zvolen, je to...
2: Ano. Kdo je to?
11: Je to... Je to člověk úplně neskušený v naší práci.
9: Zkušenosti se získávají v akci. Každý musí jednou začít. Kdo souhlasí s tím, aby soudruh Simon byl zvolen na místo Čtvrtka do ústřední rady?
14: Aron, tady.
9: Všichni?
14: Ano.
9: Soudruh Simon je Čtvrtek. Gratuluji. Končím schůzi, rozchod.
14: Bravo, bravo, výborně.
2: Jste ďábel.
15: A vy jste gentleman.
2: Chytil jste mě do pasti, znemožnil jste mi.
15: Dodržel jste slovo. Něco jste mi slíbil a musím uznat, že jste své slovo beze zbytku splnil.
2: O čem to mluvíte?
15: Slíbil jste mi velice zábavný večer. O týden později v pivnici u Tří Pum.
12: Závidím vám váš apetit, soudruhu Středo. Já bych si se svými zuby s tím biftekem neporadil. Mně už zbývají jenom kaštičky.
16: Často přemýšlím při krajení bifteku, jestli by nebylo nejlepší provést to nožem. Některé z nejlepších výkonů byly dosaženy nožem. Vzpomeňte na Gája Julia Cezara.
9: Jste staromódní, soudruhu Středo. Kdeže jsou Cezarové? Nůž byl pouze symbolem starého osobního konfliktu s osobou tyrana. Dnešní anarchismus nechce likvidovat osobnosti, ale terorizovat anonymní davy. Dnešní zbraní je puma. Puma si nevybírá, je nestranná a spravedlivá. Skorumpovaný ministr je pro ní stejně dobrou potravou jako bezmocný kojenec. Rovnost se musí šířit, i kdyby měl vybuchnout celý vesmír.
16: Nepřál bych si, aby se zrovna teď rozletěl vesmír. Chtěl bych vykonat ještě řadu pořádných ničemností, než umřu. Zrovna včera večer v posteli jsem si jednu vymyslel.
12: Každý starý člověk v hloubi svého srdce ví, že nic nestojí za náma.
9: Odbočili jsme od tématu. Navrhuji, abychom zůstali u původního plánu s bombou. A teď podrobnosti.
17: Moment. Než o tom začneme hovořit, musíme vám sdělit něco velmi důležitého.
9: Slovo má předseda Neděle.
17: Soudruzi, stalo se něco neobvyklého. Proto navrhuji, aby jednotlivé body připravované akce nebyly, jak je zvykem, projednávány na schůzi ústřední rady, ale byly svěřeny osobní iniciativě některého spolehlivého člena. Navrhuji soudruha Středu. Osobně to s ním proberu. Jeho pomocníkem a náhradníkem bude soudruh Sobota.
12: Ale proč soudruh předseda? Nedozumím tomu.
17: Je to prosté, i když šokující. Je mezi námi špech. U tohoto stolu sedí zrádce.
2: Proboha. A kdo je to?
16: Jeho jméno. Vlastnoručně.
17: Jmenuje se Gogol. Je to tamhle ten vlasatý podvodník, který se vydává za Poláka. Vy ho znáte jako soudruha Úterý.
16: Já vás...
17: Sedněte si! Nože, vážený, byl byste tak laskav a ukázal mi, co máte v pravé kapse kabátu?
16: Ale...
17: Odzbrojte ho!
16: To mi zaplatíte, já to tak nenechám, pomstím se! A pomsta bude mou satisfakcí!
17: Patetický Poláku. Můžete popřít, že jste v naší společnosti jaksi přebytečný?
16: Na to můžete vzít jed! Aje!
17: Tak to by bylo. A teď musím letět. Za chvíli předsedám schůzi Červeného kříže a pak ještě zahajuji výstavu surrealistického plakátu.
9: A neměli bychom teď projednat podrobnosti našeho pumového útoku na hlavním nádraží v Paříži?
17: Myslím, že ne. Ať to zařídí Středa se Sobotou. Sejdeme se zase příští neděli u snídaně.
9: Soudruhu předsedo, musím vás upozornit, že je to proti stanovám. Já si tedy osobně myslím...
17: Milá tajemnice, kdybyste si odnesla svou hlavu domů a uvařila si ji místo květáku, jistě byste si pochutnala.
9: No to tedy opravdu nechám...
17: Nechtěla byste snad, aby naše plány vyslechl špech. Co? A jak víte, že tu žádný další není. Naschledanou, soudruzi. Letím.
15: Smím se na něco zeptat, soudružko Pondělí?
9: Jistě, ale stručně.
15: Rád bych věděl, jaký je smysl toho připravovaného pumového útoku.
9: Smyslem pumy je výbuch.
15: Ano, já myslím, proti komu konkrétně je ten útok namířen.
9: Konkrétně proti davu, který bude přítomen.
15: Ale ti lidé se přece ničím neprovinili.
9: Je vidět, že jste začátečník, soudruhu Čtvrtku. Puma nemá žádné důvody. Puma nemá žádnou morálku. Čím více nevinných zahyne, tím lépe. Tím silnější bude účinek na veřejnost a tím větší zisk to přinese našemu hnutí. Rozumíš?
15: Dokonale.
9: Tak rozchod.
5: Na ulici.

0: Mohu jít kousek s vámi, soudruhu Pátku?
1: Jistě, soudruhu Čtvrtku. Ostatně mě už hodnou chvíli sledujete.
0: Vy jste si toho všiml?
1: Starý člověk už toho mnoho nedělá, ale hodně vidí. Ale proč jste si vybral ke svému sledování zrovna mne?
0: Připadal jste mi jako originální osobnost a vzbudil jste mou zvědavost, soudruhu Pátku.
1: Říkejte mi raději, profesore.
0: Vy jste profesor?
1: Profesor Worms.
0: Ten profesor Worms?
1: Ano, ten. To je jedna z mých nejlepších rolí.
0: Rolí?
1: Hrát různé role, to je náplň našeho pozemského života. A dvojnásob stali hercem.
0: Vy jste herec? Tomu nerozumím. Co vlastně jste, profesor nebo herec?
1: Profesor, herec, soudruh, Pátek. Já mezi tím nedělám rozdíly.
0: Pátek to chápu, ale proč profesor Worms?
1: To je dlouhá historie. A vida, lavička. Neposadíme se?
0: Prosím.
1: Jednou jsem se náhodou zúčastnil jedné jeho přednášky. Ten člověk v duchu nejhorší tradice německé filozofie tvrdil, že nositelem všech rozkladných tendencí ve vesmíru je Bůh. To mi připadalo stejné, jako by tvrdil, že je to ďábel. Slova, slova, slova, jak říká Hamlet, jehož se mi nikdy nepoštěstilo si zahrát. Filozofie profesora Wormse mě ponechala lhostejným. Co mě fascinovalo, byl jeho zjev. Byl kulhavý, krátkozraký a částečně ochrnutý. Jeho gesta, to byla posunčina špatně vedené loutky. Jeho pohled těkal bezcílně po stropě a jeho jednotvárný hlas nevyjadřoval vůbec nic. Začal jsem kopírovat karikaturu a výsledek mého hereckého stotožnění vidíte před sebou. Mimochodem, čím jste vlastně vy? Nejste-li zrovna soudruhem Čtvrtkem?
0: Gabriel Simon, básník.
1: Jste u policie?
0: Cože? Co ti myslíte?
1: Jste u policie?
0: Jak vás to mohlo napadnout?
1: Rozumím trochu herectví. A připadá mi, že anarchistu pouze hrajete. Ptám se vás proto znovu. Jste u policie?
0: Asi jsem špatně pochopil jemné odstíny vaší německé filozofie. Třeba je policista jenom relativní pojem. V evolučním smyslu se opice vyvíjí v policistu tak nenápadně, že sám nepostřehnete, jste-li ještě opice nebo už policista. Nevadí mi být čímkoliv v představách německého filozofa.
1: Tak jste v policejních službách.
0: Co říkáte, je směšné.
1: Tak jste?
0: Samozřejmě, že ne.
1: To je škoda, protože já jsem...
0: Co jste to řekl? Cože jste?
1: Jsem u britské policie. Myslím, že bych vás měl zatknout. Co je vám k smíchu, vašnosti?
0: Ale já sám.
1: Chápu. Takže jste u policie. Věděl jste, že ten chlapík Gogol...
0: Tiše.
1: Věděl jste, že ten chlapík Gogol je jeden z nás?
0: Neměl jsem ponětí. Vy jste to věděl?
1: Neměl jsem ani páru. Myslel jsem, že předseda mluví o mně a třepala se mi polena.
0: A já

0: k zemi.
1: Jak? Proč?
0: Protože se ho bojím. Žádný člověk by neměl strpět na světě nic, čeho se bojí.
1: Ano, jste mladý. Máte představu, co si teď chcete počít?
0: Mám. Chci zabránit pumovému útoku na pařížském hlavním nádraží.
1: A uvědomujete si, že když jsme se tak urychleně rozešli, byly veškeré přípravy na ten strašný čin ponechány v soukromých rukou soudruhů Středy a Soboty? Středa už s pumou patrně spěchá přes kanál a my nevíme, kam se vydá potom. Jediný, kdo to zaručeně ví, je Sobota.
0: Zatraceně. A my nevíme, kde ho hledat.
1: Ale ano, já vím, kde je.
0: Povíte mi to.
1: Já vás tam doprovodím.
0: Poslyšte, profesore, jak jste se vůbec dostal k anarchistům, vlastně k policistům?
1: To opět souvisí s mou rolí profesora Wormse. Šel jsem ve svém hereckém pokusu tak daleko, že jsem jednou využil profesorovi nepřítomnosti a uspořádal jsem místo něho přednášku.
0: Vy jste přednášel o filozofii?
1: Dalo by se to tak nazvat. Sestavil jsem si přednášku z různých patřičně nesrozumitelných a nezapamatovatelných textů. Horší to bylo s diskusí po přednášce. Různí horlivci se mě snažili položit na lopatky, ale čelil jsem tomu prostým trikem. Kdykoliv mi někdo namítl něco, čemu jsem nerozuměl, odpověděl jsem něco, čemu zase nerozuměl on. A konec konců ani já. Nechápu, řekl třeba oponent, jak jste mohl dojít k tezi, že principem evoluce je negace a nevzít v úvahu paranormální fenomény, které jsou pro diferenciaci esenciální. Na to jsem pohrdavě odpověděl, to máte všechno vyčtené z ubohého Pinkverce. Představa, že involuce funguje eugenicky, byla už dávno na dobro rozmetána Glampem.
0: A Glampem?
1: No toho jsem si pochopitelně taky vymyslel. Ostatně Pinkverce rovněž.
0: To však nevysvětluje, jak jste se dostal k policistům.
1: Když skončila přednáška a já vyšel na ulici, uchopil mě za rameno hromotlucký policista a předvedl mě na policejní stanici. Provedli mě několika místnostmi, až jsem se odstl před nějakým vyšším náčelníkem. Ten mi vysvětlil, že policie zahájila akci proti hlavním střediskům anarchie a že moje osoba by mohla mít pro svou nesrozumitelnou serióznost pro úspěch celé akce zásadní význam. Nabídli mi dobrý plat a tuto modrou kartičku. Ačkoliv náš rozhovor netrval dlouho, udělal ten člověk na mě velký dojem. Ale moc vám o něm neřeknu, protože...
0: Protože jste s ním mluvil v zatemněné místnosti.
1: Jak to víte?
0: Protože se mnou to bylo stejné.
1: Podivné. To asi kvůli utajení. Ale dosti řečí, musíme navštívit soudruha Sobotu.
2: A kde ho chcete hledat?
1: No tady. Pokud není doma, je jistě v hospodě. Anarchie se odehrává vždycky tam, kde se scházejí obyčejní lidé. Ale na hospodu je ještě brzy. Navštívíme ho tedy doma. Velice se omlouvám, že vás rušíme tak brzy, soudruhu Soboto. Nepochybně jste už připravil všechno, pokud jde o pařížskou záležitost. Podle našich informací nesnese akce sebenepatrnější zpoždění. Prosím, nemyslete, že vás
2: Přehnaně nabádám ke spěchu, ale radil bych vám změnit plán. Nebo pokud je na to už pozdě, vypravit se za soudruhem středou a podpořit ho, jak jen to bude.

0: bude ve vašich silách.
1: Rádi vás budeme podrobně informovat o události, která nás přiměla k tomuto kroku, i když tak riskujeme nebezpečí z prodlení, pokud budete mít opravdu pocit, že je to nezbytné pro pochopení problému, který musíme řešit. To nemá cenu. Zkusme to jinak. Soudruhu Soboto, prokázal byste mi malou laskavost. Sundal byste si na chvíli brýle. Jen se na něho podívejte. Ovšem, já věděl, že jsem básník. Věděl jsem, že intuice mě nesklame. To ten protiklad černých skel a mladé tváře způsobil, že vypadal jako živý ďábel mezi mrtvými. Ale bez nich? Co pak takhle vypadá anarchista? Ale co? Vezmu riziko na sebe. Soudruhu Soboto, jsem policejní detektiv. Tady je moje kartička.
2: Jo. Pánové, jsem strašně rád, že jste přišli tak brzy. Aspoň můžeme vyrazit do Francie společně. Uhodli jste, jsem taky ve sboru. No pojďte dál. Pojďte dál, pánové. Bůl jméno mé. Pánové, posaďte se, prosím. Posaďte se.
1: Všemohoucí Bože. Jestli je to pravda, bylo nás zatracených detektivů v té zatracené radě víc než těch zatracených anarchistů.
2: Ano, ano, mohli jsme se klidně pustit do boje. Byli jsme 4-3.
0: Ne, nebyli jsme 4-3. Neměli jsme takové štěstí. Byli jsme 4-1.
1: Proti neděli.
2: Pánové, je to fajn mít přátele. Už mi šlo strašně na nervy, když jsem byl pořád tak sám. Div jsem nehodil za hlavu všechnu opatrnost a nezačal objímat Gogola.
1: Mě taky všichni ti ďábli naháněli pekelný strach, ale nejhorší ďábel jste byl vy s těmi černými čočkami.
2: To byla finta, co? A přitom tak prostý nápad. Víte, ucházel jsem se o místo detektiva. Jenomže hledali někoho, kdo by se mohl přestrojit za anarchistu. O mě se všichni shodovali v názoru, že se svou mírnou tváří jako anarchista rozhodně nevypadám. Navrhovali samé nesmysly, chtěli mi začernit obličej a udělat ze mne černošského teroristu. Nebo mi předělali hrb, abych vypadal jako Quasimodo. Až jeden starší hlavoun vysoké postavy smetl všechny ty nesmysly ze stolu. Řekl, kouřové brýle úplně postačí, vypadá jako anděl v roli kancelářského poslíčka. Nasaďte mu pár černých kouřových skel a děti budou ječet, jak ho uvidí. A měl pravdu. A jenom jedna věc mě zarážela.
1: A co to bylo?
2: Hned vám to povím. Ten hlavoun od policie, co mě tak dobře odhadl, mě vůbec nemohl vidět.
1: Jak to? Myslel jsem, že jste s ním mluvil.
2: No to jo, ale v místnosti, kde byla tma jako v pytli.
1: Zase.
0: Zřejmě si potrpí na osvědčené triky.
1: Tak to bychom měli a teď hurá do Paříže.
2: Už předtím jsem zařídil všechno potřebné, abych byl ve Francii na oběd. Ale ani nevíte, jak jsem rád, že nebudu obědovat sám. Víte, musel jsem toho netvora středu poslat napřed s Pumou, protože předseda mě nespouštěl z očí.
0: Takže jste poslal středu přes kanál.
2: Bude ještě v Calais, až tam dorazíme.
1: Musíme si pospíšit. V našich rukou jsou životy nevinných lidí.
0: Ale když ho opravdu zastihneme v Calais, jak budeme dál postupovat?
2: Teoreticky bychom měli zavolat policii.
1: Já nemohu. Slíbil jsem jednomu chudákovi, skutečnému modernímu pesimistovi, že policii nic neprozradím. Nemohu zrušit slovo dané pesimistovi, to by bylo jako nedodržet slib daný dítěti.
0: Jsem na tom stejně. Přísahal jsem. Kdybych zrušil přísahu, neviděl bych už rozdíl mezi tím, co je správné a co nesprávné.
2: To moc dobře znám. Já jsem dal čestné slovo tajemnici, soudružce Pondělí. Znáte tu ženskou s křivým úsměvem? Je to nejnešťastnější tvor na světě. Snad je to její trávení, nebo nervy, nebo světový názor, ale ta ženská je úplně ztracená. Nemohu se obrátit proti ní a uštvat ji docela. Bylo by to jako být malomocného. Jsem možná blázen, ale já to tak cítím.
1: Ne. Nemyslím, že jste blázen. Věděl jsem, že se tak rozhodnete hned, jak jste si poprvé...
2: Co?
1: Hned, jak jste poprvé sundal ty brýle.
0: Všichni trpíme stejnou morálností nebo nemorálností, takže bude líp, když střízlivě uvážíme, co z toho pro nás vyplývá.
1: Představuji si to asi takto. Musíme podniknout něco, abychom sobotu zadrželi v Calais. Ale jak? Nemůžeme ho udat jako teroristu, na tom jsme se shodli. Nemůžeme ho dále zadržet kvůli nějakému bezvýznamnému přestupku, protože bychom proti němu museli svědčit. Mohli bychom se pokusit o únos a dát ho sami někde pod zámek.
0: Zámek. To mi připomíná. Asi nevíte, že Středa je šlechtického původu. První zmínka o jeho rodu Saint-Eustach pochází ze 14. století.
1: Heuréka! Mám nápad. Rod Saint-Eustach je velmi starý. Soudruh Středa nemůže popřít, že je gentleman. Nemůže to upřít ani mě. A abych potvrdil, že se v skutku nemýlí a že náležím mezi gentlemany, mám v úmyslu srazit mu při první příležitosti klobouk z hlavy.
2: Ale co s kloboukem?
1: To je pravda? Raději ho vytahám za nos.
3: Kavárna v přístavu Kali.
0: To nemá smysl.
1: To nevadí. Oslovím shromáždění. Nelíbí se mi jejich obličeje. Vůbec se mi nelíbí.
0: Hodláte pronést projev?
2: Nechte toho, jste opilý jako Dán.
1: Ano, totiž ne. Nejsem opilý jako Dán. Jsem opilý jako Scott.
4: Hola, soudruhu Středo. Vy jste prý Markýz de Saint-Eustach.
5: Tak jsem se jmenoval, než jsem se stal anarchistou.
4: Gabriel Simon, básník bez titulu. Dovolte mi prosím, abych vás zatahal za nos.
5: Zbláznil jste se, co to má znamenat?
4: A urazil jste mě.
5: Markýz, že vás urazil? Kdy, prosím vás?
4: Právě teď. Urazil mou matku.
5: Urazil vaši matku?
4: Matku tak docela ne, ale tetu.
5: Ale jak mohl Markýz právě teď urazit vaši tetu? Vždyť tu celou dobu seděl se mnou.
4: Byla to jedna z jeho temných narážek.
5: Neřekl jsem nic podobného. Mluvili jsme o hudbě. Prohlásil jsem, že mám rád Wagnera, jenom když se zpívá dobře.
4: A to byla narážka na mou rodinu. Moje teta zpívala Wagnera špatně. Byla to bolestná rodinná záležitost. Dodnes se nám kvůli tomu posmívají.
5: Něco takového jsem ještě neslyšel.
4: Ujišťuji vás, že celý váš rozhovor byl plný nejtemnějších narážek na nedostatky mé tety.
5: To je lež. Zmiňoval jsem se pouze o jedné půvabné černovlásce, která zpívala Wagnera dobře.
4: Tak vidíte, moje teta byla rusovláska a nebyla ani trochu půvabná.
5: Připadá mi, že jen hledáte záminku, abyste mohl Markýze urazit.
4: Na mou duši, vy jste chytrá hlava.
5: Chcete vyprovokovat hádku?
4: Vy chcete vyprovokovat hádku.
5: To je drzost. Musíme se bít. To smaže jedině souboj.
4: Markýzi, je vidět, že jste dosud, ač anarchista, nestratil smysl pro čest.
5: Nejdříve jsem byl šlechticem, teprve potom anarchistou. Souboj. O ten si nikdo u mne nemusí říkat dvakrát. Budeme se bít dnes večer. Mým sekundantem je zde plukovník Ducroix.
4: Markýzi, váš návrh je hoden vaší pověsti a vašeho rodu. Dovolte mi poradit se na okamžik s pány, kteří budou mými sekundanty.
5: Jak je libo? Vzdálím se.
1: Dokázal jsem to. Hodil jsem tomu netvoru na krk souboj. Teď dávejte pozor. Jako sekundanti musíte trvat bezpodmínečně na tom, že souboj se nesmí konat dříve než zítra v 7 ráno, aby nemohl stihnout vlak do Paříže.
0: Jen bude-li souhlasit.
1: Určitě vám vyhoví. Myslí si, že je nepřekonatelný šermíř. Bude spoléhat, že mě rychle porazí a ještě stihne vlak.
2: Že jsem tak zvědavý. Držel jste vůbec někdy kort v ruce?
1: Nechte se překvapit. Jsem přece básník.
3: Volné prostranství u nádraží v Calais.
0: Muži tak obratnému a statečnému, jako je pan de Saint-Eustach, může být lhostejné, jaký způsob souboje zvolíme. A náš duelant má závažné důvody požadovat další střetnutí, kdyby se nerozhodlo v prvním kole. Důvody, které jsou tak na snadě, že by bylo netaktní je dále rozvádět, ale za jejich spravedlnost a bezúhonnost
6: se mohu zaručit svou ctí. Proto míním...
5: U čerta dosti řeči a začneme.
7: Obě strany připraveny?
5: Pane?
7: Pane? Tak začneme. K boji vpřed. Přestaňte. Chci něco říct.
8: Stalo se něco? Nějaký přestupek proti pravidlům?
5: Prosím, nechte mě promluvit, je to důležité. Pane Simone, bojujeme dnes, protože jste, pokud se dobře pamatuji, projevil přání zatáhat mě za nos. Prokázal byste mi tu laskavost a zatáhal mě za nos co nejrychleji. Musím chytit vlak do Paříže.
2: Prohlašuji, že je to zcela proti pravidlům.
8: Opravdu nemyslím, že existuje precedens. Pamatuji se na jeden případ. Kapitán Bellegarde versus major Sumpt, kdy byli během souboje na žádost jednoho ze soupeřů vyměněny zbraně, ale nos lze sotva považovat za plnohodnotnou zbraň.
5: Tak zatáháte mě za nos nebo ne? Prosím vás, pane Simone, zatahejte mě za nos. Vždyť jste si to přál. Tak dělejte. Nemáte ponětí, jak je to pro mě důležité. Okamžitě mě zatahejte za nos. Moc vás prosím. Vlak už vjel do stanice.
2: A taky z ní odjede, ale vy tím vlakem nepojedete. My moc dobře víme, k jakému ďábelskému podniku...
5: Chcete mě dohnat k šílenství? Vlak je přichystán k odjezdu.
4: Tím vlakem... nepojedete.
5: Ty velký, tlustý, fijukaný, zatracený, idiotský, uslintaný blázne s prázdnou makovici. Vy pitomá ružolící skopová hlovoty.
4: Tlustý, vy tímhle vlakem nepojedete.
5: A kdo u všech čertů chce odjet tímhle vlakem?
6: Víme všechno. Máte v úmyslu jet do Paříže? A hodit tam na hlavním nádraží pomu.
2: Vlak odjíždí.
5: Co pak trpíte všichni měknutím mozku, že vám nedošlo, kdo jsem? Opravdu jste si mysleli, že chci chytit ten vlak? Pro mě za mě, ať si jede třeba 20 vlaků do Paříže. Všechny vlaky do Paříže, ať vezme čert.
6: Tak o co vám šlo?
5: O co mi šlo? Nešlo mi o to chytit vlak. Šlo mi o to, aby ten vlak nechytil mě.
4: Co myslíte tím, aby vás vlak nechytil? Mám takový dojem, že ten nesmysl měl něco znamenat.
5: Znamená to všechno a také konec všeho. Neděle nás teď má jako na dlani.
6: Nás? Co míníte tím nás?
5: Policii, samozřejmě. Jsem inspektor Radcliffe. Moje jméno je na policii dobře známé. A je mi jasné, že vy k ní patříte rovněž. Zde je má kartička.
6: Nechte si ji, máme jich tolik, že by se s nimi dali hrát žolíky.
4: Ale proboha, jestli je tohle pravda, tak nás v radě anarchistů byla zatracená většina proti anarchii. Co to má jenom znamenat?
5: Znamená to, že je po nás. Co pak neznáte neděli? Jeho žerty jsou dokonalé a prosté. Schromáždil své nejmocnější nepřátele do ústřední rady a tak se postaral, aby policie nemohla fungovat. 6 lidí se mu postavilo na odpor a ten starý ďábel je všechny přinutil, aby mařili čas tím, že budou hlídat jeden druhého.
6: Říkal jste, 6 lidí se mu postavilo na odpor? Ať počítám, jak počítám, vychází mi jenom 5. Zbývá ještě ta fanatická tajemnice, nedělová pravá ruka, pondělí.
5: Pondělí, to se vám povedlo. Pondělí. Totiž vlastním jménem slečna Brownová je má nejbližší spolupracovnice.
2: Slečna Brownová? Ona je taky?
5: Taky. Nic nemůže vyvolat větší zmatek než jedna ošklivá sekretářka.
4: Takže už zbývá jenom neděle.
6: Jenom? Neděle není jenom. Neděle. Je všechno.
2: To je prekérní situace. Co bude dál?
5: To ví jenom Bůh. Nezbývá než počkat na příští schůzi rady.
6: Pánové, musíme držet všichni pohromadě. Přijďte včas.
1: Čeká nás rozhodující střetnutí. Buď a nebo.
3: Opět pivnice u Třípům.
1: Neděle tu ještě není.
2: Zatraceně. Vzpomínáte si na jeho obličej?
1: Můžete se vsadit, že jsem na ten obličej nikdy nedokázal zapomenout. Zdává se mi o něm.
6: Přechází mi mráz po zádech, když pomyslím, že se mám podívat do jeho studených, vybledlých očí.
1: Trochu mě děsí představa, jak se ptám neděle, kým skutečně je.
2: Bojíte se, že vám to neřekne?
1: Naopak. Bojím se, že mi to řekne.
2: Třeba nepřijde. Už tu měl být.
6: Nevěřte tomu. Přichází vždycky na poslední chvíli nebo až po zahájení.
5: To je jeho osobní styl. Návyk z dlouholeté práce v podzemí.
6: Také vždycky předčasně odchází, aby ho nikdo nemohl sledovat.
9: Uběhla akademická anarchistická desetiminutovka. Můžeme začít, soudruzi anarchisté? Zahajuji dnešní schůzi. Ať žije anarchie.
10: Ať žije anarchie.
9: Soudruh neděle se dosud nedostavil.
11: Omyl, soudružko. Soudruh neděle vás už hodinu trpělivě očekává.
9: Promiňte, nevšimla jsem si vás, soudruhu předsedo.
11: Ani nevíte, jak jsem rád, že vás zase vidím. Máme krásný večer. A ten klavír je skvěle naladěn. Ale k věci. Co je nového v Paříži?
9: Nic, soudruhu předsedo. Žádný masakr se nekonal. Nemohu vám podat zprávu o žádné ohavné podívané.
11: Ohavná podívaná? Myslíte tu podívanou, když se díváte na soudruha Sobotu s jeho ohavnými brýlemi?
2: Moje brýle jsou ohavné, ale já ne. Podívejte se mi do očí.
11: Máte prostě obličej, jaký člověka potrefí. Ale kdo jsem já, abych schvaloval nebo neschvaloval plody, jaké vyrostou na stromě života?
6: Není čas na ducha plnosti. Přišli jsme, abychom se dověděli, co to všechno znamená.
2: Kdo jste, soudruhu neděle? Čím jste? Proč jste nás tu všechny shromáždil?
9: Víte, kdo jsme a čím jsme my? A kdo jste vy?
1: Jste blázen, který si hraje na spiklence? Nebo jste chytrák, který hraje blázna?
11: Svět se zbláznil. Vyléčit ho mohou jedině blázni.
5: Pouhý paradox.
11: Pravda je vždycky paradoxní.
5: Odpovězte na otázku. Jsme anarchisté? Nebo si na ně hrajeme?
11: Pokud jsem dobře porozuměl vašim zmateným otázkám, přejete si, abych vám řekl, kdo jsem a kdo jste vy? Co je tento stůl a co tato rada a možná také, co je tento svět? Půjdu tak daleko, že odhalím závoj aspoň z jednoho tajemství. Chcete-li vědět, kdo jste vy? Tak tedy šest, vlastně už jen pět, mladých i starších oslů s dobrými úmysly. Pět policistů hrajících si na anarchisty a pět anarchistů ve hře policie. Tak je to. Tak to má být.
1: A vy? Co jste vy?
11: Já? Mnoho toho o sobě nevím, ale něco vám o sobě přece jenom povím. Jsem ten muž v zatemněném pokoji, který vás všechny přijal k policii.
2: Vy?
6: To není možné.
1: Já to tušil.
11: Jste přece básník. Vládnete jasnozřivou intuicí.
2: Ale proč? Proč ta maškaráda?
11: Jak jednoduché. Myslete trochu.
2: Proč jste plánoval pumový útok v Paříži, když jste jej chtěl zmařit?
11: Právě proto, že jsem jej chtěl zmařit. Chcete-li zneškodnit anarchii, musíte ji ovládnout.
5: To má logiku.
6: Ale co teď? Co bude teď?
11: To záleží na každém z vás. Já osobně si myslím, že bychom měli pokračovat v tom, co jsme začali. Boj s anarchií, boj s lidskou hloupostí nikdy nekončí. Ale právě proto jej musíme stále znovu podstupovat. Dám vám čas pořádně si to rozmyslet. Ale teď mě omluvte, musím letět. Letím do Rio de Janeiro na Mezinárodní kongres o terorismu.
9: Soudruh předseda nás opustil. Program schůze je vyčerpán. Rozpouštím schůzi. Ať si to každý rozebere sám.
6: Zdá se mi to hrozně pošetilé, že jsem byl na obou stranách a bojoval sám proti sobě.
9: Ale bylo to vzrušující.
2: Nerozumím ničemu, ale jsem šťastný.
6: Já nejsem šťastný. Nechal mě na mých hereckých cestách zbloudit příliš blízko k peklu.
1: Byl to zlý sen, ale ty záměry byly až příliš skutečné. Připadám si jako duševně chorý v nějakém příšerném psychodramatu.
10: Ať žije anarchie! Muž vrhající pumu je básník.
1: Gregory, ovšem, Lucián Gregory, to je přece mezi námi jediný skutečný anarchista.
10: Umělec pohrdá všemi vládami, ruší všechny zákony.
1: A toho dne, když přišli synové boží, aby se postavili před Hospodinem, přišel také Satan mezi ně.
2: Máte pravdu. Jsem ničitel. Zničil bych svět, kdybych mohl.
1: Nešťastníku. Proč se nesnažíte být šťastný?
2: Štěstí je jenom pro slabé. Život? To za nás obstarají naši sluhové.
1: Ne. Už pouhé bytí je tak neobyčejné, že vyvolává úžas. Cokoliv je nádhernější než nic. I kdyby denní světlo bylo snem, byl by to denní sen a ne noční můra. Děkuji, nevím jakým bohům, ne za to, že život netrvá věčně, ale za to, že vůbec nějaký život je. Ti obrovští bozy násilí se rozvalili v prach, ďábla výstřel zasáhl, když sahal po hvězdách. Při božím míru nakonec můžeme vyslovit soud. Je dobré zapustit kořeny, je dobré zestárnout.

Detektivní příběh Gilberta Kýse Chestertona Anarchista čtvrtek Zlý sen přeložila Hana Žantovská, dramatizace Zdeněk Hořínek a Marie Hořínková, stereoscénář Milan Křivohlavý, dramaturgie Pavel Minx, režie v roce 1997 Ivan Chrs. Účinkovali Jiří Ornest, David Novotný, Daniela Kolářová, Jiří Holý, František Němec, Jan Vlasák, Kamil Halbich, Otakar Brousek, Petr Motloch, Magda Karbusická, Zdenička Tichá, Milan Slabihout, Pavel Karbusický a Eduard Pavlíček. Zítra nás čeká komedie, ve které svatební plány bohatého kupce narazí na překvapivý odpor. Alexandr Nikolajevič Ostrovský se stal osobitým kronikářem poměrů panujících v ruské společnosti ve druhé polovině 19. století, nastavil zrcadlo především kupeckému stavu a bez příkras zachytil jeho zaostalost, tyranii, hamižnost a krutost. Zítra, 14. června, v den, kdy uplyne 140 let od úmrtí Alexandra Nikolajeviče Ostrovského, přineseme jeho hru Nemá kocour pořád posvícení, bude to zítra v 15 hodin. A tuto středu zemřel skladatel Jan Málek.

Vedle orchestrálních skladeb nám zanechal Jan Málek rozsáhlé dílo zborové. Cyklus Hlas noci, který nám zpíval pěvecký sbor Československého rozhlasu v Praze pod vedením Milana Malého, propojuje hudbu s poezí Karla Hlaváčka, Karla Tomana a Josefa Hory. Básníky různých generací spojuje právě téma noci, ticha a zastaveného času, jak můžeme teď slyšet.

Hudbu s poezií Karla Hlaváčka, Karla Tomana a Josefa Hory Hlas noci propojil Jan Málek právě v tomto cyklu. Zpíval nám pěvecký sbor Československého rozhlasu v Praze pod vedením Milana Malého a dodejme, že Jan Málek získal za svou celoživotní práci pro sborovou tvorbu v roce 2018 ocenění Unie českých pěveckých sborů. Studoval na státní konzervatoři v Praze u folkloristy Alberta Peka a absolvoval skladbu v kompoziční třídě Miloslava Kabeláče. Vojenskou službu strávil v Brně mimo jiné i s folklorním souborem Jánošík. A právě folklor prostupuje tvorbou Jana Málka jako červená nit. Nejvýrazněji je to patrné v koncertu pro dudy, smyčce, tympány a bicí z roku 1976.

Koncert pro dudy, smyčce, tympány a bicí patří k nejpozoruhodnějším skladbám Jana Málka. V době svého vzniku šlo o zcela neobvyklé dílo, které povýšilo české dudy z lidového prostředí na koncertní sólový nástroj. Skladatel jej napsal pro plzeňského dudáka Zdeňka Bláhu, krom něho jsme slyšeli na nahrávce také plzeňský rozhlasový orchestr pod vedením Jaroslava Krčka. Od roku 1963 byl Jan Málek spojený také s Československým rozhlasem, nejprve v Plzni jako hudební režisér a dramaturg plzeňského rozhlasového orchestru a později i jako lektor a krátce jako dramaturg tamní elektroakustické laboratoře. Od jara 1976 až z roku 2003 byl Málek hudebním režisérem československého, následně českého rozhlasu v Praze a několik následujících let se ještě podílel na rekonstrukci vzácných archivních zvukových snímků. A v době svého působení v rozhlase upravil Jan Málek také stovky lidových písní, třeba tuto.

To bylo aranžmá Jana Málka pro dětský sbor a doprovod písně Pod naším okýnkem. Sbor Bambíny di Praga řídil Bohumil Kulínský a soubor Studánka hrál pod vedením Jiřího Fischera. Skladatel, hudební režisér, dramaturg, folklorista a rozhlasový pracovník Jan Málek zemřel ve středu 10. června ve věku 88 let.

Muzika Bohemika nám dohrála třetí část druhé symfonie pod vedením autora Jaroslava Krčka. Je 16:30 a my s Vltavou míříme do Talichova salonku.

0: Vážení a milí, Jana Trojanová vás vítá u poslechu 33. dílu podcastu Taktovka, který vzniká za spolupráce Symfonického orchestru Českého rozhlasu a stanice Český rozhlas Vltava. V následujícím čase vás zavedeme do atmosféry Talichova salonku pražského Rudolfína, kde se v rámci cyklu Přijďte dřív pravidelně setkávají posluchači s umělci, a to ještě před koncertem. Jedno takové předkoncertní setkání se konalo 20. dubna, kdy do Prahy za Sočrem zavítala britská klavíristka Aisita Kani Mason, umělkyně, která si získala publikum po celém světě, a to nejen technickou brilancí, ale především hloubkou výrazu a mimořádnou schopností proměnit hudbu v osobní sdělení. Přijala, aby společně s rozhlasovými symfoniky provedla třetí klavírní koncert Sergeje Rachmaninova, dílo, které je pro mnohé pianisty téměř legendární výzvou. A právě od něj se odvíjí i náš dnešní rozhovor. Co se vám, až se to vybaví jako první, když se řekne Rachmaninovův třetí klavírní koncert?
1: I think Rachmaninov was the first composer I really fell in love with as a child.
2: Rachmaninov byl asi první skladatel, do kterého jsem se jako malá opravdu zamilovala. Mám k jeho hudbě odjakživa hluboký vztah a s tím souvisí i mé pocity, když se jeho skladby učím. Cítím v sobě vášeň k hudbě. Samozřejmě, když chcete takovouto skladbu nastudovat, tak před vámi na začátku stojí spousta not, se kterými se musíte popasovat. Jakmile to ale zvládnete, tak se dostáváte zpátky k hudbě, k jejímu příběhu a narrativu. A tento jeho koncert je nesmírně provázaný. Dohromady tvoří jeden velký hudební oblouk, ve kterém každá věta úzce souvisí s těmi ostatními.
3: Tento koncert je často popisovaný jako extrémně náročný, a to technicky, ale i psychicky. Vnímáte ho víc jako výzvu a nebo jako prostor, řekněme, pro svobodu?
1: I think with learning pieces, it's all about how much time you have.
2: Já si myslím, že kdykoliv se učíte nějakou skladbu, jde především o čas. Pokud máte času nedostatek, je to vždycky výzva. Proto jsem si na nastudování této skladby vědomě dala několik týdnů a měsíců, kdy jsem se nořila opravdu do hloubky. V tu chvíli je pro mě výzva spíš to, abych si při hraní Rachmaninova našla svůj vlastní hlas, svůj vlastní projev. A to platí vlastně pro každou skladbu, kterou se učím. Pokud mám dost času, tak si skladbu můžu užít a brát ji jako dobrodružství, do kterého se chci vrhnout. Nechci se to jen narychlo drtit.

0: Hudba Sergeje Rachmaninova je silně emotivní, někdy až nostalgická. Jaký příběh v ní hledáte vy? Je to pro vás spíš osobní výpověď, nebo je to třeba i jakýsi dialog se skladatelem?
1: I think there's lots of dialogue in this piece.
2: Řekla bych, že dialog se tu děje na mnoha rovinách. Dialog se skladatelem, dialog s publikem, s orchestrem. Je v tom Rachmaninov tak, jak ho známe, jeho vášnivé a romantické momenty, ale zároveň je v tomto koncertu i obrovská hravost a plamenost. A právě tyhle lehčí, ne tak vznešené polohy ve skladbě hledám. Je to opravdu dílo plné kontrastu.
0: Až se to hrajete na největších pódiích světa, od BBC Proms až po Carnegie Hall, určitě se liší energie publika v různých městech. Tak schválně, co vy osobně očekáváte od Prahy, od Dvořákovy síně pražského Rudolfína?
1: Yes, the energy
2: Ano, energie je v různých městech úplně jiná. A proměňuji se i já, žádné dva mé koncerty nejsou stejné. Atmosféru tady v Praze jsem už trochu načerpala během veřejné generálky a cítím tady obrovskou lásku k hudbě a také vřelost. Publikum dovede naslouchat tak, že se hudbou nechá opravdu pohltit. Takovou energii jsem cítila konkrétně tady v Rudolfínu. Je to moje první návštěva Prahy, takže mám radost a moc se těším na večer.
0: Vaše dramaturgie často propojuje klasický repertoár s méně uváděnými skladatelkami, jako je Fanny Mendelssohn nebo Klára Schumann. Jak přemýšlíte o tom, co dnes vlastně znamená slovo repertoár?
2: Myslím, že v repertoáru jde o to přivádět v daný moment hudbu k životu. A v podstatě je jedno, jestli je to skladatel či skladatelka, které nikdo nezná, nebo kteří se téměř neuvádějí. Nezáleží na tom, jak dlouho nežili. Chceme, aby jejich hudba byla dnes živá a relevantní. Což z podstaty věci je, protože vyjadřovali prožitky a emoce, které se v jádru nemění. Na to se zaměřuju u každé nové skladby a mám to ráda i jako posluchačka.

0: Klavír je nástroj, který nebývá tak často součástí velkého symfonického organismu. Dnes je tomu ale naopak. Jak vnímáte ten moment, kdy se já promění v my? Jak se těšíte na spolupráci s našimi rozhlasovými symfoniky? Jak se na tu spolupráci a na večer těšíte?
1: Já cítím adrenalin před každým koncertem a je to pocit, na který jsem nějakým způsobem zvyklá. Nechám ho sebou projít a můžu ho i zužitkovat a načerpat z něj energii pro koncert. Co se týče dnešní spolupráce, se Sočerem hrajeme skladbu, která je opravdu symfonická a má velmi provázané textury. Je tam hodně pasáží, které si užívám spolu s orchestrem. Takže byť hraju na klavír, v jednu chvíli se cítím, jako bych byla součástí perkusí, nebo vedu dialog s dechy, nebo se proplétám mezi smyčce, což je podle mě na tomto kusu naprosto neuvěřitelné. A Sočer si v tom vede skvěle, takže je to velká radost.
0: Když teď odhlédneme od hudby, protože v rámci předkoncertních setkání máme vlastně tu jedinečnou možnost poznat také naše vzácné hosty, jak se říká, trošičku víc face to face. Tak možná takový úplně náhled do toho, když se odhlédne od hudby Sergeje Rachmaninova, Fanny Mendelssohn, Kláry Schumannové, dalšího repertoáru, klavíru. Když se všechno toto odendá, tak co baví Aistu, jaký je její koníček, co ráda dělá?
2: Nothing else. Nic
1: než hudba. Ne, to si dělám samozřejmě legraci. Když odstoupím od klavíru, umím se od toho dobře oprostit. Ráda trávím čas s lidmi, protože nácvik na koncerty je něco dost osamělého. Jsem ráda aktivní, chodím s přáteli cvičit, tancovat, chodíme do kina, do divadla, hrajeme hry. Ráda chodím i na dlouhé procházky. Mám takové dost normální záliby, řekla bych.
0: Jaký pocit byste chtěla v posluchačích po dnešním koncertě zanechat?
1: Možná se vrátím k tomu, co jsem zmiňovala v souvislosti s repertoárem. Pro mě jde opravdu o to, že přivádíme hudbu v daný moment k životu. A i když Rachmaninovův třetí koncert pro klavír je skladba často hraná, přesto bych chtěla vyzvat posluchače, aby se zaposlouchali do toho, co slyší právě teď, jestli je tam něco jiného, nového. Takový pocit chci vzbudit. Pocit, že hudba žije. To je fantastický pocit.
0: Aistu, my děkujeme za vaše slova. Přejeme vám krásný koncertní večer a pochopitelně, aby se dařilo a divadelně zlomte vás, jak jinak. Britská klavíristka Aistu Khani-Mason.

0: Vážení a milí, my v našem setkání určitě budeme pokračovat. Druhá část dnešního Přijďte dřív nás zavede z klavírního světa do světa hlasu, slova a také do světa příběhu. Protože druhá polovina dnešního večera patří Stravinského Oidipovi dílu, které není jen hudbou, je dramatem, je osudem a je silným archetypálním příběhem. Je mi velkou radostí, že mezi námi mohu přivítat dva výrazné solisty dnešního večera. Pozvání totiž přijali tenorista Daniel Matoušek, kterého uslyšíme v roli pastýře. A baritonista Jiří Brickler. Jenž stvárňuje Kreona a korinského posla. Oba patří k předním českým operním pěvcům, pravidelně spolupracují s významnými orchestry i operními scénami u nás i v zahraničí. No zkrátka jsme rádi, že jste navštívili naše předkoncertní setkání, že jste hosty v Talichově salonku. Pánové, vítejte. Oidipus Rex Igora Stravinského je označován jako opera oratorium, tedy něco mezi koncertem a divadlem. Jak se vám v takovém formátu pracuje?
1: Já myslím, že to je moc krásný, že vlastně Oidipa Rex se děláme právě v té koncertní podobě, protože ta hudba je přeci jenom jedna z těch náročnějších a v tom divadle tomu člověk musí věnovat poměrně více času než na koncertní pódium, kdy máme před sebou noty, dirigenta půl metru od sebe, takže to je trošku jednodušší, ne, že by to bylo úplně jednoduchý, to vstupný se opravdu vyplatí. Takže já jsem rád, že to dělám. Já opravdu vážím si toho, že to můžu dělat.
0: Jiří.
2: Já jsem také moc rád, že jsem byl přizván k tomuto dílu. My jsme toto dílo dělali v Národním divadle, tuším před 2 nebo před 3 lety, ale tam jsem nespíval v tomto díle, tam to dělali kolegové jiní. A už tehdy mě to oslovilo, to dílo. Perfektní, je to efektní dílo, dramatický. A jsem rád, že jsem se k tomu konečně dostal.
0: Oba máte za sebou bohaté operní i koncertní zkušenosti. Je pro vás Igor Stravinský něčím specifický oproti jinému repertoáru? Jak ho vnímáte?
2: Tak je to určitě na poslech pro mě osobně velmi zábavná nebo efektní hudba. Horší už to je, když se to člověk učí, protože to, co na poslech zní poměrně jednoduše, pak v notách vypadá zcela jinak a orchestr často jede úplně něco jiného, než si člověk představuje, co by pod ním měl hrát. Takže ta náročnost je tam poměrně velká, ale naštěstí to dílo je zhruba 40-minutové, tak se to dá.
0: Daniel doplní?
1: Je to 52, 100%. 100%.
0: Daniel si to stopoval, celou veřejnou generálku.
1: Tohle je můj první večer se Stravinským. Já jsem nikdy od Stravinského nic nedělal, takže já jsem rád, že vlastně je to právě Oidipus Rex právě s Petrem Popelkou, protože je to pro mě hezký jako vhled do této hudby a příští rok mě čeká právě Rex Progress, život prostopášníka Stravinského, což je taky trošku ještě jiný zase Stravinský, takže je to zajímavý, že vlastně, když to člověk korepetuje s klavírem a hraje si to, tak to vypadá strašně složitě. A pak přijde orchestr a většinou to bývá, že když přijde orchestr, tak to je mnohem těžší. A u Stravinského je to právě naopak. Že ten orchestr dá nám takovou hezkou nápovědu, že se to hezky chytá a dává to pro nás, nebo pro mě teda osobně, mnohem větší logiku potom.
0: Danieli, pastýř přichází jako nositel pravdy, která zásadně promění celý příběh. Vnímáte tuto roli spíše jako lidskou postavu s vlastním vnitřním světem nebo jakýsi nástroj osudu, řekněme?
1: To je zajímavá otázka, bych se měl nad tím zamyslet. Teda teďka se to
0: Ještě je čas, ještě je do přenosu čas.
1: Je to v druhý půlce, takže dobrý. Ne, já si myslím, že pastýř je určitě pozemská bytost, která ale ví víc, než chtěla a vlastně už jenom ta první věta, že chtěl mlčet, ale musí promluvit, protože vidí to, co se děje, tak otevře tomu Oidipovi oči a pomyslně teda samozřejmě a řekne tu pravdu, co se mu vlastně děje v tom životě, takže spíše to takový lidský, dneska bychom řekli nejlepší přítel nebo psycholog nebo něco takového, nebo terapeut. A tak tenkrát v antice to byl pastýř.
0: Jiří, u vás se potkávají dvě polohy, už bylo řečeno. Kreon jako politická síla a posel jako hlas událostí, můžeme říci. Jak hledáte jejich vnitřní pravdivost, aby nezůstali jen jakýmsi symbolem?
2: Tak ten kreon i ta hudba u toho kreona je dramatičtější podstatně a hudebně je to tak jasně odlišené tím Stravinským, že je to pro mě v tomhle jednodušší určitě. A ten posel už je takový, jako, že už přichází s tou hotovou věcí, zvěstuje, říká to, co se stalo. Je to tam hudebně naštěstí odlišené, takže v tomhle je to pro mě jednodušší.

0: Spolupracujete se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu, už tady bylo zmíněno a vy dobře víte, že dnes uvidíte s taktovkou v ruce Petra Popelku. V čem je tato spolupráce specifická? Přináší vám něco, co je jiné než třeba u jiných orchestrů nebo dirigentů? Je tam něco výjimečného?
1: Tak každý ten orchestr má určitá svá specifika a v tomto díle myslím, že perfektně se jako spojí ta energičnost Petra Popelky s tím orchestrem, co dokáže všecko zahrát a předat publiku, a je to pro mě radost.
2: Tak já bych jenom řekl, že tím, že Petr je bývalý kontrabasista, tak vlastně basa tvrdí muziku, tak je to tam znát, to je jako... To je asi všechno.
0: Mimochodem, každá umělecká dráha se utváří v dialogu s lidmi a také s příležitostmi. Bylo na vaší cestě setkání role nebo zkušenost, která vás nejen posunula technicky, ale proměnila i vaše uvažování o hudbě a o sobě samých jako interpretech?
1: V posledních letech, jak bylo výročí Bedřicha Smetany, tak jsem měl to štěstí se setkat častěji se smetanovskými rolemi, s Přemyslem nebo... s Tomšem, a nebo s Vokem z Čertovy stěny. A myslím, že dříve jsem se těm rolím vyhýbal, byl jsem velice opatrný na tyto role, ale díky tomu výročí jsem se k tomu dostal čím dál tím víc a myslím, že mě to i jako hlasově trošku posouvá dál, byť stále jsem opatrný na výběr dalšího repertoáru. A co do niternějšího pocitu. Teď z poslední doby mám, když jsme dělali v Brně Krále Rogera od Karla Šimanovského, tak to byla jedna asi z nejnáročnějších rolí, co do psychické náročnosti. Je to opera, která má zhruba hodinu 20, ale je to tak intenzivní, jak kdyby jsme hráli 4-hodinového Wagnera. Takže to bylo asi jedno z nejnáročnějších, co jsem teď v posledních letech dělal a co mě, doufám, posouvá někam dále.
0: A co Daniel Matoušek, jak to má?
2: Tak já tím, že jakožto tenor a mladý tenor, tak se dostávám hlavně k milovníkům.
0: Překvapivě, kdo by to řekl?
2: Což samozřejmě je teda velká oběť. A,
0: pro koho, Dane? Pro koho je to velká oběť?
2: Pro mě samozřejmě. Pro mě. Ale musím říct, že teďka teda jsem si taky poprvé osahal ten český repertoár. Právě s Jirkou jsme dělali Čertovu stěnu, kde já jsem dělal poprvé smetanovskou roli celou. A musím říct, že mě vlastně Smetanova hudba moc baví, takže mě to právě otevřelo zase obzory k těm českým autorům, kterým se postupně teda dostávám. Čeká mě Tajemství Smetanova, čeká mě Jakobín Dvořákův a čeká mě Prodaná nevěsta. Takže sami takový hezký kusy, ale zároveň samozřejmě furt se držím tomu svýmu italskému domovu nejblíž. No.
0: Jak vy dnes přemýšlíte o výběru rolí? Je to spíš jako otázka hlasového vývoje, nebo je to nějaká vnitřní potřeba něco sdělit?
2: Ono záleží taky, k čemu nás pustí, že jo? To taky je důležitý říct. A ne vždycky samozřejmě ty názory těch, kteří ovlivňují to obsazování, se potkávají s našimi, takže je dobrý vést nějaký dialog a já osobně to vnímám tak, že když tu roli si otevřu a začnu si to zpívat a najednou mě to prostě sedí a nemusím vymýšlet, jak to mám zpívat, tak pro mě to je ukazatel toho, že to je správně. Takže se spíš řídím tady tím nějakým šestým smyslem.
0: Jak to má Jiří?
1: Já také mám několik samozřejmě kolem sebe lidí, kterých se nebojím zeptat na ten názor, jestli je vhodná ta role nebo není pro mě vhodná. A stále jsem spíš více opatrný, než abych se pouštěl do nějakých větších akcí takzvaně. Takže spěchám pomalu. A zatím se mi to vyplácí. Jako já myslím, že jsem si dlouhá léta odspíval malé role a myslím, že jsem došel postupně k těm velkým rolím a bez nějakého ublížení si zatím.

0: Hlas je váš nástroj, o tom žádná. Zároveň hlas je, a to víme úplně všichni, něco velmi, velmi křehkého. Jak vypadá vaše každodenní péče o něj? Máte nějaké rituály nebo zásady, kterých se držíte?
1: Ne, já se nějak jako neomezuju extrémně. Ano, tak jako nejsem kuřák, což jako myslím, že je dobře. A taková obecná nemoc všech zpěváků je reflux. Překyselení žaludku, což normálně lidem nevadí tolik, ale například mě paní foniatrička tehdy řekla, že pokud nechci mít reflux, tak nesmím jíst čokoládu a musím přestat pít kafe. Tak jsem řekl, že radši přestanu zpívat. No, takže na tohle si občas dávám pozor, že to neberu v nějaké extrémní míře, ale snažím se to nepřehánět.
0: Dane, jak vy pečujete o váš nejcennější nástroj v hrdle?
2: Jo, tak já, když mám koncert nebo představení, tak míň zpívám ve sprše. Mm-hmm. Ne. Já se snažím prostě si odpočívat co nejvíc, no. Tak když mám volno, tak když se nemusím nic učit, tak prostě ten hlas nepoužívám pěvecky, jakože samozřejmě mluvím, to jo, ale razím tu techniku, že zpívám tak, jak mluvím tak, jak zpívám, tak prostě to tak i používám, ten hlas. No. Nic speciálního, žádný prášky a šály nosím jenom, když je minus 15. To.
0: Nicméně bych asi si tak nějak myslela, že je vedle hlasu důležité také ticho. To si pojďme přiznat, že ticho skutečně léčí a v případě pěvců dvojnásob. Umíte, pánové, skutečně vypnout, co vám pomáhá regenerovat fyzicky i mentálně? Jak to máte?
2: To ticho nevnímám úplně jako, že by bylo reálné ticho, někdy jo, ale že poslouchám úplně jinou hudbu. Že vlastně vypínám ten svět klasické operní hudby a poslouchám jazz, poslouchám R&B a tak dál a nevím, uklízím u toho, nebo to zas tolik ne, ale nebo vařím nebo něco, nebo dělám cokoliv jiného. Takže prostě vypínám vlastně tu záklopku s tím klasickým světem a tam je, mám ticho, tam to mám vypnutý. A to mě strašně pomáhá, to je skvělá věc.
1: Já také asi takhle s dvěma dětma to ticho úplně absolutní už doma není, už mnoho let. Takže já se ho užiju maximálně v době, kdy jsou ve škole a manželka v práci, takže to využívám na to, že dospávám ještě, takže když mohu, tak rád spím, to se přiznám. A to myslím, že je i dobré na tu regeneraci, mlčím, ale také pokud poslouchám hudbu, tak velmi často to není opera, dokonce i country. Poslouchám Nedvědy klidně, mě to je jako jedno. No, to mám rád.
0: Teda představit si skladbu U stánku nebo Zvony zvoní jen chvíli, ve vašem případě jako operního pěvce, to je takový docela zajímavý obrázek, který se mi teď tak promítl.
1: Já super. Jsem dokonce zpíval před konzervatoří, tak jsem zpíval s country kapelou, takže jako...
2: Já i teďka vlastně dělám, občas si i zpívám blues, nebo někdy hraju jazzové věci a tak dále, takže i jako se tomu pověnovávám. A Nedvědy teda taky občas rád poslouchám, to je pravda, no. Je to zajímavý, no. Je to hezký.
0: Nacházíte inspiraci i mimo hudební svět, třeba v literatuře, ve výtvarném umění, nebo úplně někde jinde, jak to máte?
2: No já výtvarnému umění jsem propadl zhruba před měsícem, kdy jsem byl trošku donucený jít na soukromou prohlídku jednoho výborného teda malíře argentinského ve Vídni. A protože měl hnedka dva vchody od mýho hotelu ateliér a moje kamarádka mu tam pomáhala malovat, nebo ona je taky malířka, tak mě tam donutili jít a vlastně se mi to moc líbilo, ale do té doby jsem nikdy v galerii ani v ateliéru nebyl, takže úplně asi z obrazu bych to neuměl vnímat. Já poznám zelenou, červenou, tím to končí. Ale mě strašně baví pozorovat lidi. Jako třeba, když jedete v metru, tak koukáte, co ty lidi, jak prožívají svoje životy a jak vlastně... Vždycky zatím hledám nějaký příběh a to je hrozně zajímavá věc, protože my pak vlastně na tom operním jevišti stvárňujeme některý z těch charakterů, který jsme neúplně potkali asi v metru, občas třeba v hotelovi úplně to tak není, ale aby ten, jak se říká, verismus byl opravdu veristický, no.
1: Když jako je příležitost, tak jsme například s manželkou, když jsme byli v Římě, tak jsme jako rádi prolezli ty galerie a tak to mám rád samozřejmě. Ale o tom pozorování těch lidí, to je velmi dobrá připomínka. To je studnice opravdu dneska speciálně MHD v Praze. Tam najdete všecko, Rigoletta i Carmen občas. A to je výborný, protože v dnešní době režiséři často už jako jedou hodně na to přirozené herectví, jo, což dřív třeba tolik nebylo, ale dnešní režiséři to tak vyžadují, že tady ta inspirace ze světa kolem sebe je velmi cenná.
3: A cená jsou, vážení a milí, nejrůznější setkání. Konkrétně takováto předkoncertní. Pro vás pravidelně v každé koncertní sezóně připravuje Symfonický orchestr Českého rozhlasu. Hosty v Tarichově salonku Pražského Rudolfína byli tenorista Daniel Matoušek a baritonista Jiří Brickler. My jsme se vrátili zpět do rozhlasového studia. Je na čase uzavřít taktovku, další už 33. díl podcastu Sočru a stanice Český rozhlas Vltava. Naladíte ho v premiéře na Vltavě a pak kdy na Můj rozhlas či Spotify. Děkujeme, že jste poslouchali, že jste si spolu s námi dopřáli chvíli zastavení. Od mikrofonu se loučí Jana Trojanová a přeje vám, ať vám hudba zní ještě dlouho po doznění posledního tónu.
4: Po taktovce pro vás máme na stanici Vltava vizitku, dnes dvou designérek Anežky Podzemské a Dany Elsnerové. Po vizitce jazzový podvečer v 18 hodin a v 18.30 četbu na pokračování. Autobiografická kniha Petra Chudožilova Lahvová pošta vznikala od roku 1966 a vypráví příběhy pražských intelektuálů, literátů, výtvarníků, vědců i umělců, kteří v o něch časech hledali azyl i vzájemnou podporu ve staroměstských hospodách. Osmá část nás čeká dnes v 6:30.
5: Pražská katedrála našla svůj hlas.
6: Nové varhany symbolicky završují dílo, které započal sám Karel IV.
5: Za svatovícký nástroj usednou Pavel Svoboda a Jiřina Dvořáková-Marešová.
6: Symfonický orchestr Českého rozhlasu bude dirigovat Elias Grandi.
5: Zazní velkolepá varhaní symfonie Camille Saint-Saense, Dvořákovy biblické písně
6: a taky vítězná skladba soutěže vypsané speciálně k této příležitosti.
5: Přímý přenos slavnostního koncertu v pátek 19. června od 19.30
6: na Vltavě.
4: Až do středy můžete hlasovat pro skladbu, kterou interpreti budou v pátek ve svatovícké katedrále hrát na nové varhany. Volit můžete mezi Fantazií na chorál svatého Václava z pera Iva Bartoše, svatovíckou Fantazií Karla Martínka anebo dílem Mikuláše Piňose Invocationes Bohemicae. Skladby si můžete poslechnout a volit je na webu vltava.rozhlas.cz.
7: Sočer slaví 100 let.
8: Rozhlasoví symfonikové zveřejnili program pro novou jubilejní sezonu. Bude plná dirigentských hvězd, jako jsou Elias Grandi, Petr Popelka, Jakub Hruša, Tomáš Netopil, Václav Lux nebo Tomáš Hanus. Orchestr připravil několik abonentních řad a také mimořádné koncerty. Více o sté sezóně rozhlasových symfoniků na socher.rozhlas.cz.
9: Radioservis představuje
10: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
11: Vizitka.
12: Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Hlavním aspektem naší tvorby je harmonie materiálů, hravost a osobitost. Inspiraci čerpáme z nekonečných dojmů a pocitů z přírody, říká dvojice textilních designérek Anežka Podzemská a Dana Elsterová, které vystupují pod názvem Durch Duo. Dámy, vítejte, dobrý den.
13: Dobrý den.
14: Dobrý den.
12: Absolventky ateliéru textilu na pražské Umprum se víc než 15 let věnují užitému designu. Ve své práci dlouhodobě zkoumají především možnosti vlny jako přirozeného a obnovitelného materiálu. Teď se dvojice designérek z oblasti užité tvorby vydala směrem k volnému umění a ve spolkovém domě Slavonice mají výstavu Roste. V sérii tapisérií, výšivek a měkkých vlněných objektů ohledávají téma znovu zrození přírody, ale také otázky otázky udržitelnosti a proměny textilního průmyslu v Česku. Můžete tedy, dámy, prosím na úvod, a slovo si berte jak, a předávejte, jak budete to cítit, představit, co vlastně návštěvníci ve Slavonicích uvidí na výstavě Roste?
11: No, tak je to taková jako poslední esence, kterou jsme vytvořili přímo pro tuhle výstavu. Vlastně zabýváme se hlavně vyšívanou tapiserií, která je takovým naším základem. A k tomu jsme vytvořili volné objekty z recyklované vlny. Ta recyklovaná vlna je využitá z kalcovny Strmilov. A vznikly takový jako volný objekty, který jakoby vznikaly trošku jako víc bezmyšlenkovitě, jako spontánně, nějak jako, to vlastně byl i takový cíl, taková jako hravost.
12: A kdybychom to měli třeba posluchačům trochu víc představit, tak já tam třeba viděla trilobita, je to možné?
11: Právě, že tam je vlastně možný si v tom vidět každý, co bude chtít, ale jako samozřejmě, jako my jako tvůrci tam něco jako máme, ale zároveň je tam ta svoboda a ta volnost. Vlastně to zadání bylo jakoby jít do prostoru, takže tím pádem to mělo větší svobodu a mohlo se to stát čímkoliv. Vlastně je to i něco, co si člověk může na sebe nasadit a může se to stát nosit jako maskou. Aha. Nebo čímkoliv.
12: A Neška doplní, prosím, také.
0: No, já bych asi řekla jakoby, k tomu tématu možná, k tomu, jako, proč roste, nebo proč jsme to nazvali Roste, že jako hlavní inspiraci nebo takový jakoby stěžejní téma je vlastně jakoby fascinace růstem jako nějakého jako základního principu životního a to se tam vlastně objevuje v takových jako vlastně docela popisných právě těch vyšívaných tapiserích, jak říkala Dana, kde prostě vlastně ten koberec, jakoby ten podklad jako vlastně zarůstá nějakou květinou, je to jako vlastně jasný, ale potom tam jsou vlastně tyhle ty objekty, které už jsou takový jako vlastně jako intuitivní.
11: A živočišný něčím.
0: Živočišný něčím.
12: Ruční výšivka se tam.
0: Ano, přesně.
12: Ona vlastně, k něčemu.
0: Přesně tak, on vlastně ten koberec, jakoby ta výšivka, když vzniká, tak to opravdu jakoby roste. Je to vlastně má i takový jakoby skoro tempo pomalýho růstu. A no, takže nějaká takováhle, no, i ta vlastně esence toho růstu, toho života se tam jako vlastně prolíná. Dali jsme tam vlastně objekty, které odkazují zase jako prostě na mraky, déšť vlastně, aby se to všecko tak nějak jako propojilo jako a mohlo to všechno růst.
12: Krásný oponentní výstava, která tematizuje růst jiný než ekonomický, tedy, co je dnes tak
0: přesně
12: populární.
0: Přesně tak, ano.
12: Na stranu řekněte mi, jakým médiem tedy textil vlastně je, co všechno, když si to představíme, že se z něj vytváří nějaký artefakt, volné umění, vy jste říkali, že si tam každý může najít, ale že, co chce, nebo to, co tam vidí, ale že jste nějaký záměr měli. Tak si, když si představím, co všechno třeba textil umožňuje, nebo jaké má právě limity oproti třeba plátnu a oleji, nebo hlíně a dlátu, což si tak člověk umí představit, že jsou tradiční takové nástroje?
11: No, já myslím, že tam je taková jako naše individuální jako blízkost, nebo to, že ten materiál nám prostě voní, je prostě hebkej, ty kvality, který jako má, který přináší jako člověku, jako třeba, že je antibakteriální a tak dále, tak vlastně jako mě baví to, že to je
12: komplexní.
11: Že to je komplexní. Mm-hmm. Že to jakoby, že jako vlna sama o sobě je velmi jako
0: takový charakter výrazný.
11: Inteligentní materiál.
12: 4D který, zážitek, jak se
11: jako
12: teď
11: člověku prostě nabízí škálu využití a je to jako obrovská škoda to nevyužít. A vůbec jako ta láska k tomu se té vlny dotýkat a pracovat s ní je jako vlastně stěžejní, si myslím.
12: Na stranu druhou si umím představit, že když tedy máte nějakou výšivku na tapisérii, která tak pěkně roste, jak to Aneška popisovala, takže vlastně je to svého druhu obraz a že vy vlastně tou výšivkou malujete.
0: Je to tak, je to vlastně taková je to taková malba, ale zároveň právě Dana teďka to rozšířila o ty volné objekty, kde k tomu zase k té vlně, jako k tomu materiálu přistupuje spíš až jakoby jako sochařsky a vlastně tvaruje to přesně do toho jakoby 3D objektu a
13: máme z toho radost, jak se to vlastně doplňuje s těma vlastně plochýma výšivkama, které jsou vlastně spíš jakoby o tom, jako o tom vzoru.
12: Sochy a obrazy z vlny.
13: Přesně tak.
11: No vlastně jako pro mě bylo jako obrovským překvapením a vlastně na tohle jsem si i těšila, až se tyhle jako naše věci dají vedle sebe, jak to vlastně bude fungovat a to bylo prostě jako no, skvělý.
12: A právě ten dialog mezi těmi objekty i to, jak se zahrnuli do té kompozice samotný prostor, tedy spolkový dům Slavonice, jak jste o tom uvažovali?
11: No, tak my jsme měli po ruce architekta, který nám jako pomáhal s instalací. Mm-hmm.
12: Martin Kožnár, tak jak jste ano. Právě
11: takže,
12: o té expozici.
11: Takže vlastně uvažovali. To nějak šlo tou cestou jako víc to osvobodit ještě, jo. Že ty věci mohly levitovat, že jako třeba máme trošku tendenci tapiserii dát na stěnu, ale vlastně mm-hmm. ona může být ona může stát jako tam postava a vlastně je to úplně jako super.
13: Martin nám tam dost jako dodával odvahu právě jakoby nedělat to, pokojíček, tu instalaci přesně jako tak nějak jako klasicky, ale prostě trošku to tam rozstřelit do toho prostoru ty objekty.
12: Já už jsem se na to vlastně trochu ptala, jaké máte ohlasy divácké, protože přece jenom vlnu máme spojenou především jako funkční materiál a tu asi nějakou výtvarnou rovinu nebo výtvarný rozměr a estetický za stolik nevnímáme, tak jaké byly reakce?
13: No, reakce bezprostředně na vernisáži byly
11: samé pozitivní.
13: Hodně pozitivní.
12: A jestli diváci vlastně mají oko pro to vidět sochy a obrazy z textilu.
13: Tak ono to asi je dost jako propojené ještě s tím řemeslem, že to evokuje vlastně v lidech jako něco takového tradičního, takže je to tak jakoby přístupný, jakoby ten textil sám o sobě jako výšivka, že to je povědomí každému. A takže vlastně si myslím, že to je jako dobře stravitelný pro široký spektrum diváků.
11: Třeba i jako v té instalaci se snažili umisťovat ty objekty tak, aby se jich člověk mohl dotknout, aby prostě se mohl k té vlně přivonět, protože tohle vlastně ještě přináší do toho výtvarného kusu ty kvality, které jako věřím, že jsou jako pro toho diváka zajímavý.
12: Takže u vás pro mě teda ano. Na vaší výstavě rozhodně není na exponáty nesahejte.
11: Ne, to ne.
13: Děti se tam o to postarali.
12: Dana Elsterová, Aneška Podzemská, alias Durch Duo, absolventky ateliéru textilu na pražské Umprum. Představili jsme aktuálně jejich výstavu ve spolkovém domě Slavonice s názvem Roste. A je čas na hudbu, kterou jste pro nás dámy vybrali. První je Katie Melu a Wonderful Life, tak jestli nám prosím jenom můžete uvést tenhle song.
11: Tak tuhle písničku jsem vybrala tak jakoby hodně osobně. Vždycky mi ji pouští rodina, protože to berou jako, že to je jako moje písnička. A je to prostě takový cover starý písničky z 80. let.
12: A proč si nezahrát dnes dopoledne, že je krásný
11: život? A proč ne, je prostě...
12: Báječný.
11: Je to taková radost, ten život.

0: Posloucháte Vltavu a pozvání do vizitky dnes přijela dvojice textilních designérek Aneška Podzemská a Dana Elsterová alias Duruch Duo. A mluvili jsme o výstavě Roste ve Spolkovém domě Slavonice. Řekněte mi vlastně, dámy, kolik tam máte těch objektů, které vystavujete a jak dlouho jste je vlastně tvořili, protože říkáme to ruční práce.
1: Objektů tam máme
2: 19.
1: 19, protože jsme k tomu udělali takový plánek, kde jsou zakreslený každý ten objekt a návštěvník si ho může jako vzít a hledat vlastně trošku jako takovou bojovku po tom prostoru, hledat ty objekty podle těch obrázků, které jsou očíslované a tam se pak jako si najde i název toho objektu, který je často takový vypovídající.
2: Pro nás zábavný.
1: Je to, ano, tak jsme to pojali.
2: Když to pojmenuje člověk, tak tím to je jako...
1: Tím to dostává další rozměr.
2: Toho dostane toho jako živýho ducha.
0: Nestratí se? Najdou většinou to, co mají?
1: No, jo. A právě na vernisáži tam nějaký děti z toho měli to opravdu jako hru a byli, měli jako pak hroznou radost, že našli všechny, si to tečkovali. Takže jich 19.
0: A 19?
1: Ono je to vlastně takový jakoby i průřez trošku, že nějaký věci tam vlastně jsou už jakoby starší třeba, nějaký věci jsme dělali přímo tam pro ten prostor a pro to téma té výstavy, takže je to jakoby časově...
2: Pestrý,
1: no.
2: Ale je tam třeba věc, která trvala 3 roky s přestávkama.
0: Co to je?
2: A je to takovej kulatý koberec, který je z recyklovaný vlny a je připomíná to jako nějaký rozřízlej nerost. A ten tam vznikal do poslední chvíle, kdy se nad ním zhluklo několik kamarádů, kteří nám ještě pomáhali ho dokončovat. A ten byl jako hodně pracnej a vlastně tam byly takový ty jako přestávky, že jsme měli děti a tak. Mm. Takže se to tak trošku roztáhlo.
1: Ale kruh se nakonec dokončil.
2: Jo, kruh se nakonec dokončil. Ten tam pro mě měl úplně takovou symbolickou jako rovinu. A pak jsou tam jako věci, které byly... který vznikaly úplně na poslední chvíli taky, ty objekty.
0: Když o tom tak mluvíte, tak prosím přibližte i ty techniky různé, které jste používali.
2: Tak kromě té výšivky tak tam využíváme ještě suchý plstění. Máme na to takový speciální plstící stroj. A objevuje se tam i hodně jako práce s tím plize v tom suchání s vlnou.
0: To mě zajímá, jak se suchá vlna tvaruje, jak to modelujete, jak to drží, jestli to nějakým způsobem tužíte.
2: Vlastně ta vlna sama o sobě má tu kvalitu, protože to jsou jako i počesaný kusy odpadu, počesaný jako deky, tak vlastně díky tomu to má ještě schopnost jako dobře to nějak jako fungovat, jako držet a hrát se s tím. Což jako žádný jiný textil mám pocit, že z těch přírodních by jako neuměl.
0: My jsme říkali, že výstava Roste je ve Spolkovém domě Slavonice a vy jste právě do té výstavy zapojili i historii toho prostoru, nebo vzali jste ji do hry. Je pro vás důležité to spojení s místní krajinou, s regionem jižních Čech, tak jak se to vzájemně doplňuje?
2: Jako,
0: Dana Elsterová, ta je tam, ano, bydlí dokonce.
2: Jako mně se to spíš jako hodně dostává do mě jako nějakým způsobem emočně, jo? Takže to potom spíš je tím, že v té krajině žiju, to, že vlastně za domem máme taky ovečky, máme tam prostě vodní náhon, máme tam ty bobry, u kterých tam je téma jednoho objektu. A spíš jako tímhle způsobem a potom se tam jakoby prolíná i jako vlastně v tom růstu i to téma těch rozlehlých polí, které jsou úplně jako neuvěřitelné a bez, jako, že tam nejsou moc ty remízky, že tam ten přístup k té krajině není tak jakoby, že člověk může mít pocit, že se o tu půdu stará někdo, kdo k ní třeba ani nemá vztah. A v tom vlastně ten růst, jako bylo to téma ještě pro nás silnější.
0: Mm-hmm. No a Aneška, která žije v Praze, neměla v tomto handicap?
1: No, rozhodně ne. Tak já za Danou jezdím docela často se tam kochat krásou Slavonic a okolí. A to vůbec, jako prostě ta příroda nějak tak jako... Nemyslím si, že člověk nutně musí mít v bezprostřední blízkosti 24 hodin na to, aby ji nějak jako měl v sobě jako inspiraci.
0: No a když tady tematizujete znovu zrození přírody, v momentě, kdy se velká část populace bojí toho, že planeta schoří v nějakém horizontu, tak jak to vnímáte? A to je určitě vaším velkým tématem. Jste v tom tady trochu optimistky, že planeta nás, příroda nás přežije.
1: Jo, tak to rozhodně. Jakoby to je takový, že jako vlastně o přírodu, o planetu úplně si myslím, že se nemusíme bát. Spíš jako o to, aby jsme my v ní nějak jako mohli prostě žít v nějakém souladu. A je to, tohle je pro nás velký téma, protože myslím si, že už by to mělo být takový jako samozřejmostí pro designéry, že jako ten aspekt té udržitelnosti nějak prolínají prostě do svých návrhů a vlastně jako materiál té vlny je tomu prostě jakoby nahrává té udržitelnosti. Je to prostě přírodní materiál, který vlastně roste na těle ovce, která spásá pastviny a vlastně jako když potom jo, je vlastně i důležitý tam nějak vnímat třeba nějakou jako recyklaci potom prostě těch věcí. A když vlastně byste náš koberec jako hodili do přírody, tak ta si ho prostě vezme zpátky a ještě vám poděkuje, jakože je to vlastně, no.
0: Ale jak unikátní je to vlastně přístup, protože Aneška teďka říkala, že vlastně by to mělo být už samozřejmostí, že na poli asi nejen designu, ale možná umění celkově se používají udržitelné materiály. Je to něco, čím jste ještě jako hodně specifické, myslíte, nebo ta udržitelnost i v těchto oborech a v umění se čím dál více prosazuje?
2: No, já si myslím, že jsme specifičtější v tomhle, že to bereme jako hodně zodpovědně. Tohle téma, jako, ačkoliv bych řekla, že jako v textilu jako je to víc jako cítit, že ty designéři to tam jako s tím pracují maximálně, jako, ale jakože já prostě určitě je prostě dobrý jako začínat v tomhle u sebe a pracovat jako s největší zodpovědností a přemýšlet nad tím takhle a potom jako já věřím, že se to bude jako, že třeba se to bude rozšiřovat dál a že třeba i ty naše věci, které lidi můžou vidět, takže je to třeba jako nějakým způsobem inspiruje taky nebo posune v tom, myslím, to dělat takhle.
1: Že pro mladou generaci jako designérů je tohle to jako velký téma. A že když třeba se díváme na práci studentů ateliéru, kde jsme byli na textilu, tak tam tohle jako hodně se zabývají vlastně prací s přírodníma materiálama a experimentují s nima a vlastně hledají nějaké cesty, jak tyhle ty materiály co nejvíc vlastně jako zapojit do výroby.
0: A esenci tohoto udržitelného přístupu můžeme právě vidět na výstavě Roste ve Spolkovém domě Slavonice od Durch Dua, tedy dvojice textilních designérek Anešky Podzemské a Dany Elsterové, které přijali dnes pozvání do vizitky. Jestli máte nějaký dotaz, pište na vizitka@rozhlas.cz. Budeme rádi za vaše podněty, budeme rádi, když je tady budeme moci přečíst. A my se dostáváme k další písni, kterou jste pro nás dámy vybrali, a to je Joan Shenandoah Kahavita. Tak jestli mi ji uvedete, prosím, a představíte?
2: Tak to je původní žena z původního indiánského kmene amerického a poslouchala jsem jí, nebo obě jsme si ji pouštěli, když jsme se sešli u práce jako takovou ženu napojenou na přírodu.
0: Tak si ji poslechneme.

0: Joan Shenandoah dozněla ve vizitce Českého rozhlasu. Vybrali ji pro nás dnes Aneška Podzemská, Dana Elsterová, Durch Duo, dvojice textilních designérek. Mluvíme o jejich udržitelné výstavě Roste ve spolkovém domě Slavonice, kde jsou objekty vystavené z vlny. Jen jsem si říkala, když jste dávě mluvili o tom, jak je těch 19 objektů a jak návštěvníci procházejí a můžou si je vzít do ruky a přivonět a tak dále. Neobáváte se, že dojdou nějaké újmy, že ji ušpiní, přemění?
1: Ne. Vůbec se nebojíme, protože ovčí vlna má skvělou schopnost, že odpuzuje špínu. On vlastně, jakoby to vlákno té ovčí vlny je vlastně přirozeně impregnovaný lanolínem. Takže opravdu jako odpuzuje prach a roztoče a je hypoalergenní, takže je to
0: ideální
1: prostě...
0: Ideální na výstavu.
1: Ideální na všechno.
0: Máme tady dotaz. Jak jste se dali dohromady? Jestli jste založili, nebo že jste Durch Duo založili hned po škole, jak jste se spojili a kdy jste si uvědomili, že máte třeba podobné vidění i téma tvorby?
2: No, tak my jsme s Aneškou spolu instalovali i svoje diplomky dohromady v jednom prostoru. A už jsem jako, já jsem teda za sebe už měla pocit, že to prostě hrozně funguje, že ty věci jsou vedle sebe, každá je jiná, ale prostě hrozně se doplňujou. A vlastně to krátce potom, jako to vzniklo i z přátelství, že jsme si řekli, hej, pojďme to dělat spolu, pojďme prostě tvořit. A vlastně tu vlnu jsme vzali fakt do ruky jako první věc. My jsme začali dělat úplně takový vlněný srdíčka s bylinkama, plněný, takový vyřezávaný z filcu. A řekli jsme si, že budeme dělat od srdce z vlny rovnou. A vlastně už to jako nastartovalo tady tou malou věcí, prostě takým objektem.
0: Aneška kývá hlavou, ale jestli může také doplnit k počátkům a k tomu, jak jste se v Durchdu na sebe hned naladili.
1: No, bylo právě skvělé to, že jsme vlastně spolu začali tvořit hnedka vlastně po tom absolutoriu, že tam nenastala žádná jako pauza, že jsme vlastně z té tvůrčího procesu nějak jako nevypadli, ale vlastně jsme se v tom taky jako podněcovali navzájem a pokračovali jsme. A ještě jsem chtěla, tady pokivuju právě k tomu, jak Dana zmínila to přátelství, protože často se nás jako lidi třeba i ptají, že jak nám to jako funguje dohromady a že jako vzniká a zaniká spoustu jako tvůrčích dvojic, ale že vlastně jsem si uvědomila, že to je vlastně to, co nás jako drží nejvíc jako pohromadě a že to je to, proč to tak funguje, že vlastně to přátelství je mezi náma vždycky jakoby nad vším a vlastně to, že jsme jako tvůrčí dvojice a že děláme, já nevím, nějaký zakázky, tak to jako jsou vlastně jako takový doplňky, ale že...
2: Vlastně, že tvoříme rádi spolu, tak to je asi jako zásadní prostě bod.
0: A můžete mi říct, jak to tady vypadá, když začnete nebo máte nějakou ideu, myšlenku, jak o tom komunikujete, kdo dělá co, kdo co zařizuje, kdo co vytváří, jaký ten tvůrčí dialog vlastně vedete, jak vypadá?
1: Občas je to docela chaotický. A tak to nějak to jako plyne.
2: Taky, no, hlavně to musí taky nějak se to prolínat s rodinama, obě máme děti malý, takže to jako...
0: Je to složité to skloubit takhle a navíc ještě vlastně jste na dálku, když se tady navštěvujete.
2: Prostě byly dlouhý i prodlevy v té práci, nebo prostě jedna z nás něco dělala sama zvlášť, anebo prostě si posíláme fotky rozpracovaných věcí a konzultujeme to jako na dálku a vlastně i tady, jako musím říct, že i nikdy to, že navzájem se jako máme a že si tam dáme třeba jako reflexy ty věci, anebo si to pochválíme,

0: Takže to prostě je taky jako to jako důležitý, co to drží hezky.
1: Píše nám paní posluchačka Vachunová, dnešní radost poslechu vizitky, krásné povídání Durhdu a pozdravujeme z Bílých Karpat, tak my děkujeme a také zdravíme do Bílých Karpat.
2: Děkujeme a Pavlu taky moc zdravíme.
0: Ahoj Pavlu.
1: Stejně si říkám, nakolik, když vytváříte ty objekty, a mluvili jste o těch začátcích s tím třeba plstěným srdíčkem, kdy se z toho skutečně stává umění a kdy si prostě člověk, teď nechce, aby to znělo jak špatně, ale nevím, uháčkuje řetízek nebo si splstí něco jako takový chuchvalec. A jak vytváříte umění z tohoto?
2: Asi tam záleží na... Jaký zpracováváte to téma, to určitě jako je potřeba tam mít nějaký téma a jako ten potom hledat v tom materiál, nebo ten materiál použít jako nějaký nositel toho, ty jako myšlenky nebo no.
1: Vy jste takhle...
0: To vnitřního sdílení, no.
1: Vy jste takhle záměrně vlastně poprvé a takto vědomě vykročili z toho užitého umění k volnému. Co tomu předcházelo?
0: No, jako... Myslím, že už jsme cítili, že ta tapiserie sama o sobě už tam jako patří do toho umění volného nějakým způsobem, že se toho dotýká. A když se naskytla ta možnost vystavovat ve Spolkovém domě ve Slavonicích, teda v tom mém kraji, tak ten prostor už to jako taky nabízel. Pojďme zkusit objekt, pojďme to jakoby rozehrát, kam nás jako textil ještě jako pustí, zkusit jako si hrát s tou sochou. Takže tam byly tyhle ty jako motivace a vlastně i ta jako ta zvědavost jít do té svobody ještě jako jinak. Mm-hmm. Že prostě ten design třeba, člověk si vytváří nějaký mantinely, že to má k něčemu sloužit, že to má splňovat nějaký parametry, ale najednou v tom umění se může člověk jako víc jako uvolnit a říct si, hele, nemá to žádný parametry a může to být, co to bude chtít a já to budu prostě jenom jako držet nějak.
1: Jak přesun z užitého k volnému umění vnímala Aneška Podzemská?
2: Takhle my jsme jako... My jsme si vlastně i uvědomili, že nebo začínali jsme s tou vlnou a takhle s tím jako produktem vlastně jako vlněný koberce s ruční výšivkou. A vlastně jsme to dlouhou dobu takhle jako vlastně vnímali jako produkt, jenže vlastně furt to byly věci, které jsme vlastně dělali ručně a nebyla to vlastně žádná jakoby sériová výroba. Všechno to vznikalo ručně a pracně. A vlastně jsme si řekli, jako proč si hrát na to, že to je nějaká jako prostě produkt
1: užitý,
2: a když vlastně je to, jak jsme tady o tom už mluvili, vlastně jako obraz. Takže v tom asi nastal ten posun, že jsme se trošku odklonili od toho, třeba opakovat pořád stejný vzory, protože to pro nás už vlastně trošku jako by ztrácelo smysl z nějakého jako tvůrčího smyslu. Takže jsme tak jako víc do toho jako pustili volnic. Mm-hmm. Tak.
1: No a zároveň si vedle toho samozřejmě držíte tu užitou tvorbu.
2: Určitě.
1: A to funguje jak?
2: Spolupracujeme s tkalcovnou Kubák, právě jakoby tam asi máme nejvíc takový jako záběr do toho užitýho designu, že navrhujeme vlastně vzory dek pro ně, to je skvělá spolupráce, který si moc vážíme. A
0: vlastně tam máme i sérii povlečení, který taky se jako už pár let opakuje.
2: Ono je vlastně super, to jakoby, když se to vlastně prolíná, nebo že pro nás je to vlastně úplně jako ideální model, že vlastně si můžeme dělat takovýhle jako volnější věci, experimentovat vlastně s tím materiálem a potom vlastně ty jako poznatky z toho potom aplikovat i do těch užitých věcí, že potom prostě můžou vznikat jako...
1: Jako umělecké užité věci samozřejmě.
2: Tak, no, tak... nebo prostě jde i...
0: Spíš nějaká, jako, že si přinese člověk nějaký jako estetický prvek, který...
2: Přesně. A pochopí ten materiál jako... zase třeba z jiného jako úhlu a je to takový...
1: Zmínil se tkalcovnu Kubák, ale na té výstavě jste spolupracovali ještě i s jinou tkalcovnou, říkala Dana, nebo ne? Myslela jsem tkalcovnu Strmilov?
0: To je právě tkalcovna Kubák Strmilov.
1: Výborně. Takže mi řekněte, ale co všechno vlastně to propojení s tradiční výrobou znamená, protože představit si v dnešní době, kdy ten textil se k nám řítí z Číny, z Bangladeše, nevím odkud všude, že tady funguje taková jaká lokální tkalcovna, s kterou spolupracují dvě lokální designérky. Jak to funguje?
2: No, je to takový malý zázrak, že to ještě pořád funguje. Nebo vlastně Filip Kubák z tkalcovny nám říkal, že vlastně díky tomu, jak jsou jako malí, takže díky tomu překonali jako všechny ty krize a díky tomu se nějak jako, jako byli schopni udržet. A je to jako úplně vlastně úžasná, raritní prostě věc, kterou tady máme.
1: A já jsem si vlastně myslela, že to tak skončilo na přelomu 19. a 20. století a pak jsou to ty velkoprůmyslové, ale tak to takhle funguje.
2: No, tohle je vlastně taková vícegenerační prostě tkalcovna, kde si to předávají jako už několikátá generace. Teďka pan právě mladý Kubák to tam celý řídí. A
0: vlastně pořád to nějak posouvá, jako má tam prostě tu vůli toho vývoje dál. Takže...
1: A váš pohled na to, jakým způsobem třeba vysvětlit i spotřebitelům, že by bylo fajn pořídit si, nevím, deku nebo povlečení od Durhdua, když je tu opravdu asi velká konkurence toho masového textilního průmyslu a zároveň tlak na cenu, a to si zase přiznejme, že to je pro řadu lidí důležité, jako, kolik utratí za povlečení.
0: Já si myslím, že to už musí vycházet jakoby z toho způsobu života a přemýšlení nad těmahle věcma, že jako vlastně tak jako vlastně vzít si tu zodpovědnost do toho svého života a nějak to tam jako aplikovat víc, že třeba se nebudu tolik zahlcovat jako právě těma věcma, že jako mám pocit, že furt že když si jeden týden člověk něco nekoupí, tak bude nějak trpět pomalu prostě. Ale že vlastně se nějak jako naladit do nějaký jako celkově jako životního stylu s tou skromností a napojení na přírodu. A vlastně potom už člověk má i chuť si říct, tak já podpořím tady tuhle tkalcovnu, protože to má smysl, protože to je třeba jako naše, může, až jako národní bohatství, bych řekla. Mm-hmm. A že vlastně potom se dostat, když se nad tím jako člověk namyslí a nacejtí, tak u toho to prostě jakoby jako začíná ten jako pramen k tomu.
2: A mimo to teda bych chtěla dodat, že je tam obrovská to jako kvalita, prostě obrovský rozdíl kvality těch produktů, třeba například, když bychom srovnali deku, já nevím, z polyesteru, nebo i třeba s nějakou příměsí vlny a tkanou, kdo ví, kde prostě tak vlastně, když si osaháte deky, který vyrábí tam, tak to je prostě opravdu velký rozdíl. A ta deka vám vydrží fakt jako celý život a možná ještě několik dalších životů a je to, hlavně je to prostě smysluplný, je to prostě jako lokální výroba a ještě k tomu z lokálních zdrojů. Oni odebírají prostě vlnu z ovcí, které jsou opravdu jako tady u nás
0: Borovanských ovčáků.
1: No a potom je to ta dlouhá ruční práce, pomalost, nějaký proces, který tomu dáváte vy, jak významnou roli právě potom na tom celém má.
2: Myslíte, že u těch dek nebo u těch tapiserí?
1: Asi u všeho, když asi to děláte jasně. Opravdu ručně, pomalu, v nějakém procesu.
2: A je to v tom určitě znát a zrovna teďka mi někdo říkal, že vlastně ho překvapilo, jakože i když třeba tu tapiserii si dá jako na zeď, jakože obraz, tak ale vlastně z toho cítí úplně jako něco jiného. Je tam prostě ten materiál a asi ten čas se do toho taky nějak jako propisuje. Vidíte, jako má to tu hodnotu prostě toho stráveného času na tom. Že,
1: právě, na to jsem se ptala, jak se to tam vlastně prošije, protkne.
2: Je to tam, je to tam prostě prošitý hodiny a hodiny a to na tom člověk prostě nějak asi vidí.
1: Vy jste i říkali, že tím posunem k tomu volnému umění se i posouvá trochu váš pohled nebo zkušenost s tím materiálem, s tou prací, s tím samotným sdělením, tak si vlastně říkám, jak nahlížíte na to, když jste měli vlnu jako k tomu, že jste z ní vytvořili deku nebo povlečení a teď, když s ní děláte skutečně sochy a obrazy, jako to mluvíme, je nakolik může právě textil dnes nést nějakou důležitou společenskou výpověď, protože to si myslím, že asi ve vaší výstavě přece také hraje roli, nebo mluvíme celou dobu o tom tématu, o tom záměru.
2: No určitě je tam prostě znova jakoby ta udržitelnost v tom hraje velkou roli a ta vlna prostě dává smysl, protože je to nějaký materiál, který se tady vlastně, je tady k dispozici, ještě k tomu jakoby problematika vlny je trošku taková, že vlastně vlna často jakoby, nebo takhle, ovce se musí stříhat a ta vlna vlastně jakoby často končí jako nevyužitý materiál, protože tady vlastně u nás už nejsou žádní jakoby velký zpracovatelé ovčí vlny lokální. Takže prostě výkupní cena vlny je, nebo prostě
0: vlastně se to jakoby nevyplácí ani.
2: Takže často končí, že se třeba pálí, nebo se zakopává někde do země, nebo se prostě vyhazuje, což je obrovská škoda, protože to je prostě materiál se skvělýma vlastnostmi, který jsme tady už zmiňovali. A v tomhletom je to
1: smyslu. Takže důležitý point té výstavy, také si říct, co vlastně všechno je možné dělat s vlnou a proč ji možná vyhazujeme, nebo zakopáváme, nebo pálíme.
2: Určitě, no, je to tak.
1: Anežka Podzemská a Dana Elsterová, Durch Duo, dvojice textilních designérek, mluvíme o jejich výstavě Roste ve spolkovém domě Slavonice, ale teď místo mluvení budeme zase chvilku hrát a bude to úplně odlišná nota od těch předchozích písní Serengeti, Crush M, tak dámy, proč jste jí vybrali tuhle píseň?
2: Jo, tak tohle píseň jsem vybrala, protože si ji často pouštím, nebo tady tohle z toho interpreta Serengeti, což je můj nedávný objev, tak si ho pouštím často u vyšívání, protože nějak je to takový jako dobrý rytmus.
1: Mluvíme o repu, že?
2: Ano, je to rap a je to takový jako trošku vlastně archetypální rytmus pro tu archetypální činnost té výšivky a vlastně jsem... No, hodně
1: Anežka to baví. Podzemská vyšívá v rytmu repu, tak si to zkusme představit. Custom.

0: Pokračuje vizitka na Vltavě dnes s Durchduem, tedy dvojicí textilních designérek Aneškou Podzemskou a Danou Elsterovou, které aktuálně vystavují svoje dílo ve Spolkovém domě Slavonice, mají výstavu Roste. A přišlo nám hned několik e-mailů, děkujeme za ně, píše Libuše Pražáková. Dobrý den do vizitky, dost mě potěšilo, že je tam Durchduo, zdravím hlavně Danku, se kterou jsem si studovala ve Zlíně, tak děkujeme za pozdrav.
1: Zdravím, ahoj. Libby.
0: A tady píše Jana Mikešová, děkuje za podnětné povídání o smysluplné věci. Chci oběma duetkám poděkovat za jejich rozhled, informovanost a entuziasmus a držím palce do budoucna. A na okraji pan Kubák je příliš skromný. To, že Tkalcovna ve Strmilově stále žije, je rozhodně zásluhou jeho moderního přístupu k tradici. Podívejme se například na tradiční výrobu kanafasu v Jindřichově Hradci, výrobu proutěných výrobků v Lomnici nad Lůznicí, využito zneužito, nezájem, žádná vůle překonat problémy a zabito. A to jsou jen dva příklady za mnoho dalších, nahrazeno nekvalitními produkty z oblasti Asie. Jen tak dál, píše Jana Mikešová z Českých Budějovic a inspiruje mě vlastně k otázce, jak vy uvažujete o tradici a nějaké modernosti, o jak tu tradici aplikovat dnes?
2: No, já si myslím, že k tomu nějak tak jakoby směřujeme všichni, vlastně to jako zase prostě v té dnešní jako docela předtechnizované době, myslím si, že se jakoby zvyšuje zase poptávka potom jakoby vidět nebo mít prostě ve své blízkosti něco, co jako prochází lidskýma rukama a co nějak jako odkazuje k nějaký historii a k něčemu jakoby lidskýmu. A to si myslím, že je jako trend, který je určitě správný a doufám, že bude pokračovat.
1: Taková identifikace s člověčenstvem trošku.
0: Identifikace s člověčenstvem? Něco, co skutečně vyrábí lidské ruce?
1: A vlastně i to zvířátko, to prostě...
2: Jasně, ten materiál je to prostě jako vlastně něco hřejivého, co prostě chceme mít.
0: Stejně mě ale zajímá, protože jako Durchduo máte opravdu portfolium výrobků, ať už z toho užitého umění, pak tady mluvíme o těch teď volném umění. Budete se víc orientovat tímhle směrem, když máte za sebou vernisáž své první výstavy?
2: Asi uvidíme.
1: Necháme to asi plynout.
2: Necháme to plynout, ale určitě, jako, jak jsme to tady už zmiňovali, že to chceme vlastně prolínat, že prostě vždycky ta zkušenost z toho experimentu se může nějak objevit potom v té užitý věci. Mm-hmm. Nebo je to vlastně i nějaký, že si jako vlastně rozšiřujete nějaký obzory, nebo nějaký prostě nejedete pořád v těch stejných kolejích a to je možná i ten jakoby posun v tom řemesle, že jakoby hledat skrz ten experiment, hledat nějaký nový cesty, který ale potom zase můžete vrátit prostě jako z toho řemesla, ale posunout to prostě nějak.
1: No a hlavně tam jako pro mě to bylo jako strhující, protože to bylo prostě takový jako jednoduchou cestou minimalisticky vytvářet něco vlastně jenom jehlou a nití. A jakoby to mělo pro mě ten přesah, že bych to jako ráda dělala pořád a úplně se do toho ponořila a byla zalezla. Zalezla prostě v kutlochu a jenom by vznikaly nějaké objekty, ale to prostě je potřeba se jako zastavit a
2: možná si to třeba do budoucna si to nějak jako rozdělíme, Dana bude se oddávat volným objektům a já budu v rytmu repu vyšívat.
0: Já to mě ale zároveň vede také k té otázce, jak to potom funguje v praxi, co se týká toho, abyste se uměním, ať už užitým nebo volným, uživili. Tady je také otázka od paní posluchačky právě na tu praxi, jestli třeba pro textilního designéra je výhodou, že žije v Praze nebo spíš právě na vzdálenějším venkově u Slavonic, jestli to má vliv na povědomí o vaší práci, jak jste si vlastně prorazili cestu k tomu, že máte prostě svoje zakázky.
2: No tak jako v době internetový už si myslím, že to je celkem jedno.
1: Hlavně,
2: že má člověk prostor, kde ty věci vytvářet a pak určitě jakoby napojení na nějaký ten průmysl, i když takový jako menší třeba v rámci té Tkalcovny, tak no, takže vlastně nemyslím si, že jakoby ta lokalita je nějak jako důležitá.
0: Dobře chápu a zároveň jaké to bylo se vlastně s takovýmto produktem uchytit na trhu?
2: No s těma Když jsme začínali třeba tu naší kolekci Pastva, která byla vlastně první taková ucelená koberce těch vyšívaných, kolekce těch vyšívaných koberců, tak to mělo jako velký ohlas a cítili jsme, že to je jako docela díra na trhu, mít takovouhle jakoby lokální produkt, ale vlastně nic takového vlastně tady nebylo, takže to bylo fajn.
1: No, jako nějakým způsobem pro nás jako je hezký, že se objevují třeba nějaký jako spolupráce s architektama a vlastně třeba zařídíme celý ten prostor těma tapisériema a to je jakoby něco, co jako cítíme, že to je správně.
0: Mm-hmm. Že se vám ozývají právě i takhle architekti, kteří potřebují vaší prací
1: protože vlastně
0: dodizajnovat ten interiér.
1: Ta vlna v tom textilu jako funguje ještě jako teda vlna v té architektuře funguje ještě úplně jinak než třeba obraz, nebo může to krásně fungovat vedle sebe.
2: A to i zlepšuje třeba akustický
1: jako, změkčení a zútulnění.
0: A máte pocit právě, když se budu držet tady toho užitého umění, že lidé si třeba čím dál tím víc uvědomují, nebo že je poptávka potom, aby to, co kupují a používají, mělo také nějakou kvalitu a třeba i estetickou?
2: No, jako
0: že se nehledí jenom na to, že se tím přikryjou třeba.
2: Určitě, tak jako lidi, kteří nás oslovují, tak určitě nás oslovují už tady s tím, že jakoby znají ten příběh, znají ten co zatím je, znají původ těch věcí a právě proto nás osloví, že vlastně mají ten zájem, takže jako jo, jakoby zájem je a budeme moc rádi, když bude ještě větší, protože je to vlastně prostě smysluplná věc.
0: A pokud se naši posluchači chtějí potkat s vaší prací a nemají zrovna teď cestu do Slavonic, je někde nějaká možnost?
2: Máme showroom na Praze 6 ve Střešovicích.
0: Takže tam se můžete podívat a můžou se podívat na vaše...
2: Na našich webovkách.
0: Webovkách
2: je tam kontaktní formulář, kde je potřeba se ozvat anebo na číslo nebo na mail, protože tam nejsme tam jako úplně v nějaký pravidelný otvírací době, ale určitě není problém a moc rádi tam přivítáme zájemce.
0: Tady jako poentu máme ještě další mail od paní posluchačky Rychlíkové. Měli jsme v rodině vlněný přehoz přes postel celé roky a já sama ho používám dál dodnes. Platí to i dnes? Zase, tak jak jsme říkali, možná už skutečně lidé si uvědomují, že je potřeba mít něco kvalitního, ale to mě třeba zajímá, jestli vám vyprávějí nějaké svoje příběhy, když vidí nějaké vaše věci, protože k těm se také váže nějaká tradice, historie, příběh.
1: Konkrétně si žádný příběh teda nevybavuju, ale určitě se to někdy stalo, že jsme sdíleli si.
0: A z té výstavy, když jste říkali, jak si tam lidé mohou všechno osahat a mohou si to někam přenést, přivonět si k tomu, tak co by bylo optimální, s čím by měli navštěvníci výstavu Roste opouštět?
2: No tak určitě s radostí a s optimismem. Že to tady poroste hezky, když se prostě budeme starat pěkně zodpovědně o naší krajinu a přistupovat k ní prostě s pokorou.
1: A já věřím i v to, že to spoustu lidí inspiruje prostě nad těma věcma přemýšlet.
0: Tak držím palce, to je výstava Roste a Durch Duo Aneška Podzemská a Dana Elsterová, které přijali pozvání do dnešní vizitky. Děkuji, že jste tu byli s námi, dámy, naschledanou.
2: Moc krát děkuji za pozvání, díky.
0: A ještě si ale přece jenom představíme, prosím, poslední píseň a to jste vybrali Yumi Matsutoya, Rúžno Dengon. Tak, co pak to je?
2: To je písnička, titulní písnička z animovaného filmu od studia Ghibli, Doručovací služba čarodějky Kiki. Doporučuji ten film. A tady ta písnička je pro mě osobně úplně prostě zažené, jakýkoliv splín, je to zaručený lék prostě.
0: Nebo, a to se hodí.
2: A to se hodí, takže jsem chtěla tady tu pozitivní energii tady takhle do éteru pustit všem.
0: Děkujeme Anešce Podzemské, Daně Elsterové, naschledanou.
2: Díky, naschledanou.
1: Díky, naschledanou.
0: Od mikrofonu se loučí Karolina Koubová.

0: Až do 26. července můžete ve Spolkovém domě ve Slavonicích navštívit výstavu Roste Durch Dua, které přišlo k nám do vizitky 17. dubna. V letošních cenách Anděl získal sošku hned ve dvou kategoriích hudebník Michal Prokop. Odborná porota ocenila jeho album Ostraka, které nahrál s kapelou Framus 5 jako počin loňského roku a nejvyšší ocenění také dostal jako sólový interpret. Honba za aktuálností nikdy nebyla v hudbě mým snem, řekl nám ve vizitce 14. května. Vyjadřuje se v ní také ke své někdejší politické kariéře a proč se jeho nejnovější album jmenuje právě Ostraka, co pro něj znamenalo zpívat s Karlem Gottem v západním Německu a jaká byla jeho cesta z mladistvé arogance, to si poslechněte ve vizitce Michala Prokopa zítra na Vltavě v 17 hodin. A na webu vltava.rozhlas.cz najdete třeba také vizitku Dory Kaprálové.
1: Radioservis představuje
2: audioknihu Dory Kaprálové Mariborská hypnóza.
3: Maribor má své mouchy a tou největší je jejich nepřítomnost.
2: Autorské čtení z díla ověnčeného oceněním Kniha roku Magnesia Litera.
3: Nejsme jen jeden tvor. Kdybychom jim byli, byli bychom hrozně sami.
2: Mariborská hypnóza. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
4: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních partnerů, mezi kterými jsou skupina ČES, Rohlík.cz a Karlovarský kraj.
0: My pro vás letos chystáme filmové léto s Vltavou. Začínáme 28. června četbou s hvězdičkou z filmované knihy Margaret Atwoodové Příběh služebnice. 29. června zahájíme výlety s Vltavou do nejstarších českých kin a 30. června chystáme večerní drama Warrena Adlera Válka Roseových. Je právě 18 hodin.
5: Jazzový podvečer. Jazzový podvečer rozjedu ukázkou z novinky dvojice Ron Carter a Jotam Silberstein. Kytara, basa, nazvané na poděti duet. Vybírám skladbu adekvátní těmto dnům. Rain Again, zase prší.

Elien Elias, brazilská klavíristka, zpěvačka a autorka, vydala desku Ao Vivo, logicky živou, a na ní zřadila i závěrečnou skladbu So Dano Samba, tančím jen sambu. No a protože, až to budete poslouchat, se tam přidávali i posluchači, diváci, tak se přidávejte třeba i sami a budete se cítit vtaženi do této věci.

só dança o samba, vai. Só dança o samba, vai. Só dança.

Skvělá americká sopranistka Renée Fleming, dobře známá i u nás, překvapila spojením s vynikajícím banjistou Bellou Fleckem na novince The Fiddle and the Drum. Už dávno jsem chtěla zpívat tuto oblast, uvedla k novince tato světová osobnost s dávnými českými kořeny. A Bella Fleck konečně naplnil ambice svých rodičů, kteří mu dali křestní jméno podle, no je jasno, koho. Tak si poslechneme úvodní kombinovanou skladbu novinky He's Gone Away a Storms Are on the Ocean a všimněte si, jak ona prostě skvěle zpívá i tento repertoár.

Avishai Cohen, další osvědčené jméno, se tentokrát ovšem pohybuje v očekávaných vodách na své novince Eternal Child, kterou připravil se svým aktuálním triem. Poslyšte ukázku skladbu My Blues, mé modřiny.

A na závěr dnešního poklidného jazzového podvečera poněkud rozbíjející element, ukázka z připravovaného alba bláznivého, výborného mnichovského jazzera už Big Bandu. Deska se jmenuje Euphoria a závěr dnešního pořadu obstará skladba My Brain Goes. Až při poslechu dnes podruhé dotančíte, můžete vyhlížet příští sobotu, kdy přijde další můj jazzový podvečer.

0: Tak doufejme, že váš mozek se už dneska rozjel. Skladba My Brain Goes vyjde na desce Euphoria od Jazz Rouge Big Bandu letos 3. července. A my jsme ji slyšeli už dnes na Vltavě v jazzovém podvečeru Otakara Svobody.
1: Už 20. června se koná v Praze na Letné 8. ročník charitativního běhu Run for Help. Letos podpoříte startovním pomoc ženám po rakovině prsu a nákup speciálního dětského kola. Více na runforhelp.cz. Potkáte se tam například s Chantal Poulain, Šimonem Bylinou, Kateřinou Bartůněk-Hrstkovou, Bořkem Slezáčkem a řadou dalších osobností. Vaše Daša. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas. Radioservis představuje
2: knižní novinku veterinární

0: poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
1: Četba na pokračování.
2: Pokud zazní v následující půlhodině na stanici Vltava nějaké expresivní výrazy, berte je prosím jako umělecké vyjádření autora Petra Chudožilova v 8. části četby jeho autobiografického románu Lahvová pošta.

Hospoda uzavírající dlouhou ulici před vstupem na Staroměstské náměstí správně jmenuje se U Rychtáře, ale se zvrhlou láskou je jí přezdíváno U Rakviček, neboť hned v sousedství obchoduje s mrtvolama pohřební služba, kancelář pro poslední věci člověkovi. Nebesa rozdírána jsou paznechtem vybombardovaný radnice, upatý její věže kříže vyznačený v dlažbě připomínají popravu po prosrané bitvě na Bílé hoře, bitvě, která nekonala se pro všeobecný nezájem. Část sťatejch českých pánů mluvila jenom německy, druhým zemským jazykem, ale tato skutečnost úmyslně zapomenuta je v učebnicích pro školní mládež, aby netraumatizovala zbytečně citlivou naši národní duši. Stejně záhadně jako německý čeští páni zmizel v nemilost upadlej stranický vůdce Rudolf Slánský z fotografií pořízených na balkónu paláce Kinských, kde v únoru 1948 po boku stál Klementu Gottwaldovi. Jednomu z českých pánů zaživa vyřízli jazyk pro výstrahu budoucím generacím. Mlčeti zlato, drž hubu a přežiješ. Zrovna a právě tady si při svých mocenských orgiích bolševici vstyčují tribunu, z níž kynou národu. Náhoda, úmysl, instinkt zabijáků, nutkání kriminální energie proudit zpátky na místo spáchaných zločinů, krev a hnáty, hrobe pukni, skálo, otevři se, bylo by příhodnější mantrou, nežli krotké, proletáři všech zemí, spojte se. Základy domu, pod jeho střechou se rakvičky nalezají, zapuštěny jsou do půdy skropené posmrtnýma ejakulátama dávnejch oběšenců. Kyselé smíchovské pivo čepované u rakviček cítit je lehce mandragorou vypučelou ze semene, jež zločinci odevzdali spolu s duší ve chvíli smrti provazem. Zdi nasákly z vratky a močí, jsou prostoupeny hospodskýma historkama, žárlivejma scénama opilců a jejich ožralých manželek, tesklivou ozvěnou zmařených lidských životů, krkáním katových pomocníků, jekotem přihlížejícího davu, který v masový extázi hajluje Husákovi, sloním dupotem lidových milicionářů. Kdo zamýšlí účasten být chodu dějin, nemusí rakvičky vůbec opouštět, pohodlně, v bezpečí a se sklenicí v ruce, možno je z rodu trvání a rozpadu historie přihlížet rovnou odčepu. Genius loci, duch zmaru přitahuje společenský odpad. Jako mouchy na hnojiště slétají se sem novináři, studenti, část pedagogického sboru novinářské fakulty, fízlové, popeláři, věčně ožralí zedníci v zasraných vaťákách, somráci, úředníci ministerstva vnitřního obchodu z paláce přes ulici, již zmíněné chlastu propadlé kunsthistoričky z Národní galerie, noční hlídači, lékaři, metaři, keramik, těhník s bazedovsky vystouplejma očima, neustále do sebe vlévající koňský dávky vodky, básníci publikující a zakázaní, také ti, kteří toho už zanechali, anebo básničky zatím skládají jenom v duchu, aniž by o tom věděli. Stát se disidentským básníkem není o mnoho těžší, než být básníkem režimním, neboť kvalita rýmu nehraje tu úplně nejdůležitější roli. Postačí obce, přitakání, souznění tepu srdce, ba někdy jen tak administrativní připočtení odhadem. Kolaboranti, disidenti, existence sami sebe označující za výtvarné umělce, někdy dokonce i oprávněně. Na rakvičkách je nejkrásnější, jak řekl kdysi dávno Makak, že se zde vždycky děje něco zajímavého. Také já rád žiji zajímavě. Jezevčí oko je dnes ožralej už od začátku. Mně se život úplně posral. Večer musím s manželkou do divadla, zoufale naříká kamarádům do ucha. Všichni se zděsili. Do divadla! Někteří opilci nahlas vyslovují jezevčímu oku upřímnou soustrast. Z podvečerní mlhy a mrazu, jako děsivý přízrak, skutečně dyloupla se jeho žena. Ani krásná, ani chytrá.
Jezevčí oko vzal si ji kdysi z důvodu velké lásky, přestože byla dcerou komunistického funkcionáře. Nepřátelsky pozoruje skelným zrakem svoji zákonnou ženu, navlečenou do večerní buržoazní róby. Zdá se, že na společnou návštěvu divadla je již pozdě. Tak tohle jsou tvoji kamarádi, co tě učejí chlastat, řekla a štítivě pohrdavým pohledem projíždí tváře společenského odpadu v příjemné pohodě poskládaného u stolu v rohu pod oknem. Opilci nadšeně zařvali. Jezevčí oko nikdy nepotřeboval, aby ho někdo učil chlastat. Jdi do prdele, řekl jezevčí oko zlopověstně dutým hlasem svý ženě. Prosím tě, jdi do prdele, nechci ti ubližovat. Z hajzlu, doprovázen oblakem fekálního smradu, jako měsíc na oblohu vyplul JVS. Pojď si s náma sednout, mavuško, krákorá vlídně na manželku jezevčího oka. Netuší, že v obyčejný zahulený hospodě počíná odvíjet se shakespearovsky střižený drama ztracený lásky. JVS je dobrák. Jednoduše, spontánně, bez postranních úmyslů a velkých cirátů chce udělat radost manželce oblíbeného kamaráda. Nepravá gruzínská kněžna Čuchidze společně s jinými opilci sesedá se ještě úžeji a dělá místo u stolu pro Marušku. Maruška zapotácela se ošklivostí. Udělalo se jí z nás špatně, skla brejlí zamžila se jí ponížením, jako tonoucí nahoru k hladině ve zmatku zamířila ke dveřím na čistý, opilců prostý vzduch. Prosím tě, kam ona zase jde, žasne JVS. Asi do prdele, řekl bazén. Mavuško, hospoda není holubník, káravě volá JVS zatruchlivou mizející postavičkou. Na stole přistálo UFO, ocelově lesklej tácek s filigránskýma rumovejma sklenkama. JVS přikládá vyprázdněného panáka k uchu. Také on rád telefonuje s věčností. Rumy nechal nalejt do posaváde neznámý přisírka, nezdravě obézní a vlezlý blbec. Podezdívá si výchozí pozici pro zkoušku ze zvrhlého marxistického učení, již má složit u jezevčího oka. Já vás teda obdivuju, pane doktore, přede patolízelsky nakrčen jako hluboce podřízený pomocný skladník, ale že jste s ní teda vyběh. Jezevčí oko podíval se na něj smutně. Ona mě má hrozně ráda, řekl. Na zlomek věčnosti odpad od nalepený role zlý opilecký tlamy vypadá teď skoro jako hodnej člověk. Na co jste měli jít? Zeptal jsem se soucitně. Na prodanou nevěstu. Vydrhl jezevčí oko a propadl se blaženě do mrákotného opileckého polospánku. Prodaná nevěsta odstartovala úvodní téma večera. Pozvolna počíná se jako pestrej pavý chvost rozevírat vědecký stolní sympozium. Duchovní kvality národa, jehož kultovní operu složil syfilitik Bedřich Smetana a libreto spáchal Karel Sabina, někdejší politický vězeň, pozdějc z důvodu neochoty snášet naprostou chudobu aktivně spolupracující rakousko-uherský fízl. Taky mu koupili teplej kabát na zimu, připomíná JVS. Společnost usnáší se Bedřichu Smetanovi, jenž vlivem pohlavní choroby ztratil sluch, napříště přezdívat válečným jménem Hluchoněmej Fricek. Ktevej pak jinej návod dokáže uctívat hluchýho komponistu, jenž vlastní hudbu svejma ušima nikdy neslyšel, žasne JVS. Syfilis, učeně rozkládá rukama bazén. Za určitých okolností může významně přispět ke vzniku a rozvoji geniality. Teze přijata s respektem. Bazén je lékař, tak to musí vědět. Uznání vzdělanému člověku je ještě znásobeno učencovou anomální schopností napustit bazén žaludku nad lidským množstvím piva. Svrchovaně jako z katedry projíždí bazén galérku slavných syfláků od Beethovena až ke Gottwaldovi.
Copak Gottwald byl taky geniální, podivil se J.V.S. Přinejmenším byl nadprůměrně schopný. Pracovitej, vytrvalej, inovativní, docíruje Bazén. Dovedl dát dohromady tým destruktivních osobností v obdařených vizí. Rozbořil stávající právní systém, zničil zemědělství, průmysl, školství a zdravotnictví, přepsal dějiny. Zametl s církvem. Tak třeba už jenom na to potřebuješ najít partičku správných lidí. Jeden člověk nestačí. Společenské struktury, vytvářený nějakých tisíc let, tečou do hajzlu jako namydlený. Dokažte to, pitomci. Vyzývavě rozhlédl se po lokále, jako kdyby pátral po vhodném Gottwaldovu následovníku. Další rum zdařile udržel jsem v žaludku hned na poprvé. Pít rum je spíš těžká práce než velká zábava. Žaludek přirozeně vzpouzí se vzít za svou pruce jedovatou přiboudlinu, vyrobenou ze schnělých brambor. Břicho je rozumnější než hlava. Správná životní rozhodnutí vždy udělal jsem břichem, aniž bych se byl nechal vésti intelektem. Rum s vražednýma úmyslama sestupuje polikací trubicí do hlubin zažívacích útrop, jež okamžitě vymrští jej zpátky do dutiny ústní, nechutně obohacený páchnoucíma žaludečníma šťávama. Teď je nutno zadržet ho včas před společensky neoblíbeným proniknutím do volného kosmického prostoru. Rychle zkousni. Nepoblej se. Chvíli čekej. Za žádnou cenu neuchvátat. Rozumně, pomaličku, vytrvalým tlakem, soustředěním mysli a silou vůle poslat znovu na původní adresu do břicha. Méně zkušený polikač ohně to dokáže teprve na třetí až pátý pokus. Je velikou filozofickou otázkou, zda rum vůbec někomu chutná. Ale na straně druhé, vědecky je to již dávno prokázáno, tento nápoj může způsobit, že i člověk obyčejnej pochopí úplně všechno. Od jisté hvězdné chvíle piják rumu rozumí všem společenským souvislostem, tajemstvím přírody, ženské duši, filozofii dějin, roli orgazmu, poslání smrti, dokonce i svý vlastní povaze a je mu jasný smysl života. Po pěti velkých rumech možno vznášet se v meziplanetárním prostoru bez přidržování. Rum je klíčem k tajnému životu svatých, oddaným sluhou a nelítostným pánem, urychlovákem na každovečerní svaté pouti k zapomenutí a nebytí. Rum též zhušťuje pocit sounáležitosti a kolektivního vědomí, má dobrý vliv na rozvoj schromažďovacího pudu u zločinců. K vůbec nejvyšším hodnotám rumu náleží, že po dosažení vrcholu stromu života zase všechno definitivně vymaže. Mystikově ráno zůstane po těch silných myšlenkách pouze nepříjemný zápach v ústech a kocovina. Není odměny, je pouze křižování, díbásník. Budiš velebena i prokleta strašlivá trýzeň rumové kocoviny. Lepka pukající ve švech. Vyhřezlej mozek stéká na zasranej límec. Sádrová krusta zabitých neuronů znemožňuje hejbat krkem. Kocovina je konsekvence života, levitace v prázdném prostoru mezi duchem a tělem, na níž upřeno je nám vykonávati vliv. Bezčasí naplněný bolestí a hnusem, v zoufalý touze po úlevě.

Zmračna tabákového dýmu jako strašlivé božstvo noří se plochá tatarská tvář spustlého profesora, jeho válečný kabát vydechuje pronikavou vůní únorovýho mrazu. Vysedlej spodní pisk habsburského střihu hejbe se zvolna jako u lenochoda. V té hospodě u zelený vrby napravo za mostem na malý straně nechtěli mě dnes nalejt pod směšnou záminkou mé úplné opilosti, vypráví spustlý profesor. Kolektivní výkřik hrůzy. Spustlý profesor však chytře zakoupil si litrovou láhev rumu v kiosku se zeleninou, ovocem a lihovinami. Všeobecný jásot. Tam u zadního tvaktu valštejnský jízdávny, upřesňuje si JVS. Přikývnutí. Tam, co je naproti kreslený film. V kiosku laskavě mu zapůjčili velký a ostrý nůž, aby mohl odříznout plastikovej uzávěr flašky. Odysseus to taky neměl lehký, přizvukuje JVS. Nůž, veden nevyspytatelným osudem, po skleněném hrdle sklouzl hluboko do předloktí. Spustlý profesor ztratil mnoho krve, ale ve vítězném finále dokázal nejenom správně odšpuntovat láhev, nýbrž zase i zavřít krvácející ránu. Co si myslit o zemi, jež přestala hrdla lahví uzavírat korkem? Volá bazén velikým hlasem a vyčítavě zvedá ruce ke stropu hospody, jako by to byla nebesa. Výhružné vytí opilců. Spustý profesor vyhrnuje zakrvácený rukáv. Stigma vyvoleného. Zázračně zhojená rána. Někteří významnější opilci s úctou vkládají do ní prsty. Při návratu na staré město pražské klopítaje přes Mánesův most spatřil loď na Vltavě. Na její palubě strměly pyramidy říčního písku a šťarku. Řeka třpitila se v září únorového slunce jako Séna, chraplavě vypráví spustlý profesor. V tomhle životě, který sis nevybral, nic není doopravdy. Všechno je jenom jako. Skutečné věci jsou jinde. To by ses musel do jiného postavit okna. Všechno je jinde. Avšak přirovnání neboli metafora jest smrtí skutečnosti, zajetím v čase již minulém, ztrátou schopnosti vidět věci, jak jsou, a správně rozlišovat jedno od druhého, připojil západovýchodní díván. Řeka zvlnila se průjezdem lodi. Šedá barva holých stromů na březích přecházela do tmavý červení. Mrazivě čerstvý vzduch vzbuzoval ve mně svou svěžestí nesnesitelný žal. Hluboký prsní tón lodní píšťaly a věčnej van větru drali mi duši. Chlastal jsem rum z flašky uprostřed mostu. Všechno ostatní přestalo v tu chvíli existovat. Čas se nezastavil, jednoduše přestal bejt. Slavnostně pochopil jsem, že přizván jsem byl k něčemu, co již nikdy nebude se opakovat. Opilci naslouchají bez dechu. Některým zatřpitila se slza v oku. Morová duše jakoby v hlubokém pláči dlaněma přikryla si zmučený svůj ksicht. Z kabiny na palubě lodi vyšel šífák v kožený čepici se štítkem. Také on svíral v ruce láhev, prsty druhé ruky v nádherně nedbalým gestu dotkl se čapky na znamení pozdravu. Duch potkal se s duchem. Jako vše skutečné, loď rozplynula se v mlhách. Kulisa mrtvého města samotná zůstala na jevišti. Ztracený ráji, jenž na nezměřitelně kratičkou chvíli vynořil se z hlubin paměti univerza. Cizej život, byť by se jen tak mihnul okolo, je vždycky duchovnější, zajímavější a skutečnější nežli život vlastní. Slovo zvažitelnější nežli skutek. Skončil spustlý profesor bohoslužbu a ponořil do pivní pěny svůj habsburský red. Stařík v lesácký uniformě se jmenuje Josef. Spustlý profesor nalezl jej v zápachu veřejného záchodku pod Mánesovým mostem v dohledu od Rudolfína.
Smradu, jako kdyby tam prcali mamuti, dobrosrdečně usmívá se Josef. Pili jsme tam spolu ten můj rum, vykládá spustlý profesor. Dal jsem ho sebou, on má u sebe prachy. Stařík skromně přikivuje, vyňal z kapsy portmoné, rozlehlý jako kravinec, starosvětský obtažený gumičkou od zavařovací láhve, aby se peníze nevykutálely. Frajersky palcem rozezvučel gumičku strunu lesní harfy. Do prostoru vplul chvějivě melodický tón dobré poselství. Prachy. Společenství darebáků přihlíží s nadějí. Přátelské úsměvy, vstřícnost, čestné místo u velkého stolu. Bazén vyžádá si portmoné k potěžkání a uznalé vrací je majiteli. Stařík deklaruje účel svého pobytu v Praze. Přijel na maturantský večírek po 50, možná 60 letech, přesně si nevzpomíná, s pamětí má problémy. V polovině večírku na okamžik opustil spolužáky. Chtěl jsem se trochu nadejchat čerstvého vzduchu. Kolektivní vyděšený vzdech. Nadejchat se čerstvého vzduchu, to může být sakra nebezpečný podnik. Cestu zpátky do lokálu na maturantský večírek už nenašel. Jak nenašel? Podivil se JVS. Ztratil jsem se. Přece víš, jak se ta hospoda jmenovala? Já jsem to zapomněl. Přece si, kruci prdel, musíš pamatovat, kde máš pivo, napomíná ho bazén. Stařík mlčí, spustlý profesor hrdě rozhlíží se po společnosti, jako kdyby to byl on sám osobně, kdo týhle podivuhodný bytosti vložil pod jazyk šém života a vypustil ji mezi opilce. Předvádí nového společníka jako cvičenou opici. Projevy uznání prší i od jiných stolů. Historka je uložena do kolektivní paměti. Stařík je vděčen za nenadálou skvělou společnost. Vyhledává nejrůznější příležitosti a záminky, aby mohl objednat pivo všem a nepřipadal si přitom moc vlezlej. Život v hospodě okouzluje příležitostí seznámit se se zajímavýma lidma stejně snadno jako ve vlaku. Lidi přistupujou a vystupujou, navzájem si svěřujou intimity, ponurá tajemství a frustrující vzpomínky, bez zábran, bez obav, beze studu. Vědí, že do rána všechno zase zapomenou a nad to se už nikdy nepotkají. Dobrý trik, jak přečkat lidský život. Jezevčí oko zázračně vystřízlivěl. Už se nikdy neopustíme. Nás rozdělí jenom smrt anebo zavírací hodina, hlaholí podnikavě. Pod věčně hořícíma hvězdama konečně přiznává pravdu. S Maruškou neměli zamířeno na prodanou nevěstu, nýbrž na komunistický aktiv v Národním divadle. Stařík Josef s osvobozující úlevou oznamuje totéž. Lžu nerad, říká, jenom v nejnutnějším případě. Co myslíš? U nás jsme v lidových milicích všici a komunisti nám můžou akorát tak ještě vylízat prdel. Dlouze rozpovídal se o rozkoši přiznání pravdy. To je, jako když se konečně můžeš vychcat. Za války mučili ho na gestapu zapálenou cigaretou kvůli praseti, poraženýmu na černo. Tak řekni, kam si ještě vozil to sádlo? V ulici Karolíny Světlý tlupa lidových milicionářů, ožralých pivem a pocitem příslušnosti k moci. Sprostě pozvávají na kolem jdoucí zcela bez příčiny. Podvědomí přání vyjevit světu, že agresivita je viditelnou tváří skrytýho strachu. Stařík Josef přidává se ke svým bez rozloučení. Mráz, hvězdy, policajti. Z komína radnice na náměstí primátora doktora Vacka vyrazil k nebi zbledlýmu v očekávání jitra hustej kouř. Jako v kvematoviu, říká JVS. Možná to pějí z úsporných důvodů mrtvolama. Řeč stočila se k tajemství smrti. Zavěšení jeden do druhého nebojíme se v tu chvíli konce života. Vakev je absolutní pvezevativ, říká JVS. Mrtvej člověk v vakvi už nikdy nebude moct mít děti. Z
komína radnice novej mrak kouře. Krematorium je nejspolehlivější cesta, jak definitivně uniknout hajzlům. Rozveselená společnost za únorovýho mrazu podezřelá policajtům. Kontrola občanských průkazů. Svítá. Lampář dlouhou tyčí připomínající rybářský prut zhasíná plynové lampy. Mají se policajti vádi s lidovejma milicionářema? Zahloubal se JVS. To je jako kdyby se stal, zda králíci mohou mít potomstvo s myšmi, řekl jezevčí oko. Nemohou, rozhodl spustlý profesor. Biologicky to není možno. Konečně tramvaj, rozpálený plastikový sedadlo, vrací pocit života prochladlý prdeli. Tragický pocit života. Nejde mi z mysli kouř valící se z komína radnice. Hořící silonový vlasy. Spálili taky její příčesek. Kremace celý historický éry. Celý jedný generace.

Vzhledem k prezentovanému příběhu, prostředí i charakterům postav obsahuje naše aktuální četba na pokračování expresivní scény a výrazy, za což se omlouváme. 12-dílný cyklus, natočený podle románu Petra Chudožilova Lahvová pošta, připravila v roce 2009 Jana Soprová, v režii Vladimíra Gromova načetl Michal Pavlata. A část devátou naladíte na Vltavě zítra v 18 hodin a 30 minut. Ovšem ještě dnes ve 23 hodin otevřeme na Vltavě proslulý román Johna Irvinga Svět podle Garpa, který také obsahuje vulgarizmy a který líčí život a názory fiktivního spisovatele T.S. Garpa. Jeho matka, excentrická Jenny Fieldsová, si usmyslela mít dítě bez manžela a tak dospí pod jejím vedením v dosti své ráznou osobnost. V 11 večer uvidíme Svět podle Garpa na Vltavě už po 17. Je 7 hodin.

0: Sedmé nebe Katarzie skončilo za Úsvitu skladbou Dawn saxofonistky Nubie Garcia. Text inspirovaný mýtem o Ikarovi jako metafoře lidské odvahy napsala a naspívala Esperanza Spalding.
1: Český rozhlas Vltava.

Dobrý sobotní večer, vážení a milí, přejí z Vltavy Jana Kozubková od mikrofonu a Nataša Vodvářková z technického pracoviště. Před námi je opera Vzkříšení Georga Friedricha Händla. V 11 hodin pak četba s hvězdičkou románu Johna Irvinga Svět podle Garpa a v 11:30 zazní v koncertu soudobé hudby skladba Jakuba Rataje Countermass, čili protisíla, inspirovaná pozorováním nepatrné lidské stopy a mohutné energie mořských vln.

Operní večer. Stalet by se podle svých slov rád dožil a podle jeho současné kondice a elánu má k tomu velmi dobře nakročeno. Nizozemský varhaník, čembalista a dirigent Ton Kopman je žijící legenda, jeden ze zásadních průkopníků historicky poučené interpretace staré hudby. V letošním roce na podzim oslaví 80. narozeniny, přesto jeho pracovní tempo nespomaluje. A Tona Kopmana zanedlouho přivítáme v Praze, je totiž jedním z hostů letošního ročníku Pražského jara. Na koncert 2. června do Rudolfína přiváží program sestávající z kantát Johanna Sebastiana Bacha. A tak k této příležitosti Tona Kopmana a jeho amsterdamský barokní orchestr vítáme také u nás na Vltavě. A v jeho interpretaci si poslechneme hudebně dramatické dílo duchovní, totiž Oratorium La Resurrezione, vzkříšení Georga Friedricha Händla. Dílo bohaté na precizně propracované árie, neobvyklé instrumentální efekty a dramatické duetové a triové recitativy. Ton Kopman Händlovo vzkříšení nahrál už v roce 1991. Poprvé dílo vydalo Erato. Od té doby byla nahrávka vydána ještě několikrát. A poskytuje také skvělý obrázek, v jaké pozici a kondici bylo na začátku 90. let celé hnutí takzvané staré hudby a její poučené interpretace ve světě oproti těmto aktivitám u nás. A k poslechu díla vás tedy zve a dobrý večer přeje Daniela Čermáková. Händlovo vzkříšení, začínající neobvyklým střetem mezi andělem a Luciferem, je mimořádným vyprávěním o třech dnech mezi Kristovou smrtí a zmrtvých vstáním, které se nepodobá žádným jiným pašijím či oratorím. Tento příběh se soustřeďuje na ženy z blízkosti Krista, Máří Magdalénu a Marii Kleofášovu. A to způsobem, který vyznívá velmi moderně a který zrcadlí nejednoznačnost jejich pocitů v hudbě, jež je zcela originální svým pojetím i orchestrací. Italské oratorium La Resurrezione vzniklo v době Händlova působení v Římě. Asi v polovině roku 1706 se Händel rozhodl, že musí poznat italskou hudbu a zejména italskou vokální hudbu přímo u zdroje. A předpokládá se, že koncem roku 1706 podnikl cestu po Evropě. V Itálii pak zůstal až do roku 1710 a opustil ji jako opravdový mistr skladatel. Jedním z Händlových římských mecenášů byl markýz Francesco Maria Ruspoli. V roce 1708 byl Ruspoli papežem Klementem XI. Povýšen do knížecího stavu a Ruspoliho jmění bylo využíváno k bohaté podpoře umění. Händel se zde ocitl v pravý čas a přestože nedostal na Ruspoliho dvoře žádnou oficiální funkci, psal mladý Němec světské kantáty, které se hrály na Ruspoliho uměleckých setkáních pořádaných na jeho různých panstvích. Vyvrcholení tohoto spojení přišlo o Velikonocích roku 1708. 8. dubna bylo postní období zakončeno prvním provedením Händlova italského oratoria Vzkříšení. A bylo provedeno s velkou okázalostí a extravagancí velkým orchestrem pod vedením samotného Arcangela Corelliho v Palazzo Bonelli, římském paláci Händlova mecenáše. Text napsal Carlo Sigismondo Capece, tajemník polské královny, která byla v Římě ve vyhnanství. Na rozdíl od pozdějších Händlových anglických oratorií zde není žádný sbor. 5 solistů je 5 postavami dramatu, odehrávajícího se na zemi, v nebi a v pekle, a Händel pro ně vytvořil velkorysé dvoudílné dílo. První část La Resurrezione se odehrává v sobotu večer po ukřižování. Dílo otevírá živá sonáta, tedy orchestrální úvod, přecházející rovnou do první árie, oslnivého kusu, který zpívá anděl, jedna ze dvou nesmrtelných postav dramatu. Je to mužská postava, zpívaná dle dobové praxe sopránem. Přikazuje, aby se brány pekla otevřely a ustoupily moci krále slávy, který přichází do pekla zlomit moc smrti. Druhou nesmrtelnou postavou dramatu je Lucifer, kterého zpívá bas. Jeho doprovázený recitativ následuje v zápětí po árii anděla. Vyjadřuje v něm rozhořčení nad světlem a nebývalou harmonií, která pronikla do jeho panství. Chlubí se, že se vítězně vrátil do pekla poté, co se pomstil tomu, kdo jej z nebe vyhnal. Pád z nebe do pekla je v závěru vyjádřen gigantickou sestupnou stupnicí v pěveckém hlase.
Luciferova árie, která následuje, ukazuje, že ať už byl basistou při prvním provedení La Resurrezione kdokoli, byl někým výjimečným. Tato hudba je árií vzdoru, v níž Lucifer vzpomíná na svůj pád a škodolibě se raduje ze svého úspěchu, že způsobil Ježíšovu smrt. Hlas musí být schopný ohromné technické bravury. Part si žádá opravdu velký rozsah, rychlé střídání poloh a plynulý pohyb mezi nimi. V recitativu se Lucifer postaví přímo andělovi a vzepře se jeho požadavkům. Tvrdí, že Krista porazil, ale anděl mu vysvětluje, že Kristus to vše, včetně své vlastní smrti, udělal z lásky. Konflikt a energie předchozí hudby se rozplynou v andělově krásné árii, popisující boží lásku a cenu vykoupení. V ní se hlas spojuje v duetu se sólovými houslemi. V recitativu, který následuje, Lucifer vše popírá a stále požaduje, aby mu poražený boží syn vzdal hold. Anděl nastiňuje, jak Kristus ve skutečnosti porazil smrt a vinu a radí Luciferovi, aby se v hrůze schoval, protože se brzy bude třást před samotným Ježíšovým jménem. Výsledkem Luciferova rozhorčení nad takovým návrhem je jedna z nejpůsobivějších a také nejnáročnějších kompozic basového oboru. Lucifer hrozí, že zachvátí peklo i zemi a zaútočí na nebeské brány, než si přivolá na pomoc síly temnoty. Od pekelných bran se scéna přesouvá na zem, konkrétně do Jeruzaléma. Zde se setkáváme se třemi smrtelnými aktéry dramatu. Marií Magdalénou, Marií Kleofášovou a učedníkem Janem. Je druhá noc po ukřižování, Ježíšovi následovníci truchlí nad jeho smrtí. Magdaléna otevírá scénu doprovázeným recitativem a hluboký smutek dýchá z každého taktu. Následuje árie plná afektů, vyjadřující slzy a naříkání. V následujícím recitativu vystoupí Marie Kleofášova, aby se připojila k Magdaléně v jejím truchlení nad mrtvým Ježíšem. Zpívá o nekonečném pláči. Následující recitativ je ještě explicitnější, nastiňuje hrůzy, které Ježíš musel vytrpět na kříži a vrcholí duetem obou zdrcených žen. Popisuje hřeby a trny, které probodly Ježíše a pronikly tak i do srdcí obou žen. Nyní ale vstupuje svatý Jan, miláček páně, a vnáší naději, když ženám v recitativu připomíná, že Ježíš slíbil, že vstane z mrtvých. V árii pak zpívá o naději, která vítězí nad strachem, když se rodí z víry. Ženy povzbuzeny Janovými slovy jdou tedy ke hrobu. Marie Kleofášova trochu rychleji a doufá, že Ježíše nenajde mrtvého, ale živého. I z této její bravurní árie je zřejmé, že Händel měl k dispozici 5 špičkových virtuózních pěvců. Mariina árie by mohla pocházet přímo z opery té doby a vyjadřuje metaforu lodi zmítané na rozbouřeném moři. I když jí hrozí potopení rozbouřeným oceánem, může loď bezpečně doplout ke břehu, pokud ji kormidelník svým umem pevně vede. Marie tak vyjadřuje své vlastní odhodlání držet se naděje navzdory svému zármutku. Jan se vrací k Ježíšově matce, kterou ji boží syn svěřil, když umíral na kříži. V recitativu popisuje nejen její velké utrpení, ale také její velkou víru, s níž takové utrpení snášela, což ilustruje popisná árie, kterou zpívá. Je zde použitá metafora hrdličky, která naříká, když se domnívá, že na hnízdo nalétl dravý pták a unesl jí družku. Když se však ukáže, že družka je nezraněná a vrací se do hnízda, zpívá radostí. Händelova hudba v této árii je mimořádná. Nářek hrdličky je stvárněn v duetu flétny a gamby, zatímco nálet dravého ptáka je zřetelně slyšet v obrovských sestupných stupnicích ve smyčcích. Tato ústřední scéna první části vzkříšení končí tak, jak začala, árii Magdalény, ale hle, jaká to proměna. Na začátku scény rozrušená a neschopná zastavit pláč, nyní, navzdory svému zármutku a strachu, naděje plná, že se k ní Ježíš skutečně vrátí. Vyjadřuje to jasnou a veselou árii, která zní spíše operně. Händel si to zjevně myslel také, protože tuto árii znovu použil ve své opeře Agrippina, která měla premiéru v Benátkách následujícího roku. Tak milí posluchači, zde je první díl oratoria La Resurrezione Georga Friedricha Händla, tak jak jej v roce 1991 nahrál Ton Koopman se svým amsterdamským barokním orchestrem. Roli Lucifera zpívá Klaus Mertens, kterého mimochodem uslyší i návštěvníci pražskojárního koncertu Tona Koopmana.
Nancy Argenta v roli Anděla, soprán, Barbara Schlick, soprán jako Maria Magdalská, Guillaume Laurent, mezzosoprán jako Marie Kleofášová a Guy de May, tenor v roli svatého Jana.

Vyslechli jsme první část oratoria Georga Friedricha Händla La Resurrezione, vzkříšení, v interpretaci Tona Kopmana a jeho amsterdamského barokního orchestru a solistů. Druhá část La Resurrezione začíná krátkým instrumentálním úvodem, který navozuje slavnostní náladu. Je rozdělena do pěti scén a na rozdíl od části první ji zahajuje jedna ze smrtelných postav, svatý Jan. Nyní je časné nedělní ráno po ukřižování. Jan ve svém recitativu s napětím očekává, co přinese nový den, a popisuje, jak se země chvěje před úsvitem. Jeho árie je příkladem toho, jaké už měl 23-letý Händel kompoziční schopnosti. Po Janově árii následuje krátký recitativ, v němž se rozhoduje navštívit Marii, Ježíšovu matku. O níž se ovšem jen zpívá, její postava se v díle nevyskytuje. Jan doufá, že se Marijin zármutek brzy promění v radost. Druhá scéna druhé části nás vrací k nesmrtelným postavám. Anděl vítá nový den taneční árií, která ohlašuje Ježíšovo zmrtvých vstání. Dramatický kontrast mezi vítězstvím ohlášeným andělem a vzdorem Lucifera zjevně inspiroval libretistu Capecceho. Scény, které pro Händla napsal, aby jej zasadil mezi obě nesmrtelné postavy, jsou plné ohně. Následující recitativ představuje další dialog mezi nimi. Anděl vyslovuje prohru nenávisti, krutosti, závisti, bezbožnosti a dalších negativních emocí. Lucifer na to reaguje nářkem nad svou nepochybnou porážkou, ale když anděl řekne, že Ježíš se před odchodem do nebe dá poznat na zemi, aby vyhlásil Luciferovu prohru, ten se vzepře. Věří, že ještě může Ježíše porazit a zastavit jeho vítězství. Luciferova árie, kterou Händel přepracoval o 40 let později v Josuovi, demonstruje, jak kráčí po zemi v širokých skocích. Opět vyžaduje obrovské hlasové rozpětí. V následujícím recitativu se anděl Luciferovi vysmívá a ukazuje mu, jak i nyní ženy spěchají ke hrobu. Brzy poznají, že Ježíš vstal z mrtvých a Luciferovo chvástání bude marné. V krátkém duetu se anděl a Lucifer postaví na odpor a odejdou. Ve třetí scéně druhé části se Marie Magdalena a Marie Kleofášova blíží ke hrobu v obavách, že vzhledem k tomu, že už vyšlo slunce, mohou narazit na stráže, které tam mají službu. V árii, kterou zpívá Magdalena a která následuje, Händel opět usiluje o nové instrumentální barvy pro stvárnění textu. Magdalena zpívá, že Ježíšovo odhodlání jí dodává odvahu, hudba dokonale vystihuje Marijinu rozpolcenost, strach a zároveň odhodlání vytrvat. Lucifer sleduje toto počínání a je rozzuřený. Jeho posledním vystoupením v díle je útrpný recitativ, v němž přiznává, že je bit ve jménu moci zmrtvých stalého Ježíše. Poté se rozhodne uprchnout z nebe i ze země a znovu se propadnout do hlubin pekla. Händel nemohl odolat této otevřené výzvě, aby nebohému basovému solistovi poskytl ten nejsrdcerivnější a nejmučivější recitativ, jaký si lze představit. Pád z nebe do pekla je na konci poznamenán děsivou sestupnou pasáží, která zpěváka přivádí od nejvyšších tónů k těm nejnižším. V předposlední scéně druhé části dochází k dlouho očekávanému střetu mezi světem smrtelníků a nesmrtelných. Marie Kleofášova zahajuje scénu slavnou árií podbarvenou triumfální trubkou. Vidí, jak se obloha vyjasňuje raním světlem a přirovnává to k rostoucí naději, která jí plane v hrudi. V následujícím recitativu pak Magdalena a Marie přicházejí ke hrobu a setkávají se s andělem. Ten oznamuje, že hrob je prázdný a Ježíš vstal z mrtvých. Anděl pak ženám přikáže, aby to řekli ostatním. Jeho árie vede paralelu mezi ženou, Evou, která byla prostřednictví, skrze níž hřích vstoupil do světa, a těmito ženami, Magdalenou a Marií, které ponesou do světa zprávu o porážce hříchů. V krátkém recitativu reaguje Magdalena na tuto úžasnou zprávu otázkou, kde je Ježíš. Nyní je rozhodnuta spatřit ho na vlastní oči. Následuje árie Magdalény a je to jedna z nejkrásnějších, které Händel napsal. To, že měl odvahu zkomponovat takovou skladbu v roce 1708 ve svých 23 letech, je až zarážející. Text vykresluje obraz bouřlivé oblohy, která ustupuje kráse duhy a radosti a kterou přináší hřejivé slunce po tmě a šeru. V konvenčních tónech Marie souhlasí s tím, že by měli jít a pokusit se najít Ježíše. Její árie je jemnější a tradičnější.
Vyzývá ptáky, potoky a květiny, aby se k ní připojili při chvále Ježíše a řekli jí, kde je. Pátá a závěrečná scéna druhé části La Resurrezione začíná setkáním Jana s Marií, kdy se oba vyptávají, co ten druhý viděl. Ona mu vypráví o andělově poselství, on jí říká, že se Ježíš zjevil své matce. Magdalena přispěchá, aby Marii a Janovi sdělila, že sama viděla Ježíše. Vypráví o svém setkání s mužem, kterého původně považovala za zahradníka, ale rychle pochopila, že je to vzkříšený Kristus. Říká, že poté, co jí přikázal, aby se ho nedotýkala, zmizel. Jan a Marie pak prohlašují, že Ježíš vstal z mrtvých a že jejich obavy jsou pryč. Poslední árie v La Resurrezione patří Magdaléně, komplikovaná skladba, která kombinuje operní árie s koncertem Grosso, když se z plné orchestrální textury vynořují sólové linky pro housle, hoboj a gambu. Árie využívá dvě rytmické myšlenky, jednu jistou a pochodovou, druhou plynulou a svěží. To vše slouží k podtržení textu, který hovoří o Ježíšově zmrtvých vstání a povstání k novému životu všech lidí. La Resurrezione Georga Friedricha Händla končí krátkým recitativem a závěrečným ansámblem, které vzdávají chválu vzkříšenému Kristu. A tímto ansámblem je další sbor, jaký jsme slyšeli na konci první části. I zde pět zpěváků vystupuje z role a tvoří sbor a dílo končí v radosti a triumfu. A jeho druhý part teď uslyšíte, Ton Kopman řídí amsterdamský barokní orchestr, zpívají Klaus Mertens, bas jako Lucifer, Nancy Argenta jako anděl, soprán, Barbara Schlick, soprán v roli Marie Magdalské, Guillemet Loran, mezzosoprán jako Marie Kleofášova a Guy de May, tenor v roli svatého Jana.

Smutek je cena, kterou platíme za lásku, a ta by měla být součástí vyprávění o našem životě, nikoli v určujícím momentem. To je, zdá se, poselství příběhu, který se před námi dnes odehrál. Cestu od smutku přes naději k lásce zhudebnil v oratoriu La Resurrezione Georg Friedrich Händel. V díle, které jsme dnes uvedli na nahrávce z roku 1991, které se svým amsterdamským barokním orchestrem nahrál Ton Kopman. Solové party zpívali Klaus Mertens, bas v roli Lucifera, Nancy Argenta jako anděl, soprán, Barbara Schlick v roli Marie Magdalské, soprán, Guillemette Loran, mezzosoprán jako Marie Kleofášova a tenorista Gide May v roli svatého Jana. A je to osobnost právě Tona Kopmana, kterou vyzdvihujeme dnes večer. Jednak jako letošního jubilanta, jednak jako brzkého hosta Pražského jara, kam přiveze program skladatele jemu nejbližšího Johanna Sebastiana Bacha. Ton Kopman totiž proslul mimo jiné jako skutečný bachovský znalec a odborník, co by čembalista i varhaník nastudoval a natočil jeho dílo v úplnosti. Ton Kopman poprvé objevil hudbu Johanna Sebastiana Bacha jako šestiletý v chlapeckém sboru. Od té doby je skladatelova hudba středobodem jeho hudebního života a Kopmanovo celoživotní objevování Bacha pokračuje. Po více než 7 desetiletích tohoto vztahu odpovídá na otázku, zda se cítí být Bachovi blíž jako člověk. Určitě jsem se s ním za ta léta zblížil víc, to je mi zcela jasné. Když jsem byl mladší, vždycky jsem se velkého mistra bál. Říkal jsem si, udělal jsem něco špatně. Teď s tolika zkušenostmi s provozováním Bachovy hudby se bojím o něco méně. Každopádně jsou chvíle, kdy nemáte žádné jednoznačné řešení, protože Bach nezanesl do not přesně, co chtěl. Při provádění se musíte tedy rozhodnout a pokusit se udělat to, co nejlépe, jak umíte. Čím více Bacha hrajete, tím více se chybějící informace doplňují. A to je skvělá věc. Když hraji koncert, vždycky se snažím neukázat jen jednoho Bacha, ale jeho mnoho různých podob, říká Kopman. Bach měl rád rozmanitost a myslím, že mu prokazujeme dobrou službu, když si tuto rozmanitost užíváme. Ton Kopman se narodil v nizozemském Zvole, získal klasické vzdělání a studoval varhany, čembalo a hudební vědu v Amsterdamu. Kopman, kterého přirozeně přitahovaly historické nástroje a fascinoval filologický interpretační styl, se ve svých studiích zaměřil na barokní hudbu, krom zmíněného Bacha, také na Dietricha Buxtehudeho a brzy se stal vůdčí osobností hnutí historicky poučené interpretace. Jako varhaník a čembalista vystupoval v nejprestižnějších koncertních sálech světa a hrál na nejkrásnější historické nástroje Evropy. Ve svých 25 letech vytvořil svůj první ansámbl. V roce 1979 založil amsterdamský barokní orchestr. V roce 1992 následoval amsterdamský barokní sbor. Spojením jako amsterdamský barokní orchestr a sbor si toto těleso brzy získalo světovou proslulost. V posledních letech je Ton Kopman také velmi aktivní jako hostující dirigent, spolupracuje s nejprestižnějšími orchestry v Evropě, ve Spojených státech a v Japonsku. A my se poslechneme ve zbývajícím čase v interpretaci Tona Kopmana právě hudbu Johanna Sebastiana Bacha. Bude to několik známých bachových motet, hraje a zpívá amsterdamský barokní orchestr a sbor.

Když jsem začínal, vzpomíná Ton Kopman, naši učitelé Gustav Leonhard a Nikolaus Arnon Kuhr se snažili najít cestu. Všichni jsme hledali správnou interpretační praxi, jak to máme dělat, jak je to vlastně s tou artikulací. Prováděli jsme výzkum a zkoušeli různé věci. Je to důležité a na to už dnes novější generace trochu zapomíná. Měla by si najít, co je pro ní ve staré hudbě přitažlivé, aby zjistila, jestli může obhájit svůj způsob hry nebo zpěvu. Myslím si, že pro zdraví staré hudby je důležité, aby stále docházelo k novým objevům a aby další generace reagovala na to, co udělala naše generace a ověřovala si to. Doufám, že jsme udělali některé dobré věci, ale určitě jsme se dopustili i některých chyb. Tak nás zkontrolujte, možná na nás nebuďte moc zlí, snažili jsme se, co to šlo. Co víc dodávat, slovy Tona Kopmana uzavíráme dnešní, tentokrát oratorní duchovní večer, kdy hlavním bodem bylo Händlovo vzkříšení v interpretaci tohoto věhlasného dirigenta, varhaníka a čembalisty a dovědkem byl výběr motet Johanna Sebastiana Bacha. Konkrétně Komm Jesu, komm, Jesu meine Freude a Singet dem Herrn ein neues Lied. Zpíval amsterdamský barokní sbor, hrál amsterdamský barokní orchestr, dirigoval Ton Kopman.

0: Osvěž svou mysl tváří v tvář literárním osobnostem. Festival Knižní lázně. Ambasadorky Dora Kaprálová, Vica Kerekeš a současný literární svět. Autorská čtení, rozhovory, stand-up, Zea živě, art café, diskuze a populární knižní trh. Festival malých nakladatelů, knihkupců a čtenářů. Knižní lázně od 18. do 21. června v Mariánských Lázních. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas Vltava.
1: Radioservis představuje
2: audioknihu Dory Kaprálové Mariborská hypnóza.
3: Maribor má své mouchy a tou největší je jejich nepřítomnost.
2: Autorské čtení z díla ověnčeného oceněním Kniha roku Magnesia Litera.
3: Nejsme jen jeden tvor. Kdybychom jim byli, byli bychom hrozně sami.
2: Mariborská hypnóza. Audiokniha v e-shopu radiotheka.cz.
4: Četba s hvězdičkou.
5: Groteskní román Johna Irvinga Svět podle Garpa je plný komických situací, ale dotýká se i citlivých a aktuálních témat dnešní civilizace. Otázek individuality osobnosti, sexuality, ženského hnutí, násilí a strachu z neštěstí a ze smrti. Toto je 17. část.

nedlouho po Garpově smrti řekla Helena jeho životopisci. Garp si rád vymýšlel příběhy, které pak vyprávěl našim dětem po večeři. Myslím, že to dělával také proto, aby zahnal svůj stále silnější strach o děti. Jakoby pro něho to vymýšlení příběhů pro děti představovalo jakýsi způsob, který by jim navěky mohl poskytnout bezpečí. Tak tomu bylo i s příběhem, který Garp vymyslel jednoho večera pro Volta. Duncan nebyl doma a Helena poslouchala historku s obvyklým zájmem a účastí. Jako spousta Garpových historek, které vyprávěl dětem, to začínalo jako vyprávěnka pro děti a skončilo jako příběh, který jakoby si Garp vymyslel pro Garpa. Byl jednou jeden pes, začal Garp. Jaký pes? Zeptal se Volt. Velký německý ovčák. A jak se jmenoval? Neměl žádné jméno. Žil po válce v jednom městě v Německu. Po jaké válce, tati? Po druhé světové. Ten pes byl ve válce. Byl to hlídací pes a proto byl divoký a vychytralý. Hodně zlý, upřesňoval to Volt stísněně. Ale Garp věděl, jak dávkovat napětí a zlo. Proto řekl, ne, nebyl zlý a nebyl hodný. A nebo spíš v něm bylo obojí. Byl vždycky takový, jak si ho který jeho pán vycvičil. A kdo byl jeho pán? Toho prvního jsem neznal, ten padl ve válce, pokračoval Garp. Takže po válce dostal pes nového pána. Ten pán vlastnil ve středu města kavárnu. V noci nechával pán jedno světlo uvnitř v kavárně rozsvícené, takže se každý mohl dovnitř dívat a vidět všechny ty utřené stolky s židlemi obrácenými vzhůru nohama. A po podlaze každou noc přecházel sem tam ten veliký pes. Byl jako lev v kleci v zoologické zahradě, ani na chvilku se nezastavil. Když ho někdy lidé spatřili, klepali na okno, aby na sebe upozornili. Pes se na ně vždycky jen upřeně zadíval, neštěkal ani nevrčel. Jenom přestal přecházet a hleděl na ně, dokud neodešli. Každý měl pocit, že kdyby zůstal příliš dlouho, pes by na něho skočil oknem. A kavárnu nikdo nikdy nevykradl, což bylo v Německu po válce téměř neuvěřitelné. Protože tam byl ten velký zlý pes, řekl Volt, ale hned se sám opravil. Ten pes, který možná nebyl zlý, ale vypadal tak. Vidím, že to naprosto chápeš, pochválil ho Garp. To ale bylo v noci. Přes den to měl ten pes mnohem horší. Pokaždé ho uvázali v uličce vedle kavárny. Pohyboval se na dlouhém řetězu, přivázaném k přední nápravě starého vojenského nákladňáku, který už ani neměl žádná kola. Místo nich stál na dřevěných špalcích. Pod autem bylo dost místa, aby si tam pes mohl lehnout a schovat se před deštěm nebo před sluncem. Řetěz byl dost dlouhý, takže pes mohl dojít až na konec té uličky a pozorovat lidi na chodníku. Psí čenich občas vyčuhoval z uličky, kam až dosáhl řetěz. Ani o kousek dál. Kolem jdoucí mohli k psovi natáhnout ruku, ale když se ho někdo pokusil pohladit, uhnul a stáhl se do uličky. A z jeho výrazu každý rychle nabyl dojmu, že by to asi nebyl moc skvělý nápad jít do uličky za ním. Protože ten pes by toho člověka kousl, řekl Volt. No, tím si právě nikdo nebyl jistý, upřesňoval Garp. Nikdy nikoho nepokousal, anebo já jsem aspoň nikdy neslyšel, že by to udělal. Ty jsi tam byl? Zeptal se Volt. Ano, přikývil Garp. Věděl, že vypravěč je vždycky všude přítomen. Volte, zavolala na chlapce matka. Tomuhle se říká psí život. Ale ani Volt, ani jeho otec její přerušení neocenili. Helena si myslela, že je Garp rád, když i ona poslouchá jeho historky pro děti. Ale Garpa to ve skutečnosti silně iritovalo. Už to chtěl konečně přiznat, ale Volt naštěstí škemral. Tak povídej dál, tati. Jak to bylo s tím psem dál?

T.S. Garp byl docela zodpovědný člověk, alespoň na svou dobu a na svou spisovatelskou profesi. Takže si opravdu zodpovědně položil otázku, když někdo začne vyprávět nějakou historku o člověku a psu, něco se jim určitě musí stát. Ale jaký instinkt v lidech vyvolává to očekávání, že se něco stane? Tak dělej, pobízel ho Walt netrpělivě. A Garp, příliš okouzlený svým vypravičským uměním, na své pochybnosti zase zapomněl. Pokračoval. Ten pes by měl vlastně docela dobrý život, aspoň vzhledem k tomu, jak žili jiní psi v Německu po válce, a lidi vlastně taky. Jenže něco ho znepokojovalo. A byla to jedna jediná věc. A ta dokázala dohánět toho psa k zuřivosti. A kvůli té se taky jedině rozštěkal. Kvůli té skutečně běsnil. Uhodneš, co to bylo? Určitě to byla kočka, vykřikl Walt. Příšerná kočka, řekl Garp hlasem, při jehož tónu Helena přestala s pročítáním věčného manžela a zatajila dech. Chudinka Walt, pomyslela si. Na scénu vchází ženská postava a to nebývá u T.S. Garpa nic romantického ani lirického. A proč byla ta kočka tak příšerná? Zeptal se Walt. Protože toho psa děsně dráždila. Byla to opravdu hnusná, stará kočka, prolezlá všemi ulicemi, špinavá a potměšilá. Jak se jmenovala? Zeptal se Walt. Nijak. Ani ona neměla žádné jméno. Nepatřila nikomu. Věčně měla hlad a tak kradla jídlo. A věčně se rvala s ostatními kočkami. Měla jen jedno oko a žádné uši. To proto, že se musela celý život pořád rvát. Chudák, vykřikla Helena. Chudák kočka. A chudák ten pes, řekl Garp spokojeně, že ji vydráždil. Každý den přišla kočka až na konec uličky a tam si lízala srst. Pes vylézal z podvozu a utíkal tak rychle, že se za ním řetěz kroutil jako had. A když pes doběhl na konec řetězu, ten řetěz ho strhl za krk zpátky, až mu to někdy vyrazilo dech nebo si narazil hlavu. A ta kočka se ho nebála, tati? Ta kočka se nikdy ani nepohnula. Věděla totiž moc dobře, jak je ten řetěz dlouhý, a jenom tam seděla, lízala se a jediným okem pokukovala po psu. Pes z toho úplně šílel. Štěkal a zmítal sebou na řetězu a trhal za něj, až musel vyjít majitel kavárny, jeho pán a kočku zahnat. Pak si pes zase zalezl pod vůz. Někdy se kočka hned vrátila a pes zůstal ležet pod vozem, dokud to vydržel, což nebylo dlouho. Brzy začal pod autem vít a mlátil sebou, jako by se na něho slétly včely. Ale kočka se pořád klidně lízala. Až nakonec pes znovu vyrazil do uličky a trhal řetězem. I když věděl, že ho řetěz zase strhne, bude ho škrtit a pak s ním mrští na dláždění, a až se zvedne, ta kočka bude pořád sedět kousíček od něho a bude se olizovat. A pes jen štěkal, až ochraptěl, a pak přišel jeho pán a kočku zase odehnal. Tohle, že je příběh na dobrou noc, řekla Helena. Ten pes tu kočku hrozně nenáviděl, řekl Garp, jako by ji neslyšel. Já taky, přizvukoval Walt. A já taky, pokračoval Garp. Opravdu si myslíte, že je to příběh na dobrou noc? Opakovala Helena už rezignovaně, protože věděla, že teď už Garpa nic nezastaví. Protože on svou kočku chytit musí a Helena mu nikdy neskrátí řetěz. Ano, mami, řekl Walt. Ano, mami, řekl Garp. Protože teprve teď to začne být zajímavý. Jenom se napiju v kuchyni vody a hned budeme pokračovat.

0: kuchyni Garb chvilku přemýšlel, jak dál. Věděl, že část triku, jak povídat dítěti nějaký příběh, spočívá v tom, že člověk vypráví historku, jejíž konec není předem jistý. A tak pokračoval takhle. Jednoho dne si už všichni mysleli, že se pes z té kočky skutečně zbláznil. Celý den totiž vybíhal spod nákladňáku a až nakonec uličky, kde ho řetěz strhával na dlažbu. A tak to dělal pořád dokola. Dokonce i když tam už ta kočka nebyla, vyrážel do uličky, celou vahou se vzpínal na řetězu a pak padal na dláždění. A tu noc byl pes tak vyčerpaný, že ani neobcházel po kavárně, spal na podlaze, jako by byl nemocný. Tu noc by se byl mohl do kavárny vloupat každý. A druhý den si pes počínal úplně stejně, i když bylo vidět, že má rozbolavělý krk od řetězu celý zakrvavený. A já si myslela, řekla Helena, že pohádky bratří Grimmů jsou děsivé. A tohle není pohádka, řekl Garb. Na pohádky už jsem moc velký, řekl pětiletý Volt. Tak jak to bylo dál? Dál to bylo tak, že pán toho psa, protože ho měl jistým způsobem rád a taky ho potřeboval na hlídání, zavolal veterináře. A ten dal psovi nějakou injekci na uklidnění. Dva dny pak ležel pes v noci na podlaze kavárny a ve dne pod nákladňákem a i když šla kočka po chodníku anebo seděla na konci uličky a umývala se, pes se ani nepohnul. Chudák pes, řekla Helena, která o sedativech něco věděla. Chudák pes, opakoval Volt. Asi byl moc smutný, že? Ano, souhlasil Garb. Ale myslíš, že byl taky mazaný? To Volta zmátlo. Helenu ale ne. Už je to tady, pomyslela si. Znala přece Garpovi vypravěčské taktiky a strategie, všechny ty jeho spisovatelské fígle. Já nevím, váhal Volt. Byl mazaný? To víš, že byl. Ohromně mazaný a cílevědomý. A taky silný. Vydrážděný. A tak za ty měsíce, co běhal a napínal se na řetězu, pokaždé s tím starým nákladňákem trošičku pohnul. I když jenom maličko. Přestože tam ten zrezavělý nákladňák stál už od konce války, ten pes s ním vždycky dokázal trošičku pohnout. Skoro nepatrně. Myslíš, že pes tím nákladňákem pohnul dost? Myslím, špitl Volt. Helena si to myslela taky. Teď už věděla, že bude následovat obvyklý garpovský krvavý konec a zalitovala, že poslouchá. Ale odejít už nedokázala. Garb věděl, jak na své posluchače a čtenáře. Dramaticky stišil hlas. Ten pes potřeboval jen pár palců, aby dosáhl na tu kočku. Volt si to dokonce ukazoval na prstech. Ty prsty se mu chvěly. Ano, ano, přesně tolik. A jednoho dne kočka zase přišla a sedla si na chodník na konci uličky a začala si olizovat tlapky. Už ani nechodila každý den, protože jí začalo nudit, že pes nikdy nevyrazí. Ale on vyrazil, že? Správně. Už byl na to nachystaný. Volt špitl. Doufám, že tím nákladňákem pohnul dost. Ten pes v to taky doufal, chlapče. Vyrazil jako blesk, až za ním řetěz nad zemí tancoval, ale kočka se ani nepohnula, protože si byla jistá, že pes na ní nedosáhne. Ale dosáhl, vydechl Volt. A Garb řekl. Ne, nedosáhl. Ten řetěz ho až úplně ke kočce přece jen nepustil. Helena zasténala, Volt vyjekl. A Garb spokojeně pokračoval. Ale málem mu to vyšlo. Pes sice mohl natáhnout tlamu až ke kočce, ale řetěz ho tak svíral, že tu tlamu nemohl zavřít. Zalikal se a pak ho řetěz strhl zpátky. A vyděšená kočka si konečně uvědomila, že se všecko změnilo a odskočila do bezpečí. Pane bože, řekla Helena. Garb už ji zase dostal. Neměla z toho žádnou radost. To ne, kňoural Volt. Bohužel, takový už je svět. Samozřejmě, že taková kočka se nedá napálit dvakrát. Pes měl jedinou šanci a tu ztratil. Ta kočka už mu nikdy nedovolila, aby se k ní dostal tak blízko. To je hrozný příběh, řekla Helena. A Volt mlčel, jako by s tím souhlasil. Ale Garb pokračoval. Protože jestli si někdo myslel, že už byl konec, tak to neznal svět podle Garpa. Jenže se stalo něco jiného. Něco, co nikdo nečekal. Volt zvedl s oživeným zájmem oči. Helena, rozdrážděná, znovu zatajila dech. Stalo se to, že jak ta vyděšená kočka vyběhla z uličky na hlavní ulici, vůbec se nerozhlédla. Ani doleva, ani doprava. A je to tady, pomyslela si Helena. Garb se naklonil ke svému synkovi a naléhavě se ho zeptal. Takovou hloupost bys přece nikdy neudělal, že ne, Volte? Abys vběhl bez rozhlédnutí do ulice. I kdyby tě měl třeba pokousat pes, že ne? Jasně, že ne, tati. Tak co se stalo s tou kočkou? Ty se přece vždycky dobře rozhlédneš, že jo, Volte? Už jsem přece říkal, že jo, a ty jsi mi to říkal tisíckrát. Tak co se stalo s tou kočkou? To, co se může stát každému, kdo se dobře nerozhlídne, než vejde do ulice. Prásk! Takhle jí to zabilo. A Garb plácl dlaní o noční stolek, až malý chlapec úlekem vykřikl. Prásk! A bylo po ní. Takhle jí to zabilo. Měla by větší šanci, kdyby jí dohnal ten pes.
1: Srazilo jí auto?
0: Vyděšeně šeptal Volt. Jo, malej sporták bez střechy. Takovej si lehko přehlídne, to si pamatuj.
1: Rozmačkalo jí to, tati?
0: Na placku. Mozek jí vylezl těma děrama, kde kdysi mývala uši.
1: Pro boha,
0: řekl Volt. Řekl to snad poprvé v životě. Pro boha, pomyslela si Helena. Tak přece jen to byl příběh pro Volta. S ponaučením, na které Garb myslí ve dne v noci. Nikdy nevbíhej do ulice, aniž by ses rozhlédl. A to je konec, pravil Garb. Dobrou noc.
1: Dobrou noc, tati.
0: Nezapomeneš, co jsem ti říkal?
1: Ne, tati. A proč ten pes neměl jméno?
0: To nevím, chlapče. Ale nikdy nevbíhej do ulice, aniž by ses rozhlédl.

Ale to samozřejmě ještě nebyl konec. Ve světě podle Garpa nemohl být. Když Walt usnul, Helena a Garp se milovali. Sex žádný nečekaný konec nepřinesl, ale pak Helenu najednou napadlo něco ohledně Garpovy povídky. Poslouchej, ten pes s tím nákladňákem přece vůbec nemohl pohnout. Ani o kousíček, že ne? Garp se zasmál. Je to tak. A nepohnul si s ním tenkrát třeba ty? Jsi chytrá holka. Ano, zkoušel jsem to. Ale neměl kola, byl na špalcích. Takže když ten pes v noci hlídal v kavárně, vyřízl jsem z řetězu toho psa jeden článek a šel jsem si do železářství koupit úplně stejný řetěz. A druhou noc jsem pár článků přidal, asi tak 6 palců. Takže ta kočka vůbec do ulice neutekla? Ne, to byla výchovná verze pro Volta, přiznal Garp. Řetěz byl po mé úpravě dlouhý až. Kočka neunikla. Pes ji roztrhl vejpůl. A kterou část té historky jsi ještě vymyslel? A Garp řekl, skoro celou. Garpa tahle hra nikdy neunavila, i když Helenu stále častěji ano. Kdyby už konečně začal zase psát, pomyslela si. Už se jí chtělo spát, ale cítila, že její manžel dnes potřebuje ještě toto ukojení. To, které pro něho bylo možná důležitější než sex. A tak ho políbila a řekla, až si přestaneš hrát, hrozně ráda bych věděla, co se stalo ve skutečnosti. No dobrá, když tedy chceš. Ve skutečnosti patřila ta kavárna jedné mladé vdově. Její manžel nepadl ve válce, ale přejelo ho na ulici auto. Zbyla po něm kavárna a maličký pes knírač. Byl hrozně nervózní, ale protože její bytná nedovolila mít v domě žádná zvířata, vdova nechávala knírače přes noc v kavárně. Hrozně se tam bál a z toho strachu pořád sral. Musela chodit do kavárny už brzy ráno, aby to uklidila, a tehdy ho přivazovala k tomu nákladňáku. A co ta kočka? Zívla Helena. Koček tam bylo habaděj, ale na toho ubohýho psa kašlali. Ale on se jich stejně bál. Vždycky, když se v uličce objevila kočka, zalezl pod auto a někdy se strachy zase posral. Já se s tebe zblázním, Garpe. Takže tam nebylo ani žádné dráždění? Ale to víš, že bylo. Všude je vždycky nějaké dráždění, prohlásil Garp slavnostně. Byla tam totiž taková malá holčička, hotový andílek. Ta se objevila pokaždé na konci uličky a zavolala psa na chodník, ale psův řetěz na chodník nedosáhl. Takže to zvíře na tu holčičku ňafalo a štěkalo, ale ona jen stála na chodníku a provokovala ho. Ty jsi tam opravdu byl? Zeptala se Helena. My jsme tam byli, opravil jí Garp. Matka psala každý den v jednom pokoji a ten měl jediné okno, které vedlo do té uličky. Štěkot toho psa ji dováděl k šílenství. Psala zrovna sexuálně podezřelou a myslím, že ten kvílivý zvuk se na atmosféře některých pasáží dost podepsal. Takže už je mi to jasný, zívla znovu Helena. Jenny toho psa pustila a pes tu holčičku sežral a ta vdova ho musela dát utratit. A ty jsi pak zřejmě poskytoval úžasnou útěchu té truchlící vdově. Naučila tě dokonce aportovat. Dobrý pokus, řekl Garp zdvořile, ale tak to nebylo. A jak to sakra bylo? Garp se zasmál. Jak to mám sakra vědět? Vrátili jsme se s matkou do Ameriky, možná i kvůli zvuku těch zatracených koleček. A tady jsem se šťastně oženil s jednou dráždivou kočičkou.

0: Helena už usínala, když se jí Garb zeptal, která ta historka se ti líbí nejvíc. Ale Helena se k němu jen otočila zadkem, což Garpa vzhledem k veškeré vynaložené námaze vypravěčské i milenecké trošku zklamalo. A tak šel radši ještě do dětského pokoje k malému Voltovi. Jako už tolikrát si lehl vedle spícího chlapce, ale tentokrát zažil nepříjemné zklamání, když ucítil z chlapcova dechu jakýsi nepříjemný pach. Připadalo mu, jako by v chlapci začal už onen proces rozkladu, pomalého umírání. Tehdy si Garb prvně uvědomil synovu smrtelnost. Co všechno se může stát takovému malému chlapci? Jakého mohou potkat úrazy? Že ho porazí auto? Že se udusí burskými oříšky? Že mu ho někdo cizí ukradne? Nemusí to být ani člověk, může to být nějaká nemoc, třeba rakovina. Když si člověk dělal takovou starost o děti, musel se obávat strašně moc věcí a Garb se obával úplně všeho. Někdy si dokonce myslel, že se psychicky pro otcovství vůbec nehodí. Pak si začal dělat hlavu i kvůli tomu. A dnes ho mučila ještě daleko větší úzkost. Co když se ukáže, že ten nejnebezpečnější nepřítel jsem já sám?
1: Garb. Garb.
2: Garb.
3: Garb.
2: Pozor na spodního víra, tak znělo záhadné heslo, které nosili na tričkách američtí vysokoškoláci na konci 70. let, aby dali najevo svůj obdiv k románu Johna Irvinga Svět podle Garpa. Jeho rozhlasovou úpravu provedl v roce 2022 Ludvík Němec, dramaturgii Alena Blažejovská, překlad Radoslav Nenadál. V režii Radima Nejedlého účinkuje Michal Bumbálek. Po 18. bude na Vltavě zítra ve 23 hodin.

To byla skladba Michala Rataje a Oskara Tereka, I jako impact, čili náraz, úder, vliv. A energie, pohyb a síla působení inspirovala také Ratajovu skladbu, kterou uslyšíme za pár chvil. Jana Kozubková se loučí od vltavského mikrofonu a přeje klidný zbytek sobotního večera.

Klidnou noční hodinu přeje v pořadu Soudobá hudba půl hodiny před půlnocí Renáta Spisarová. Celkem třikrát, tedy do konce června, se budeme vždy v sobotu setkávat se skladbami současných skladatelů, působících převážně u nás a jejich tvorbu tedy v Českém rozhlase systematicky sledujeme. Dnes tedy aktuálně za rozhlasové fonotéky poprvé, a to s dílem Patrika Hermana a Jakuba Rataje. Tvorba Patrika Hermana, studenta Hudební akademie muzických umění v Praze, obsahuje prvky spektralismu a elektroakustické hudby a své předchozí zkušenosti s programováním využívá k rozvíjení harmonie a dalších hudebních aspektů. Zrovna nedávno Pražská komorní filharmonie hrála jeho novou kompozici, a to na studentském koncertě HAMU v Praze. Kromě koncertní hudby se věnuje Patrik Herman i sound designu a filmové hudbě. Dial Up je skladba inspirovaná známou nahrávkou Handshake dvou Dial Up modemů. Situace je ale trochu jiná. Na rozdíl od dvou zařízení se na pódiu nachází ansámbl snažící se komunikovat s vnějším paralelním světem. Podaří se mu nakonec použít správný kód na odemknutí pravdy? Ptá se Patrik Herman.

Aspoň ukázka z kompozice Dial Up Patrika Hermana. Šest předních českých instrumentalistů dirigoval v rámci koncertu studentů skladbu Hamu Augenblick v loňském roce Patrik Kako. Stalo se tak tedy v roce 2025 a Český rozhlas díky úzké spolupráci s touto akademií snímek vlastní. I Patrik Herman. A právě tato kompozice byla v hledáčku nominace na Mezinárodní tribunu skladatelů Rostrum 2026. A stejně tak skladba Jakuba Rataje Countermass, koncert pro basový klarinet a ansámbl. O kompozici, která měla světovou premiéru na Ostravských dnech 2025, Jakub Rataj uvedl. Prvotní impuls ke skladbě Countermass vznikl počátkem roku 2024 při pohledu na otisk chodidla v písku, krátce po ústupu mořské vlny. Tlak chodidla vytlačil vodu z povrchu a drobná energie vtiskla do země stopu. Změnila své prostředí. Vlny se ale stále vracely a celý proces se opakoval. Začal jsem přemýšlet o vztahu dvou sil. Na jedné straně masa energie v podobě mořských vln a v porovnání s ní nepatrná síla vtlačeného chodidla do masy písku. Ve skladbě Countermass se sólový basklarinet stává touto stopou, osamoceným, zpočátku křehkým hlasem, jenž se vytrvalostí, intenzitou a artikulační pregnací prosazuje vůči zvukové mase ansámblu. Tolik Jakub Rataj ke skladbě Countermass, koncertu pro basový klarinet a ansámbl. Solový part hraje skvěle Martin Adámek a ostravskou bandu vede Bruno Ferrandis.

0: U konce je pořad soudobá hudba, ve které měla dnes dominantní postavení skladba Countermass Jakuba Rataje. Koncert pro basový klarinet a ansámbl, který psal v letech 2024 až 2025. Ratajovo nové operní dílo bude součástí červnové přehlídky Dny nové opery Ostrava Nodo. Na live nahrávce klarinetového koncertu právě teď účinkoval Martin Adámek a ostravskou bandu vedl Bruno Ferrandis. Soudobá hudba na téma aktuálně z rozhlasové fonotéky bude pokračovat i příští sobotu, a to skladbami Juraje Gažmerčíka a Jana Mikisky. Klidnou noc vám z ostravského studia Českého rozhlasu přeje Renáta Spiserová a mistr zvuku Aleš Huber.
1: Český rozhlas D-dur na vlnách Vltavy.

Příjemné sobotní ráno přeje posluchačům stanice D-dur Vanda Dobrovská. Dnes nás zve k sobě na návštěvu houslista a dirigent Jan Talich. Jedu za ním do jedné vesnice za Prahou a než tam dojedu, poslechneme si jednu ze skladeb, které nám vybral k poslechu. Bude to stylově skladba pro housle solo, jedna z cyklu 6 polyfonních studií od Heinricha Wilhelma Ernsta. Její název zní Poslední růže léta.

0: Jana Talicha známe nebo můžeme znát jako šéfdirigenta Jihočeské filharmonie. Z minulosti v téže funkci Talichova komorního orchestru je primáriem Talichova kvarteta, příležitostně vyučuje na různých mistrovských kurzech, zejména v zahraničí, a je prezidentem Mezinárodního hudebního festivalu Talichův Beroun. Věřím, že se alespoň k některým z těchto hudebních rolí našeho hostitele během našich dvou víkendových setkání dostaneme. Dobré ráno, pane Talichu. Můžu vám říkat pane Talichu, nebo vám mám říkat pane dirigente, co vám je příjemnější?
1: Říkejte mi, jak chcete, dobrý den.
2: Dobré ráno.
1: Já se přiznám, že jsem se během té celé dirigentské dráhy trošku ostýchal být oslovován pane dirigente, protože jsem jako dirigent z velké části samouk a vzhledem i k mému jménu mě to přišlo žinantní, aby mě tak oslovovali, ale tak časem samozřejmě už jsem si trochu zvykl, takže už mě to tak nezaskočí.
0: Dobrá, my jsme naše sobotní setkání zahájili skladbou pro solové housle Poslední růže léta od Heinricha Wilhelma Ernsta v podání Gidona Kremera.
1: Já když jsem vybíral skladby pro to naše setkání, tak jsem vybíral z různých okruhů a samozřejmě ten první okruh byl ten houslový. A docela rád jsem se vlastně vracel ke svým oblíbeným nahrávkám i z dětství a ze studií na konzervatoři. No a samozřejmě pro nás etídy Ernsta jako pro konzervatoristy, musím říct, ne pro všechny, ale pro většinu z nás to byla taková nedostupná, technicky nedostupná meta je hrát a vždycky jsme vzhlíželi k těm, kteří to hráli na koncertech, k těm světovým interpretům. A mně se dostala do ruky už v mládí deska, právě Gidona Kremera, tenkrát černá deska samozřejmě. Tu mám do dneška, kde kromě té Poslední růže je ještě Král duchů, také Ernstova etída. A musím říct, že Kremer jako úžasný houslista, úžasný technik, to hraje naprosto nedostižně. Takže to byla snad nejhranější deska mého mládí.
0: A k další skladbě, kterou si poslechneme, kterou jste vybral, máte, jak už je zjevné z interpretace, také velmi osobní vztah, protože to bude od Leoše Janáčka smyčcový kvartet číslo 1 z podnětu Tolstého Kreutzerovy sonáty v provedení Talichova kvarteta.
1: To pro mě byl lehký výběr, jednak z toho důvodu, že jsem vlastně, dneska už je to kolik let, v roce 97, když jsem přišel do kvarteta, tak to už je 20, 23, 24 let, tak to je jeden důvod a toho Janáčka jsme hráli nesčetněkrát, i jsme ho natočili na CDčka, ale já musím říct, že ten hlavní důvod byl ten, že na konzervatoři člověk vchází nějakým způsobem do toho hudebního světa a seznamuje se s repertoárem, nejenom ty solovým, houslovým, ale i komorním. Já jsem měl to štěstí, že samozřejmě ten komorní repertoár jsem od tátova kvarteta znal trošku šířeji a dostala se mi do ruky i samozřejmě novela Kreutzerova sonáta Tolstého a dělal jsem do školy nějaký referát o tom a táta mi dal nahrávku svojí Janáčka a musím říct, že jsem tomu úplně, té muzice jsem úplně propadl. Mě to pohltilo na několik měsíců a vždycky jsem si říkal, že to by bylo krásné si to někdy zahrát v kvartetu. Naštěstí se mi to splnilo, ale opravdu si vzpomínám na ty večery, když jsem teda s tou knížkou v ruce poslouchal Janáčka a to jsou krásné vzpomínky.
0: Tak možná to je i podnět pro naše posluchače. Nejen si poslechnout tu hudbu, ale vzít si asi ne hned, protože za okamžik se rozezní, tak to už asi nestihnete, ale vrátit se k té Tolstého novele s tou hudbou v uších.
1: Je to určitě fajn si tu fantazii trošku obohatit i o to čtené. A já musím říct, že dohromady, když to člověk spojí, tak je to úžasný zážitek.
0: Janáčkův první smyčcový kvartet v podání Talichova kvarteta.

0: Vyslechli jsme smyčcový kvartet číslo 1 z podnětu Tolstého Kreutzerovy sonáty od Leoše Janáčka v podání Talichova kvarteta. Jsme na návštěvě u Jana Talicha, kousek za Prahou. Musím říct, že jsem za panem Talichem jela v zimním čase, kdy nejen Praha, ale zejména okolí Prahy bylo docela zapadané sněhem, takže to tady je takové romantické. A pojďme dál k výběru skladeb, které pro naše posluchače stanice D-dur pan Talich připravil. Manuel de Falla, Čarodějná láska.
1: Tuhle skladbu jsem vybral v podstatě z jednoho jednoduchého důvodu. Byla to jedna z prvních skladeb, kterou jsem dirigoval, když jsem nastoupil do Českých Budějovic jako šéf-dirigent. A já jsem předtím měl samozřejmě několik zkušeností s většími ansámbly, než byl tenkrát ten náš Talichův komorní orchestr, který byl převážně smyčcový. Počínaje těmi Haydny, Mozarty, Beethoveny a tak dál. Jsme v Budějovicích samozřejmě trošku se snažili rozšířit repertoár i o to 20. století, což se nám během těch několika let povedlo. A jedna z těch prvních věcí, jak už jsem říkal, byl právě Falla, takže na to mám moc pěkné vzpomínky, na to objevování různých orchestrálních barevných palet a také spolupráci se zpěvačkou a tak dále.
0: Takže i pro vás to bude připomínka vlastně, pane dirigente, vašich začátků u Jihočeské filharmonie, protože to nebude s Jihočeskou filharmonií a vámi, ale poslechneme si tuto skladbu z nahrávky z naší fonotéky s filharmonickým orchestrem pod vedením Karla Marie Giuliniho a ten sopránový part zpívá Victoria de Los Angeles.

0: Tak to byla baletní hudba Manuela de Falli, Čarodějná láska, filharmonický orchestr řídil Carlo Maria Giulini, sopránový part zpívala Victoria de Los Angeles. Antonín Dvořák, Novosvětská.
1: Tak další skladba z našeho seznamu je samozřejmě obrovsky známá a je to vděčná skladba pro každého dirigenta, pro každý orchestr samozřejmě. Já jsem měl to štěstí, že jsem ji mohl několikrát dirigovat a tím pádem samozřejmě poslechl jsem si i nahrávky svého slavného předka a jsem mluvil s pamětníky o té interpretaci. Je to nesmírně zajímavé a poučné, ale sáhl jsem i do nahrávek ze zahraničí a musím říct, že mě nesmírně oslovila nahrávka s Claudiem Abbádem a s berlínskými filharmoniky. Já vůbec mám Abbáda hrozně rád jako dirigenta, jako interpreta. Protože on je jednak nesmírně charismatický dirigent a opravdu jde svojí interpretací do srdce té skladby bez zbytečné show, které občas jsme dnes bohužel svědky. A právě ta Novosvětská je oproštěná od jakékoliv bombastičnosti a
2: ta jeho.
1: A volí krásné frázování, volí krásná tempa, která jsou mi velmi blízká. Natočil to na CDčko s berlínskou filharmonií u Deutsche Grammophon. Existuje i live nahrávka z výročí, myslím, Evropské unie, která je samozřejmě lepší jako live výkon, je živější, je bezprostřednější, i ta tempa jsou trochu jiná, ale tu nemůžeme samozřejmě vysílat, ale musím ji doporučit každému, kdo se o tu Novosvětskou zajímá. Ta nahrávka u Deutsche Grammophon je samozřejmě zvukově perfektní i technicky, ale pořád myslím, že je úžasná, i když to není live výkon.
0: Rozlišujete mezi live provedením a studiovým provedením?
1: To je zajímavá otázka, teď, když se ptáte zrovna v tomhle čase. Protože my teď jako interpreti v podstatě jsme odkázáni na... Ono to není nahrávání, ono to jsou to streamování, nebo vlastně je to jakási nahrávka, která ovšem je kvázi live nahrávka. A hudebníci se tím prezentují na internetu v jakékoliv formě, YouTube, Facebook a tak dál. My jsme vždycky předtím byli zvyklí, že na tato média se dávaly nahrávky, které člověk opravdu považoval za prezentabilní nějakým způsobem. A dneska vlastně, když se natáčí skoro všechny koncerty tímhle způsobem, člověk byl zvyklý, že když si pustí tu nahrávku, tak bude splňovat technicky parametry CDčka třeba, nebo nějaké nahrávky, která je studiová. Teď samozřejmě člověk hraje v prázdném sále, které je kvázi studio, ovšem je to jakoby live a je to zaznamenáno teda nemilosrdně se vším všudy. To znamená i s chybami, ovšem bez té atmosféry toho koncertu. Takže je to pro nás interprety taková nemilosrdná věc, protože vlastně my bychom chtěli aspoň někde třeba něco opravit. Přece jenom, když to člověk poslouchá doma potom na, když to řeknu slangově, na sucho, na gauči, tak ty chyby na něj samozřejmě z toho nosiče vyskakují daleko víc, než na koncertě, kde člověk podlehne té atmosféře toho live vystoupení. Nicméně ta doba je taková a možná je to dobře, protože my se budeme muset naučit hrát bez chyb. Ale nakonec tak to začínalo. Já, když si člověk poslechne nahrávky, ať už je to České kvartet, nebo Budapešť kvartet, nebo Jan Kubelík a všech těch starých interpretů, tak to je naprosto bez střihu. Všechno ani to nešlo. A my jsme teda poslední dobou bohužel sklouzli do toho, že už se střihá skoro každý takt po notách, abychom tu dokonalost tam dostali. Takže nakonec po tom všem, co jsem teď řekl, té stížnosti, tak nakonec to možná bude i přínos pro ten hudební biznis, hudební průmysl. Nevím, jak se ta situace bude vyvíjet dál, to asi neví nikdo dneska. Ale nicméně musíme s tím jako interpreti počítat.
0: No jasně, jestli prostě třeba

A to, co se streamuje, ono se to dosti často uchovává, že jo, aby se k tomu mohl posluchač nebo i ten interpret, kdokoliv prostě vrátit, tak jestli se to bude uchovávat a skutečně se k tomu budou ti zájemci vracet, anebo ne, to se všechno vlastně ukáže teprve, to ještě v tuto chvíli nevíme. Dobrá, my si tedy Dvořákovu symfonii číslo 9 e-moll, 95. dílo skladatele z Nového světa, poslechneme z nahrávky, ze studiové nahrávky Claudia Abáda s berlínskými filharmoniky.

0: Symfonie číslo 9 e-moll z Nového světa, 95. opus Antonína Dvořáka, hráli berlínští filharmonikové pod vedením Claudia Abáda. Jsme na návštěvě u Jana Talicha. Vaší doménou je, pane Talichu, samozřejmě instrumentální hudba, ale teď nám nad jednou částí z Bachových Matoušových paší řeknete něco o svém vztahu k hudbě vokální.
1: Já mám zpěv hrozně rád a už vlastně od malička mě říkali nejenom profesoři, ale i doma táta vždycky říkal, poslechni si zpěváky, jak zpívají, jak frázují, jak dělají glizanda, protože to je člověku nejpřirozenější. A instrumentalisti by se mohli, samozřejmě od těch dobrých zpěváků, učit, protože zpěv je pro nás ta přirozenost, housle samozřejmě jsou potom už technicky ta nadstavba. A musím říct opravdu, že když člověk poslouchá ty špičkové zpěváky, tak mu to dá hrozně moc do interpretace. Tuhle nahrávku jsem ale nevybral kvůli zpěvu, ale kvůli houslistovi Jehudi Menuhinovi, který je pro nás jeden z největších, pro nás houslisty, jeden z největších vzorů. Není to nejmodernější nahrávka. Samozřejmě dnes už by se to takhle hrát nedalo, protože v dnešní době poučené interpretace a dobových nástrojů a tak dál, už je to samozřejmě zastaralé. Nicméně já jsem nechtěl vybírat z těch moderních nahrávek, protože těch je mnoho, ale zvuk houslí Menuhina je něco tak krásného. Říkali o něm, to je anděl seslaný k nám na zem, protože jeho zvuk houslí jde přímo do srdce. Ono je to zvláštní, nedá se to dost dobře technicky popsat, ale jeho interpretace je také, jako jsme zmiňovali třeba u toho Abáda, tak je oproštěná od jakékoliv nánosu něčeho umělého. A opravdu ten jeho tón a jeho interpretace je čistá, bezprostřední a ohromně niterná.
0: My si tuto skladbu, část z Bachových Matoušových paší Erbarme dich mein Gott, poslechneme tedy z historické nahrávky, kde Jehudi Menuhin hraje na housle. Doprovází ho hollywoodský symfonický orchestr pod vedením Antala Dorátyho a zpívá Oj labil.

Tak to byla jedna část z Matoušových paší od Johanna Sebastiana Bacha, Erbarme dich, mein Gott. Zpívala Ojla Biel, kontraaltistka, na housle hrál Yehudi Menuhin, proto náš hostitel Jan Talich tuto nahrávku k poslechu vybral a Hollywoodský symfonický orchestr řídil Antal Doráty. Housle, to je ústřední identita našeho hostitele. Setrváme u ní i v dalším.